klopku ve dveřích. Když ji přizvedl, ukázal se otvor dost široký pro vhození novin nebo dopisu. Koukejte, takhle. Nadechl se, protáhl se, strčil hlavu do té štěrbiny a pak už tam snadno vsoukal celé tělo. Hned na to se ozvalo měkké žuchnutí. Ramses dopadl na botník, kterým profesor dveře zatarasil. Dělejte, já vás povytáhnu, houkl do schránky na dopisy. Kdyby ho teď otec viděl, změnil by nejspíš svůj názor na to, kdo je jeho jediný syn. Nejdřív šel na věc Vasil. Zdálo se, že rozbourá dveře. Tak dlouho už se nemusel napínat a natahovat, že zapomněl, jak to vlastně lichožrouti dělají. Byla to makačka, ale nakonec ho Pepa s Čangem dovnitř vecpali. Škrtič Čango byl hubeňur. Ten se štěrbinou protáhl bez potíží, jen s Pepou Patrátem to bylo horší. Dovnitř se dostal, ale trochu potrhaný. Teď už přešlapovali všichni v předsíni. Z pracovny se k ním linula tichá hudba a vůně viržinka. Nespí, řekl Ramses a na chvíli přepustil velení Vasilovi. Co uděláme? Zeptal se. Vasil se v tomhle počestném profesorském bytě s naleštěnými parketami, obrazy a knihami necítil dobře. To nebyl jeho rajon. Co myslíš ty, mladej? Nejspíš ho znáš jako svý fusekle. Vasil se frajersky zašklebil, ale všichni v tom pocítili jeho nejistotu. Ramses nedal najevo, jak ho to potěšilo, jen věcně přikývl. Chodili jsme si sem s bráchou hrát od malička. Hrát? Vasil vytřeštil oči. Jak? Hrát? S čím hrát? No, s ním, odpověděl Ramses. Všelijak jsme se mu ukazovali a předváděli a sundavali mu z nohy ponožky a on byl s tou úplně vedle. Pořád si všechno zapisoval. Dokonce si nás jednou nakreslil do toho svýho bloku. Mě docela trefil. Tak vy jste se mu ukázali? Zařval Vasil. Ale to je přece proti všem zákonům. To je... Nenašel vhodné slovo, jen lapal po dechu. Ale vždycky jenom chvilku, pane Vasil, hájil se Ramses. Nikdy předtím nás nechytil. Vždycky jsme v poslední chvíli s něčím splynuli. Vlastně jsme si jen hráli na chamelona, že jo? Ramses hledal očima porozumění u Pepy Padráta a u Škrtiče, ale ti byli ještě zděšenější než Vasil. Tak dost řečí, oklepal se Vasil. Tohle, ať si mladej vyřeší v rodině. Nás do tohohle kvartíru poslal šéf na jinou prácičku. A já jdu na to. Krejte mi záda. Vasil neohroženě vtrhl do pracovny. Profesor Kadeřábek odhodil tenisovou raketu a spráskl ruce. Nemohl tomu uvěřit. Před ním stál tak mohutný, urostlý a zarostlý lichožrout, že se musel štípnout do tváře. Ne, nespí, nic se mu nezdá. Tohle je skutečnost. Profesor nenápadně ustupoval k psacímu stolu. Tam ležel jeho blok a tuška. Musí si ten úžasný exemplář načrtnout, aspoň pár skic. Ale sotva blok zvedl, lichožrout mu zmizel z očí. Byl to mžik, jen doticha strumy zatrnčely. Jak by ne, když Vasil skočil na tenisovou raketu a splynul s ní. Padrát se Škrtičem to pochopili jako povel k útoku. Vplížili se do pracovny a obhlíželi terén. Profesora neviděli. Ten se totiž nečekaně v bytě schoval pod psacím stolem. V ruce měl blok a skicoval. Byl jako
jako v tranzu. V tom vědeckém vytržení mu tuška sama jezdila bleskově po papíře. Měl je toho dlouhého, vytáhaného hubeňoura i toho zmaštěného a zanedbaného lichožroutího strejce. Dívali se na něho ze skicáku a teď i z pokoje. Sotva se však pohnul, zmizeli. Jen zasklený portrét profesora Kadeřábka na zdi za psacím stolem se rozkýval a pod skříní gumová myš, kterou tady zapomněl Bernardín paní Voráčkové, zapištěla. Autor rukopisného veledíla Život lichožroutů ovšem věděl, co to znamená. Na nejrůznější chameleonské triky lichožroutů si zvykl už od doby, kdy ho chodili pošťuchovat ti dva malí rošťáci. Bože, pomyslel si, kdybych tak i tyhle nevídané exempláře dostal do klece, to by bylo bádáníčko. Klec stála ve vzdálenějším rohu jeho velké pracovny a něco se tam dělo. Zaskřípala a jakoby se zakymácela. To se Ramses snažil terárium odstrkat. Vidět ho ale nebylo. Sotva se k němu profesor otočil, splynul s kobercem. Profesorovi náhle něco blesklo hlavou. Byla to ohromující myšlenka. Co když tenhle vpád lichožroutů do jeho vědecké svatyně není náhoda? Nesouvisí to nějak s tím záhadným hlasem v telefonu a se všemi těmi ostatními zlověstnými úkazy? Není to snad dokonce? A nad tou myšlenkou se mu zatočila hlava. Nějaký výsadek? Komando, rychlá rota nasazená sem z nějakého lichožroutího hlavního štábu, aby osvobodila z klece jeho zajatce? A jestli je to tak, uvědomil si profesor Kadeřábek, pak musí celou knihu přepsat, úplně změnit svůj náhled na lichožrouty jako na jakési plaché a vlastně roztomilé domácí tvory s jedinou neřestí, krádežemi ponožek. Tuliku, neboj, my tě zachráníme, zvolal najednou Ramses a tloukl na víko skleněné klece. A potom výkřiku se strhla lavina. Vasil vyskočil z tenisové rakety a řval na Čanga, který vylézal spoza skříně, kde splynul s tou Hubertovou gumovou myší. Skoč po něm, přiškrť ho! Čango si připravil svou škrtičskou šňůru a vyrazil. Jenže na neleštěných parketách mu ujeli nohy. Chytil se u brusu a strhl ho i se vzácnou čínskou vázou a talíři od večeře. Byla to taková rána a třeskot, že se v přízemí Hubert rozštěkal a tím zburcoval i svou paničku. Pomoc, pomoc, to volal Tullamore junior. Všechno ze svého vězení v teráriu viděl a dostal strach, že na něho přátelé v tom zmatku zapomenou. Pak ze stěny spadl profesorův portrét a vynořil se Pepa Padrát. Viděl, jak se Vasil o klec mocně opírá. Jeho ponožkové svaly na pažích a na zádech se vlnily a vzdouvaly. I Ramses zatínal zuby a snažil se, jak mohl. Pepa Padrát už žádnou velkou sílu neměl, ale zůstal mu fortel. Popadl v koutě smeták a když Vasil s Ramsesem terárium trochu nadzvedli, vklínil násadu do té mezery. Všichni čtyři, teď už se k ním přidal i Čango Škrkič, se na násadu pověsili. Vítězství! Terárium se převrátilo na bok. Tullamore junior se z něho vykulil, přitáhl si uzel na svém frajerském kostkovaném šátku a slastně se protáhl. Byl na svobodě.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý den, děti. Jestli pak poznáte, kdo si to zpívá,

0: Slepice Josefína.
1: Ale dneska jsme překvapili malé kamarády moc brzy. Ještě spí. Tak pojďte hezky opatrně a nahlédneme do chaloupky. Je ráno. První sluneční paprsek pronikl oknem do světnice a šimrá spícího centíka pod bradou. Centík se zavrtí, otevře jedno oko a koukne na hodiny.
2: Kamarádi, vstávejte, Kvído, Funíku, zaspali jsme, už je skoro 9 hodin.
3: Jak to, že nás Josefína nevzbudila?
4: Snad se jí něco nestalo.
2: Tak pojďte, podíváme se.
1: 3 prasátka vyskočila z postýlek a vyběhla z chalupy. Na dvoře se procházel pyšný páv a roztahoval barevná pera. 3 prasátka se dívají s úžasem a nevěří svým očím.
3: Je, podívejte, jak nám slepice Josefína zkrásněla.
2: Jaká nádherná péra ji přes noc narostla.
4: A jak si elegantně vykračuje, panečku.
5: Co to žvaníte, hlupáci? Já nejsem žádná slepice, já jsem páv. Nejkrásnější ze všech domácích ptáků.
2: Páv.
3: Páv?
2: A kde je naše Josefína?
5: Josefína? Ta stará opelichaná slepice? Ode dneška bude zalezlá ve svém kurníku, protože teď jsem na dvorku pánem já. Páv Narcis.
3: Je, to je legrační jméno.
5: Kdo to řek?
4: Já.
5: Jak se jmenuješ?
4: Funík. No to je strašné. Funík. Ne, tak směšné jméno jsem ještě neslyšel.
5: Poslouchej, otylí vepři. Narcis je krásná květina. Já jsem ozdoba, zatímco ty jen funíš. Au.
4: Něco mě píchlo do nohy.
5: Hleďme, kamínek. Okamžitě vyzbírejte všechny kamínky na dvoře, ať chodím jako po koberci. Tak co jsem řekl?
2: Ano, pane páve, ano, pane už sbíráme.
5: Rychlej. Rychlej, ano, Lenoši. Ano, ano. Támhle vidím jeden a támhle druhý.
6: Už tam běží.
5: A co ten papírek? Ano. Nesnáším smetí. Ano. Co pak nemáte koště?
3: Máme, pane páve, tady je koště. Podívejte, jak dobře mete.
5: Je, to je hrůza. Toho prachu, co pak neumíte kropit, aby se neprášilo?
2: Umíme, pane Narcis, já to hned pokropím.
5: Co to děláš, nemehlo? Vždyť si mě polil. Teď vypadám jako zmoklá slepice. Co koukáte? Osušte mě.
3: Ano, pane páve, utřeme vás do sucha.
5: Opatrně, Našiko. Odřeš mi paří. Podejte mi zrcátko, ať vidím, jak vypadám.
2: Prosím, zde je zrcátko.
5: Ach, to je krása. Jak je to možné, že jsem tak nádherný?
1: Zatímco páv se nakrucuje před zrcátkem, obdivuje se a nadýmá pýchou, 3 prasátka stojí zaraženě opodál a tiše reptají.
4: Já už jsem z té jeho krásy celý utahaný.
2: Mně se to přestává líbit, kamarádi.
3: Mně taky. Lítáme tady jako hadr na holi kvůli jeho krásnému peři.
5: Ach, to slunce pálí. Přines mi slunečník.
3: Já?
5: Ano, ty. A hoď sebou, nebo mě od toho slunce rozbolí hlava.
3: Jo, jo. Však nehoří, kdyby ti chtěla hlava puknout na divo.
5: A co vy dva stojíte jako solné sloupy? Přineste mi něco k jídlu. Mám hlad.
4: Tuhle. Já se ani nehnu, centíku.
2: Pst. Tiše, nebo tě uslyší a bude zle.
4: Ale tak ať. Nejsem jeho sluha.
3: Tady je ten deštník, pane páv.
5: Hlupáku, co pak prší? Řekl jsem přece, že chci sluneční.
3: No dobře, tak já jdu teda pro sluneční.
5: Haló, počkej, že nesem rak a začíná kapat. Slyšíš? Pojď sem s tím deštníkem. Co pak nevidíš, že prší?
1: Ale Kvído neslyší a běží se schovat před deštěm do kurníku. A za ním Centík s Funíkem. Přibouchly vrátky Pávu před nosem.
5: Taková drzost. Nechají mě zmoknout. Jak budu vypadat?
1: A Páv se běží schovat do chalupy. V kurníku se zatím radí tři prasátka se slepicí Josefínou.
0: Kone, já tady nezůstanu, s tím nafoukaným bábem nebudu žít na jednom dvorku.
2: Ale Josefínko, to nám přece nemůžeš udělat. My už taky máme té jeho krásy až po krk.
3: Centík má pravdu. Musíme se Páva zbavit. Pomoz nám, Josefínko.
0: Tak dobře, pomohu vám, ale uděláte přesně to, co vám řeknu.
3: Ano.
0: Ne, abyste ucukli.
3: Ne, neucukneme.
1: Je večer, tři prasátka si stelou postýlky a chystají se ke spánku. Ale než si stačí lehnout, uvelebí se na postýlkách drzý Páv a ještě roztáhne péra, aby se tam už nikdo nevešel. Sotva usne, vejde po špičkách slepice Josefína.
0: O, kamarádi, nastala naše chvíle, teď anebo nikdy. Lehněte si na ta jeho pera a zpět, já už se postarám, aby o tu vystřelil.
1: Tři prasátka poslechla, natáhla se jak široká, tak dlouhá na paví pera. Josefína se naklonila k hlavě Páva a ze všech sil vykřikla.
0: Hoří! Hoří! Kvo!
1: Páv se lekl a vyletěl otevřeným oknem, jako když do něj střelí. Na dvorku se ohlédl a leknutím stuhl. Na zadku měl místo své chlouby krásných dlouhých per jen husí kůži. Už neměl být na co pyšný a vypadal tak legračně, že prasátka se v okně prohýbala smíchy. Páv Narcis s hambou prchal do polí a už nikdy víc se neukázal. V chaloupce u tří prasátek nastala opět dobrá pohoda a od rána do večera se odtud ozývala radostná písnička.

0: No.
1: Jak? Selepice Josefína.
2: Leze žába do bezu, já tam ze ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má. Na pekáči smažená.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
9: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
9: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jméno.

0: uprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje.

0: A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modrooko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu ho psal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krajčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba zepředu i zezadu a povídá:
1: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Tamhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpice na to díval, poskakoval a se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

jak Mach a Šebestová navštívili věštírnu ve starověkém Řecku. Jednou zrovna před prázdninami paní učitelka Spáčilová onemocnila, takže někdo musel učit místo ní. Celá třída byla zvědavá, kdo se místo té hodné paní učitelky, kterou měli všichni rádi, ve třídě objeví. Žáci seděli ani nedutali a jenom čekali, kdo to bude. A teď si představte, že vešla učitelka Novotná, před kterou se celá škola třásla hrůzou. Bali se jí všichni žáci, všichni učitelé, dokonce i pan školník. Měla nejmín 100 kilo, takže když šla po chodbě, valila si jako tank a všichni před ní prchali. Říkalo si jí Vřešťan obecný, protože když uviděla na zemi odhozený papírek, začala příšerně vřeštět. Najednou byla celá fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak hlasitě, že to bylo slyšet ze školy až na náměstí, kde se lidé zastavovali a říkali si mezi sebou, slyšíte? Učitelka Novotná se už zase zlobí. A pak dodávali, chudáci děti. A právě tahle ta učitelka Novotná vešla ráno do třídy 3B, nače se všichni žáci tak strašně lekli, že zapomněli vstát, což je chyba. Učitelka Novotná začala okamžitě vřeštět, najednou byla úplně fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak příšerně, že Machovi zalehlo v uších, podíval se na Šebestovou a řekl jí, nevím, Šebestová, jestli tuhle hrůzu vůbec přežijeme. Ale tohle ještě nebylo to nejhorší. Příští den přišla žákyně Trejbalová z třetí lavice do školy s tou nejhorší zprávou, jako když žáci třetí B slyšeli, že ta její hodná paní učitelka Spáčilová, kterou měli všichni rádi a která bydlela v garsoniéře nad Trejbalovými, se bude kam se stěhovat a že ta učitelka Novotná, z které má hrůzu celá škola a které se říká Vřešťan obecný, bude už nejspíš v třetí B učit natrvalo. Takže Šebestová tuhle strašlivou zprávu doma obrečela, Mach doma u oběda prohlásil, že má tím pádem pokažené prázdniny, že nikam nepojede, že by ho to nebavilo, že by stejně pořád myslel na tu hrůzu, která ji po prázdninách čeká, ale paní Machová ho uklidňovala, co když jsou to jenom řeči, ona že zase slyšela, že se paní učitelka Spáčilová bude snad vdávat, což může být stejný nesmysl jako to stěhování, zkrátka nic není ještě jisté. A stará paní Krupičková, která si zrovna přišla k Machovům vypůjčit trochu kvasnic, Machovi poradila, aby si s Šebestovou zašli za roh paní Zelené, že to je kartářka a že jim za stovku řekne, jak to s tou Novotnou po prázdninách bude. A Mach si řekl, že to je docela dobrý nápad, že tím pádem budou hned vědět, co je čeká, že nebudou žít s Šebestovou celé prázdniny v nejistotě. Šebestová si to myslela taky a tak vysypali z prasátek, co měli našetřeno a šli. Paní Zelená byla starší dáma, na rukou měla tlusté prsteny, uvedla je do pokoje, kde bylo skoro tma, protože tam byly stažené rolety, na stole svítila svíčka, paní Zelená míchala karty a ptala se, co vlastně chtějí vědět. Mach jí to celé vysvětlil a potom se s Šebestovou dívali, jak ta paní rozkládá karty po stole, jak nad nimi co si povídá, jak ji zase sbírá. A když se Šebestová ptala, co teda vlastně můžou po prázdninách čekat, kdo je teda bude příští rok učit, řekla ta paní Zelená, že jak karta ukazuje, bude to paní učitelka Novotná. A Mach s Šebestovou šli domů, jak dvě zmoklé slepice. Pan Mach se zrovna vracel ze zaměstnání a když je viděl a zjistil, co se stalo, řekl si, že jim trochu spraví náladu. Pozval je do své pracovny a pak jim vysvětlil, že se všem kartářkám nedá věřit, že jedna věc je nějaká amatérka, která si ty řeči čucá z prstu, a něco jiného astrolog, který pracuje se složitými výpočty, že celá tahle lidská činnost má své počátky ve starověkém Řecku, ještě dávno před naším letopočtem, a vůbec, že nejslavnější věštkyní všech dob byla Pythie,
co věštila ve věštírně v řeckých Delfách. Ta, že měla úžasné výsledky, o kterých se dodnes píše, a když tohle slyšel malý Mach, řekl: poslíš, tati, co kdybychom se za tou Pýty s Šebestovou vypravili? Máme přece kouzelné sluchátko. Načiž pan Mach pokrčil rameny a řekl: pro mě, za mě. A tak se v sobotu ráno konaly přípravy na cestu do těch dávných dob. Šebestová si šla půjčit Jonatána, aby mu nebylo líto, že ho na ten výlet nevzali sebou. Pan Mach dětem vysvětlil, že ta slavná věštírna je v Apolónově chrámu a že sebou musí vzít nějaké dary pro kněze. Paní Machová skočila do obchodu pro dvě bomboniery po 90 korunách a než se vrátila, pokračoval pan Mach ve vysvětlování, řekl, že se v tom starověkém Řecku nemůžou objevit jen tak v normálních šatech, protože tehdy se chodilo v bílých tunikách. Mach s Šebestovou si tedy omotali kolem sebe bílá prostěradla a když s tím byli hotovi, vzali bomboniery a Jonatána, Mach poprosil sluchátko a byli pryč. Octli se před chrámem boha Apolóna. U vchodu stál vousatý kněz a ten je nechtěl pustit dovnitř. Řekl, že děti do svatyně nesmí. Šebestová se rozčílela, co jsou to za poměry, proč by děti nesměly do kostela. Pak si ale vzpomněla na bomboniery, kněz je klidně vzal a do chrámu je pustil. Akorát Jonatán musel zůstat venku. Ten kněz je potom vedl do věštírny, kde hořel oheň a nad ním seděla na trojnožce ta slavná Pýtie. Ptala se Macha, co by si jako přáli vědět. A když se Mach zeptal, kdo je bude po prázdninách učit, začala Pýtie nad tím ohněm všelijak mávat rukama, záhadně mumlat, až nakonec řekla, že po prázdninách je bude učit paní učitelka Novotná a bude je učit až do páté třídy. A Šebestová, jak byla ještě trochu rozčilená, řekla té Pýty: tak to vám teda pěkně děkujeme. To jsme se nemuseli trmát až sem. To sami nám řekla paní Zelená, amatérská věštkyně, která za to bere stovku, když to kvůli vám, vážená paní Pýtie, vyhodila Machova maminka za bomboniery jednou tolik. A k čemu to bylo? Načiž šla pryč a Mach šel za ní. Náladu měli oba pod psa. Venku před chrámem volal Jonatána, ale ten nikde. Hledali ho v celém okolí, až se dostali k sportovnímu stadionu, kde se konaly atletické závody. Byla to příprava na olympijské hry. Stadion byl plný diváků v bílých tunikách, zrovna začal štafetový závod, všichni křičeli a povzbuzovali atlety, kteří si v běhu předávali štafetové kolíky. Najednou se mezi nimi objevil poskakující a vesele štěkající Jonatán. Čekal chudák takovou dobu před chrámem, nudil se a teď si chtěl taky chvíli hrát. A představte si, že měl štěstí, jednomu běžci upadl při předávání červený kolík, Jonatán po něm chňapl a už s ním upaloval pryč. Za ním se hnali závodníci, pořadatelé v bílých tunikách a také pár rozčilených diváků, kteří křičeli: dej to sem, ty bestie, okamžitě to vrátit neřáde. Byla to opravdu dost nebezpečná situace a Šebestová, která to viděla, křičela: proboha, Machu, máš přece sluchátko, pospěš si, než bude pozdě, protože jestli ti lidé Jonatána chytěj, je s ním amen. A Mach si opravdu pospíšil. A tak byli všichni tři najednou zpátky doma v parku. Na písku si hráli děti, Jonatán vesele poskakoval s kolíkem v tlamě, jednomu chlapečkovi se ten červený kolík hrozně líbil, chtěl ho Jonatánovi vzít, Jonatán mu pokaždé vesele uskočil, nakonec dostal ten chlapeček vztek a rozbrečel se na celé kolo, jenomže pak se bohužel stalo něco příšerného, co se nemělo stát. Po cestičce se valila jako tank paní učitelka Novotná. Myslela si, že to dítě brečí proto, že mu Jonatán ten červený kolík ukradl a nechce mu ho dát. Začala vřeštět na Macha Šebestovou, co to mají za zlého psa, že takhle zlý pes by se měl dát utratit a oni dva by měli být potrestáni především za to, že chodí po městě jenom v prostěradlech jako hastroši, že jim v pondělí ve třídě ukáže, zač je toho loket.
A jak tak vřeštěla a vřeštěla, byla čím dál víc fialová, měla čím dál vykulenější oči a vyceněnější zuby u pusy, měla čím dál víc bílé pěny a vřeštěla čím dál hlasitěji, až už se to nedalo poslouchat, takže maminky brali děti z pískoviště a utíkali pryč. A Mach s Šebestovou se vraceli domů, jak dva spráskaní psy. Věděli, že to mají u učitelky Novotné spočítané, že si na ně zasedne a bude se po nich vozit celý příští a přes příští rok až do páté třídy. Vraceli se tedy odevzdat prostěradla, taky museli vrátit Jonatána paní Kadrnoškové, šli smutně po schodech nahoru a netušili, že je u Machů čeká jedna dobrá zpráva, že je tam čeká dokonce moc dobrá zpráva, úplně nejlepší zpráva, jaká je vůbec mohla čekat. Čekala je tam zpráva, kterou přinesla stará paní Krupičková, že ta hodná paní učitelka Spáčilová, kterou mají všichni rádi, se uzdravila a v pondělí se vrátí do školy, že se bude opravdu stěhovat, ale jenom o 3 ulice dál, do velkého bytu jednoho pána, s kterým bude mít co nevidět svatbu a který se jmenuje inženýr Aleš Novotný. Takže po prázdninách už nebude Spáčilová, ale Novotná. Tím pádem na škole od září budou dvě učitelky Novotné a ta hodná povede svou třetí B dál až do pátého ročníku.

0: Honza, který se toulal světem, hledal nevěstu a dobré řemeslo, prošel další dvě vsi. Snědl chleba a stmívalo se. Na nebi se dělaly mraky a Honza tušil, že bude pršet. U jedné chalupy uviděl hromádku střepů z rozbitých hrnců. Tady určitě bydlí hrnčíř, říkal si Honza. To jistě není těžká práce, točit hrnce na kruhu. A zaklepal na dveře. Když mu nikdo neotvíral, zabušil silněji. Dobrý večer, pane mistr, chtěl bych k vám jít doučení, křičel. Ale zevnitř se ozvalo. V noci do chalupy nikoho nepouštíme. Začalo pršet a Honzovi byla zima. Marně se rozhlížel, kde by hlavu složil. Žádné dveře se mu neotvíraly, i když prosil. Došel až na kraj vsi. Tam byla jen stará, polorozbořená cihelna. Odtud mě nikdo nevyžene, řekl si a vlezl dovnitř. V koutě našel kupku suchého listí, zavrtal se do ní a usnul. Ale o půlnoci ho za rameno tahal divný otrhanec s dlouhými rozcuchanými vousy. Hú, hú, to je můj Pelech. Co tu chceš, člověče? To jsem se lek, vyskočil Honza. Myslel jsem, že jsi čert.
1: Jsem Ejkal a houkám tu na hrnčířovic kadličku, povídá ten vousatec. Ona se mi moc líbí, ale nechce mě. Je pěkná, taková potřeštěná, nevěsta akorát pro mě. Já bych ji skrotil. Hú, hú.
0: Znovu zahoukal. Víješ jako pes. Všichni se toho tvého houkání bojí. Teď vím, proč mě nikdo nechtěl pustit na noc do chalupy. Zlobil se na Hejkala Honza. Když chceš získat děvče, musíš mu přinést z louky kytku nebo hrnek malin a ne tu houkat a strašit lidi. Jdi se vyspat někam do lesa. Pro dva tu není místo.
1: Když mi slíbíš, že mi pomůžeš kadlu získat, můžeš tu zůstat,
0: sliboval Hejkal.
1: A já už nebudu houkat.
0: Tak dobrá, zkusím to, kývl Honza. A hned ráno sotva slunce vykouklo na nebe, ťukal znovu na dveře hrnčířovy chalupy. Otevřít mu přišla hrnčířova žena. Co tak brzy, mládenče? A kde jsi v noci spal? Vyptávala se. V cihelně, povídá Honza. Ale nebojte se, paň mámo, to strašilo, co tam bylo, už houkat nebude. To jsem ráda, oddychla si hrnčířka. Já se ho nebála, mámo. Vyběhlo z pokoje děvče v pruhované sukni a divoce zakoulelo očima. Házela jsem po něm hrnce. A jak se rozlobím, hodím hrnec i po tobě, ukázala na Honzu. Tolik hrnců a čbánů se rozbila kadl. A táta potřebuje pomocníka. Brzy bude ve městě jarmark a nemáme nic na prodej. Když chce, ať si zůstane. Ušklíbla se na Honzu kadla. Já si stejně budu dělat, co chci. Vzpůrně pohodila hlavou, popadla mísu ze stolu a křápla s ní o zem.
2: Ta je ale vsteklá, divil se Honza.
0: Zůstaň u nás, třeba si s ní poradíš. S povzdechem sbírala hrnčířka střepy. Honza se nejdřív učil mačkat hlínu, aby byla pěkně tvárná, ne moc tuhá ani měkká. Pak ho hrnčíř naučil točit na kruhu mísy, potom hrnce a nakonec i čbány. Honzovi to nejdřív nešlo, toť se ví, mísy byly šišaté a čbánky trochu nakřivo, ale nakonec se to naučil. Potom všem hrncům a čbánkům přilepily ouška a hrnčíř to hliněné zboží vypálil v peci. A když byly mísy a hrnce do červena vypálené, až zvonily, namíchal hrnčíř barvy. Spolu s Honzou pak malovali na mísy a talíře růže a kopretiny, na čbánky zelené lístky a holubičky, na hrnky srdce a konvalinky. Nakonec to malované zboží hrnčíř ještě jednou vypálil v peci. Barvy se pak leskly a květy vypadaly jako živé. Honza se nemohl na tu krásu vynadívat. Vidíš, jak jsi šikovný, Honzo? Tak brzo to ještě nesvedl žádný učedník, chválila Honzu mistrová. Ani kadla se už na Honzu nemračila jako dřív. Tolik se nevstekala a nerozbíjela hrnce. A když se na okně občas objevily v lopuchovém listě maliny, s Honzou se podělila. Že je tam nosí sám Hejkal, to nevěděla. Až jednou hrnčíř povídá. Honzo, zítra je ve městě jarmark. Pojedeš s kadlou prodávat. Vystlali tedy vozík senem a složili do něj hrnce, čbány, misky a talíře. Kadla se vystrojila a brzy ráno vyjeli. Na náměstí už bylo rušno. Kadla si dala ruce v bok a začala vyvolávat. Pojďte, lidičky, kupte čbánky, kupte si hrnky malované, nebo se na vás nedostane. Každý talířek je jiný, na jednom růže, na druhém kopretiny. A lidi chodili, chválili a kupovali. Blížilo se k polednímu a Honza s Kadlou už půlku zboží prodali. V tom se objevila u vozíku tlustá, naparáděná selka.
1: Já bych chtěla něco extra, povídá. Jsem nejbohatší selka v kraji, vždycky musím mít něco lepšího.
0: Tady je pěkná mísa na ovoce, jsou na ní červené růže, nabízel jí Honza.
1: Moc obyčejné, broukla selka.
0: A tady hrnec na sádlo, ukazoval Honza, ten největší sádelňák.
1: Takových mám plnou komoru, chlubila se selka.
0: A tady čbánky pro radost, na každém je holubička, zvedl Honza dva malé čbánky.
1: Taky nic moc, odfrkla si selka, kdyby na nich byly pávy.
0: Honza honem hledal, co by selce ještě nabídl. Ale nevšiml si, že Kadla celá zrudla.
1: Klid se odtud, babo, křikla najednou a hodila po selce hrnec. Když nic nekoupíš, zmiz, už se tu neukazuj, huš!
0: Hodila po selce další hrnec. Ta s křikem utíkala pryč a lidi se smáli, až se za břicha popadali.
1: Kadlo, to nesmíš, lekl se Honza.
0: Ale Kadla hodila hrnec i po něm.
1: Já můžu všechno, křikla znovu.
0: Chytila desku, na které byly poslední hrnky a talíře, a převrhla ji. Všechna ta hliněná krása se rozbila.
1: Co jsi to vyvedla, ty hloupá,
0: naříkal Honza. Jen hrnek se srdíčky zůstal celý. V tom se z ničeho nic objevil vedle nich Hejkal. V roztrhaném plášti, v klobouku s pérem, jako nosí myslivci. Dlouhé rozcuchané vousy kolem něj vlály.
1: Já ten rekoupím, houknul, a tu divokou panenku přiberu k tomu.
0: Vytáhl z kapsy zlaťák a podal jej Honzovi. Hrnek strčil do kapsy a než se Honza vzpamatoval, hodil si Kadlu přes rameno. Utíkal s ní pryč a lidi kolem výskali údivem. Ale nikdo Hejkala nezastavil.
1: Tak si ji nech, třeba ji skrotíš, volal za ním Honza.
0: Pak pozbíral všechny střepy, složil je na vozík a jel domů. Tady je tržba, pane mistře. A Kadlu jsem dal Hejkalovi. Já ji skrotit neuměl, rozbila toho dost. Ukázal na střepy ve voze a na bouli na čele.
1: Třeba si s ní Hejkal poradí, vzdychl hrnčíř. A když neporadí, vrátí nám ji.
2: A já, abych šel, povídá Honza.
0: Zbalil si ranec a hrnčíř mu dal krejcar, aby si zatlačil tu bouli na čele.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Nevím, jestli je u nás tolik hodných lidí, nebo je to jen tím, že jsme na ně měli štěstí. Možná, že za to mohli trochu i Méďové, kteří si dovedli rychle získat přátele, ale opravdu nám pomohl každý, na koho jsme se obrátili. Při cestě do skalního města a do našich nejvyšších hor jsem pomoc opravdu potřeboval, protože jsem tam byl poprvé. Cestování s medvíďaty připomínalo výlet s malými dětmi. Vstali jsme v 4:30 ráno a kluci se hned dožadovali krmení. Každý vypil litr a půl kaše z kondenzovaného mléka, mrkve a piškotů a pocit nadspaného bříška je trochu uklidnil. Jarda mi pomohl naložit kameru, stativ a ostatní zavazadla a kameraman Franta si přinesl do tranzitu i svoje věci. Méďové si zatím hráli na dvoře se psem Citem a působili dojmem, že se jim moc cestovat nechce. Jejich nakládání do auta se neobešlo bez vztekání, které rostlo rovnoměrně s medvíďaty. Vztekal jsem se i já, když se mnou začala laškovat a na rušné ulici se snažila z auta vylézt. První kilometry bývalo v zadní části auta živo. Méďové si hráli, prali se a trvalo chvíli, než se unavili. Pak si lehli každý do jiného rohu a odpočívali. Projeli jsme Plzní, minuli Plaský konvent a přes Jesenici a Žatec pokračovali dál na sever. Když se ozvalo ze zadu kňourání a frkání, rychle jsem hledal nějakou odbočku do lesa. To zastavení byla nutnost. Pokud se v krátké době žádné vhodné místo neobjevilo, pytlíku s návnadou. Když se rybář pohnul, Matěj leknutím zařval a v mžíku udělal to, kvůli čemu jsme zastavili. Lekl se i rybář a mnoho nechybělo, aby Matěje napodobil. Chvilku se zdálo, že skočí do řeky, ale zvládl to. Moje omluvy už nevnímal, všechnu pozornost soustředil na medvíďata. Neustále opakoval, že mu doma nebude nikdo věřit, kdo ho tak strašně na rybách vylekal. A přitom mnoho nechybělo, mohl mít docela pěkný důkaz. Kuba s námi před odjezdem ještě zalaškoval a rozběhl se k silnici, jako by se chtěl vrhnout pod auta. S problémy jsme jej chytili, naložili a jeli dál. Projeli jsme Ústím a za chvilku byli v Děčíně. Na správě chráněné krajinné oblasti nás čekal její vedoucí a také kameraman Jirka Bálek, se kterým jsme chtěli zkusit točit na další kameru. Krajina z Děčína do Tiských stěn je úplně jiná než kolem Plzně. Skály vykukují mezi stromy i nad ní.

nimi a všude na kopcích kolem. Těšil jsem se, jak se tam budou vyjímat medvědí kluci, a netušil, že mohou přijít nějaké komplikace. Ty začaly okamžitě, jakmile naše auta zaparkovala. Až budu chtít příště natáčet poblíž německých hranic, vždycky nejprve zjistím, zda naši sousedé nemají nějaký svátek. 2. května roku 2000 určitě nějaký měli. Když jsme vystoupili z auta, měl jsem pocit, že většina obyvatel Saska si dala sraz u tiských stěn. Byli všude. Organizovaní, disciplinovaní, zvědaví a hluční. Jakmile uviděli medvědy, tak ještě k tomu neústupní. Méďové nemohli jít sami, jen v tom davu, který nás provázel a který jsme potkávali. Kluci se přidávali k cizím lidem a za chvilku z toho zpitomněli. Začínal jsem mít pocit bezmocnosti a trochu jsem se začal vztekat. Obklopovali nás kouzelné skály, jaké jsme s medvíďaty ještě netočili. Obloha byla jako vymetená, ale v tomhle ruchu rozhodně točit nešlo. Naštěstí se turisté za chvilku někam rozptýlili nebo se naopak soustředili jinde a my mohli médi vypustit. A přišel další šok. Ze 3 poslušných medvíďat se staly nezvladatelné chlupaté bestýky, které se v novém prostředí cítily jako doma. Rozběhli se po skalním bludišti a lítali jako pominuté. Medvíďata se honila, ztrácela a objevovala v místech, kde je nikdo, a zvlášť oba kameramani, nečekal. Chvílemi jsme neviděli žádné a chvílemi se zdálo, že se jich tu honí a rve aspoň 6. Je vidět, že sem patří, konstatoval náš průvodce inženýr Henschel a upozornil, že mnohá místa kolem nesou v názvu slovo medvěd. Medvíďata zaujal měkký šedý písek, který všude pokrýval zem, líbily se jim uzonké soutěsky i chladné jeskyňky a díry v pískovcích. Nechápal jsem, co se s nimi děje, a není divu, že mne napadlo, že méďové vyrostly z poslušnosti a už s nimi nic nenatočíme. Trvalo dlouho, než se kluci uklidnili a začali si hrát trochu přijatelným způsobem. Když se kameramani domluvili a rozestavěli tak, aby si vzájemně nepřekáželi, dorazila další vlna turistů. Zřejmě to byly odpočaté zálohy, které ještě medvědy neviděli a domnívali se, že mají právo si je co nejlépe prohlédnout. Obklopili nás a bylo po natáčení. Na neštěstí nikdo z nás neuměl německy tak, aby turistům vysvětlil, že nám překáží. Stejně si myslím, že by neposlechli. Přerušili jsme natáčení, sedli si a čekali. Oni také. Jen začali dávat najevo netrpělivost, že se nic neděje. Za chvilku se odkudsi ozvalo halekání a němečtí turisté se ztratili. Mezitím si však méďové oddychli, dostali hlad a když se najedli, začali opět řádit. Jirka s Františkem se snažili točit to hraní a běhání. Objevila se další překážka ze strany, odkud ji nikdo nečekal. Přišli čeští turisté. Chyběla jim německá urputnost a vytrvalost nahradili lstí. Naši na nás jukali. Vždy, když se méďové pohybovali v zajímavém průhledu nebo v členitém prostředí a kamera snímala celek, někdo vykoukl zpoza skály, 2 skoky přehupl soutězku nebo se opatrně plížil s kamerou mezi balvany. To už začínalo být víc než nepříjemné. Až v čase oběda se náhle skály uklidnily, cizí lidé kamsi zmizeli a my mohli v klidu natočit to, co jsme potřebovali.

0: Chudý mlynářský tovaryš a kočička. Žil byl v jednom mlýně starý mlynář, který neměl ani ženu, ani děti, a u toho sloužili tři mlynářští pomocníci. Když u něj byli už několik let, jednoho dne jim řekl: jsem starý a rád bych si už odpočinul. Vydejte se do světa a ten z vás, který mi přivede toho nejlepšího koně, ten se stane mlynářským mistrem, dostane můj mlýn a zaopatří mne na stáří. Jeden z těch mlynářských byl ale takový neduživý pacholíček, kterého ti druzí dva měli za hloupého. Mlýn mu nepřáli a on o něj vlastně ani moc nestál. Tak se vydali společně do světa a když přešli vesnici, řekli ti dva tomu hlupáčkovi: zůstaň tu, Honzo, stejně v životě žádného koně nezaopatříš. Ale Honzík na ně nedal a šel dál. Když se setmělo do černočerné noci, byli zrovna u nějaké jeskyně, tak si vlezli dovnitř a uložili se ke spánku. Ti dva chytráci počkali, až Honzík usne, potom tiše vstali a utekli pryč. Honzu nechali v jeskyni a mnuli si ruce, jak dobře to zařídili, ale nemělo se jim to vyplatit. Když vyšlo slunce a Honza se probudil v jeskyni, rozhlédnul se a zvolal: bože, kde pak to jsem? Vstal a vyškrábal se z jeskyně a pokračoval v cestě lesem. Jak tak šel, přemítal a uvažoval: teď jsem v tom lese sám, samotinký, jak pak teď přijdu k nějakému koni? Jak tam tak rozumoval, potkal malou strakatou kočičku, která mu dala křesťanské pozdravení a pak se ho ptala: co pak tu děláš, Honzíku? A ty mi stejně nemůžeš pomoci, povzdechl si. Jen nech na hlavě. O tom, že bys chtěl krásného koně, si cvrdlikají ptáci v celém lese, řekla kočička. Pojď se mnou a zůstaň u mne 7 let jako můj věrný služebník. Pak ti dám koně krásnějšího, než jsi kdy v životě viděl.
1: No, to je mi ale podivuhodná kočka, pomyslel si Honza. Ale uvidíme, zda je pravda, co mi řekla.
0: Tak vzala kočička Honzíka sebou do svého zámečku, kde žili ostatní kočky a ty jí sloužili. Běhali po schodech sem a tam a byli veselé a v dobré náladě. Večer, když všichni usedli k tabuli, museli 3 kočky hrát. Ta první hrála na basu, druhá fidlala na housle a třetí foukala ze všech sil do trumpety. Když se kočky najedly, sklidili stůl a strakatá kočička řekla: no, Honzíku, teď si se mnou zatancuj.
1: Ne, odvětil, s kočkami netancuji, ještě nikdy jsem to nedělal.
0: Tak ho dejte spát, poručila ta strakatá kočka ostatním kočkám. Tak mu rozsvítili v ložnici, jedna mu stáhla boty, druhá punčochy a třetí nakonec svoukla světlo. Druhého dne přišly kočky opět a pomohly mu z postele. Jedna mu natáhla punčochy, jiná mu uvázala podvazky, další přinesla boty, jiná ho umyla a ta poslední mu otřela ocasem obličej.
2: To je měkoučké, pochvaloval si Honza.
0: Ale i on musel kočkám posloužit. Celý den sekal dříví, k čemuž dostal stříbrnou sekru a klíny, stříbrnou pilu a měděnou palici. A za odvedenou práci dostal dobré jídlo a pití a zaopatření, ale za celý ten čas neviděl ani človíčka, jen tu strakatou kočku a její kočičí čelátku. Jednou mu ta strakatá řekla: jdi na louku, posekej ji a trávu usuš. A dala mu stříbrnou kosu a zlatý brousek s tím, aby to střežil jako oko v hlavě a v pořádku jí to vrátil. Tak Honzík šel a udělal, co mu bylo poručeno, a po vykonané práci přinesl kosu, brousek i seno domů a ptal se, zda už nedostane slíbenou odměnu. Ne, řekla strakatá kočka, musíš pro mě ještě něco udělat. Tady je stavební dříví, tesařská sekera, úhelník a vše, co je nutné. Vše ze stříbra. A z toho mi postav nejprve malý domek.
2: Tak Honza postavil dům a pak si zase stěžoval, že vykonal všechnu práci a stále nemá žádného koně.
0: Ale zatím uběhlo těch 7 let jako půl roku a strakatá kočička se ho ptala, zda chce vidět svého koně.
2: Ano,
0: řekl Honza. Tu otevřela dveře domku a uvnitř stálo 12 koní.
2: Ach, ti vám vypadali překrásně. Vyhřebelcováni do lesku, byla radost na ně pohledět.
0: Kočička řekla Honzíkovi, teď jdi domů. Tvého koně ti nedám, ale za 3 dny přijdu a přivedu ti ho.
3: Tak se Honza vydal domů cestou, kterou mu ukázala. A protože nedostal nové šaty, musel jít v těch starých hadrech, ve kterých přišel a které mu byly po těch letech dost malé. Když přišel domů, byli tu i ti 2 a každý přivedl svého koně. Jednoho slepého a druhého, co kulhal.
4: Honzo, kde máš svého koně? Ptali se.
2: Přijde za mnou za 3 dny?
3: Tu se smáli a řekli, no Honzo, to bude jistě ten nejlepší kůň na světě, když se táhne 3 dny za tebou.
0: Honza šel do světnice, ale mlynář mu řekl, že nemá chodit tak rozedraný a otrhaný ke stolu. Jeden by se za něj musel stydět. Tak mu dali trochu jídla ven. A když šli večer spát, ti 2 mu nedopřáli ani postel. Musel si vlézt do kurníku a tam se uložit na slámu. Druhého dne, když se probudil, byly ty 3 dny pryč a přijel kočár, tažený 6 překrásnými koňmi. A jeden sloužící vedl 7. a ten byl pro Honzu. Z kočáru vystoupila půvabná princezna a vešla do mlýna. Ta princezna byla ta strakatá kočička, které Honzík 7 let sloužil. Zeptala se mlynáře, kde je ten malý mlynářský pacholek. Tu mlynář řekl, nepustil jsem toho trhana do mlýna, leží v kurníku. Tu princezna řekla, aby ho hned přivedli. Jeden sloužící mu přinesl nádherný oděv a on se musel umýt a převléknout. A když byl hotový, vypadal jako nějaký král. Potom si princezna přála vidět koně, které přivedli ti 2 druzí. No, jeden byl slepý, druhý chromý. Tu poručila sloužícímu přivést toho 7. koně. A když ho mlynář viděl, řekl, že takového na svém dvoře ještě nikdy neviděl. A ten je pro Honzu, řekla.
2: Tak to je mlýn jeho,
0: pravil mlynář. Ale princezna mu řekla, aby si koně i svůj mlýn ponechal a vzala svého věrného Honzu a posadila do kočáru a odjela s ním pryč. Nejprve jeli k tomu malému domku, který postavil za pomocí stříbrného nářadí. Stal se z něj velký zámek a všechno uvnitř bylo ze zlata a stříbra. A pak měli svatbu a on byl bohatý. Tak bohatý, že měl po celý život dostatek. Proto si dávejte dobrý pozor, než někoho označíte za hlupáka. Mohli byste jednou zůstat stát s dlouhým nosem, jako ti 2 mlynářští pomocníci.

0: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho potvoru, nepuste ho, tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups, držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely. No a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, nebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pán, já jsem se přel o zábradlí, držím, no a to už ten pán otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíně a pán volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem, no prosím, prosím, jen se ptejte, neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny, a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe. To není nic nového.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Helenka v rámečku. Už svítalo, když se konečně dostal domů i Hihlík. našlapoval obzvlášť opatrně, aby nevzbudil pana Vavřince, ale ten seděl na posteli v saku a v kravatě.
1: Kde jsi byl celou noc?
2: Zavrčel rozmrzele. Hylíka napadlo, že se k němu chová jako k nějakému malému Hylíkovi. V krysí díře, odpověděl vzpurně. Pak stručně a hodně zmateně popsal všechno, co se v noci událo. Egon z toho moc nepochopil, ale byl rád, že Hylík už nemá tu náušnici. Ale amulet jsem zachránil. Egon opáčil, že amulet, pokud je teda kouzelný, by měl spíš ochraňovat jeho a ne naopak. Trhni si! Vyjelo z Hylíka. Pochopte, ruply mu nervy po tom všem, co dneska zažil. Egon to pochopil. Vytáhl z prádelníku pár nových ponožek a zdařile napodobil pana Liku.
1: Ponožky dobrý a mezi námi všechno taky dobrý.
2: Jednu podal Hylíkovi a druhou si nechal.
1: Přátelé by se měli vždycky o všechno rozdělit, řekl.
2: Zásuvka prádelníku zůstala otevřená. Hylíka tam něco upoutalo. Kdo to je? V zápětí bez dovolení vytáhl na světlo fotografii ve zlatém rámečku.
1: To je ona, řekl tiše Egon.
2: Jaká ona?
1: Helenka.
2: Až teď to Hylíka trklo. To bude ta slečná Helenka. Egon před ním párkrát její jméno vyslovil, ale vždycky přitom vzdychal. Tak promiň, řekl.
1: To nic.
2: Pan Vavřinec si fotografii dojatě prohlížel, potom ji podal

0: Přemýšlel, proč jí pan fotograf nevyfotil nohy. Aby si o ní udělal ucelený obraz, potřeboval vědět, jaké nosí ponožky. O, celou ji nemám, řekl Egon smutně. Už celé 3 roky. Kam šla? Zeptal se Hýlík Hýlíkovsky. Odjela na nějakou misi do Afriky. Tam dělá velvyslance pan Bono. Třeba tu vaši Helenku zná, řekl Hýlík. Najednou na něho padla únava jako těžká peřina. Egon uložil fotografii mezi spodní prádlo a řekl: Hele, Hýlíku, běž už radši spát. Dobrou noc.
1: Dobrou noc,
0: Egone, utrousil Hýlík a vklouzl za diplom nejlepšího trubače hradní stráže.

0: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí, a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe.
1: Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu.
0: Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu ji do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postraní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně.
1: Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jes se mnou.
0: A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříž

0: Ježíši viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá: dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátník k Převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků: čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky: čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přiletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

Zlatá studánka. Marta byla ještě dítě, když osiřela. Měla jen starého dědečka a ten se živil tím, že dělal košíky, jež prodával po vsích. Když povyrostla, snažila se mu ulehčit. Sbírala na jaře jahody, v létě houby. Na podzim a v létě snášela roští, kterým v zimě topili. Jejich chata byla na podzim tak obložena otepmi, že jen malá okénka vyhlížela. Byli jakž takž živi, dokud les náležel staré dobré paní. Ale stará paní zemřela a panství koupil lakotný a zlý hrabě, který vstup do lesa zakázal. Nastaly zlé časy. Dědeček musel daleko chodit na proutí a Marta vždycky umírala strach, jestli ji nechytí hajný, když se v noci vracela s roštím. Bída na ně dolehla, když se dědeček roznemohl. Nebylo proutí. Marta se nemohla na dlouhou dobu vzdálit a proto musela pro ně do panského lesa. Aby jí hajný nedopadl, nařezala ho nade vsí, ale šla proti proudu potoku výše do hor, kam předtím nikdy nepřicházela. Bylo všude dost krásného proutí, ale dech se v ní zatajil, když přišla ke studánce, z níž vyvěral potok. Krásné zlaté pruty rostly tam ze země. Nařezala jich, co jen nejvíc mohla unést, a spěchala domů. Vypravovala dědečkovi, jaké měla štěstí. Zdálo se, že je mu lépe. Slezl z postele a třeba ještě sláb, začal plést. Nedělal hrubý koš, ale zrovna nábožně splétal pěkné, ozdobné košíky. Marta šla s nimi za týden do města na knížecí zámek a dostala tolik peněz, že bylo po bídě. Hned druhého dne se vydala znovu za proutím. Třeba, že dědeček říkal, aby nechodila, že zatím není potřebí. Dobře celou cestu podle potoka prohlížela vrby a poznala, že to krásné zlaté proutí roste jen u studánky. Opatrně uřezávala nejkrásnější pruty. Lákaly jí zejména pruty nakloněné nad vodou. Na nebezpečí nepomyslila. Domnívala se, že je studánka jako studánka a vody, že v ní není víc než po kolena. Naklonila se, aby uřízla krásný dlouhý prut, půda se pod ní probořila. Spadla do vody a voda se za ní zavřela. Dědeček vnučku marně vyhlížel. Nepřišla na večer, čekal ji v noci, ale Marta se neobjevila. Bylo ráno a když vyšel na zápraží, našel tam hromadu krásného zlatého proutí. Myslil, že někam odběhla, i zanesl pruty do světnice. Bylo jich mnoho, takže z nich mohl dlouho pracovat. Když se ani před polednem nevracela, vyšel ven a ptal se lidí. Nikdo ji neviděl. Ptal se i hajných, ale ani ti ji neviděli. Vydal se do hor podle potoka, jak mu Marta vyprávěla, ale ani studánku, ani Martu nenašel. Proutí ho sice uchránilo od bídy, neboť košíky z něho upletené draho prodával a proutí neubývalo, ale bylo mu smutno a na Martu nemohl zapomenout.

0: Marta v prvním leknutí cítila jen, že ji něčí ruka táhne dolů. Když opět otevřela oči, viděla, že je ve veliké světnici. Měla kamennou podezdívku a na té kol dokola byly poklopené hrnečky. Tady ti vedu pomocnici, řekl zelený mužík k ženě, která stála před pecí. Marta poznala, že se stala služkou uvodníka. Dala se do hořkého pláče. Nepláč. Bylo by ti milejší, abych tě utopil? Odsloužíš si 7 let a budeš-li řádně sloužit, můžeš se vrátit na zem nebo se stát vodní ženkou.
1: 7 let. Co si zatím dědeček počne?
0: Nebude mu zlé. Zanesu mu proutí, které jsi nařezala, a tomu přinese štěstí. Jen nepomysli utéci, zle by se dařilo tobě i jemu. Ještě téže noci donesl opravdu proutí na zápraží k chalupě. Jak víme, dědeček je našel. V celku měla Marta s vodníkem málo co dělat. Býval většinou mimo domov, často ani doma nespával. Když se někdy vrátil, přibyl obyčejně jeden dnem vzhůru obrácený hrneček na výstupek zdi ve světnici. Za to jeho žena byla doma skoro pořád. Měla malou dcerku, již se stále zaměstnávala. Skoro celý úklid zůstal proto Martě. Hned prvního dne jí vodníková přikázala, aby se neodvážila obracet hrnečky. Také nesměla vyhazovat smetí. Musela je ukládat na hromádku. Život pod vodou byl jednotvárný. Den jak den stejný, ani slunce sem nepronikalo. Jen malý kahanec osvětloval jizbu. Její paní byla žena drsná, ale ne zlá. Když dítě usnulo, ráda si s Martou popovídala. Jednou se jí děvče ptalo, co je v těch překlopených hrnečcích.
1: Duše lidí, které můj muž utopil.
0: A proč je nepustíte k nebi? U nás, když někdo umře, otevřeme okno, aby duše mohla uletět. Ty půjdou k nebi teprve, až také náš osud bude vyplněn a my se budeme moci vrátit tam, odkud jsme vyšli. Vy jste nebývali vždycky ve vodě?
1: Pokud já pamatuju, vždycky.
0: Ale moje babička vypravovávala, že před dávnými časy žili naši předkové vesele na povrchu země, ve vzduchu a i na zemi. Ale nastaly zlé časy. Přišly mocnější bytosti, vzali nám zem a zatlačili nás na dno vod. Tady žijeme bezpečně. Sem jejich moc nesahá. Ale přijde den, kdy naše děti opanují zase, co naši otcové ztratili. Vodníková umlkla a Marta se neodvážila víc ptát. Dítě se počalo budit a vodníková spustila skuhravou píseň, aby je ukonejšila. Když někdy, a to bylo zřídka, kdy odcházela někam na návštěvu, brávala na sebe žabí kůži. Marta dělala, jako když si toho nevšímá, ale zatím bedlivě pozorovala, kam ji uklízí, nebo odkud ji bere. Dávala ji všelikams, ale nejčastěji na dno veliké truhly plné pentliček a prádla. Jsou zlé časy, říkávala vodníková, ještě za mého mládí bývalo jinak. Nebylo potoku, rybníku, studně, natož řeky, bez vodníka. Teď široko daleko nenajdeš druhého. Jsou rozprchlí po horách, po samotách a od jednoho k druhému příliš daleko. A čím to, že se tak rozprchli? Přibývá lidí a nejvíc těch zlých. Naše děti hynou, staří umírají, mladých není. A tak pomalu vymíráme. Vodníková zesmutněla. Měla jsem 3 děti. To jsme žili ještě v kraji a přišla jsem o ně. Nejstarší se zapletlo do mlýnských kol a zhynulo. Pochovali jsme je v tůni mezi lekníny. Druhý jezdil pro zábavu na štice a rozbil si hlavu o lávku, kterou tam lidé zřídili. Leží pod vrbou u té lávky. Třetí, byla to dcerka. Chytili do sítí rybáři. Divili se, jaká je to ryba. Báli se jí. A zanesli ji do kostela. Pokropili ji svěcenou vodou. A zemřela. Nevíme ani, kde leží. Můj muž zuřil. Tady pod těmi hrnky jsou duše mlynáře, těch, kdo zřídili lávku, a všech těch rybářů. Ale co je všechno platno? Děti nám to nevrátilo. Pak jsme se odstěhovali sem do hory. Na stará kolena mám jedno dítě, slabé a neduživé. Dožije-li, bude samo za nás dva. Zemřeli dřív, bude zase méně o jednu rodinu. Jednou přišel vodník na kvap domů. Ženo, chystej povřísla, musím nažně. Vodníková otevřela velkou truhlu a vybírala barevné pentličky jednu za druhou a šňůry krásných perel. Když vodník odešel, zeptala se Marta, jaké budou žně.
1: Bude velká voda a můj muž musí ve vsi utopit 12 lidí.
0: Děvče dobře vědělo, jak zle řádívá horská voda při povodni v dědině. Zachvěla se úzkostí o dědečka. I jejich chalupa byla od potoka nedaleko. Měla bych se dnes podívat dolů do řeky na návštěvu k švagrové. Dej dobrý pozor na dítě, řekla vodníková. Oblékla svoji žabí kůži a hup, zmizela ve vodě. Marta neměla stání. Byla odhodlána utéci za každou cenu, aby zachránila lidi v dědině. Odklopila jeden hrneček a dušička v podobě bubliny vyplynula. Marta slyšela tichý dík. Pak už neváhala a odklopila všechny. Viděla, že není návratu, i kdyby jí to mělo stát život. Nebylo tu žabí kůže, a proto bez rozmýšlení otevřela dveře a dupnutím vyplynula k hladině. Měla čas. Za ní zahučelo, jak se do vodníkova příbytku hrnula voda. Těžko se dostala na sucho. Byla omámena slunečním světlem. Horská voda zaplavila již celé údolí. Jen chalupy trčely z ní a na střechách lidé zoufale lomili rukama. Co jí nohy stačily, ubíhala k dědině. Už zdaleka slyšela křik nějakého tonoucího dítěte. Ze vší síly vykřikla: hory, vody, moře, hoří! Jej, moje dítě schoří, zvolal vodník. Pustil svoji oběť a co nejrychleji plaval k hoře. Velká voda překvapila lidi v dědině. 12 jich nenašlo času, aby utekli. 12 jich mělo být vodníkovou obětí. Již červenou pentličkou škrtil první, když všechny zachránila Marta. Dostali se šťastně na sucho. Marta stála na břehu a rozhlížela se, kudy by se mohla dostat chalupě. V tom vidí, jak se cosi zmítá ve vodě. Bez rozmýšlení skočila a vynesla na břeh vodníkovu dceru. Vodník přišel patrně pozdě. Voda ji zatím vzala a on ji cestou minul. Stála dlouho na břehu a čekala, uslyší-li hlas vodníka nebo jeho ženy. Neslyšela nic. Vzala dítě sebou a šla k dědečkovi do chalupy. Jak radostné bylo to shledání po létech. Když voda opadla, šla s dítětem do hory k zlaté studánce. Ale té nebylo. Místo ní byl hluboký, suchý výmol. Vodník se vystěhoval. Jednou v noci se jí zdálo, že slyší výkřik vodníkovy ženy. Vyběhla s dítětem, aby je vrátila matce, ale nikoho neviděla. Volala, ale nebylo odpovědi. Proto si dítě nechala. Po jejich zelených očích ji nazvala Zelenočka.

0: V chalupě bydlel tatínek s maminkou, Franta a Pepina a jejich babička s dědečkem. Dědeček náramně rád kouřil, ale babička kouření nesnášela. Náramně ráda kouřila také kamna. Kamnům babička kouření nedovolila a dědečkovi jen o svátku Josefa, na Štědrý večer a v den železničářů, neboť se jmenoval Josef a býval u dráhy. Dědeček byl na tom lépe i proto, že chodil kouřit do králíkárny, zatímco kamna se ze světnice nemohla hnout. Bylo před Vánocemi. Ve světnici stál už stromeček, aby bylo kam dávat dárky. Ale netopilo se, protože v teple by jehličí předčasně opadalo.
1: Tady je ledárna,
0: hučela kamna, zimou jektala dvířky a kýchla. Dalo to ránu, jako když se vystřelí. Z krabice nadepsané pro Frantíka vyrazil husar s taseným mečem a volal: hrrr, na nepřítele! Protože si myslel, že vypukla válka. Ze škatule pro Pepinu to štěkalo a vrčelo, neboť v ní byl jezevčík Hamiro. Ten zase myslel, že myslivec vypálil na jezevce a propadl lovecké vášni. Pletací jehlice, dárek pro babičku, leknutím propíchli vánoční balení a popleteně se rozhlíželi, co se to děje. Tatínek měl pod vánočním stromkem holicí strojek a ten hned začal holit kaktus, což byl dárek pro maminku. Kaktus se bránil, protože ohlený kaktus vypadá jako okurka. Ze své krabičky vyskočila také píšťalka a hlasitě pískla. Píšťalka byla dárek pro dědečka, neboť se mu pořád stýskalo po pískání na nádraží. Pro dědečka byl pod stromečkem ještě štědrovečerní doutník.
1: Ukaž se, zbavili nepříteli, vykřikl husar a zašermoval šavlí, aby se vidělo, kdo má kuráž.
0: Jezevčík Hamiro myslel, že se ohnal po něm a kousl ho do holinky.
1: Kde to jsme? Zeptal se kaktus.
0: Nevěděl to husar, nevěděla to píšťalka, nevěděli to pletací dráty ani nikdo jiný, ale kamna řekla:
1: vlezte si zase do krabic, jste vánoční dárky a musíte čekat, až si vás lidi nadělí. To zrovna, mně je hrozná zima, ještě bych se nastyd, řekl kaktus.
0: Kdybys chtěl, upletli bychom ti svetr. Nabídla se mu pletací jehlice a druhá pletací jehlice přikývla.
1: Pojďte si radši hrát na slepou bábu. To se zahřejeme všichni,
0: navrhl jezevčík Hamiro a už se těšil, jak prožene husara. Hned si dal zavázat oči a pustil se za ním, protože pes pozná každého počichu. Husar utíkal a jezevčík Hamiro za ním, ale babu mu pořád nedával. Když ho pořádně prohnal, chytil ho za šos a štěkl. Teď si baba, ty.
1: Já, že jsem baba, rozkřikl se husar a zase tasil šavli. Já, který se proslavil husarskými kousky.
0: Schválně, předveď nějaký husarský kousek. Popichovali ho pletací jehlice.
1: Zrovna vám budu něco ukazovat.
0: Odsekl husar jako šavlí a bylo pohře.
1: Já vím co.
0: Budeme hrát škatule, škatule, hejbejte se, řekl kaktus.
1: Jak se to hraje?
0: Zeptal se doutník.
1: To se hraje tak, vysvětloval kaktus, že každý je ve své škatuli a kdo škatuli nemá, ten je hejhula. A když hejhula řekne škatule, škatule, hejbejte se, musí každý ze své škatule ven a honem se schová v cizí škatuli. Na koho škatule nezbude, ten je zase hejhulou.
0: A kdo vyhraje toho buřta? Chtěl vědět jezevčík Hamiro.
1: Jakého buřta? Divil se kaktus. Každá pořádná hra se hraje o buřta, tvrdil jezevčík Hamiro. Proč zrovna o buřta? Řekl husar. Mnohem lepší je hrát o doutník.
0: A pokukoval po doutníku pro dědečka. V tu chvíli projevila zájem o hru také kamna a už se viděla,
1: jak si vykuřují. O mne nikdo hrát nebude, rozčilil se doutník. Nehraje se ani o busta, ani o doutník, řekl kaktus. To je divná hra. O co se vlastně hraje? O nic. Kdo bude nejvíckrát hejhulou, bude hejhula nejhejhulovatější.
0: Dárky se daly do hry. Hejhulou byly nejdřív pletací jehlice, protože byly zabaleny jen v papíru a žádnou škatuli neměly. Postavili se doprostřed mezi dárky a vykřikli. Škatule, škatule, hejbejte se. Všichni vyběhli a pletací jehlice hned hupsly do krabice jezevčíka Hamira. Jezevčík Hamir skočil do husarovy škatule, husar byl jedním skokem v pouzdru holicího strojku, ten zase obsadil krabičku od doutníku. Každý si našel prázdnou krabici, jen na kaktus žádná nezbyla. Kodrcal se od jedné škatulky ke druhé, ale všechny už byly obsazené. Hejhulou je kaktus, pískla Píšťalka. Jen pačky, řekl kaktus. Postavil se k Píšťalce a vykřik. Škatule, škatule, hejbejte se. Píšťalka musela z krabičky ven a kaktus se hned uvelebil na její místě. Píšťalka pádila ke krabici na doutník, kterou právě opustil holicí strojek a namířil si to do husarovy škatule. Všichni si rychle měnili místa a na ocet zůstal husar. A Píšťalka se mu pošklebovala. Nazdárek, nazdárek, hejhulou je husárek. Dárky hrály pořád dokola, až se venku stmívalo. Potom přišel dědeček a zatopil v kamnech. Sotva odešel, pustili se zase do hry a snad by hrát nepřestali, kdyby najednou necvakla klika. Někdo jde! Vypískla Píšťalka a každý rázem zmizel v nejbližší škatuli. Jen na doutník se nedostalo a bezradně se rozhlížel po sklíši. Do světnice už vcházel dědeček s babičkou, tatínek i děti. Kamna honem otevřela dvířka a zavolala. Rychle, pojď se schovat. Doutník zmizel v kamnech, jako když dupne kočce za ocasem. Maminka začala nosit na stůl a všichni si přáli dobrou chuť. Po jídle tatínek rozsvítil svíčky na stromečku a nadělovalo se. Ale nebyla to nadílka, bylo to nadělení. Babička dostala Píšťalku, dědeček pletací dráty, maminka husara a tatínek jezevčíka, Pepina holicí strojek a Franta kaktus. Nikomu nebyl jeho dárek vhod a všichni se jen kabonili. Ale potom se dědeček dal do smíchu a všechny smíchem z povedených dárků nakazil. Smáli se ještě, když babička řekla, tady někdo kouří, že jsou to zas kamna. A skutečně, kamna si pokuřovala na dědečkově doutníku. Doutník na špičce zčervenal, jak si ho kamna potáhla, i jak se na něj všichni dívali a ze zmatení vykřikl, škatule, škatule, hejbejte se. V tu chvíli dárky změnili majitele a každý dostal ten, který mu patřil. Všichni se smáli a nikomu nevadilo, že si kamna vykořují.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Oh yeah! Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla. V jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je, pokoje si nedala a s každým se hádala, až jednou Honza řek, že má původ pocířek.

Byla pichlá, dva jak trní, když jí krejčík nevzal první. Špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná. V jehelníčku pořád trůní a už nechce být i první.

0: Urvinku, Máničko, co pak se vám neříkala, že člověk musí být v lese potichu, že se zde nesmí pobíhat a křičet?
1: Když jste nás prosím učila ony jarní říkanky, prohlásila jste, že až nastane vhodná příležitost, že je musíme přednést přímo v přírodě, aby se probudila, tedy ta příroda.
0: No to ano, ale myslela jsem to symbolicky.
1: A co to znamená symbolicky?
2: Že se tu prostě nehuláká jako na lesy.
1: Jako na co, prosím?
2: Jako na lesy, vlastně tedy přesně řečeno jako na jarmarku. Vždyť by ta zeleňoučka přírodenka před vámi zalezla do pelechu a ptáčci, zpěváčci by se uzavřeli do svých hlubokých nor.
1: A zajíci by usedli do košatých korun stromů, ryby by zamávaly křídly a odletěly do teplých krajů.
2: Co to plácáš za nesmyslé? Chlapče, jak mám v tobě pěstovat lásku k přírodě, když neznáš ty nejzákladnější přírodní zákony?
1: A jak tedy zní první zákon?
2: Vždyť jsme to již vyslovili, že se tu nehuláká.
0: Přírodu nesmíme plašit, je lépe ji pozorovat, naslouchat ji a rozmlouvat s ní.
3: Co pak nám může příroda rozumět?
0: No snad ano, ale hlavně my ji můžeme porozumět, budeme-li pozorně naslouchat.
1: Já prosím, neslyším ani slovo.
2: Protože si sedíš na učíč. No, co pak je tohle?
1: Zvuk motokrosu.
2: No, to je dost, že rozpoznáš alespoň jeden druh ptactva. Překrásně zpívá tenhle ten kos.
1: Nikoli kos, ale motokros. Terénní závod motocyklů. Zvuk dvou taktů, vůně benzínu a oleje.
2: Tak prosím, tohle on slyší. Toho si všimne, ale co štěbetá ptactvo nebeské, to je mu jedno.
3: Možná, Horvínku, že bys rozuměl řeči ptactva a jiné lesní havěti, kdybys pojedl pečínku z Černého Úhoře, jak ten Jiřík v pohádce o zlatovlásce.
1: To bychom ovšem Máni museli nějakou pečínku mít.
3: No to Taťola
1: zabalil do bochníku, totiž do chlebníku, jen 4 špekáčky.
0: I kdež, pohádková kouzla, láska a trpělivost. No jen to zkuste. Brzičko ráno poletuje kolem vašeho okénka vlaštovička a volá. Hned na to přelétne nad zahrádkou strnad a do celého okolí se vychloubá.
3: Bezu kvítí, bezu kvítí.
0: A hned nás láká ven z křivan. I vrabec vykřikuje na celé kolo. Kdo by neodolal takovému lákavému zpěvu? Rozběhneme se a hned jsme v polích. Tam nás křepelka upozorňuje, že spoří. Vrabec nás předběhl cestou, ten nesmí nikde chybět. Nemá zrovinka nejpěknější notu, ale řečník je to k pohledání.
3: Čarára, co nevím, nepovím.
0: A tenhle by se domluvil i s cizincem. Je to rákosník. A poslouchejte, jak počítá německy.
3: Cvacik, cvacik.
0: Samozřejmě, že se chlubí i maďarsky.
3: Tarantete, tarantete, tarantete. Tarantete, tarantete, tarantete.
0: Kosák v černém fráčku je veliký šprýmař.
3: Urvínku, urvínku, co pak dělá tačka? Sedí na pekelci, strouhá sobě jabka.
2: Jedeš, ty klevetníku?
3: Jú, Urvínku, pan Spejbl se dal z ptáčky do řeči.
2: A paní Kateřino, mluví ptáčci také mezi sebou.
0: No to se rozumí, jen si poslechněte kukačku s vránami.
3: Kupsi, sukni, kupsi, sukni, kupsi, sukni.
0: Kos, protože patří mezi ty ptáky, kteří u nás zůstávají celou zimu, volá na ty, co létají za teplem na jih.
3: Ty letují, tam zimují, a ty světák.
0: Za všechny mu odsekne kukačka.
3: Kuku, kuku, Jana, kuku, Tina, jedli, vlci, bytě, snědli.
1: Ti toho semelou víc, než my s Máničkou. Zobáky se jim nezastaví.
0: I zastaví.
3: Když jdou spát, ne?
0: No to také. Najednou však zmlkne les a je tichý jako hladina rybníka.
1: Že by jim došla řeč?
0: Kdepak. To znamená, že je před deštěm. Všechno ptactvo se schová pod nějaké ty keříčky nebo pod silné větve stromů.
2: Ale poslyšte, nezdá se vám, že je tu najednou taky nějaké podezřelé ticho?
1: Snad abychom vyhledali místo pod keříčkem, či je libo zalézt rovnou pod pařez.
2: Nech si ty žerty, nerad bych zmokl.
1: Deštník v opravě a cidák nad námi.
0: Nadarmo se neříká, že v máji nemá pastýřovi oschnout hůl.
4: Hele, už je to tady. Na mě káplo.
0: I to nic, májová kapka za dukát.
1: Tatuldu, otevři peněženku s bohatnem.
0: Všechno se zazelená a rozkvete.
1: No jo, ale co pokvete na nás?
2: A je, to je nadělení.
0: Když se ozve v máji hrom, chyť kámen nebo strom.
1: Tak ho nemá ani, chyť se stromu, aby nás to neodneslo.
0: To proto, abyste měli v tomto roce sílu. Tak, pane Spejble, zvednout kámen.
2: To tak. A naprší mi za krk, že ano. Raději přidejme do kroku, možná, že je zalesím nějaké outočiště.
1: Nebo jiná hospoda, že ano.
2: No právě.
0: Snad byste neutíkali před májovým deštíčkem.
3: Jedině s písničkou.
1: Ale s jakou písničkou?
3: No přece

0: Jednou šla víla a málka pomezi kolem šípkového keře. V tom slyší, jak někdo volá hláskem tenčím než nitka. Tak bude to nebo nebude? A málka se líp podívala a vidí, jak se na keři mezi zelenými větvemi houpá poupě. Byla v něm zavřená maličká růženka a pořád volala. Tak bude to nebo nebude? Já vím, už bys chtěla ven, řekla víla Amálka a zaťukala na poupě kotníkem. Pusť tu růženku. Jenže poupě ne a ne rozkvést. A tak si Amálka vzdychla. To je těžká věc, růženko. U nás v lese bych poupě snadno dokázala rozkvést v květ, ale na mezi to neumím. Tak bude to nebo nebude, volala růženka v poupěti. Hleda, že bych došla pro vodu a zalila ten líný šípek, aby si pospíšil, řekla Amálka. Jsi hodná, jenže moc mluvíš, zavolala z poupěte růženka. Běž radši pro vodu. Cestou k rybníku potkala Amálka raka. Byl to veliký černý rak a říkalo se o něm, že je pěkný jako rytíř. Teď seděl za kamenem a byl nešťastný, že mu každé tykadlo ukazuje jinam. Proč pak nosíš tak nepořádně tykadla? Zeptala se Amálka.
1: To je tím, zabručel rak, že mi ráno upadlo křemínkové zrcátko a nemám se do čeho podívat.
0: Vždyť tamhle leží, tak si ho zvedni, řekla Amálka.
1: To se lehko řekne, zabručel rak. Jen se podívej.
0: Namířil si k zrcátku nosem a leze. Ale čím víc leze, tím je od zrcátka dál. Takhle by ses k zrcátku nedostal nikdy, řekla Amálka. Musíš pozadu, vždyť jsi rak. Rak bezradně složil klepeta do trávy.
1: Když si k zrcátku namířím ocasem, tak ho zas nevidím.
0: Amálka mu říkala či a hato a rak podle toho rejdoval rovnou k zrcátku. Podíval se do něho, srovnal si tykadla a zas byl pěkný jako rytíř. Potom povídá Amálce poračím.
1: Ža, šedup, tavo bez top, úzumop, it, ikat.
0: Až budeš potřebovat, pomůžu ti taky. Amálka se zasmála, že rozumět rakům dá takovou práci. Řekla, a to bych ráda věděla, čím by rak mohl pomoct víle. A šla dál k rybníkům. Na břehu si podkasala šaty, našla si prázdnou škebli a že do ní nabere vodu pro šípkový keř. Když nabírala vodu, vyjel z rybníka vodník. Byl to vodník Kebule, ta zlá žabí hubička. Co v něm bylo dobrého, vešlo by se do loužičky. Za to zlé by přeteklo přes hráz. Popadl vílu Amálku za ruku a zakvákal. Stáhnu tě dolů a budeš mi tam dělat hospodyni. Amálka se vylekala. Jenže, povídá vodníkovi, já jsem víla lesní a ve vodě být nemůžu.
1: Ke všemu si Kebule veliký ošklivec. Vodníka Kebuli to dopálilo, až se od něho ohřála voda v rybníce.
0: Udělal vlny od břehu k břehu a řekl, tak já si tě, Amálko, dolů nepovedu. Budeš mi hospodařit při břehu v puškvorcích a míchat mlhu. Mezi řečí sáhl Kebule tlapkou sem, sáhl tam, natrhal sítí a upletl z něho zelenou klícku. V téhle klícce si tě budu chovat, abych tě měl bezpečnou. Poklopil klícku na Amálku a sám sjel do hlubiny.
1: Víla Amálka tam sedí v zelené klíčce, překládá škebly z ruky do ruky a trápí se. Vodník Kebule jí vzkazuje po rybách, aby mu šla hospodařit. Ale Amálka, že ne a ne. Když už klícka začala vadnout a Amálka byla málem utrápená, zvedla se vlna. Když odplynula zpátky, stál tam rak.
2: Uondej alíf ivokar, ehur dop kar elíf,
1: povídá Amálce. Jednou víla rakovi, po druhé rak víle. A potom se dal klepety do klícky. Uštípl u klícky petlici. Amálka vyběhla ven, nabrala do škeble vodu a zalila šípkový keř. Poupě se otevřelo, vykoukla růženka a řekla: je, to je na světě bílé, v poupěti bylo jen růžově. Panenko, povídá nakonec víla Amálka, to já nevěděla, že se toho tolik stane, když jen přejdu kolem šípkového keře.

0: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak toho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout. Rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Carlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bezdomácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Mimínkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
1: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
2: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykašlal i Ramík,
0: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno.

0: Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká. A najednou je před ní modrá studánka, schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš. Ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál. Svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Operovat sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo. Pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy. Dostal transfúzi. Infúzi. Tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal se obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka. Je, Krtku, ty jsi tady.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat?

0: Jen strpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Stalo se to všechno, když už bylo takhle hnedle k večeru. Štička Aneška a malý kapřík Pepa právě hledali u hráze něco k snědku, když ho uviděli. Vyhlížel skoro jako Pepík, ale té parády. Dlouhý, opravdu stejně asi tak jako Pepa, ale o hodně vyšší. A potom ty ploutve. Na zádech dokonce dvě a ta první sama jela. A ta na bříšku taky. A potom zase ty barvy. Trochu nažloutlý s bílým bříškem a krásné proužky od zhora dolů. A zase ty ploutve. Červené a zase trochu oranžové, ty nahoře zelené. No, krása pohledět. A velikánské oči, že Pepík ještě u nikoho v rybníku Pardoubek takové neviděl. Snad jenom uštíky Anešky. Ale ta je měla zlaté a trochu menší.
1: Jejda, ten má ale kukadla.
2: Vždyť je to taky okoun.
1: Ty jsi okoun?
3: Jo, tak nějak. A vy jste která parta?
1: My se tady narodili.
3: Štika, ty budeš zřejmě kapr a to malý vzadu jste říkali, že je karas. Dost divná sestava, řekl bych. Já se jmenuji Félix a jsem punk. Vysadili nás tady, prej, aby byla rovnováha.
1: A co je to punk, Felixi?
3: Tak předně, kluku, jeden kapří zlatá. Jmenuji se Félix, a ne Felix. A potom punk je moje filozofie. Rezignace a provokace.
2: Jsou to chuligáni. Plnou hra se rybářů na ně.
3: Jo, tak nějak. Co to tam dole máte za nápovědu?
4: To je starý kapr Bartoloměj. On všechno ví, protože byl řídícím učitelem. Je v rybníku už dlouho a poslouchá, co si na břehu rybáři říkají. Tak ví všechno.
3: Brzo budou Vánoce, dědo. Doufám, že máš správnou váhu a míru. Nějak jsem přeslechnul, jak ti říkají kapře.
4: Jmenuje se Pepík.
3: Já měl za to, že mluvit umí. Až doteď byl samý ptaní. No, beru na vědomí, Josef. Nastav ploutev a dáme plesky. Plesk.
2: Okouni, když jsou ještě malí, plavou vždycky vejnu.
3: Jo, tak nějak, moudrý starče. Jenomže já jsem zásadně sám. Předně zbylí okouni nejsou punk. A potom mi závidí.
1: A co ti závidí, Felixi?
3: Ty seš samý ptaní, kolego. Závidí mi moje pruhy, protože jich mám víc než oni.
2: Okouni jich mají mít 5 a někdy až 9.
3: No vidíš, kapse Josko, a já jich mám akorát 9. Děda Udna by si měl zase otevřít nedělní školu pro rybí potěr. Pankáče, poznáš, že jsou hodně barevný, ploutve mají nastojato a pěkně do špičky a hlavně, dokud to jde, tak klídek.
1: A co budeš dělat, Félixi, když jsi sám?
3: Já myslel, že bych se na chvíli přidal k vám a potom se uvidí. Teda pokud tady slečna nemá nic proti tomu.
4: Když budeš při nás a ne proti nám?
2: A na to se právě nemůžete spolehnout, když je punk.
3: Klídek, dědo, abych ti ještě nebyl dobrý. A co ten malej vzadu? Ten ještě neumí mluvit?
2: Umím.
3: Tak se projevím, ne? To, že seš nejmenší a nejmladší, ještě neznamená, že nás tvoje rozumy nezajímají.
2: No to se povedlo. On je Lojzík, možná nejmenší, ale za to nejstarší. Ví toho víc, než vy všichni dohromady. Nezapomínejte, že přišel zvenku.
3: A že je tak malej, dědo.
2: Všechny ryby nerostou stejně a nejsou taky stejně velké. Ještě trochu povyroste, ale už ne o moc. Ještě tak o půlku své délky.
3: Všechno v dobrým, Lojzo. Nemáš nic proti tomu, když se přidám?
5: Nemám. Opravdu se můžeš hodit, když jsi také přišel zvenku.
3: Jo, Tak nějak. Tak co podnikneme, pánové a dámo? Vlastně obráceně, dámo a pánové.
4: Mohli bychom hrát na honěnou.
3: No jo, holka. A ještě k tomu štika. Co jsme mohli čekat? Nic lepšího nikdo nemá.
1: Mohli bychom jít pomáhat malým ztraceným rybkám najít maminku. A tatínka.
3: Mladá chce dělat dobrý skutky. To už tady jednou bylo, bráško. Samý kytky, samá láska. A kde je jim konec? Říkali si hippie. Pojďte někomu škodit.
4: My se tady máme všichni rádi. Komu chceš škodit, Félixi?
3: Tady široko daleko není nikdo, koho nemáte rádi, nebo koho se bojíte?
5: Jsou tu ještě rybáři, ale nevím, jestli je nemáme rádi. Oni nás někdy krmí, ale bojíme se jich, to tedy ano.
3: No tak je trochu rozhýbáme.
1: A jak je chceš rozhýbat, Félixi?
3: Náramně jednoduše. Zamotáme jim šňůry, co strkají pod vodu, aby si vás chytili a snědli, protože oni vás mají rádi taky, ale na pekáči.
4: Všichni ne. Někteří nás i pustí.
3: To může být, když máte podmíru, když nejste dost velký na randlík. To se potom bojejí porybního šťovíčka. Už jsem měl tu čest, když mě sázel tady do toho rybníka. Mimochodem, proč se jmenuje Pardoubek? To by nevěděli, moudrý starče?
2: Pardoubek se jmenuje proto, že tady bylo pár doubků kolem. Teď jsou z nich ty velké duby na hrázi.
3: Díky za rozhovor, profesore. Budu to mít na paměti.
0: Od první chvíle bylo hnedle znát, že se okoun Félix vyzná a že to určitě nedělá poprvé. Tak úplně ze všeho nejdřív plul pomalu podle hráze a prohlížel si rybáře.
3: Na tady toho pozor, vypadá, že se vyzná.
5: No, to se povedlo. To je zrovna ten rybář, kterého přelstila Aneška, když mě zachránila ze šňůry. To je Frolík. Jak tě živo prý nic nechytil?
3: Pán měl tu čest sloužit jako návnadička. Pár našinců, teda myslím okounů, to za mlada zkusilo taky. Už jsem je nikdy neviděl.
0: Potom okoun z lehínka uchopil háček, co měl schovaný v těstíčku rybář Frolík, a pomalonku s ním obeplul háček, co měl zabalený v těstíčku rybář Imlauf, který seděl hned vedle Frolíka.
3: A co tenhle?
2: Taky nikdy nic nechytil.
0: Potom Félix zase popojil ke šňůře mladýho šubra.
3: A tenhle?
4: Ten už vůbec nic.
0: Félix vzal z lehínka háček rybáře šubra a vrátil se s ním k Imlaufovi. Tam udělal další dvě kolečka okolo a pustil.
3: A teď dávejte pozor.
0: Chytil krajní háček a trochu za něj zatáhl. Potom víc a nakonec škubnul. Nejdřív se nedělo nic, jenomže potom si Frolík všimnul.
6: Záběr!
0: Vykřikl a škubl prutem vzhůru.
6: Záběr!
0: Hned na to volal mladý šubr a také škubnul prutem vzhůru.
6: Záběr?
0: Divil se Frolík a leknul se, že by konečně. Chtěl škubnout, ale rybářský prut mu vypadl z ruky rovnou do vody. A teprve teď se začaly dít ty věci, které sliboval okoun Félix. Tak úplně ze všeho nejdřív chtěl Frolík zachránit svůj drahocený cizokrajný rybářský prut a natáhl se po něm. Jenomže to neměl dělat, nedosáhl. A plácl sebou do pardoubku, jako když na hladině přistává divoká kachna. V tu chvíli ale už stál na nohou také Imlauf a tahal, protože si myslel, že chytil on. To by ale nesměl také prudce zatáhnout mladý šubr a to trhnutí Imlaufa otočilo a spadl za Frolíkem jenomže pozadu.
6: Takový teplo teď zase v listopadu není, abyste se koupali. A že se nesvlíknete do plavek, nebo co to máte pod těma svýma montérkama? A to jste seděli tak těsně u sebe, že se vám zamotali šňůry?
7: Jako vždycky.
6: Tak to jsem ještě neviděl. A netloukla tady štika? A tak to musel vej vokoun. A moc bych za to nedal, kdyby dokonce zrovinka ten, co má 9 proužků, mě se zdál hned podezřelej. On se na mě tak divně díval, když jsem ho tuhle vysazoval do pardoubku.
7: Tak budou mít dneska hlad. Pánové, dneska všechno těsto, co zbylo, bereme sebou. Žádný dokrmování jako jindy.
3: Nehodili vám těsto dneska, hodí zítra.
2: To hodí, ale bude v tom těstíčku háček. Vlastně spousta háčků.
0: Uslyšeli ze zdola, odkud je stále ještě pozoroval starý kapr Bartoloměj. Řekl by víc, když v tom se ale najednou od stavidla ozvala písnička.
1: Ryby moje ryby, kdybyste věděli. Je, zapomněli jsme na Haničku.
2: Na jakou Haničku? Na mlynářovi Haničku. Chodí sem krmit ryby koláčema, co se jí nepovedou, když peče. A v těch háček nikdy není.

0: zpívá vždycky tuhle moc krásnou písničku. Proč nejsem lidi?
1: Také na břehu byla řeč o háčku. Frolík mlsně koukal po Haničce a mladej šubr měl zase ty divný oči.
2: A příště líčím na vokouna. A když nic, tak to má při výlovu stejně spočítaný.
1: Sliboval ještě, protože s prutem si moc nevěřil a výlov už jednou viděl. Jenom mladej šubr neříkal nic a poslouchal písničku, protože si představoval, že jí Hanička Zemlejna zpívá jenom pro něj. On měl totiž Kuba Šubrů Haničku moc rád, jenom jí to neuměl říct, protože se styděl. Porybnýšťovíček je všechny chvíli pozoroval, házel do vody chlebové kůrky, co měl v kapse, a potom jim prozradil. Jenomže on ten vokoun ještě nemá míru, víme? A v tom je právě ten největší háček.

0: písnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Léčení hubatýdy. Ve 3 hodiny odpoledne postavila paní Tůmová na stůl v kuchyni krajíc chleba s máslem a velkou sklenici báječného studeného mléka k svačině pro svou dcerku, která se měla každou chvíli vrátit ze školy. Zanedlouho bouchly domovní dveře a přiřítila se Majka. Zrzavé cůpky jí poskakovaly po zádech jako ocásky malých poníků. Maminka se zajímala.
1: Jak bylo ve škole, holčičko?
0: Majka se napila mléka a zakousla se do chleba. S plnou pusou odpověděla. Dneska odpoledne mi paní učitelka Pláničková řekla. Majka Tůmová tady po vyučování zůstane a pomůže mi uložit kouříky s potřebami nakreslení. A já jsem jí hned odpověděla. Majka se znovu napila mléka. Vy jste tu přece učitelka, tak proč si ty kouříky neuklidíte sama a nepustíte mě ven, abych se mohla proběhnout? Celá třída se začala smát, jen ta protivná paní učitelka Pláničková ne, a poslala mě do kouta. Majka si znovu řádně uhryzla chleba a tázavě se podívala na maminku v očekávání, jakou bude mít radost, že má tak chytrou dcerušku. Maminka však řekla, to ale byla od tebe drzost, Majko, že se nestydíš. Až dojíš chleba a dopiješ mléko, půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do večeře. Měla by se zamyslet nad tím, jak si byla na paní učitelku Pláničkovou drzá. Majka nakrabatila pusu, zašilhala hnědýma očima ke stropu a řekla. A proč? Se skrabacenou pusou rychle zamžikala očima, aby dala mamince nasrozuměnou, že s domácím vězením vůbec nesouhlasí. Paní Tůmová zůstala stát jako solný sloup. Malá Majka něco takového ještě v životě neudělala. Maminka se zmohla jen na to, že tiše promluvila.
2: Protože jsem to řekla. A teď plav.
0: Majka se pomaloučku šourala z kuchyně, cestou si pohazovala sukní a copánky. I zezadu na ní bylo vidět, jak je našpulená. Když vyšla nahoru po schodech, zavolala na maminku do kuchyně.
1: Jdu pryč, protože to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila.
0: Odběhla do svého pokoje a zabouchla za sebou dveře. Ten den byla Majka u večeře stejná jako dřív. Po jídle ji tatínek požádal.
3: Sklid ze stolu, broučku, maminka je unavená.
0: Jeho brouček ovšem místo, aby skočil a udělal, co je třeba, ohrnul koutky úst, takže vypadal ze všeho nejvíc jako uplakaná svatojánská muška, zašilhal ke stropu a pravil.
1: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poručil. Ty jsi tady taky večeřel, proč bys nemohl sklidit ze stolu sám?
0: A rychle zamrkal očima. Už to vypadalo, že tatínek Majce každou chvíli střelí pohlavek, ale pak zjistil, že zrovna začínají zprávy, a tak místo pohlavku vstal, šel do pokoje, zapnul rádio a zapálil si dýmku. Majka sklidila ze stolu a utřela nádobí, ale pořád mžikala očima a reptala. Druhý den ráno maminka řekla.
2: Pospěš si se snídaní, Majko. Čekají na tebe kamarádi a kvůli tobě přijdou pozdě do školy.
0: Majka ohrnula rty a zamrkala. Prohlásila.
1: Ale já teď snídám, matko.
0: Řekla opravdu matko. Maminka si povzdechla.
2: Kdyby ses tak mohla vidět, jak jsi ošklivá, když se mnou takhle mluvíš, měla bys s tím hned přestat.
0: Majka jenom něco zamumlala, popadla svetr a práskla za sebou dveřmi. Paní Tůmová vzala telefon a zavolala své známé, paní Hadrabové.
2: Dobrý den, paní Hadrabová. Nepozorovala jste na vaší kamilce v poslední době nějakou změnu?
0: Paní Hadrabová se podivila.
4: Ani ne, paní Tůmová. Zdá se mi, že naše kamilka se teď hodně učí a docela dobře jí a spí. Vy myslíte, že je s ní něco v nepořádku?
2: Paní Tůmová řekla. To ne, nedělám si vlastně starosti o vaši kamilku. Ale naše Majka. Včera odpoledne přišla domů ze školy a vypadala úplně normálně. Připadala mi v naprostém pořádku. Ale pak mi vyprávěla, jak byla drzá ve škole a tak jsem jí dala domácí vězení. To dá rozum. Nařídila jsem jí, aby zůstala ve svém pokoji až do večeře. Jenomže ona na mě byla hrozně ošklivá. Odmlouvala i tatínkovi. Nejde mi to do hlavy. Myslela jsem, že se třeba všechny děti chovají podobně. Ona vám vždycky skrabatí pusu, zašilhá ke stropu a zamžiká očima. Vypadá strašně.
0: Paní Hadrabová nevěřila svým uším.
4: Neříkejte, paní Tůmová, vždyť Majka byla vždycky taková roztomilá a hodná holčička. Nevím, jak bych vám pomohla. Možná byste měla zavolat paní Zámečníkové, však víte, jaké má pořád patálie s tím jejich klukem. Snad vám poradí.
0: Paní Tůmová poděkovala a prohlásila, že paní Zámečníkové určitě zavolá. A jak řekla, tak udělala. Paní Zámečníková ovšem právě nebyla doma a telefon zvedla jejich služebná Nora, která začala drmolit do sluchátka.
5: Panstvo není doma. Vy jste maminka té Majky z Copánky, že jo?
2: Paní Tůmová si povzdechla. Kvůli ní právě volám, Noru. Začala z ničeho nic odmlouvat. Krabatí při tom pusu, šilhá ke stropu a mžiká očima. Začalo to u ní teprve včera a už dneska si s ní nevím rady. Chtěla jsem se zeptat paní Zámečníkové, jestli nemá s Čeňkem taky takové trápení.
0: Nora ji uklidňovala.
5: To víte, že jo. Ta má s Čeňkem snad všechna trápení, co na světě existujou. On je tak drzý, že odmlouvá dokonce i sám sobě. Já ale myslím, že bude nejlíp, když zavoláte paní Láry Fáry. Ta ví o dětech takovou spoustu věcí, že si to ani všichni dohromady představit neumíme. Huberta Preclíka dokonce naučila, aby si uklízel hračky. Poradí si s každým uličníkem.
2: Paní Tůmová řekla. Mockrát děkuju, Noro, že jsem na to nepřišla sama. Musím zavolat paní Láry Fáry. Hned to udělám.
0: Vytočila telefonní číslo paní Láry Fáry a začala se jí svěřovat.
2: Mám starosti s naší Majkou.
0: Paní Láry Fáry odpověděla.
6: Tu já znám. Má moc hezké zdrzavé cupky a krásné hnědé oči.
0: Paní Tůmová ji přerušila.
2: Vlasy má pořád stejné, ale oči už nejsou zdaleka tak hezké. Někdy šilhá ke stropu, krabatí pusu a mrká.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
6: Taky přitom odmlouvá a je drzá, že?
2: Paní Tůmová se polekaně zeptala, jak to všechno vlastně víte? Byla na vás snad hubatá?
0: Paní Láry Fáry se zasmála.
6: Kde pak? Majka je na mě moc hodná. Ale jak vás tak poslouchám, zdá se mi, že se u ní objevily určité příznaky choroby zvané hubatýda. Kdy jste si toho poprvé všimla?
2: Včera odpoledne, když přišla ze školy, byla drzá na paní učitelku Pláničkovou a když jsem ji poslala do jejího pokoje, příšerně se na mě zašklebila a řekla mi, odejdu jen proto, že to chci já a ne proto, že jsi mi to poručila. Vždycky pohodí hlavou, až jí poskočí Copánky a i zezadu vypadá hrozně drze.
0: Paní Láry Fáry řekla.
6: Nemějte starost, milá paní Tůmová. I ty nejbáječnější děti, které znám, už tohle někdy popadlo. Trápila je huba týda. Naštěstí jsme u Majky zachytili nemoc teprve v začátcích a tak nám léčba nebude trvat příliš dlouho. Zastavte se u mě po obědě. Připravím vám Penelopu. To je můj papoušek. Na pár dní si ji vezmete domů. Teď ji má paní Jeníková, ale používá ji už měsíc a tak doufám, že se jejich Honzík už dočista uzdravil. Nemějte žádné obavy. Penelopa dovede vyléčit i nejtěžší případy hubatýdy. Na to se můžete spolehnout.
0: Paní Tůmová zavěsila sluchátko a rázem se jí úžasně ulevilo. Hned po obědě si zašla k paní Láry Fáry pro Penelopu. Byl to veliký zelený papoušek s potměšilým pohledem, který rychle mrkal očima. Paní Láry Fáry pravila:
6: později pochopíte, jaké máte štěstí, že se Penelopa baví jen s dětmi.
0: A podala ohromené paní Tůmové klec s ptákem. Cestou od domku paní Láry Fáry Penelopa nepromluvila ani slovo, ale bylo na ní vidět, že se jí na světě nic nelíbí. Vypadala nespokojeně a mžikala očima. Když paní Tůmová postavila klec na okno v kuchyni, papoušek si zastrčil hlavu pod křídlo. Jakmile přišla Majka domů ze školy, Penelopa se probudila a začala si načehrávat peří. Majka z ní byla nadšená, jásala.
1: Maminko, já jsem si vždycky hrozně přála mít doma papouška. Myslíš, že umí mluvit?
0: Paní Tůmová pokrčila rameny.
2: Od té doby, co jsem ho přinesla domů, nepromluvil ani slovo. Ale on se prý s dospělými nebaví, jen s dětmi.
0: Majka začala vyzvídat.
1: Kdo ti ho dal? A to už bude od teďka můj? Můžu si ho vzít do svého pokoje, aby ho měla jen pro sebe?
0: Maminka řekla.
2: Slíbila jsem jedné své přítelkyni, že se o něj budeme starat. Ale když si budeš chtít hrát ve svém pokoji, klidně si můžeš postavit klec s papouškem na okno.
0: Majka si přinesla svačinu až k Penelopině kleci a byla velice překvapená, když na ní papoušek zamrkal a drze prohlásil.
7: Dej mi hryznout, potvoro!
0: Majka se otočila na maminku.
1: Ten papoušek ale není zrovna moc vychovaný, viď?
0: Paní Tůmová se usmála.
2: Třeba kolem sebe měl samé nevychovance. Co bys nechtěla? Je to jen pták a opakuje, co slyší.
0: Penelopa mrkla okem a vykřikla.
7: Správně, správně!
0: Paní Tůmová se až trochu ulekla, ale Majka se rozesmála a zeptala se.
1: Můžu k nám přivést ostatní děti, aby se na Penelopu podívali? Že mi to dovolíš?
0: Než se paní Tůmová zmohla na jediné slovo, Penelopa začala poskakovat na bydýlku nahoru a dolů, mžikat očima a skřehotat.
7: Kdo tady poučí? Kdo tady poučí?
0: Maminka se rozzlobila.
2: Já tady poroučím, Penelopo. A když nebudeš zdvořilejší, hodím ti přes klec ubrus.
0: Penelopa mrkala očima a hudrovala. Majka polekaně vyskočila.
1: Co se pak Penelopě stane, mami?
0: Paní Tůmová vysvětlila.
2: Když jí hodím přes klec ubrus, bude si myslet, že je noc a usne.
0: Penelopa zavřískala.
7: To udělám, protože to chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila.
0: Majka zůstala jako přimrazená. Doposud si myslela, že na tuhle báječnou a vtipnou průpovídku přišla ona sama. Ani se radši nedívala na maminku, navlékla si svetr a vyběhla ven hledat své kamarády. Za chvíli se vrátila s pěti dětmi a celé odpoledne všichni stáli kolem Penelopiny klece a smáli se jejím prostořekým výrokům.
2: Paní Tůmové se zmocnil neklid. Jestli si Majka myslí, že s Penelopou je taková zábava, určitě ji začne napodobovat a bude ještě nevychovanější než dřív. Maminka tedy vzala telefon a že se poradí s paní Lárifáry. Mluvila tichým hlasem, aby ji děti, které si hrály v kuchyni, neslyšely.
4: Paní Lárifáry, já mám strach, protože Penelopa je sice k dětem dost hrubá, ale jim to ani trošičku nevadí. Majka si dokonce myslí, že je to velká legrace a směje se všemu, co ten váš papoušek povídá.
6: Ale Lárifáry,
2: odpověděla paní Lárifáry.
6: Nezapomínejte, paní Tůmová, že máte mou Penelopu doma teprve první den. Dovolte Majce, aby s ní strávila tolik času, kolik srdce ráčí. Dejte klec ke stolu, až budete snídat, ale i při obědě a při večeři. Pak ji bez obav přeneste do Majčina pokoje. Ať je tam Penelopa s ní, když si bude Majka hrát. A ať tam taky spí. Ujišťuju vás, že si nemusíte dělat žádné starosti. Penelopa mě ještě nikdy nesklamala.
2: Paní Tůmová řekla.
4: Tak dobře, paní Lárifáry, udělám přesně, co radíte. Naschledanou.
2: Těsně před večeří navrhla paní Tůmová Majce.
4: Holčičko, je čas, aby ses rozloučila s kamarády a poslala je domů. Musíš prostřít stůl k večeři.
2: Majka se na maminku otočila, začala krabatit pusu, šilhat ke stropu a mžikat očima, ale než ze sebe mohla vypravit jediné slovo, vřískla Penelopa.
7: Řekni, kdo tady pohoučí? Kdo tady pohoučí? Tak sakra, kdo tady pohoučí?
2: Majčina maminka ji rychle hodila přes klec u brus, vlídně požádala děti, aby už šly domů a Majku poslala prostřít stůl. Když se pan Tůma vrátil z práce domů, maminka u brus z klece sundala, aby mu papouška ukázala a pak postavila Penelopu z klecí v kuchyni na okno. Po večeři vybídl tatínek dcerku.
3: Byla bys tak hodná, vážená Majko, a sklidila nádobí.
2: Majka skrabatila pusu, zašilhala ke stropu a zamrkala, ale v tom Penelopa místo ní řekla.
7: Jsem snad váš otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Práce, práce, práce! Jsem snad otrok? Tak kdo tady vlastně poroučí?
2: Majčin tatínek se dal do smíchu, až mu tekly slzy po tvářích, ale Majka vyplázla na Penelopu jazyk. Papoušek dál poskakoval na bydílku a hartusil.
7: Jazyk vyplazuje had! Jazyk vyplazuje had!
2: Majka rychle schovala jazyk a pevně semkla rty. Pro boha, pomyslela si, ta Penelopa je ale příšerná. Paní Tůmová dala klec s Penelopou do Majčina pokoje a papoušek vřískal a dělal takový randál, že mu Majka přikázala. Zavři zobák! Penelopa zamrkala a zaskřehotala.
7: Udělám to, protože chci já a ne proto, že jsi mi to poroučila. Protože chci, ne proto, že jsi mi to poroučila.
2: Majka skočila do postele a zhasla lampičku. Dalšího dne ráno byla Majka jako zpomalený film. Nemohla najít jednu ponožku a nedokázala si zapnout šaty, až na ní nakonec musela maminka zavolat.
4: Pospíš si, Majko, snídaně je na stole.
2: Majka skrabatila rty, zašilhala ke stropu a pro sebe si prohodila.
4: Pospíš si, pospíš si! Pořád samé pospíchání. Pospíchej si sama.
2: Penelopa si právě probírala a čechrala pírka na ocase a když slyšela, co Majka řekla, zvedla hlavu a radostně po ní opakovala.
7: Pospěš si, pospěš si, Pospíchej sama, ty kůželína! Pospíchej sama, kůželína! Pospíchej sama, kůželína! Pospěš si, pospěš, pospěš!
2: Majka ji okřikla. Buď už konečně sticha, Penelopo! Penelopa ji ocekla.
7: Udělám to, protože chci já, a ne protože jsi mi to poučila. Kdo tady vlastně poučí? Správně, správně, správně.
2: Majka se běhla ze schodů do kuchyně a posadila se ke stolu, aby se nasnídala. Pokřikující Penelopy si radši vůbec nevšímala. Paní Tůmová však došla do Majčina pokoje, přinesla klec s papouškem a postavila ji na okno. Když pro Majku přišly děti, paní Tůmová ji pobídla.
4: Pospěš si se snídaní, aby kamarádi kvůli tobě nepřišli pozdě do školy.
2: Majka skrabatila pusu a zamrkala, ale než ze sebe mohla vypravit první slovo, Penelopa zavřískala.
7: Ale já teď snídám, matko. Pospěš si, pospěš, nic jiného neslyším. Pospíchej sama, ty kůželína.
2: Majka se styděla na maminku podívat a tak vyběhla ven z domu, ani se jak se patří nerozloučila. Penelopa na ní křičela.
7: Pospěš si, ty kůželína, zvonek už trančí, zvonek trančí.
2: Když ten den odpoledne přišla Majka ze školy, dala mamince velkou pusu a oznámila jí.
1: Mami, já jsem se paní učitelce Pláničkové omluvila a ona mi dovolila, abych měla příští týden službu ve třídě.
2: Penelopa zaskuhrala.
7: Kdo to říká? Kdo to říká? Kdo tady vlastně poučí? Kdo tady poučí?
2: Majka se na papouška obrátila a povídá. Ty jsi ale hubatá, Penelopo. Jestli hned nebudeš sticha, hodím ti na klec ubrus. Penelopa zamžikala a zakřičela.
7: Buď sticha. Pořád dokola to samé. Udělám to, protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila. Protože chci já, a ne proto, že jsi mi to poučila. Kdo tady poučí?
2: Majčina maminka řekla.
4: Tady teď budu poroučet já. Myslím, že je nejvyšší čas, aby se zvrátila domů, Penelopo. Majko, nechtěla bys toho papouška odnést paní Láry Fáry?
2: Majka se zaradovala.
1: To se ví, maminko. A můžu si tam potom ještě chvíli hrát?
2: Paní Tůmová se zamyslela.
4: Podle mě by ses měla radši hned vrátit domů a trochu cvičit na klavír. Zítra máš hodinu.
2: Majka už začala krabatit pusu, šilhat očima ke stropu a mžikat, ale najednou se podívala na Penelopu a hned si pusu narovnala a usmála se s očima pěkně otevřenýma.
1: Ano, maminko, přijdu domů, jen co vrátím tu hroznou hubatou Penelopu.

0: Pepičku. Ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek.
1: Ne, jeden zůstal.
0: A který?
1: Kladívko.

Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.

0: ke cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanko, Hanku Kinikovou, ahoj!
2: Ahoj, cítíš něco?
1: Hanko, čmuchám,
2: čmuchej, čmuchej.
1: Hanko,
2: no já ti přinesla, co?
1: Ty jsi mi přines... Počkej, zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
1: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu
2: no
1: jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Děkuju. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
1: Jo, a koláč jsem... je pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu.
1: No, už to...
2: Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
1: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggymu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
1: Už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
1: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
1: Ta větvička nějak moc nahoře, Hanko.
2: Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano. A teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
1: a mám si je dát
2: položit
1: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
1: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej se do pusy, dej to do košíčku.
1: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
1: A lezeme.
2: Lezeme dopředu.
1: Jako šneček?
2: Jako šneček.
1: Já jsem šneček, co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum, dáme je všechny do košíčku, jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru, Piggy, ruce nad hlavu, trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté, jdeme na všechny čtyři.
1: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
1: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělačího utrhnu
2: a děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko? A dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
1: Myslíš ten štrůlíček?
2: Ale no tak Piggy si jde na štrůlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!
1: Dobrou chuť, ahoj!
3: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je Hala Bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá: můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste.

lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá: mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláků. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dětci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dětci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeškáno, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dětci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dětci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půlsklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půlsklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Pak zatáhla za tkaničku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Bílá Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam vílí, chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: dnes je 2. června.
1: A svátek má Jarmil.
0: Jarmil nebo Jaromil. Hádejte, co znamená Jaromil. Jarmilové milují Jaro.
1: Já tedy nevím, jak vy, ale já znám hlavně Jarmilky. To jsou holčičky.
0: No, doufám, že nás třeba nějaký Jarmil taky poslouchá.
1: Takže všem Jarmilům přejeme všechno nejlepší.
0: K svátku!

0: polská pohádka Cikán a čert. Starý cikán šel sloužit čertu a čert mu řekl: dám ti, co chceš, a budeš mi jen roští a vodu nosit a pod kotlem přikládat. Dobrá, řekl cikán, ač smrděl leností. I dal mu čert vědro a řekl: běž a naber mi vody z té studně. Milý cikán šel, nabral do vědra vody a táhl klikou vzhůru. Ale že to bylo příliš těžké, vylil zase vodu z vědra a prázdné je vytáhl nahoru. Ale co domů přinést, aby se čert na něho nezlobil? I vytáhl milý cigán z plotu kůl a začal jim rýpat kolem studny, jako by kopal. Čert nemohl se ho dočkat, šel se podívat, co dělá. A když to viděl, zvolal: co to robíš? Proč jsi mi nepřinesl vodu ze studnice? Co dělám? Chci vykopat celou studnu a tobě ji přinést, abys vždy měl dost vody při ruce, odpověděl starý chytrák. Nech toho, příliš by ses utrmácel a já tak dlouho čekat nemohu, protože bych hromadu dříví spálil nadarmo, řekl čert a nabral a donesl si vody sám. Škoda, že jsem to nevěděl, sám jsem ti vědro mohl donést, na oko litoval cikán. Jindy zase jej poslal čert do lesa pro roští. Cikán šel a v lese přepadl jej liják a promočil jeho šat až na kůži. Prochladl a proto se mu nechtělo s dřívím tahat. A co udělal? Nadřel si se stromu líčí, šel kolem lesa a začal líčím svazovat strom od stromu. Čert čekal a když se nemohl cikána dočkat, šel mu naproti a zvolal: co to děláš, ty staré třeštidlo? I co bych dělal? Chci ti dříví přinést a proto svazuji les v jednu otýpku, abych s tím drobným chamradím se nemusel nosit. Čert vida, že s cikánem nic nepořídí, nabral si roští sám a šel domů. Potom šel k starému čertu si postěžovat a povídá mu: najal jsem si do služby cikána a nevím si s ním rady. My čerti jsme dost silní a chytří, ale co je to platno? On je ještě silnější a chytřejší a proto nezbývá mi nic jiného, než abych ho zabil. Dobře, zab ho. Jak si večer lehne, tak ho zap, neboť by mohl nás některého ještě ošidit, souhlasil starý čert. Cikán bez pochyby něco tušil a proto nelehl si na lavici jako obyčejně, ale položil tam jenom svůj kožich a sám si vlezl vedle do kouta. Čert myslel, že cikán už tvrdě spí, a uhodil palicí do kožichu, až se zaprášilo. A potom šel také se vyspat, byl si jist, že je po cikánovi. Ale ráno vstane a vidí, že cigán se usmívá a čeká u kamen na snídani. Nezdálo se ti nic v noci? Ptá se čert, celý udivený, cikána. I nezdálo, spal jsem jako dub. Jen jednou jsem se probudil, když mě nějaká blecha štípla, pravil starý lišák všemi mastmi mazaný. Čert šel opět k starému na poradu a stěžoval si: toho cikána se tak lehko nezbavíme. Já ho v noci praštil palicí do hlavy, co jsem měl síly, ale nic se mu nestalo. Ten chlap myslí, že ho jen blecha štípla. Tož mu raději zaplať, ať se jde jinam do světa, jinou službu hledat, mínil starý a mládenec poslechl. Cikán dostal pytlík plný dukátů, měl radost a šel. Ale mladému čertu brzy bylo líto tolika peněz a proto šel k starému na radu. Starý radil. Běž za ním a až ho dohoníš, řekni mu, aby se s tebou vsadil, kdo z vás dvou více dupne na kámen. Mladý čert se rozeběhne a když dostihne cikána, povídá mu. Jářku, vsaďme se o ten pytlík dukátů, kdo z nás silněji dupne na kámen.
1: Tedy dupni, řekl cikán.
0: A čert opravdu dupne na kámen jednou, po druhé, po třetí, až se všechno zatřáslo.
1: To nebylo nic, smál se cikán. Já myslel, že máš větší sílu.
0: To já, když do kamene dupnu, všecka šťáva z něho vystříkne, jak z hniličky. A už se cikán přitočil k jinému kamenu, pod nímž stála louže vody. A sotva dupnul, cákl a už vystříkla voda vzhůru a také čertu do obličeje a do očí. Čert utekl a běžel ke starému na radu. Běž za ním a vsaď se, kdo z vás výše palicí vyhodí, radil starý. Cikán zatím ušel několik mil a když se ohlédl, zase viděl čerta za sebou.
1: Co chceš ty, pokušiteli, řekl mu.
0: Vsaďme se, kdo z nás výše vyhodí tuto palici. Toho potom budou peníze, navrhoval čert.
1: Nuže, hoď palicí, budeme vidět.
0: Čert sebral všechny síly a hodil palici do výšky, že to hodnou chvíli trvalo, než opět spadla na zem.
1: Když to viděl cikán, smál se. I ty nemotoro, nemotorná,
0: copak to opravdu lépe nedovedeš?
1: To když já tu palici vzhůru vyhodím, tak se s ní už vůbec neschledáš, protože poletí až do nebe.
0: Tam mám dva bratry, kteří jsou vyučení kováři. Ti ve dne v ohni nahřívají ty hvězdičky, co vidíš na obloze, aby v noci pěkně svítily. Někdy také bratři musí některou překovat a narovnat.
1: Joj, ti budou mít radost, až jim tam hodím tu palici. Ukaž ji honem.
0: Ale čert, jak to slyšel, honem palici schoval za záda a řekl.
1: I to bych byl blázen, abych se díval, jak ty rozdáváš z mého.
0: Pakli potřebují tvoji bratři palici, ať si ji udělají nebo koupí. A už utíkal zas na radu k starému. A starý radil. Běž za ním a vsaď se s ním, kdo z vás dvou rychleji poběhne. Čert opět dohonil cikána, ale ten odpověděl.
1: S tebou se honit nebudu, abych tě nezahanbil, a proto raději uděláme zkoušku.
0: Já totiž mám tady v pytli svého tříletého synka, který mi přišel naproti. Toho napřed pustím a když ty ho dohoníš, pak teprve já budu s tebou v běhu závodit. Jak cikán dopověděl, rozvázal pytel a vypustil z něho zajíce, kterého chytil spícího pod mezí. Zajíc vyskočil a běžel s větrem o závod. Chvíle mi skákal sem a tam, jak se dalo.
1: Nu, běžet umí, ale neběží pořádně,
0: namítal čert.
1: Cože?
0: V mé rodině nikdo neběží pořádně.
1: Cesta, necesta, kopec, nekopec, jáma, nejáma, nám je to jedno. Přes všecko běžíme, žádné překážky se nelekáme a proto zkus to též se mnou. Ale až poběhneš vedle mě, dej pozor, ať si hnáty nepolámeš,
0: nabízel cikán.
1: To bych byl blázen, abych se sázel s takovým potrhlým člověkem, jako si ty a tvoje rodina, řekl čert a pospíšel domů.
0: Tam starý mladému poradil, aby se pustil v zápas s cigánem, kdo z nich je silnější.
1: Jak to cikán slyšel, hned řekl. Bojím se o tebe, abych ti kosti nerozmačkal, až se spolu chytnem do křížku, neboť bys potom byl mrzákem. Ale víš co? Mám otce a ten je tak starý, že již 7 let mu musím nosit potravu tam do jeskyně, v které leží. Zkus to napřed s ním a když ho přemůžeš, tak se spolu doopravdy popereme.
0: Cikán chytrák věděl totiž o medvědu a čerta zavedl k jeho doupěti. Čert tam vlezl a řekl.
1: Vstávej, vousáči, budeme spolu zápasit.
0: Ještě ani nedomluvil, medvěd se do něho pustil a co mu dal, tomu dal, pak celého ho poškrábal a z díry vyhodil. Konečně poradil starý, kdo z nich silněji zahvízdne, ten, že pytel dukátů vyhraje. Pakli to bude slyšet na 100 mil. Čert hvízdnul, až to borem zaznělo a zašumělo. Ale cikán řekl,
1: že se nestydíš takhle slabě hvízdat. To když já hvízdnu, tak oslepneš i ohluchneš.
0: Zavaž si raději oči i uši a já tu chvilku počkám. Čert zavázal si uši a oči a jak to cikán viděl, vzal palici a uhodil čerta za uši jednou i po druhé.
1: Ajajaj, počkej, nehvízdej už, sic mě zabiješ, řekl čert. Bodejš by tě i s tvými penězi nehoda zadávila, jdi si třeba k šípku.
0: A to je konec této pohádky. S cikánem se nedávejte do hádky.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
4: A teď ještě jednou.
3: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Vy jste možná ještě nikdy neviděli trpaslíčí slony nebo slony trpaslíky. Kdo je viděl, ten může mluvit o štěstí. Je nás na světě jen pár, a to jsem já, a několik tisíc cirkusových diváků v Paříži, v Londýně a v Benátkách. A ještě nějaký krotitel koliha, kterému doma říkali jájínku. Tomu jájínkovi se jednou zdálo, že vidí dva malé modré slony, ale takové vám strašně roztomilé, veselé a dovádivé. A ti mu říkali, jájínku, nevzal bys nás do cirkusu? Jájínek se v tom snu trochu polekal a povídá, jak vás mohu vzít do cirkusu, když se mi o vás jen zdá. To nevadí, řekli sloni, protože nám se zdá zase o tobě. Moc se nerozmýšlej, jájínku. Řekni jo nebo ne, ale radši jo. Jo, jájínku. Tak ten jájínek řekl jo a hned se probudil. A v tom vidí, že se mu na nočním stolku procházejí dva malí, ale malinkatí sloni. Jeden modrý jako chrpa a druhý modrý jako inkoust. Ale kdyby se jen procházeli... Ti sloni na tom nočním stolku hrozně dováděli, stavěli se na zadní a na přední a také na chobot. A každou chvíli některý z nich zatroubil, jájínku, ale tak vám hezky a s úctou. Troubili dost hlasitě, protože to uslyšela i paní Kolihová. Vešla do pokoje a spráskla ruce. Hned jim přinesla každému kostku cukru, ale ne, abyste si mysleli, že se sloni na ní vrhli. Kdepak, kdepak, každý z nich udělal na té kostce cukru stojku. Škoda, že jste tak malí, povídá Koliha. Vždyť vás v manéži nikdo neuvidí. To byste to hoši měli jako ratlíci a ty to v cirkusu mají moc špatné. Vám by dali flek i bílé myši. Ale jájínku, povídají ti sloni, k čemu bys měl tak nádherně dlouhé kníry? Na těch by se přece dělala produkce. A jaká produkce? Ha, nádherná. A ten, co byl modrý jako inkoust, vykřikl elá hop a skočil tomu Kolihovi na pravý knír, který hned zmodral a od té doby mu vlastně začali říkat modrovous. Předtím byl jen Koliha. Ten druhý, co byl jako chrpa, zatroubil něco jako hup tam hup a skočil mu na druhý knír. A teď po těch knírech chodili jako sloní provazolesci. A oni to vlastně sloní provazolesci byli. Ale kdo je cvičil, no, to nevím. Paní Modrovousová, která byla z cirkusácké rodiny, jim hodila další kostku cukru a oni si s ní pak házeli přes jájínku v nos jako s míčem. Byli to moc učenliví sloni a tak uměli do večera několik nádherných čísel. No, světových. Příštího rána navoskovala paní Modrovousová panu Modrovousovi vousy, aby je měl hodně elastické a pružné. A hlavně mu zakázala kýchat. To víte, jaký měl potom jájínek život bez kýchání. Ale kdo chce být krotitelem, musí si zvyknout na všelijaké odříkání. V cirkusech po celém světě měli všichni tři velikánský úspěch. Všude se o ně rvali. A co se toho napsalo o Modrovousovi a jeho modrých slonech a o trampolíně na kníru? Také jim říkali trio Blue Elephant. Sloni po každém představení dostávali cucavý bonbon a celý ho vcucli. No a Modrovous si navoskoval kníry. Ale všechna sláva polní tráva. Sloni byli sice velice učenliví, ale bohužel každá učenlivost má svůj konec. Vlastně jako kníry. Nakonec se ti dva sloni začali na knírech nudit. No, jako když se ve třídě opakuje stále jedno a totéž. A pak z té nudy začali jeden druhého rozesmávat. Ale jak? Nejdřív na sebe dělali obličeje, pak na sebe začali pokřikovat všelijaké průpovídky, které si vymysleli o Modrovousovi. Tak třeba jeden řekl z ničeho nic, právě když dělali stojku. Modrovous, pudivous. A ten Ingoustovi sedal do takového smíchu, že málem z kníru uklouzl. Pak zas oba jakoby nic, ohromní provazolesy, všechno v nejlepším pořádku. Elá hop a hup tam hup. A v tom najednou druhý vybrskne. Modrovous, do kníru se kous. A to už se oba smíchy nemohli ani udržet. A když se sloni smějí na knírech, no tak to hrozně lechtá. A ubohý Modrovous byl ještě k tomu strašně lechtivý a nejvíce zrovna pod nosem. Najednou na něho přišel záchvat kýchání, ale jaký. To vám byly šupy před celým cirkusem jako na den dělostřelectva. Šuplo to pětkrát, řachlo to 12krát a zahřmělo jednou, ale jako z kanon. Co vám budu povídat? Modrovousovi se knír rozmočil, roztřepil a rozježil jako kocourovi. Ať dělali sloni, co dělali, na tuhle rozmočenou a rozježenou trampolínu nestačili. Spadli z knírů do manéže. Už jim nebylo do legrace. Ta ostuda. To bych vám ani nedovedl popsat. Ale co je horší, Modrovou stojí uprostřed a vůbec neví, že slony na knírech nemá. Pořád se neusmíval a klaněl. Sloni po tom velkém neúspěchu raději zmizeli v pilinách. V tom přišel jeden zřízenec cirkusu celý ve zlatě k Modrovousovi a povídá: pane Modrovous, vždyť hrajete bez slonů. Ředitel vám zkazuje, že máte jít do háje. A ten Modrovous se ještě zeptal do háje, do kterého a kde to je. A pak mu to došlo. Chtěl se zatvářit hrdě, ale najednou se mu zdálo, že bez těch slonů snad ani nemůže žít. Rozplakal se a tím si už docela zničil knír. Navždycky.
1: Hloupý osel. Jednoho dne se král zvířat, lev, rozhodl, že s celým dvorem odpluje do dalekých zemí. Zavolal si osla a řekl mu: pověřuji tě, abys od všech cestujících vybíral clo. Jdi a splň můj rozkaz. Osel se tedy postavil u vchodu do lodi a od všech zvířat žádal peníze. Když k lodi přišla liška, chtěla nastoupit zadarmo. Jak se odvažuješ chtít ode mě peníze? Rozkřikla se na osla. Nevíš snad, že králův doprovod platit nemusí?
2: Nic takového mi lev neřekl,
1: odpověděl osel.
3: Naopak mi přikázal, aby všichni cestující zaplatili clo. A já bych proto zadarmo nepustil ani samotného krále. Což pak mu peníze stejně nepřipadnou.
1: Liška zlostně odešla a hned se nechala ohlásit u lva. Když mu řekla, co jí osel odpověděl, lev se rozzlobil. Přikázal, aby byl osel za opovážlivost ke králi zabit. A lišce poručil, aby oslovo maso připravila k hostině. Liška poslechla a pustila se do práce. Jak tak vařila, přepadl jí veliký hlad. Nakonec neodolala a snědla oslovo srdce. Lev to při hostině okamžitě zpozoroval.
3: Jak jsi mohla mít tu drzost připravit mě o oslovo srdce?
1: Obořil se na lišku.
4: Promiň, mocný králi, řekla liška zkroušeně, ale takový hlupák, který chtěl od krále vybírat clo, jistě žádné srdce neměl.
1: Lev se moudré odpovědi zasmál a lišce se nic nestalo.

0: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
1: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
0: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
2: Bere prášky místo moučníku.
3: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuje.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipu Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej, co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
1: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Hej, čau kluci a holky. Vylišáci, vyrušťáci, respekt, respekt. Dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

Tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičí. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, vyhraje, yeah.

0: Now, hold it on in.
1: Bigot switching.
2: Zanko.
1: Ahoj, děti.
3: Hop, ahoj,
1: Hanko. Počkej. Já tu mám Hanku Kinychovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu. Hanko,
3: a ještě chytej.
1: Já to vůbec nezvládám.
3: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Piggy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Piggym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
1: Kde je ten míč?
3: Já ho mám tady, já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
1: Mi upad.
3: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
1: Takže teď sedím jako plyšový medvěd.
3: Tak a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Piggy, vrať mi to. Už ho mám. A ještě jednou. Šup. Máš? Super. Tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Piggy, stůj rovně a udělej si s rukou košíček.
1: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora.
3: Přesně,
1: nebo
3: tak.
1: Košíček nahoře?
3: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1, teď. A chytil, výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Piggy, chytej.
1: Mám to,
3: Výborně. A
1: je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, víš?
3: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček. A já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
1: Anko, ale to chce větší míč, víš?
3: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
1: Máš pěkný velký.
3: Chtěl by to pořádnej míček, a zase ne, třeba medicimbál.
1: Co je medicimbál?
3: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
1: to
3: jsme začátečníci. No a já ti to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
1: Tak, jako medvěd.
3: Jako medvěd.
1: Aha,
3: teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
1: A ty ležíš,
3: Chytil jsi míč?
1: Ne.
3: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Piggy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
1: se... A já se taky musím zdvihnout,
3: přesně,
1: že ho chci
3: tak,
1: chytit.
3: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup! Výborně, a lehni si na záda. Já se taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
1: Hanko, já už nemůžu.
3: Já už taky nemůžu. Takže milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
1: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
3: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
1: Ahoj, děti.
3: Ahoj, děti.
4: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
5: Od zhora až dolů.
4: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
5: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
4: Různě. Puma, sardel, bomba.
5: Bomba?
4: Otřes a kdo ví, jak ještě.
5: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
4: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
5: Žádnou.
4: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
5: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
4: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždycinky býval pilník.
5: A co jste prosím piloval?
4: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
6: Tiše, žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš?
0: Je taťulda dobře naložený? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
4: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
5: Já nevím, pane Spejble.
4: Dáme se překvapit, jo? No. Tak, co je s tebou, Hurvajs?
0: Já čekám.
4: My taky.
0: Co tomu říkáš, taťuldo?
4: A čemu?
0: Tomu, co máš před sebou.
4: Tomu vysvědčení?
0: No tomu.
4: No to, co mám před sebou, docela ujde.
0: Je, tati, myslíš to vážně?
4: No zcela vážně.
0: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
4: No tak jen pojď. A pochlup se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
0: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
4: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
0: No ne, ale já jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
4: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
0: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
5: Po Žerikovi?
4: A proč po Žerikovi?
0: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
4: Žeriku, co to má všechno znamenat?
0: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
4: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti, že se, Hurvajs, nestydíš přinést takovéhle známky.
5: Prosím, pane Spejble, to je přece
4: vaš... Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
0: dvě
4: dvojky,
0: dvě jedničky,
4: dvě trojky,
0: ty jedničky dvě
4: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
0: Jedna čtyřka.
4: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
5: no,
4: se tady.
5: No ano, pane Spejble, jenom, že
4: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
0: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
4: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines tohleto?
5: Sím, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
4: Šmanko, ta ostuda.
5: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
4: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vyžeričku.
2: Tiki kalendář. Dnes je 2. června.
6: A svátek má Jarmil.
2: Jarmil, nebo Jaromil. Hádejte, co znamená. Jaromil, Jarmilové milují Jaro.
6: Já tedy nevím, jak vy, ale já znám hlavně Jarmilky. To jsou holčičky.
2: No, doufám, že nás třeba nějaký Jarmil taky poslouchá.
6: Takže všem Jarmilům přejeme všechno nejlepší.
2: K svátku!

0: Jenže venku byl ještě někdo, kdo by se také moc rád dostal k Pipi na hostinu. Nedaleko vily Vilekuly žila zlostná paní Finkvistová. Děti neměla ani trochu v lásce.
1: Děti by vůbec neměly na světě být, lamentovala.
0: Když některé z dětí šlo po ulici kolem jejího domku, vystrčila hlavu z okna a hubovala, že dělá strašný rámus. A nikdy nezapomněla dodat, že ze všech dětí, které zná, je Pipi to nejhorší.

Právě teď se to tak nachomítlo, že si paní Finkvistová vyšla před spaním na procházku zrovna kolem vily Vilekuly. V té chvíli děti dojedly všechny dorty nachystané ve sněhovém domečku a Pipi běžela do vily pro další tři, které si tam připravila do zásoby. V okamžiku, kdy se objevila ve dveřích s jedním dortem v každé ruce a třetím na hlavě, kráčela po ulici paní Finkvistová. Schválně hádejte, jestli paní Finkvistová na Pipi koukala s vyvalenýma očima. Paní Finkvistová rozhodně neměla Pipi dlouhou punčochu v oblibě. Ona přece vůbec neměla děti ráda, ale o to raději měla něco jiného. A to byly šlehačkové dorty. Byla po nich přímo posedlá a udělala by nevím co, jen aby se kousínku zmocnila. Ty, hele, poslyš, zavolala na Pipi. Jestli mě hezky poprosíš, tak bych se na ten tvůj vánoční večírek šla podívat. Ještě to dopoledne za Pipi křičela, ty uličnice nezvedená, ale na to už dávno zapomněla. Samozřejmě, že to bylo jen kvůli dortu se šlehačkou. Pipi se na vteřinku zarazila. Hrdě pohodila hlavou tak prudce, že dort málem skončil na zemi. Všechny děti vyběhly ven a vykukovaly zpoza rohu. Milá paní Finkvistová, pronesla Pipi zdvořile. Tenhle vánoční večírek je dětem přístupný, což jinými slovy ovšem znamená, že je nepřístupný dospělým. Všem dospělým je sem vstup zakázán. Ono totiž pro dospělé není zdravé jíst dorty a bonbóny. Bolí je z toho břicho a pak si pořád na něco stěžují a fňukají. Aspoň to tvrdí doktoři, vysvětlovala Pipi. Hlouposti,

0: Co se takhle projet na mé sáníkařské dráze? Zeptala se Pipi hned, jak se paní Finkvistová ztratila z dohledu. Pipi totiž udělala klouzačku ze střechy vily Vilekuly. Vyšší a prudší svah děti v životě neviděli a klouzalo to jako namydlené. Dokonce i bez sánek. Nejdřív se ovšem muselo vylézt po žebříku nahoru, což bylo trochu náročné, ale o to rychleji to svištělo dolů. Takovou legraci už dlouho nikdo nezažil. Děti se jízdou rozehřály, tváře jim jak se patří zčervenaly a kalhoty vzadu zbělely. Vánoční strom ve tmě nádherně zářil a ze střechy si ho mohli prohlédnout ještě líp než ze země. Zhora bylo každopádně líp vidět, kolik balíčků na něm visí. Samou nedočkavostí, co asi uvnitř všech těch balíčků může být, dětem srdce v těle poskakovalo. Vždyť my jsme úplně zapomněli tančit kolem stromu, vykřikla náhle Pipi. A ze střechy se to najednou začalo sypat jako hrách. To, když se všechny děti řítily dolů z prudké klouzačky a padaly do závěje. Halo, děti, svolávala je Pipi. Pojďte sem, zaspíváme si ty naše krásné vánoční písničky. Veselé vánoční hody, berte si dítky koledy. Jeste je pilně a neomylně, jeste je pilně a neomylně. Paní mámo, vstaňte, bombony nám dejte, bombony nám dejte. Pipi, takhle to ale vůbec není, napomenula ji Anika přísně. Jak to, že ne? Podivila se Pipi upřímně. Že bych ty pěkné koledy zapomněla? No, možné to je. Ale tuhle si pamatuju určitě dobře. Pásli ovce pasáčci a v tom, kde se vzali, tu se vzali, objevili se tři králové. A co udělali pasáčci? Zahráli jim fidli fidli na housličky, jen ten černej, co stál vzadu, vystrkoval na ně bradu. No, ta je přece veselá. Pipi, teď jsi vážně hloupá. Tak to není, zlobila se dál Anika. Kolem stromu se ale nakonec tancovalo a zpívalo přesně tak, jak to má o Vánocích být, i když si Pipi trochu pletla slova. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, nesem vám noviny, poslouchejte. Paní mámu, vstaňte, koledy nám dejte. Štědrý večer nastal a všechny vánoční písničky hezky po pořádku. Děti se shodly, že je daleko zábavnější tancovat kolem vánočního stromku venku, než doma v pokoji.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jedinou červenou růži v celé své zahradě. V hnízdě na cesmínovém dubu ho slyšel Slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál. V celé zahradě ani jedinou červenou růži, naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. Ach, na jakých to maličkostech závisí štěstí? Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé. Pronikl jsem do všech záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu ji držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. Vskutku, opravdový milenec, řekl si Slavík. O čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně, proč? Zašeptala něžným stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni. To je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé,
odpověděl. Bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny. Ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík, jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozrať, řekl Slavík, já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř, musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlohu, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl.
protože toho slavíčka, co si vystavil hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si, procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu a umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v lásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra, jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu. A tak i srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky
a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena. Ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže a podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela ji jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste, obyčejný student? A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická a protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

Digi básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

večer, děti. Byl sobotní večer. Ano, sobotní večer. A malý Hjalmar spěchal do postýlky, protože se těšil na návštěvu svého přítele Ole Zavřiočka. Včera mu slíbil, že se s ním podívá do nějaké... Jak pak to řekl? Do nějaké výšky. Asi budeme spolu létat, říkal si Hjalmar a vůbec neotálel s večeří ani se svlékáním. A sotva dozněly údery hodin, které oznamovaly čas jeho spánku, zavíral víčka. Za chvíli se ozvalo cupání nožek. Blížil se Ole a s ním sobotní vyprávění.

Lehonce vstoupil Ole Zavři očka do Hjalmarova spánku. Podívej, zašeptal a rozevřel nad ním svůj podivuhodný deštník, který dnes vypadal úplně jinak než předtím. Hjalmarovi se zdálo, že to už není deštník, ale obrovská exotická mísa. Byly na ní modré stromy, kulaté můstky, růžoví ptáci a jabloňové květy. Dnes mám mnoho práce, volal Ole. Zítra je neděle, musím do zítřejšího rána vyšňořit celý svět, aby vypadal svátečně. Vezmu tě sebou na vysokou zámeckou věž. Odtamtud uvidím, jestli zámečtí skřítkové nezanedbali zvonici. Jejich úkolem je pečovat o zvony, aby pěkně zněly, musí být vyleštěné, jinak se zvuk nenese do dálky. Pak se podíváme do polí, jestli větry sfoukly prach z trávy a listů, a potom mě čeká největší práce. Musím vystoupit do veliké výšky a sejmout všechny hvězdy z nebeské klenby a vyleštit je. To je tedy ta výška, o které včera Ole mluvil, pomyslel si Hjalmar. Ale Ole Zavři očka pokračoval. Všechny hvězdy seberu do velikého šátku, ale pozor, napřed musím každou očíslovat a také se musí očíslovat díry, ve kterých tam nahoře hvězdy sedí, aby se pak zase dostaly na svá pravá místa. Jinak by tam potom neseděly pevně a padaly by k nám jako létavice jedna za druhou.

0: Poslyšte, pane Ole,
1: ozval se náhle starý portrét, který visel na stěně, u které spal Hjalmar.
0: Poslyšte, já jsem Hjalmarův dědeček a patří vám můj dík za to, že vyprávíte chlapci příběhy, ale nesmíte ho mást. Nemůžete mu takhle vyprávět o hvězdách. Hvězdy se přece nedají snést s nebe a leštit. Hvězdy, řekl důrazně dědečkův portrét, jsou nebeská tělesa zrovna tak jako naše země a to je na nich právě to dobré.
1: Díky, starý pane, zvolal Ole. Jistě máte pravdu. Vždyť jste přece hlava rodiny, její nejstarší hlava. Ale já jsem ještě starší než vy. Už jsem byl za dávných dob a uznávali mě Řekové i Římané. I jsem chodil uspávat, tak jako chodím uspávat dnes. Dovedu vkročit do snů malým i velkým lidem. Ale teď, prosím, už nemám čas. Čeká mě ještě mnoho příprav na neděli. Musím se dotýkat lehce a jemně půlnočních oblaků, aby se země vzbudila po ránu čistá a svěží, odklidím všechen prach z vrcholků věží. Rozhodíme pastely z půlnoční palety, kolem hvězd ovinu stříbrné samety. To všechno udělám něžně a jemně, jak si to zaslouží nedělní země. Ole, zavři očka, se uklonil portrétu a opakoval. Teď prosím vyprávějte vy. Pak zavřel svůj deštník, co vypadal jako pestrá mísa, a odešel s ním do noci.
0: Vyprávějte, vyprávějte, zamručil starý portrét. To bych snad ani už nemohl říci své mínění.
1: A najednou bylo ráno a Hjalmar se probudil. Čekal pak dlouhé hodiny na podvečerní stmívání a na nedělní vyprávění Ole zavři očka. I my si na to vyprávění počkáme. Dobrou noc.
2: O neposedné raketě.
3: Byla taková raketa, jaké létají k měsíci. Byla zvyklá, že se pod ní pořádně vybouchne, ona se poleká a letí až doletí.
4: Ale jednou?
2: Kdo pak ví, co jí to napadlo?
4: Když pod ní zase nafoukli pytlík a udělali bum, raketa se otočila jako na obrtlíku a šup.
2: Místo do nebe letěla rovnou do země.
3: Ti, co stáli kolem, nejdřív koukali vzhůru a pořád nic neviděli. Pak se podívali dolů a div, že nespadli do té díry, která v zemi po raketě zůstala. Hned kolem ní udělali zábradlí, aby se mohli pořádně vyklánět.
2: V díře viděli jen tmu.
4: Pak se tam jeden odvážlivec spustil po provaze a posvítil si dolů baterkou.
2: Konce nedohlídl, jak byla jáma hluboká.
4: Hlava se mu tak zamotala, že ho museli držet, aby se mu zase rozmotala. Byl rád, když ho ostatní zase vytáhli.
3: Raketa zatím proletěla hromadou hlíny a rovnou do rozbitých hrnců.
2: Bylo to nějaké smetiště, co tam lidi udělali před stolety.
3: Pak vrazila do skály.
2: Div si čumáček nepomačkala, jaký to byl náraz.
3: Když se skálou provrtala, octla se v kamenném městě.
4: Obyvatelé toho města byli vousatí pižďouškové, velcí jako půllitrový hrneček. Hrnuli se k raketě a obdivovali to vzácné zvíře.
2: Jak se domnívali.
4: A chtěli si ho ochočit.
3: Když poznali, že nikoho nezakouslo, vlezli si pižďoušci dovnitř a raketa s nimi letěla dál. Proletěla zase skálou a pak prsk. rovnou do veliké louže s horkou vodou.
2: Lidi na zemi tomu říkají podzemní horký pramen.
3: Raketa byla celá mokrá.
4: Pižďoušci si zakrývali strachy oči, báli se, že se utopí.
3: Ale rakety jsou vodotěsné a tak si nenabrala.
2: Než se vzpamatovali, byli ve stříbrném městě.
4: Bydleli tam zase vousatí pižďouškové, ale ještě menší než ti z kamenného města.
2: Protože na ně tlačilo tolik skal a hlíny, byli stlačeni do velikosti skleničky na vodu.
3: Pižďouškové kulili zvědavě oči a když viděli za okny rakety také pižďoušky, začali na sebe dělat obličeje, dlouhé nosy a oslí uši a šklebili se jako kocouři, když si líznou citronové šťávy.
4: Přátelsky se potahovali za vousy a sesedli se všichni do rakety.
3: Ta už netrpělivě bručela a rámusila a jen za sebou zavřeli kabinu, už si to s nimi razila cestu pod zemím čím dál tím do větších hloubek.
4: Pižďouškové se rozhlíželi a najednou viděli kolem sebe jen růžovou páru.
2: Raketa neviděla na cestu a tak jen dělala do páry stále větší a větší tunel.
3: A pára najednou tím tunelem chtěla ven. Všechna se kolem natlačila, až tunel rupnul.
2: A podzemí se zachvělo jako pod kopyty 2 miliard bělošů a 1 miliardy ryzáků a lidi na zemi se začali klepat a rozklepali se i domy.
4: A Petr klíče na louce a stromy do sebe drcali jako berani.
2: A lidi, co chtěli jít po chodníku, šli najednou po střeše.
3: A kominíci ze střech spadli do sklepa.
2: Mléko se srazilo s vodou, bábovka s žemlovkou, koláče z vdolky,
3: boty s nohama,
4: patníky s chodníky,
2: jedle s borovicemi,
3: lidi s lidmi
4: a říkali, že je zemětřesení.
3: Raketa neměla ani tušení, co způsobila svou tvrdohlavostí a vrazila rovnou do Zlatého města.
4: Pižďoušci, co tu bydleli, byli ze všech nejmenší.
2: Protože jim na ramenou spočívala půlka země koule a stlačila je tak, že každý pižďoušek byl velký jako náprstek.
4: Pižďouškové, co byli o fous větší, se jim smáli a měřili je na kolíčky, na prádlo a na palce.
3: Ale pižďouškové ze Zlatého města nechtěli na nic čekat. Vlezli do rakety a honem pryč. Rychle, než je tíha země stlačí na úplně malé placičky.
2: Raketa se zavrtala doprostřed země koule.
4: K samému jádru země.
2: Tam bydlela čarodějnice. Vypadala jako ohnivá koule a potrpěla si na pořádné vedro.
4: Hrála si na podzemní slunce.
3: Vydržela si tak hrát už 5 miliardu let, jak se jí ta hra líbila. A miliarda let, to je tolik dní, kolik se vejde kapiček vody do největšího moře.
2: Ve dne v noci stála čarodějnice u rozžhavených kamen a vařila v hrncích železnou kaši a niklovou kaši a černou kaši.
4: Topila.
3: Míchala.
2: Přikládala.
4: Co chvíli, horká pára nadzvedla na povrchu země pokličku a podzemská kaše, ještě horká, se valila tou dírou ven.
3: Lidi říkali, že sopka soptí lávu a utíkali, co jim nohy stačily.
4: Pižďouškové v raketě měli z čarodějnice hrozný strach. Věděli, že baba k sobě nikoho nepustí a každého uškvaří, kdo by se k ní přiblížil.
3: Ale tetu raketu jen tak nic nepostraší.
4: Zatímco pižďouškové křičeli, přihořívá, přihořívá, hoří!
3: Prorazila raketa na plné motory čarodějnickou kuchyni skrz na skrz.
2: A čarodějnice, rozpálená zlostí, byla bezradná. Tam, kde byla za chviličku raketa z pižďoušky, už její horká moc nesahala.
4: Ti se octli ve vrstvách země, kde bylo chladněji. Škobrtali právě o velehory černého uhlí. Potom objevili pomník nějakého tatarského krále a začali se bořit do ohromného pokladu, který tam kolem sebe měl.
3: Samé diamanty a smaragdy a rubíny a safíry a ametisty. Raketě se sice zdálo, že je to všechno jenom kamení, ale pižďouškové těmto podzemním pokladům náramně dobře rozuměli a byli z toho celý uvytržení.
2: Pak najednou bác, prásk, kamení lítalo na všechny strany a raketa vyletěla ze země ven rovnou mezi kokosové palmy a tygry a lvy a opice, protože to bylo na druhém konci světa.
4: Pižďouškům se na zemi ohromně zalíbilo, protože je nic netížilo. Vylezli z rakety a nadechovali se čistého vzduchu a dělali kotrmelce z radosti, že vidí světlo a tolik barevných věcí.
3: Opice, lvy a tygři nezůstali za pižďoušky pozadu, dali se taky do kotrmelců a začali pižďoušky honit.
4: A pižďoušci honili lvy, tygry a opice, házeli po sobě banány, kutáleli si kokosovými ořechy a byli blažení.
3: Raketa je chvíli pozorovala a pak se zadívala do oblak.
2: Zrovna tam letělo hejno ptáků.
3: Vznesla se lehce, zamávala pižďouškům a letěla s hejnem na výlet ke slunci.

0: Na ulici pláče malá holčička.
1: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
2: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
1: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
0: A holčička na to,
2: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
4: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
3: No, to bych nechtěl být ztracený. Ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
4: No určitě.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med. Žactvo si pochutnalo na karbanátkách,
Medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou Kynichovou a já mám v kapse víček!
2: A to je moc dobře, děti, já vás taky zdravím. My si totiž dnes budeme hrát na gymnasty a gymnastky. A jak už říkal Piggy, budete potřebovat míček.
1: Ten mám, vytahuju míček.
2: Piggy, myslíš si, že každé dítě má doma míček, anebo si ho bude muset teď rychle vyrobit?
1: Oje, Hanko, já myslím, že míčku má každý doma dokonce několik. Ale možná, že když řekneš návod na vyrobení míčku, že by se to docela hodilo.
2: Táta se určitě nebude zlobit, když mu teď seberete včerejší noviny a uplácáte si s něch míček, protože v těch novinách určitě není nic podstatného, co by mu mělo chybět.
1: No, jestli jsou včerejší.
2: A jestli máte doma izolepu, tu budu mít určitě starší brácha v penálu. Tak ten míč olepíte tou izolepou a máte krásný balón, s kterým můžete teď pracovat.
1: Je, víš co, já jsem jednou viděl, že se dávají takové malé gumičky, ne do vlásku, ale že se motají kolem toho papírku a namotá se jich tolik, že si uděláš hopíka.
2: Výborně.
1: A on opravdu skáče.
2: Dobrý nápad. Takže děti, buď teď rychle utíkejte a najděte si ve svém pokojičku míček, protože ho budeme potřebovat, a nebo si do příště takový vyrobíte. Ale v každém případě, Piggy, my teď budeme s tím míčkem cvičit.
1: Jú, jak se cvičí s míčkem?
2: No, s míčkem se cvičí třeba tak, že si ho chytíme do pravé ruky.
1: Je lžícová ruka.
2: Lžícová ruka. A přes hlavu si ho přehodíme, hop, do levé ruky.
1: Hanko, nechytil.
2: Jejda. No tak nic, tak se musí Piggy teďka ohnout pro ten míček.
1: Mám.
2: To už si ho příště rozmyslí, aby ho nechytil. Takže děti, připravte se, stáhněte půlky k sobě, zatáhněte bříška. Máte sražené kotníky a kolena u sebe?
1: Já mám sražené úplně všechno, když jsem zatáhnutý.
2: Tak pozor, máš míček v pravé ruce, děti, vy také. Hop, a přehodíme do levé.
1: Hanko,
2: výborně,
1: mám.
2: Piggy drží míček, nespadl mu a teď z té levé ruky. Pozor, a s malinkým podřepem, to znamená, že pokrčte děti kolena, Piggy pokrč kolena, pérujeme v kolenou, až řeknu teď, tak vyhodíme míček z levé do pravé. Přehodíme. Je, zase to Piggy mu spadlo. Nevadí, já pevně věřím, že vy doma jste šikovné a že to je teď zvládneme naposledy. Pozor, držíme míček v pravé ruce, pérujeme v kolenou. A držíme.
1: No tak. Já zas vedle, ale to nevadí, já to nevzdám, já budu trénovat.
2: Prosím tě, Piggy, vůbec nic se neděje, když vám míček spadne, ale teď budeme chytat raději míček s obou rukou do obou rukou.
1: To půjde líp.
2: Držíme si pořád kotníky a kolena u sebe, pérujeme. Míček máme položený na kolenou a očima ten míček při vyhození budeme sledovat. Pozor, vyhazujeme míček, hop, díváme se za míčkem a znova ho chytíme. Piggy drží míček, já mu tleskám i vám, děti. Vám, kterým to spadlo, dáme radši ještě jeden trénink, takže držíme míček v obou rukou, pérujeme v kolenou. 3, 2, 1, vyhodí míček a chytím. Piggy drží míč, super. Děti, já pevně věřím, že se vám to povedlo. Kdybyste chtěli zkoušet těžší variantu, tak to můžete znáročnit třeba tím, že když vyhodíte míček nahoru, dvakrát pod ním tlesknete a znova míček chytíte, tak je to úplně...
1: Dvakrát! Já myslel, že jednou je hodně.
2: Jednou je dobrý, dvakrát je těžší a potom já, když mám trénink se svými dětmi, tak my pod tím míčkem tleskneme i třikrát a pomalinku přecházíme do dřepu.
1: No to jste tryskáči, ale jestli stíháte třikrát.
2: Ale to my všechno děti společně nacvičíme. Já se teď s vámi rozloučím a budu se na vás těšit zase někdy příště.
1: Míček je prima. Ahoj!
3: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají.

0: Doma u roztopené pece jim bylo dobře, ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
1: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni křemílku v peci a já budu sázet.
0: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
1: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
0: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
1: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
0: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá:
1: Je. Už jsem zase hrozně nastek.
0: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
1: Ach je, mně je pořád hůř,
0: stěžoval si Vochomůrka.
1: Zamrzlo ve mně tíchnutí.
0: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
1: Aj. Teď je mi nejhůř,
0: povídá Vochomůrka.
1: Dež napočítám do sedmi, je se mnou, amen.
0: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá, já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně a pec je nad ranc a co tamhle Vochomůrka snad nestůně.
1: Stůně, špitl křemílek, už zas v něm zamrzlo tíchnutí.
0: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
1: emčičičí.
0: Vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
1: Za chvilku začne pec hřát,
0: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: Dnes je 2. června.
1: A svátek má Jarmil.
0: Jarmil nebo Jaromil. Hádejte, co znamená Jaromil. Jarmilové milují Jaro.
1: Já tedy nevím, jak vy, ale já znám hlavně Jarmilky. To jsou holčičky.
0: No, doufám, že nás třeba nějaký Jarmil taky poslouchá.
1: Takže všem Jarmilům přejeme všechno nejlepší.
0: K svátku! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Proč je leopard skvrnitý? Ve dnech, kdy každý začínal pěkně žít, drahoušku, leopard se usadil na místě zvaném Vysoký veld. Pamatuj si, že to nebyl ani nízký veld, ani ksovinatý veld a také ne kyselý veld, nýbrž výlučně jen a jen horký a slunečný Vysoký veld, kde byl písek, pískově zbarvené skály a chumáče jen a jen pískově žluté trávy. Žili tam žirafa, zebra, antilopa, kudu a kapský jelen a všichni byli jen a jen pískově žlutohnědí po celém těle, ale leopard, šedivě nažloutlý kočkovitý tvor, byl ze všech nejvíc pískově žlutohnědý a na chlup splýval s tou jen a jen žlutavě šedohnědou barvou Vysokého veldu. To bylo velmi zlé pro žirafu a zebru a ostatní, neboť když si lehl u jen a jen žlutavě šedohnědého kamene nebo trsu trávy a žirafa, zebra, kapský jelen, kudu, antilopa nebo gnu šli náhodou kolem, hned zaútočil na jejich skákavý život. Opravdu to dělal. A byl tam též etiop s lukem a se šípy, jen a jen šedavě hnědožlutý muž, který žil s leopardem na Vysokém veldu. Ti dva měli ve zvyku lovit spolu, etiop lukem a šípy a leopard jen a jen zuby a drápy. Až žirafa, kapský jelen, kudu, kvaga a ostatní nevěděli, kam skočit. Opravdu to už ani nevěděli, drahoušku. Po dlouhé době, v oněch dnech vše žilo mnohem a mnohem déle, se naučili vyhýbat se všemu, co se podobalo leopardu nebo etiopovi. A jeden za druhým, začala s tím žirafa, protože měla nejdelší nohy, opouštěli Vysoký veld. Utíkali po celé dlouhé dny, až přišli k rozsáhlému pralesu, kde byly jen a jen stromy, křoviny a pruhované, skvrnité a křižující se stíny a tam se skryli. Po dalším dlouhém čase proto, že postávali spola ve stínu a spola mimo jeho dosah a že se na ně promítali klouzavě těkavé stíny stromů, žirafa dostala skvrny a zebra pruhy. Africký jelen a kudu pak tmavou barvu s lehkými šedavými vlnovkami na hřbetech, jaké mívá kůra na kmenech. A tak se stávalo, že jste je mohli slyšet i cítit, ale jen zřídka zahlédnout. A to ještě jen tehdy, když jste věděli, kam se máte dívat. Prožívali krásné chvíle ve stínech pralesa, jen a jen skvrnitých a tečkovaných, protože leopard a etiop zatím pobíhali po Vysokém veldu jen a jen nahnědle šedožlutém a velmi se divili, kam se podělili jejich snídaně, obědy i večeře. Nakonec vyhladověli tak, že pojídali krysy, brouky a skalní králíky, až se z toho oběma, leopardu i etiopovi, obracel žaludek. Tehdy se sešli s pavijánem, psohlavou štěkavou opicí, který je nejmoudřejší ze všech zvířat v celé Jižní Africe. Leopard se zeptal pavijána a byl velmi horký den.
1: Kam zmizela všechna naše lovná zvěř?
0: Pavián mrkl. On to věděl. Etiop se pak také zeptal pavijána. Můžeš mi naznačit nynější místo pobytu pravěké fauny? Bylo to totéž, co se ptal leopard, jenže etiop vždy rád užíval mnoha dlouhých slov, byl již dospělý. Pavián zase mrkl. On to věděl. A pak řekl.
2: Lovné zvěři se zalíbila změna a radil bych ti, leoparde, aby se zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: To řekl etiop. To je velice hezké, ale já bych chtěl vědět, kam se pravěká fauna odstěhovala. A pavián pravil.
2: Pravěká fauna se spojila s pravěkou flórou, protože už byl nejvyšší čas na změnu. A radil bych ti, etiope, aby se změna zalíbila i tobě. A to čím dřív, tím líp.
0: Leopard i etiop byli z jeho slov docela hloupí, ale přece jen se vydali hledat pravěkou flóru a konečně po mnoha a mnoha dnech spatřili rozsáhlý, hluboký, vysoký prales, plný stromových kmenů, posetých jen a jen tečkami stínů a vlnami stínů, body stínů, šlehy stínů, švihy stínů a kruhy stínů a pruhy stínů. Odříkej to rychle a nahlas a pak poznáš, jak plníčký stínů prales byl.
1: Co to je?
0: ptal se leopard.
1: Že je tu jen a jen tma a zase tak plná drobných skvrnek světla.
0: To nevím, odpověděl mu Etiop, ale snad je to ta pravěká flóra. Cítím žirafu, slyším žirafu, ale nevidím žirafu.
1: Je to podivné, soudil leopard. Myslím, že je to proto, že jsme sem přišli z prudkého slunečního světla. Cítím zebru, slyším zebru, ale nevidím zebru.
2: Počkej chvilinku, řekl Etiop. Je to už tak dlouho, co jsme je naposledy lovili. Snad jsme zapomněli, jak vypadají.
1: Nesmysl, namítl leopard. Pamatuj si na ně docela dobře, ještě z vysokého veledu. Zvláště na jejich morkové kosti. Žirafa je 5 metrů vysoká a jen žluto-hnědě zlato-žlutá, od hlavy až k patě. Zebra je asi 1,5 metru vysoká a jen světlo-hnědě šedá, od hlavy až k patě.
0: Řekl Etiop, dívaje se do skvrntě pruhovaných stínů pravěkého pralesa. Vždyť v téhle temnotě by je bylo vidět jako zralé banány v udírně. Ale neviděli je. Leopard a Etiop lovili celý den a ať je cítili a slyšeli, nespatřili ani tu, ani onu.
1: U všech hromů,
0: zvolal leopard, když pili odpoledne čaj.
1: Počkejme, až se setmí. Tahle honba za denního světla je hotová ostuda.
0: Čekali tedy až do tmy a pak leopard uslyšel, jak něco oddechuje a odfrkuje ve svitu hvězd, když se pruhovitě prodíral větvemi. Skočil po zvuku. Bylo to cítit jako zebra, naomak to bylo jako zebra a kopalo to jako zebra. Ale když to srazil na zem, neviděl to. Proto řekl,
1: buď klidný, ty tvore bez tvaru, budu ti sedět na hlavě až do rána, protože je tu něco, čemu vůbec nerozumím.
0: V té chvíli zaslechl sténání, pád a zmítání a Etiop volal,
2: chytil jsem něco, co nevidím. Je to cítit jako žirafa, kope to jako žirafa, ale nemá to žádnou podobu.
1: Jen tomu nevěř, radil leopard. Seď tomu na hlavě až do rána. Já to právě dělám taky tak. To mé taky nemá žádnou podobu.
0: Seděli tedy na svých úlovcích až do rozbřesku dne a pak se leopard zeptal.
1: Co to teda máš na jídelním stole, bratře?
0: Etiop se poškrábal ve vlasech a řekl, no, mělo by to být jen a jen sitě, žluto-hnědě, zlato-žluté od hlavy až k patě a pak by to byla žirafa. Ale má to po celém těle kaštanové skvrny. No a co ty máš na svém jídelním stole, bratře? Leopard se také poškrábal na hlavě a řekl,
1: mělo by to mít vybraně jemnou, jen a jen nahnědle šedou barvu a pak by to byla zebra. Ale je to celé pruhované černými narudlými pruhy. Co si to u všech všudy udělala, zebro? Víš, že bych tě na vysokém veldu spatřil na dálku 10 mil? Nemáš žádnou podobu.
3: Vím, souhlasila zebra. Ale zde není vysoký veld. Což nevidíš?
1: No teď ano, řekl leopard. Ale včera jsem neviděl po celý den. Čím to bylo?
3: Pusť nás,
0: pravila zebra.
3: A my ti to ukážeme.
0: Pustili tedy zebru i žirafu. Zebra odskočila ke skupině trnovníků, které sluneční světlo promítalo jako pruhy, a žirafa odběhla k vyšším stromům, pod nimiž byla jedna stínová skvrna vedle druhé.
3: Teď se dívejte,
0: zvolala zebra i žirafa.
3: Tímhle to bylo. 1, 2, 3. A kde jsou vaše snídaně?
0: Vykuloval oči leopard a poulil oči Etiop, ale viděli jen a jen stínové pruhy a stínové skvrny v pralese, ale nikde ani potuchy po zebře nebo po žirafě. Obě se skryly a zmizely ve stínech stromů. Hele, řekl Etiop, tohle je kousek, který stojí za to, abych se mu naučil. Pouč se i ty, leoparde. Na tomhle temném místě vypadáš jako kus mídla v truhlíku uhlí.
2: Zvolal leopard. Nepřekvapí tě moc, když ti řeknu, že ty zde zase vypadáš jako horstičná náplast na pytli od mouru.
0: Budiš, ale nadáváním k obědu nic nechytíme, usoudil etiop. Znamená to krátce a jasně, že se nehodíme do tohle prostředí. Budu se řídit pavjánovou radou. Řekl mi, aby se mi zalíbila změna. Já mohu změnit jen kůži a také ji změním.
2: Jak? Zvolal leopard a byl strašně rozčílen.
0: Na pěkně se výjímající černohnědou barvu s trošinkou červeně a s břidlicově modrým nádechem. Bude to velmi dobré, až se budu chtít schovat v dutinách nebo za stromy. A tak změnil kůži, což leoparda rozčílilo ještě víc, neboť dosud nikdy neviděl, aby člověk měnil kůži.
1: Ale co bude se mnou?
0: Ptal se, když etiop si již dobarvoval poslední prst na hezkou novou černě. Poslechneš také pavjánově rady. Přece i tobě radil, aby se ti zalíbila změna.
1: No co jsem ho neposlechl, řekl leopard. Změnil jsem loviště tak rychle, jak jsem jen mohl. Změnil jsem kraj spolu s tebou a bylo mi to něco platné.
0: Ale, namítl etiop, pavián nemínil změnu kraje Jižní Afriky, myslel tím, aby změnil kůži.
1: No k čemu a jak,
0: pravil leopard. Vzpomeň si na žirafu, řekl etiop, nebo na zebru, jestliže se ti spíš líbí pruhy. Ty si opatřili skvrny a pruhy a to ke své dokonalé spokojenosti.
1: Zabručil leopard. Jako zebra bych vypadat nechtěl, ani za nic.
0: Jen se rozhodni, napádal ho etiop. Nerad bych lovil bez tebe, ale musel bych, kdybys umíněně chtěl vypadat jako slunečnice před nadechtovaným plotem.
1: Volím tady skvrny, řekl leopard, ale neděle je prostě velké. Nechci vypadat jako žirafa, ani za nic.
0: Udělám ti je špičkami prstů, řekl etiop. Na mé kůži zbyla spousta černé barvy, nehýbej se. Etiop pak složil prsty k sobě, na jeho kůži zbyla opravdu spousta černé barvy, a přitiskl je na mnohá místa leopardova těla. A kde se těch pět prstů dotklo leopardovi kožešiny, zůstalo pět malých černých skvrn pěkně v hromádce. Můžeš je vidět na každé leopardí kůži, drahoušku. Někde etiopovi prsty sklouzly a otisky se trochu rozmázly, ale podíváš-li se zblízka na kteréhokoliv leoparda, přesvědčíš se, že je to vždy pět skvrn. Pět otisků špiček černých, tlustých prstů. No, teď je z tebe krasavec, řekl etiop. Můžeš být na holé zemi a budeš vypadat jako hromádka oblázků. Můžeš si lehnout na holou skálu a budeš jako kus slepence. Lehneš-li si na listnatou větev, bude to, jako by slunce prosvítalo listím. A můžeš si třeba lehnout do prostřed stezky a budeš se podobat, ničemu zvláštnímu. Přemýšlej o tom a přeď.
1: No, když je to takové, pravil leopard, proč jsi nevyzdobil skvrnami i ty?
0: Pro černocha je nejlepší obyčejná černá barva, řekl etiop. Ale teď do toho. Pokusíme se, zda bychom se mohli dostat na kůži třeba naší paní 1, 2, 3, kde je vaše snídaně. Odešli a žili nadále šťastně, drahoušku. No a to je vše. Ale tu a tam slyšíš dospělé opakovat přísloví, což může etiop změnit kůži a leopard skvrny? A myslím, že dospělí nikdy nepřestanou říkat tu hloupost, i když leopard a etiop to již jednou udělali. Či myslíš, že ano? Ale podruhé to již neučiní. Nebude jim dobře tak, jak jsou teď.

0: Jeníčku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: flek.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: je z něj kamarád do pěti pro děti. Je legrační se stát prasátkem Piggym.
1: Je legrační se stát jedním z prasátek.
0: A pak si s dětmi hrát, to je moc prýma.
1: A pak si s dětmi hrát, mňáhu?
0: Já bych rád řekl tohleto.

0: Dej jim packu. Ruff.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarádi zvířátek.
3: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

0: O kouzelné truhličce od krále Nágů. Pohádka z Ladaku a Tibetu. Pod vysokými sněžnými horami žil jednou jeden chudý chlapec jménem Stenzin. Neměl než jednu ovci a dvě jehňata. Dlouho šel se svým stádečkem přes vyprahlé severní pláně, dokud nenašel trochu šťavnaté trávy u veliké řeky, o které se říká, že vysoko v horách tryská zelví tlamy. Jak se tak Stenzin blíží ke břehu, slyší najednou divné zvuky. To rybář ulovil do sítí velikou rybu a nemohl ji vytáhnout. Vždycky, když ji vší silou zvedl nad hladinu, ryba byla rázem dvakrát tak velká a začala sebou házet. Když už ji rybář neudržel a ponořil ji do vody, ryba se zase zmenšila. Pusti! Volá na rybáře Stenzin. To nevidíš, jak se trápí? A z čeho asi tak budu živ, ty chytráku? Když rybu pustíš, dám ti tuhle ovci a jehňata. Mají nejlepší vlnu v celém kraji. Musíš mi ale slíbit, že je neporazíš a budeš je mít jenom na vlnu. To se rybáři zamlouvalo. A tak rybu pustil a od Stenzina si vzal celé jeho stádečko. Rozloučili se a chlapec se dal podél řeky směrem do města. Cesta ale byla dlouhá a protože byl celý utrmácený, natáhl se, aby si trochu odpočinul. Probudil se až večer. Slunce už zapadlo, byla noc a na nebi nad skalami zářily tisíce hvězd. Najednou se rozestoupila voda v řece a vyšel z ní jezdec celý v bílém, usazený na krásném bělostném koni. Jasná bílá barva Stenzina dočista oslnila. Posílá mě král říše Nágů. Zachránil si mu život a on by se ti za to rád odvděčil. Nasedni si za mě a já tě k němu odvezu. To je pěkné, ale co pak mám žábry? Vždyť se utopím. Neboj se, sedni si ke mně na koně, zavři oči a já tě donesu až před královský trůn. A tak se také stalo. Za několik okamžiků už Stenzin stál v bohatě zdobené síni před samotným králem Nágů. Jeho hadí tělo spočívalo na překrásném trůnu z perleti a na hlavě měl korunu z pravého zlata. Po jeho boku seděl malý bílý psík. Zachránil si mi život. Nebýt tebe, skončil bych v kotlíku toho rybáře. Chci se ti odvděčit a proto buď mým hostem, jak dlouho jen budeš chtít. Následovala veliká hostina. Vybraných pokrmů a vzácných lahůdek byl plný stůl. Hudebníci hráli veselé písně, zpívalo se a tančilo. Potom králův psík odvedl Stenzina do jeho komnaty. Byla vykládaná zlatem a drahými kameny. V příštích měsících si Stenzin žil jako král. Služebnictvo mu dokonce nosilo vybrané pokrmy až do jeho komnaty. Jednou večer uslyšel, jak mu někdo zaklepal na dveře. Když je otevřel, stála před ním drobná stařenka. Milý chlapče, víš, že dáš staré ženě něco málo k snědku. Jsem poddaná krále Nágů, ale upadla jsem v nemilost a chodím teď o žebrotě. Protože měl Stenzin srdce ze zlata, ani na chvíli nezaváhal a dal stařeně najíst. Od toho dne k němu chodila každý večer. Dny plynuly stále pomaleji, protože Stenzin na dvoře krále Nágů neměl nic na práci a tak se rozhodl, že se rozloučí a vrátí se do světa lidí. Když to pověděl stařeně, řekla mu: Byl jsi ke mně hodný. Sice nic nemám, ale zasloužíš si odměnu. Ale kdepak, dělal jsem to rád. Poslouchej, dostaneš ode mě radu. Až se tě král optá, co chceš jako dar na rozloučenou, nechtěj zlato ani jiné poklady. Řekni, že chceš toho jeho bílého psíka. Druhý den se Stenzin šel rozloučit s králem. Přesně jak předpověděla stařena, král mu nabídl dar na rozloučenou. Zachránil jsi mi život a já jsem tvým dlužníkem. Proto si řekni, co ti mám dát darem. Můžeš mít vše, oč si řekneš. Králi Nágů, jsem prostý chlapec. Nežádám proto zlato ani stříbro. Pokud ale jinak nedáš, vzal bych si na památku tvého psíka. To krále velmi zarmoutilo. Žádáš ode mne to, co je mému srdci nejdražší. Ale putiš, své slovo musím splnit. Dal Stenzinovi i bílého psíka a rozloučil se. Stenzin se i s bílým psíkem posadil k jezdci na bělostného koně a ten je vynesl nad hladinu řeky do světa lidí. Stenzin se pak vydal po břehu řeky směrem k městu. Slunce pražilo a stín skýtala jen občas nějaká ta vrbka. Když už se smrákalo, došli k velikému stavení. Jaké ale bylo Stenzinovo překvapení, když zjistil, že je dům prázdný. Nevadí, přenocovat tady může tak jako tak. Když se chlapec probudil, volá psíka, ale potom jakoby se země slehla. Asi někde skotačí po okolí, řekl si Stenzin. Když vyšel ven, zjistil, že před domem je pěkný meruňkový sad obehnaný zdí. A jak se rozhlíží, vidí, že od stromu na konci zahrady přichází ta nejspanělejší dívka, jakou kdy viděl. Její krása mu vyrazila dech. Na sobě měla šaty z modrého sametu a na hlavě čepec s dlouhým štítkem zdobeným velikými tyrkysy. Co děláš v mém domě? Diví se dívka.
1: Nezlob se, vzácná paní, neměl jsem kde přenocovat. Neviděla jsi malého bílého psíka? Neviděla. To ti ale říkám, není tady bezpečno. Běž raději o dům dál.
0: A s těmito slovy zase odešla. Jen co zmizela za posledním stromem, přiběhl k chlapci jeho bílý psík. Stenzin dívčích slov nedbal a protože ji chtěl spatřit znovu, řekl si, že v domě zůstane ještě několik nocí. Příště se s dívkou zase dal do řeči, vykládal jí o sobě a o svých dobrodružstvích a nakonec se zeptal, jestli si ho nechce vzít za muže. K jeho radosti souhlasila a tak se vzali. Druhého dne se dům proměnil v palác a v tom paláci pak manželé spokojeně žili. Jednoho dne ale Stenzinovi začalo vrtat hlavou, čím to je, že ještě nikdy neviděl ženu pohromadě s bílým psíkem. A jak to, že když odejde jeden, přijde druhý? Jednou proto psíka sledoval a uviděl, jak za posledním meruňkovým stromem ze psí kůže vychází jeho půvabná žena a potom kůži dává do skrýše ve zdi. Jen co se žena vzdálila, popadl psí kůži a hodil ji do ohně. Když to večer řekl manželce, vyrazilo jí to dech.
1: Ani nevíš, co jsi provedl. Jsem dcera krále Nágů a do té psí kůže mě zaklela zlá čarodějnice. Díky tomu jsem se mohla vracet k otci. Teď už ho nikdy neuvidím.
0: Stenzin svého skutku litoval, ale co se stalo, už nemohl změnit. Mezitím se rozkřiklo, že se u řeky usadil velký pán se svou ženou a postavil si přenádherný palác. Také se rozneslo, že paní je krasavice, které není rovno. Ani jedno, ani druhé se však nelíbilo králi toho kraje a tak se rozhodl, že přivandrovalce zničí a jeho ženu získá pro sebe. Pozval proto Stenzina do královského paláce a tam mu vystrojil hostinu a předal mu vzácné dary. Když mu chtěl Stenzin pohostinnost oplatit, žena o tom nechtěla ani slyšet.
1: Nedělej to, budeš litovat,
0: varovala ho. Stenzin ji ale neposlechl a na královu počest uspořádal hostinu.
1: Dobrá, nenabízej mu ale příliš mnoho čaje,
0: povídá na to žena. A obličej si schválně umazala od sazí. Stenzin však na manželčinu radu zapomněl. A tak musela připravovat další a další čaj. Tolik se přitom zapotila, že jí pot saze z tváře odplavil a král uviděl její tvář v plné kráse. V tu chvíli prohlásil: tato žena musí být mou královnou.
1: Ne, jen to ne. Dám ti, co budeš chtít, ale to, co je mému srdci nejmilejší, ti dát nemohu. Řekni, co chceš, a já ti to dám.
0: Král se zamyslel a za chvíli povídá.
2: Dobrá tedy, postavíš-li do 7 dnů kolem mého paláce hradbu ze železa, můžeš si ženu nechat.
0: Po těchto slovech král odešel. Těžko bylo Stenzinovi a vyčítal si, že manželku neposlechl. Ta mu ale řekla.
1: Tady je snadná pomoc. Zajdi za mým otcem. Pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
2: Králi Nágů, pomoz mi! Mám do týdne postavit králi lidí hradbu ze železa.
0: V tom se rozestoupila voda a vynořil se jezdec na bílém koni.
1: Tu máš, řekl
0: a podal Stenzinovi malou truhličku. Vevnitř jsou semínka. Zasej je a vyroste z nich hradba. Truhličku pak vrať. Stenzin tedy vzal truhličku a tajně v noci nasel semínka do kruhu kolem královského paláce a prázdnou truhličku hodil do řeky, jak slíbil.
2: Do rána ze semínek vyrostla železná hradba. Stenzin tedy svůj úkol splnil.
0: To však králi nestačilo. Stenzinovu ženu chtěl stůj, co stůj. Pozval tedy Stenzina do paláce a řekl,
2: v tom byly nějaké čáry a neplatí to. Budeme proto závodit. Vidíš na dvoře toho jaka?
0: Stenzin se podíval z okna a tam stál nejmohutnější jak, kterého kdy viděl.
2: Když tvůj jak porazí tohohle mého, zvítězil si a svou ženu si můžeš nechat. Zápas se koná zítra v pravé poledne.
0: Smutně šel Stenzin domů a pověděl ženě, co na něj zase král vymyslel.
1: Tady je snadná pomoc, řekla opět žena. Zajdi za mým otcem, pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal.
2: Králi Nágů, pomoz mi. Potřebuju jaka, který porazí jaka našeho krále.
0: Opět se rozestoupila voda a z ní se vynořil jezdec na bílém koni.
1: Tu máš,
0: řekl a podal Stenzinovi stejnou truhličku jako předtím. Dej truhličku na místo, kde se má konat zápas a otevři ji. Druhý den tedy Stenzin přinesl truhličku na nádvoří královského paláce, postavil ji před králova Jaka a otevřel ji. Z truhličky vyskočil Jak velký asi jako pěst. A i když z teras paláce skoro nebyl vidět, během několika okamžiků králova Jaka porazil. Král zbrunátněl a povídá, tak to tedy ne, budeme se bít. Zítra přiveď vojsko a uvidíme, kdo koho porazí. Stenzin šel rovnou k řece a požádal do třetice o pomoc krále Nágů. Tu se vynořil jezdec na bílém koni a dal Stenzinovi jinou truhličku, o něco větší než předtím. Dones ji na bitevní pole a otevři ji. Druhý den přišel Stenzin s truhličkou na prostranství pod královským palácem, kde se měly utkat obě armády. Když král viděl, že jde sám, posmíval se mu. Stenzin ale před královské vojsko postavil truhličku a otevřel ji. Z ní vypochodoval maličký železný vojáček a začal se zvětšovat. Rostl a rostl, až byl nakonec stejně veliký jako palác i s horou. Párkrát dupnul, párkrát máchl rukama a královo vojsko i s králem zadupal do země. A přestože se o tom Stenzinovi nikdy ani ve snu nezdálo, lidé z něj udělali krále a z jeho krásné a moudré ženy královnu. Žili pak spokojeně v královském paláci a vládli dobře celé zemi. Jen jediná věc je trápila, že královna už nikdy nespatří svého otce, krále Nágů.
3: Máš novou čepici?
4: Ta.
3: Jouzo, praktickou, takovou už dlouho scháním.
4: To mám proti průvanu.
3: Nemohl bych si ji zkusit?
4: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
3: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
4: Ale voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
5: Pane vedoucí!
4: Kluci, no jako teď? Jako teď?
5: Chtějí knihu stížností.
4: Kdo?
6: My!
4: A proč?
6: Nejsou plybiňáky.
4: Budou zítra.
6: Zítra je pozdě.
7: Piggy vtip.
8: Plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
9: Nejsme jedovatí.
8: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
9: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.
10: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Pane, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nad dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci. A máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený. Prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina.
0: Poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: Figy cvičení.
1: S Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
2: A jak Hance, se má?
0: Ahoj, zdar.
2: A jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
2: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
2: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
2: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
2: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: To mi jde.
2: Pokrčil jsi smírně nohy, děti, to, co říkám Piggy mu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
2: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, já to mám ocáse.
2: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
2: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal ocásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
2: Děkuju ti za pomůcku. Teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru. To znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky. Tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy. A s výdechem znova balíme hrudník nahoru, bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, když jdu dopředu, tak vydechuju.
2: Tak, přesně tak. Takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům.

Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného, než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.

0: je 2. června.
1: A svátek má Jarmil.
0: Jarmil nebo Jaromil. Hádejte, co znamená Jaromil. Jarmilové milují Jaro.
1: Já tedy nevím, jak vy, ale já znám hlavně Jarmilky. To jsou holčičky.
0: No, doufám, že nás třeba nějaký Jarmil taky poslouchá.
1: Takže všem Jarmilům přejeme všechno nejlepší.
0: K svátku! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Hvězdy nikdy nelžou, aneb zbytečně chytrá princezna. I když to tak často podle pohádek vypadá, zdaleka ne každá princezna je hloupá. Ta, o které chci vyprávět dneska, byla dokonce hodně vzdělaná a zajímala se nejen o sebe, ale i o vědu. Od starého astrologa se naučila číst z hvězd a byla moc užitečná svému tatínkovi i celému království tím, že dalekohledem nalezla řešení státnických problémů. Celé dny seděla nad knihami, učila se botaniku, fyziku, chemii, a to byste nevěřili, dokonce i aritmetiku. Ke zklamání královny se odmítala učit vyšívání a své krásné oči měla celé zarudlé od toho, jak hleděla dalekohledem na noční oblohu. Její maminka královna z toho velkou radost neměla. Holka je chytrá, no to ano, ale mezi všemi těmi čísly, kódy, značkami a tak, tam přece nenajde toho pravého mládence. Jak věčně sedí nad knihami a nejde nikam do společnosti, na plese už nebylo vidět, ani nepamatuju, tak si akorát zkazí oči a zůstane nám na ocet. Když takhle lamentovala dlouho a vytrvale, jak to starostlivé maminky dovedou, přece jen její stezky prošly houštím sčítanců odmocnin a logaritmických pravítek až k princezně Markétě. Markétka měla maminku moc ráda a neměla v úmyslu jí trápit. Chtěla jí udělat radost. Rozhodla se ale založit své budoucí manželství na vědeckém podkladu. V matematických příručkách bohužel žádný konkrétní návod, jak najít ideálního prince, nenašla. Selhaly i chemické tabulky a rukověď přírodovědce, takže se rozhodla zeptat se hvězd. Dívala se na oblohu dlouze a dlouze, dělala si poznámky, konzultovala s odborníky a pátého dne na to, jak se říká, kápla. Co se děje? Zeptal se zděšeně tatínek král, když Markétka vhopkala do trůního sálu po jedné noze. Bolí tě kotník? Vůbec ne. Maminko, tatínku, přišla jsem vám říct, že se budu vdávat. Rodiče byli nadšeni. Ani na okamžik nepochybovali o tom, že se jejich moudrá dcera rozhodla správně. Povídej, přeháněj, kde si ho potkala? Je hodný? Máte se opravdu rádi? A kdy bude svatba? Padaly otázky jedna za druhou. Kdy bude svatba, to ještě nevím, ale vím, že hvězdy mi dali odpověď a že se nemýlím. Rodiče zpozorněli. Chceš nám tedy něco říct o poselství hvězd a ne o budoucím králi naší říše? No to spolu přece souvisí. Nemohla bych mít za muže někoho, koho by mi nebeská prozřetelnost nedoporučila. Myslím, řekl tatínek a moc hezky se přitom na maminku usmál, že dokonce ani hvězdy nemají hlavní slovo v tom, koho chceš mít vedle sebe na celý život. To se tedy velmi pleteš, odporovala Markétka tak výrazně, až její brýle na čele poskočily. Bez souhlasu hvězd bych si nikdy netroufla k tak významnému kroku. A hvězdy hovoří zcela jasně. Ten pravý muž, který mi bude dobrým manželem a království spravedlivým králem, bude můj 24. nápadník. Královští rodiče kroutili hlavami
ale protože sami měli dojem, že Markétka je chytřejší než oni, nakonec pokrčili rameny a ohlásili nám mluvy. Podle královské vyhlášky se stanovilo, že všem princům, ale i ostatním, kteří mají s princeznou vážné úmysly, je dovoleno, aby se ucházeli o její ruku. Ten z nápadníků, který bude 24., dostane Markétku za ženu a tečka. Stalo se něco, co dějiny nepamatují. Město, kde byl královský zámek, se během několika dní změnilo k nepoznání. Nápadníků se sjeli stovky, princů, rytířů, zemanů a statkářů, ale nikdo z nich nemířil k zámku. Každý si totiž dával dobrý pozor na to, aby byl právě on, 24., vyvolený. S nevídanou ochotou si dávali vzájemně přednost, ba přímo postrkovali jeden druhého před sebe. To bylo samé, vy jste přišel přede mnou, jen běžte. Nikdy by si nedovolil předbíhat, kde pách. Mám pocit, že jsme se ubytovali až po vás, tak jen směle jděte první. Město bylo jako nafukovací. Plné nejen nápadníků, ale i nejrůznějších zlodějíčků, příživníků, šejdířů a rádodajek. Začaly docházet potraviny i místa v hostincích. Lid začal být neklidný a král rozčílený. Markétka to celé sledovala dalekohledem a jen vzdychala, ale byla přesvědčena o tom, že hvězdy se nemýlí a odmítala jakékoliv jiné řešení. Královská rada zasedala od rána do večera a řešila tu spoušť. Královna vyšívala svatební šaty vlastními slzami. Nikomu to nedělalo dobře. Někteří princové dokonce číhali v královských zahradách na vhodný okamžik, kdy se zařadit do fronty, a kvůli tomu ani nespali, takže začali vypadat dočista nemocně. A dost, řekl jednoho dne tatínek král. Podívej, holka, já ti věřím, že to máš dobře spočítané, ale takhle to dál nejde. Vždyť nám ty tvoje námluvy splanírujou celé království a lid už se taky bouří. Budeme to muset udělat jinak. Jinak to, tatínku, nejde. Hvězdy by to nedovolily. A záleží ti přece na tom, abych byla šťastná. Záleží, Markétko, ale nejsi jediná, o koho se musím starat. Takže to rozhodnu a basta. A basta taky byla. Podle tatínkova nařízení si nakonec Markétka musela vzít za muže mládence, který bydlel v Královské ulici číslo popisné 24. Mrzí mě to, Markétko, moc mě to mrzí. Ale osud království je přednější a královna se rozplakala. Ale Markétka šla svému osudu vstříc s tváří odhodlanou. Jestli to má být František Vomáčka, Královská ulice číslo 24, pak děj se vůle královská. František nebyl dvakrát nadšený, a nebyl nadšený ani jednou. Doženění se mu nechtělo a bydlení u maminky mu celkem vyhovovalo, ale když to nejde jinak. Zklamaní nápadníci se z královského města rozjížděli do všech stran. Někteří neštvaní, jiní posmutněli a Markétka byla pozvaná k Františkově mamince na nedělní husu. Markétka, když vešla do uchlizeného obýváku, zůstala stát jako opařená. Před ní byly police plné knih a velký pracovní stůl s mikroskopem. Chvíli na to přišel František a pak
Pak musela maminka dát husu do trouby, aby nevychladla, protože ti dva se ponořili do knih a do hovoru, ze kterého ničemu nerozuměla. Přišlo jí trochu líto, že vůbec nevnímali tu pochoutku, kterou jim podsouvala, a pak ji poslala na zámek paní královně. Tyhle dvě maminky spolu teď sedaly nad vyšíváním a chystáním svatby, zatímco mladí nevnímali svět kolem sebe a jen když se nad knihami jednomu z nich zamlžili brýle, vzájemně si je láskyplně očistili. No a byl tu ten slavný den. Všechno bylo nachystáno, hotovo, došito a dovařeno. František a Markétka měli červené oči od svých nočních diskusí a výzkumů, ale Markétka se stejně zdála smutná. To víš, holka, utěšovala jí královna, sama oči plné slz. Když přijde ta slavná chvíle, každá z nás to prožívá, z toho si nic nedělej. Vždyť to je od samého štěstí, jak jste se s Františkem našli. No, vím, škytala Markétka mezi slzami. Ale mě stejně pořád vrtá hlavou, jak je možné, že se hvězdy zmýlily. Bojím se, aby nám to nepřineslo smůlu, že jsme je neposlechli. Máš Františka ráda, tak mu věř, uklidňovala jí maminka Vomáčková. Včera nebyl celý den doma. Zajímalo by mě, co má zase za lubem, ale určitě je to pro vaše štěstí. Tatínek král vedl nevěstu do obřadní síně, aby ji slavnostně předal jejímu milému. A když tam došli, zůstali stát oba s pusou do kořán. Místo Františka stálo totiž před nimi 24 slavnostně oděných jinochů. Jeden za druhým přistupovali k Markéce a žádali ji o ruku. Teprve když 23krát řekla ne, tak teprve přistoupil František. Můžeš teď, Markétko, už být se mnou šťastná jednou provždy? Markétka Vomáčková už byla dočista jenom šťastná se svým manželem a král mu slavnostně předal korunu. Na trůn pak nastoupil jako František 24. A ti dva panovali moudře.

0: Igi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jezinky. Byl jeden chudý hoch, sirotek, neměl otce ani matky a musil jít sloužit, aby byl živ. Dlouho chodil a nikde nemohl služby najít. Až jednoho dne přišel k jakémusi stavení o samotě pod lesem. Na prahu seděl starý dědoušek. Místo očí měl v hlavě tmavé důlky. Kozy v chlívku hlady mečely a dědoušek řekl: rád bych vás, ubohé kozičky, na pastvu dovedl, ale nemohu, nevidím a nemám nikoho, abych ho s vámi poslal. Dědoušku, pošlete mne, ozval se hoch. Já vám kozičky budu pást a vám taky rád posloužím.
1: A kdo pak jsi? A jak se jmenuješ?
0: A hoch mu všecko pověděl a že mu říkají Janeček.
1: No dobře, Janečku, vezmu tě.
0: A nejdříve mi ty kozy na pastvu vyžeň. Ale tam nahoru, na hůrku v lese, tam jich nevoď. Přišli by na tě jezinky, uspali by tě a potom by ti vyloupali oči, jako to udělali mně.
1: Aha, nic se, dědoušku, nestarejte, odpověděl Janeček. Mně jezinky oči nevyloupají.
0: Poté Janeček pustil kozy z chlívka a hnal je na pastvu. První a druhý den pásl Janeček kozy pod lesem. Ale třetího dne řekl sám sobě:
1: i což bych se bál jezinek? Poženu tam, kde je lepší pastva.
0: Pak si uřízl tři zelené proutky ostružiny, schoval je do klobouka a hnal kozy zrovna do lesa, nahoru na tu hůrku. Tam se kozy rozeběhly po pastvě a Janeček si sedl do chládku na kámen. Dlouho neseděl a nenadále, kde se vzala, tu se vzala, stála před ním krásná panenka. Celá bíle oblečená, vlasy po zádech pěkně rozčesané, černé jako havran a oči modré jako trnky.
2: Pozdrav pámu, mladý pasáčku, povídá. Hleď, jaká to jablíčka rostou v naší zahrádce. Tu máš, jedno ti dám, abys taky věděl, jak jsou dobrá.
0: I podávala mu krásné červené jablíčko. Ale Janeček věděl, kdyby to jablíčko vzal a snědl, že by usnul a že by mu potom oči vyloupala jako dědouškovi. I řekl:
2: děkuju pěkně, krásná panenko, ale můj hospodář má v zahradě jabloň, rostou na ní ještě pěknější jablíčka. Dost jsem se jich najedl.
3: No, když nechceš, nebudu tebe nutit, řekla ta panenka a odešla.
0: Za chvíli přišla jiná, ještě krásnější panenka. Měla v ruce červenou růži a řekla:
4: pozdrav pán Bůh, mladý panáčku. Hleď, jakou jsem támhle na mezi krásnou utrhla růžičku. A jak pěkně voní, přivoň si taky.
2: A děkuju pěkně, krásná panenko. Můj hospodář má v zahrádce ještě pěknější růžičky. I navonil jsem se jich dost.
3: No, když nechceš, tak nech,
0: řekla panenka celá rozhněvaná, obrátila se a zase odešla. Po některé chvíli přišla třetí panenka. Nejmladší a ze všech nejkrásnější.
5: Pozdrav pámbů, mladý pasáčku.
6: A děkuju pěkně, krásná panenko.
5: Věru, švarný si hoch, ale byl bys ještě hezčí, kdybys měl vlásky pěkně učesané. Pojď ke mně, já tě učesám.
0: Zvala ho ta krásná panenka. Janeček neříkal nic, ale když panenka k němu pokročila, aby ho učesala, sundal z hlavy klobouk a vytáhl z něho proutek ostružiny.
6: A šup, uhodil panenku po ruce. Panenka dala se do křiku, ach, ach, pomozte, pomozte.
0: Začala plakat a z místa se nemohla hnout. Janeček nedbal nic na její pláč a svázal jí ostružinou ruce. A tu přiběhly ty druhé dvě panenky a vidouce sestru chycenou začali Janečka prosit, aby ji jen rozvázal a pustil.
6: No rozvažte si ji sami, řekl Janeček.
5: O, to my nemůžeme. Máme měkounké ručičky, popíchali bychom se.
0: Ale když viděli, že hoch jinak nechce, šli k sestře a chtěli ostružinu rozvázat. V tom Janeček přiskočil a šup, šup, šup, uhodil je taky proutkem a pak jim oběma svázal ruce.
6: Hleďte, mám vás, vy zlé jezinky, které jste mému hospodáři oči vyloupali.
0: Poté se Janeček rozběhl domů k hospodáři a řekl,
5: dědoušku, pojďte. Našel jsem někoho, kdo vám vaše oči zase vrátí.
0: A když spolu přišli na tu hůrku, řekl Janeček k té první jezince.
6: Teď mi pověz, kde jsou dědouškovi oči.
0: Nepovíš-li.
7: Vhodím tě tuhle do vody. Jezinka se vymlouvala, že ona nic, že ona neví.
0: A Janeček jí tedy chtěl vhodit do řeky, co tam pod hůrkou tekla.
5: Nech mě, Janečku, prosím, nech mě,
0: prosila jezinka.
5: Já ti dědouškovi oči dám.
0: A vedla Janečka do jedné jeskyně, kde byla veliká hromada očí. Velikých i malých, černých, červených, modrých, hněných i zelených. A jezinka z té hromady dvě oči Janečkovi vybrala. Ale když Janeček dědouškovi zkusil oči vsadit, začal ten ubohý naříkat.
5: Och, běda, to nejsou, Janečku, moje oči, já vidím samé sovy.
0: Janeček se rozhněval, jezinku popadl a vhodil ji do vody. Potom povídá té druhé jezince.
6: Pověz ty, kde jsou dědouškovi oči?
0: Ta se začala taky vymlouvat, že o nich neví, že ona nic. A když jí hoch pohrozil, že ji taky vhodí do vody, vedla ho zas do té jeskyně a vybrala mu pár jiných očí.
5: Ale dědoušek zase naříkal, to nejsou moje oči, Janečku, já vidím samé vlky.
0: I stalo se druhé jezince to, co té první. Jen se nad ní voda zavřela.
6: Pověz mi ty, kde jsou oči dědouškovi,
0: řekl Janeček k té třetí, nejmladší a nejhezčí jezince. Tu ona ho taky vedla k té hromadě v jeskyni a další pár očí mu vybrala. Ale když byly vsazeny, zase dědoušek bědoval, že to nejsou jeho oči. Prý
5: vidím samé štiky, Janečku.
0: Janeček vida, že ho též obelhala, chtěl jí taky utopit. Ale jezinka ho prosila s pláčem,
5: nech mě, Janečku, prosím, nech mě, netop mě, já ti ty pravé dědouškovi oči dám.
0: a vybrala je ze spodu celé té hromady. Byli tam úplně dole. A když je Janeček dědouškovi do důlků vsadil, vykřikl dědoušek radostně:
8: To jsou moje oči, chvála Pánu Bohu, teď už zase vidím Janečku.
0: Potom Janeček a ten dědoušek byli spolu dobře živi. Janeček pásal kozy a dědeček dělal doma sýr a ten pak spolu s Janečkem jedli. A ta krásná Jezinka, ta už se nikdy víc na té hůrce neukázala.
9: Paní Zima. Jedna vdova měla dvě dcery. Jednu pěknou, pilnou a milou, druhou nepodařenou, línou, nehezkou. Jenže ta nepodařená byla její vlastní. Tu milovala a všemožně rozmazlovala, zatímco na nevlastní nakládala jen práci. Ubohá dívka musela den co den sedět u studny a příst, až jí ruce krvácely. Jednou ulpěla krev i na vřetenu, a tak se nahnula nad studni, aby je omyla. Vřeteno se jí však vysmeklo z ruky a sletělo do vody. Dívka se dala do pláče. Utíkala se maceše přiznat, jaká ji potkala nehoda, ale milosrdenství se nedočkala. Když si nechala vřeteno spadnout do studny, řekla macecha, tak ji odtamtud zase přines. Pastorka se vlekla zpátky ke studni a marně přemýšlela, co dělat. Nakonec byl ale její strach z macechy tak velký, že do studny opravdu skočila. Cítila, jak padá, pozbývá vědomí a když přišla k sobě, stála na překrásné louce ozářené sluncem. Tráva se leskla, květiny vonily. Ona šla po té louce dál a dál, až došla k peci plné chleba a chléb volal.
10: Vytáhni mě, nebo schořím, jsem už dávno upečený.
9: Dívka otevřela dvířka, lopatou vytáhla všechny bochníky, naskládala je na sebe a pokračovala v cestě. Po chvíli přišla k jabloni. Větve obsypané plody se skláněly až k zemi a jablíčka sborem prosila.
10: Zatřes stromkem, zatřes stromkem, jsme už všechna zralá.
9: Pastorka začala třást stromkem a jablka jako déšť pršela k zemi. Když na větvích nezůstal jediný plod, složila jablka nahromadu a znovu vykročila cestou. Tak přišla k chaloupce, z níž vyhlížela babička s obrovskými zuby. Dívka se před ní dala na útěk, ale v tom za sebou zaslechla.
11: Proč utíkáš, děvenko? Můžeš u mě zůstat a umíš-li poctivě pracovat, dobře se ti povede. Musíš jenom dbát, abys pokaždé pěkně ustlala mou postel a natřásla důkladně perziny, aby mohlo na světě hezky hustě sněžit.
9: A stařenčin hlas zněl tak laskavě, že se dívka přestala bát, řekla babičce, že jí bude ráda sloužit, a skutečně vykonávala vše k její spokojenosti. Natřásala peřiny a stlala postel tak důkladně, že se peří sypalo proudem a jako obrovské sněhové vločky dopadalo na zem. Za to měla opravdu hezký život. Nikdy neuslyšela nevlídného slova a den co den dostávala dosyta najíst, chutnou pečení a dobrý moučník. Pěkně dlouho takhle žila u paní Zimy, ale pojednou na ní dolehl stesk. Nejdřív sama nevěděla, co jí chybí. Posléze si však uvědomila, že ač se má u sněhové babičky stokrát lépe než u macechy, přece jen ji to táhne zpátky. Ach, milá babičko, řekla. Vede se mi tak, jak se mi doma nikdy nevedlo. A přesto nám nepřišla taková tesknota, že u vás nemůžu déle zůstat. Paní Zima se dobrotivě usmála.
11: Líbí se mi, že chceš domů a za to, že jsi mi věrně sloužila, tě do světa lidí sama dopravím.
9: Vzala dívku za ruku a vedla ji k velikánské bráně. Brána se otevřela a jen do ní dívka vkročila, začal na ní padat zlatý déšť a všechno to zlato na ní zůstávalo.
11: To máš za svoji píli a poctivost,
9: řekla stařenka a vykouzlila dívce v rukou i vřeteno, které jí kdysi spadlo do studny. Bylo neposkvrněné jako padlý sníh. Na to se brána zavřela a dívka viděla, že stojí nedaleko macešina domu.
12: Kikiriki, dočkali jsme se naší zlaté dívčinky!
9: Zakokrhal kohout, sotva vešla na dvůr. A kvůli třpitu, který z ní vyzařoval, ji i ženy v chalupě uvítali vlídně. Když pastorka převyprávěla, co všechno se s ní dělo, a macecha uslyšela, jak lehce k velikému bohatství přišla, hned chtěla své nehezké a líné dceři k podobnému štěstí do pomoci. Postavila ke studni kolovrat, děvče si poranilo prst o šípkový keř a sotva vřeteno skrvavělo, hodila je do studny a vrhla se za ním. Jen tak učinila, probudila se, stejně jako pastorka, na louce plné slunce a květin a kráčela po ní dál, až došla k chlebové peci.
10: Vytáhni mě honem, sic schořím,
9: zavolal na ní prosebně chléb.
10: To by tak hrálo, abych se kvůli tobě zamazala.
9: Odvrátilo děvče hlavu a pokračovalo v cestě. Zanedlouho došlo k jabloni, ale jabloň marně prosila.
10: Zatřes stromkem, zatřes mnou, má jablíčka jsou již zralá.
11: To zrovna, aby mi nějaké jablko potlouklo hlavu.
9: Šlo děvče dál a také přišlo k chaloupce zimní stařenky. Babička se dívá z okna, velikánské zuby vyceněné, ale děvče už ví, že se nemá čeho bát a hned se hlásí do služby. První den se jakž takž činí, protože myslí na spoustu peněz, které dostane. Druhý den však už začíná lenošit a třetí den ráno se mu ani vstávat nechce. Postel sněhové paní nikdy není pořádně ustlaná, peřiny jsou nevyvětrané a peří nelítá a na zem nesněží. Taková práce babičku věru brzy omrzela a rozhodla se s děvčetem rozloučit. Tím se ovšem lenošná dívka pranic netrápila. Byla naopak ráda a už jen čekala, až se na ní snese zlatý déšť. Jenže když ji stařenka dovedla k bráně, vylil se na ní místo zlata kotel smůly. To je mzda za tvoji službu, řekla paní Zima a zabouchla za ní. Zasmolená dívka vešla na dvůr rodného domu a kohout na plotě se rozkokrhal.
12: Kikiriki, dočkali jsme se zasmolené holčinky!
9: A smůla z ní nesešla, ať ji ze sebe drhla, jak chtěla a čím chtěla. Držela se jí až do smrti.

0: rybk.
1: Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
2: Vypadnou stříbrné šaty.
1: Rozlouskne druhý.
2: Vypadnou zlaté šaty.
1: Rozlouskne třetí.
2: Vypadnou diamantové šaty.
1: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
0: Já se snad kvůli té pohádce nenajím.
3: Co pak na sebe tak koukáte, děti? Vy už si nehrajete na pejska a kočičku?
4: To se tati radši zeptej paní Žufíkové.
3: Proč bych se na to měl ptát paní Žufíkové?
4: No, ona totiž, pane Spejble, ona... Počkej, Máni, já to povím sám. No.
3: Tak se nehádejte. A povězte mi, co bylo s paní Žufíkovou.
4: No. S paní Žufíkovou bylo, že ta hodná holčička Mánička přetrhla paní Žufíkové šňůru na prádlo, právě když tam... měla prádlo.
5: No zase já, no.
3: Opravdu, Máničko?
5: Když on to Hurvínek neřekl celé.
3: No tak jak to bylo?
5: No, jenom pověz taťuldovi, na co jsme si hráli.
3: A já jsem si hned myslel, že to bude nějak jinak. Mánička by přece nic takového schválně neudělala.
4: Ne, ne. Mánička ne, ale šňůra udělala drc, prádlo na ní hrc a paní Žufíková udělala vrrr.
3: Prosím vás, na co pak jste si to hráli?
5: Ale no přece na toho pejska a kočičku.
3: Aha, no. A ty jsi byla kočička a Hurvínek pejsek.
5: Ale ne, Hurvínek byl kočička a stědl mi jogurt.
3: No to kočičky dělají.
5: No.
3: A proč jsi nebyla kočička ty?
4: No přece tati nemohla, když ona měla jogurt a já ne.
5: To byl můj jogurt, no.
3: Vidíš, to je pravda. A co pak si dal Mánice pejskovi ty, no? Co pak, no?
5: Říkej.
3: Pověz, no?
4: Já jsem dal Mánice pejskovi kost, no. Ale ona na ní neměla chuť.
5: Budeď by ne, to by neoblízla ani žerik.
3: No to jste si opravdu hráli moc hezky. No. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím v tom povídání o pejskovi a kočice, nebylo nic o trhání šňůry na prádlo.
5: To ne?
4: Nebylo, ale když ono tak strašlivě prčelo.
5: No, a pak svítilo sluníčko.
4: No, a my jsme se chtěli usušit jako pejsek s kočičkou.
5: No, a proto mě kočička Hurvínek vysadil na tu prádelní šňůru. No, a to nevydržela, udělala drc, no.
4: Prádlo udělalo hrc.
3: Uh-huh. A paní Žufíková udělala vrr.
5: Uh-huh.
3: A já se jí nedivím. Uh-huh. To já být na jejím místě bych udělal vrr a ještě haf, haf, uh-huh. Abyste věděli.
4: Haf, haf, tati nedělala, ale napovídala toho, to by zkoukala.
5: Yeah.
4: Ale stejně nějak zapomnětlivá.
3: Proč myslíš?
4: Protože nemohla Mánice přijít na jméno.
5: No, říkala mi prosím všelijak jinak. Jenom ne Máničko.
4: Ale na některá slova si vzpomněla moc dobře, já to slyšel.
5: To
3: no dobře, ale co bylo dál?
5: No, potom nás chtěla seznámit se svým manželem.
3: Jak seznámit? No. Proč?
4: To my nevíme.
5: Nevíme.
4: Ona pořád říkala, počkejte, já přivedu manžela.
5: No a já chtěla počkat, ale Hurvínek říkal, že ne, že už pana Žufíka zná.
3: Tak ty znáš pana Žufíka?
4: Znám, tati, ten tě umí běhat, to vyskoukal.
3: Vy jste spolu závodili?
4: No, vlastně závodili, ale nechytil mě.
5: Nechytil, já to viděla, pane Spejble.
4: Nechytil.
5: To byl nervák.
3: Nervák?
5: No, a pořád na Hurvínka křičel, počkej, já ti ukážu. Ale úplně zbytečně, protože Hurvínek nepotřeboval nic ukazovat, on trefil domů úplně klidně sám.
3: A to se dozvídám pěkné věci. Co pak ti to chtěl pan Žufík ukázat, no?
4: Já tati nevím, jestli mu šlo o to okno, nebo co?
3: O jaké okno zase?
5: No, o to okno, co no. Měli Žufíkovi.
4: Měli Žufík.
3: Měli?
5: No.
3: A už nemají?
5: No.
4: Já za to tati vážně nemůžu. On mi Honza Huňku přihrál na hlavičku a už to bylo.
5: Už to bylo, no. Ale teď mají to okno zalepené takovým květovaným papírem a... Vypadá to moc hezky, pane Spejble.
3: Spíš to vypadá na domácí sekec. No to jsou mi novinky.
4: No, tati, já jsem...
3: Napřičňůra drc,
5: no.
3: Potom prádlo, hrc a teď okno, bum. Hleďte se, vy pejsku a kočičko. Vy se teď půjdete pěkně k Žufíkovům omluvit. No. Hurvínek ze svého zaplatí to okno a vyhlašuje se domácí vězení.
5: Yeah.
4: Když to ale není zdravé, sedět doma.
5: No.
3: Já na vás otevřu okno, abyste měli svěží vzduch.
5: Ale co budeme doma dělat?
3: Můžete si zase hrát na píska a kočičku. Já vás naučím.

0: Kolegy, cvičení! A jdeme na to!
1: Ahoj děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, Piggy. A
2: ahoj,
1: dnes
2: děti.
1: Si, Hanko, prý budeme povídat.
2: Dnes si budeme povídat, já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
1: Jo, hlavně, Hanko, trénuju sám.
2: To je moc dobře.
1: Když u toho nejsi.
2: Víš, co já řeknu? Že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
1: Je.
2: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den nešlo jít na
1: to
2: procházku.
1: Opačně?
2: To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
1: Dobře.
2: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
1: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
2: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
1: Jak ošklivě, já jim vždycky docela hezky.
2: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
1: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
2: No.
1: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
2: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
1: Stevie.
2: Nebo jiným
1: cukrem. O stevii jsme si vyprávěli už.
2: Ano.
1: Stevie, to je taková kytička, kterou se dá nahradit sladidlo.
2: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
1: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
2: Ale no tak,
1: Piggy,
2: já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
1: Já jsem si udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
2: kolik sní za den třeba rohlíku?
1: Rohlíku,
2: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, no tabene tomu dětskému tělíčku. Je to dobrůdka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým

0: Držím ho, tak to je dobře nebo špatně hodně
1: jogurtu? To je úplně
0: jogurtu?
1: Špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí,
0: vypudí. Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
1: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
0: Já.
1: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka, plný energie.
0: Hanko, a třeba tvaroh,
1: co tě napadá, když říkáš tvaroh?
0: Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
1: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají, nevím co, třeba, nevím, teď mi nic nenapadá.
0: Já myslím,
1: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim to tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
0: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí.
1: Přesně
0: a taky
1: tak.
0: Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
1: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se to musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj, Janko, děkuju.
2: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
3: Já?
4: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš. Ale ať je po tvojemu.
3: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
2: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
3: Jo, to jo.

0: šej.
1: Máte to daleko?
2: Máme to daleko.
3: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
2: Dnes

0: fouché l'eau.
1: Nego!
2: Merci!
0: Už jedou. Na mou duši jedou. Jedou! Jedou! Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tiki kalendář. Dnes je 2. června.
4: A svátek má Jarmil.
3: Jarmil, nebo Jaromil. Hádejte, co znamená Jaromil. Jarmilové milují Jaro.
4: Já tedy nevím, jak vy, ale já znám hlavně Jarmilky. To jsou holčičky.
3: No, doufám, že nás třeba nějaký Jarmil taky poslouchá.
4: Takže všem Jarmilům přejeme všechno nejlepší.
3: K svátku! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Orel a princezna. Byl jeden chudý lovec, žil se svou matkou, jak se dalo. Z ruky do úst. Někdy si žaludek naplnili, jindy jim smutné písně zpíval. Jednou lovil ten muž ve skalách a náhle spatřil na dubu obrovského orla. Lovec na něj namířil luk, ale orel promluvil lidským hlasem. Bylo by hanbou zabít zraněného, který se bránit nemůže. Lovec se podíval pozorněji, vidí, že pták má zlomené křídlo. Zastyděl se a pravil, jsi-li zraněn, vezmu tě domů a ošetřím. Jak řekl, tak udělal. I když to jeho matce po vůli nebylo, sami přece nemáme co do úst a ještě dravce budeme živit. Kde se najedí dva, nají se i třetí, řekl lovec. A orel povídá, za vaši péči se odvděčím. Živili obrovského ptáka, jak se dalo. Co lovec domů přinesl, z toho dostal host nejlepší díl. Lovcova matka orlu kost v křídle srovnala, hojivou mastí pomazala a bílým plátnem ovázala. Není divu, že se zranění brzo zacelilo. Tehdy promluvil pták k lovci. Dobře ses o mě staral. Teď je řada na mě, abych se ti odvděčil. Vyskoč mi na záda. Lovec to učinil a orel se s ním vznesl k obloze. Dlouho, dlouho letěli, až moře přelétli. Tam stála skála, na skále obrovské hnízdo a v něm dva ptáci jako hory velcí. To jsou mí rodiče, povídá orel. Budou ti nabízet odměnu, ale neber nic. Požádej jen o rezavou skříňku. Zdálo se to lovci trochu podivné, ale věděl, že orel to s nimi myslí dobře a tak poslechl. Pták jej zanesl před hnízdo a praví k rodičům. Otče, matko, měl jsem souboj s větrem. Vítr se mnou o skálu mrštil, zlomil mi peruť. Byl bych zahynul, avšak tento muž mě zachránil. Co mu dáte odměnou? Mávli orly křídly, spod nich se řinou proudy zlata, stříbra, perel. Ale muž, pamětlivý orlova po naučení, vrtí hlavou. Je ti to málo? Co bys tedy chtěl za život našeho syna? Chtěl bych rezavou skříňku, tu mi dejte. Vytáhla orlí matka z hnízda skříňku a praví. Jinému bych ji nedala, ale ty jsi v skutku dobrý člověk, proto ti štěstí přeji. Lovec se uklonil, rozloučil se a orel jej snesl dolů ze skály. Teď můžeš skříňku otevřít. Muž zvedl víčko a vidí šátek, lehký jako dech. To je závoj dcery krále duchů. Má matka jej nalezla. Kdo ho má, je nejbohatším člověkem na zemi. Až se vrátíš domů, třikrát šátkem zamávej a uvidíš, co se stane. Lovec kývl a orel se s ním rozloučil. Naspět, že jej odveze loď. Loď přeplula moře, a lovec už směřuje k domovu. Ale cestou jej přepadly pochybnosti. Co když jej orly ošidili? Což jestli je ve skřínce jen obyčejný šátek? Co tomu řekne matka? Tak se lovec rozhodl, že se přesvědčí. Zastavil se na mítině, otevřel skříňku a třikrát mávl šátkem. Ale co se nestalo?
Ze skříňky se hrnuly domy, ulice, trh, nakonec i palác. Maličké to bylo, jako hračky, ale všechno rostlo. A už je tu veliké město. Jenže se na mítinu vejít nemůže. Domy stojí v korunách stromů, trhovci mají stánky na větvích. Vidí lovec, že udělal chybu. Nedobře se zachoval, že orlům nevěřil. Kdyby se to všechno dalo vrátit zpátky, jen na to pomyslel, stojí před ním duch, ve větru mu černý plášť vlaje. Chceš-li, vrátím to město do skřínky, ale zadarmo to nebude. Pověz, co bys chtěl. Dáš mi to, nad čím tvé oči prvně zapláčí. Lovec se zasmál, tvrdý muž, naposled plakal v kolébce, proto povídá: souhlasím. Duch mávl rukou, domy, ulice, trh i paláce začaly zmenšovat a hop, naskákali sami do skříňky. Lovec ji vzal, poděkoval a šel domů. Na stepy pak před matkou skříňku otevřel. A hle, je zde město, jaké dosud nikdo neviděl. Na lovce čeká královské obydlí, on tu bude vládnout. Celý den se procházel s matkou palácem, obdivují krásné pokoje, vděčně vzpomínají na orla. Když přišel večer, služebníci prostřeli na stůl, nosí pečenin, nosí vzácná vína, jako v ráji se ti lidé měli. Když vyšel měsíc, šla lovcova matka spát, ale on se šel ještě projít po zahradě. Zraje tam ovoce, stříkají vodotrysky a ze zlatého altánu najednou vychází dívka. Má krásné šaty, ale krásnější je její tvář. Lovec by ji chtěl oslovit, ale ústa nemůže otevřít, je jako očarovaný. Dívka usedla na lavičku a dala se do zpěvu. Zpívá tak krásně, že se to vypovědět nedá. Lovec stojí, srdce mu usedá a najednou mu z očí slzy vytryskly. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se duch v černém plášti. Na co si v slzách pohlédl, to je teď mé, řekl. Uchopil dívku kolem pasu a zmizel s ní v oblacích. Teprve teď se lovec mohl pohnout. Vrhl se na zem, slzy mu proudem tečou. Takové štěstí jsem ztratil. Tomu zastřel tvář veliký stín, to se objevil orel. Škoda, že jsi o mé vděčnosti pochyboval, řekl veliký pták. Mohl se stát mužem nejkrásnější princezny, dcery krále duchů, to ona ti zpívala. Ale neklesej na mysli, ještě ji můžeme vyhledat. Vzal orel lovce na záda a letí s ním daleko, daleko až do říše duchů. Princezna tam před otcem stojí, naříká, že si nechce vzít toho v černém plášti. Zde je její právoplatný manžel, povídá orel. On má její závoj, proto mu dívka náleží. Bylo by tomu tak, řekl král duchů, kdyby se jí sám nevzdal. Tak to ale oni musí bojovat. Dal se lovec s černým duchem do boje. Ale jaký je to zápas? Duch mu mezi prsty jako pára uniká. Chytíš jej a je hned pryč. Pomoz mi, zavolal lovec na orla. Ten se dotkl černého ducha perutí a tomu hned kosti stvrdly.
teď je to boj muže proti muži. Tři dny a tři noci bojoval lovec s duchem. Ale že její láska ke krásné princezně posilovala, nakonec zvítězil. Černý duch před ním musel na koleno pokleknout a říci, že se nevěsty vzdává. Pak se lovec mohl vrátit domů. Orel jej tam i s dívkou odnesl a svatbu s nimi oslavil. Od té doby vládne lovec šťastnému městu, v němž se všem dobře daří.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

fast.

0: to bylo tenkrát, když ještě všechna zvířata mluvila lidskou řečí a lidé zase mňoukali, kdákali, bučeli, mečeli, syčeli, vrčeli a štěkali na sebe jako zvířata. Ale to už bylo hodně dávno. Tehdy se kočky a myši spolu dobře snášeli. Náš kocour bydlel s jednou myší ve společné příboudě. Bydlilo tam s nimi i několik broučků, mravenečků. Byla to dost dobrá bouda. Nahoře měla půdu, dole sklep a kolem dokola zahrádku s květinami a se zeleninou. Byla sobota, kocour seděl v křesle, četl noviny a myška nedělala nic.
1: Mňau, na co myslíš, myško?
0: Zeptal se kocour. Na to, kdo dnes uvaří večeři a kdo umije nádobí. A taky na to, kdo ti zašije ponožky a kdo ti uplete svetr na zimu.
1: Aha, řekl kocour. Ty bys asi chtěla, abychom si práci rozdělili. Dobrá, začni tedy vařit večeři, já zatím budu příst. Třeba upředu nějakou nit na to šití a pletení.
0: Myška tedy odešla do kuchyně a kocour si lehl na sluníčko a hlasitě předl. Myška zatím nakrájela zeleninu a dala ji do hrnce. Pak na to nalila vodu, přidala špetku pepře a trošku soli a dala hrnec vařit na kamna. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale žádnou nit dosud neupředl. Myška vzala mouku, mléko a droždí a taky vajíčko a udělala z toho těsto na knedlíky. Kocour pořád ležel na sluníčku a předl, ale nikde žádná nit. Myška mezitím dala na pekáčku smasa, osolila a okořenila, pak trochu podlila vodou a dala do trouby. A kocour pořád ležel na sluníčku a předl a předl a předl.
2: Za chvíli bude oběd, kocourku. Ukaž, kolik nití si už upředl,
0: volala Myška okénkem z kuchyně.
1: Mňau, ale Myško, to bys už přece měla vědět, že když kočky předou, tak nikdy neupředou ani kousek niti, mňau,
0: chechtal se kocour.
2: Ach ty, kocourku, ty děláš vždycky jen samou legraci a práci žádnou. Umí si hezky tlapičky a pojď k obědu.
0: Když všechno snědli, lehl si kocour zase na trávu a Myška mila nádobí.
2: Tebe, kocourku, jednou snědí mouchy. To se přece lenochům stává.
0: Mračila se Myška, vzala konev s vodou a šla na zahrádku zalévat květiny. Zalila chrpu a sedmikrásku, podléšku i vlčí mák, pomněnku, kopretinu i sasanku, i psárku luční. Kocour ležel v trávě a mžoural očima na sluníčko. Najednou ho něco kouslo do břicha, až vyskočil.
1: Mňau! Myško, Myško, kde jsi?
2: Zalévám květiny,
0: ozvalo se ze zahrádky. Ale kocour Myšku neviděl. Byla celá schovaná mezi květinami. Tak se zvedl a šel ji hledat. Hledal ji pod tulipánem a pod pivoňkou, pod měsíčkem zahradním a pod růží i pod kosatcem a pod jiřinou a nakoukl i pod netřesk. Ale Myška nikde. A zase ho to kouslo. Tentokrát na zádech a hned potom na hlavě za ušima.
1: Au, au, au!
0: Zakňoural kocour a Myška hned přiběhla.
2: Co je ti, kocourku?
1: Něco mě kouslo.
2: Kam tě to kouslo?
1: Do bříška, dozad a do hlavy.
2: A co tě tam kouslo?
1: To já nevím, ale strašně to pálí.
2: To budou asi blechy, to já znám,
0: řekla Myška.
2: Máš blechy v kožichu, musíme je pochytat.
1: Mňau, tak je honem pochytej, Myško. Když se ti to podaří, tak si uděláme bleší cirkus a budeme chodit po světě a cvičit blechy. Mňau, to budou všechny kočky koukat. Hned začni s chytáním, už mě zase nějaká kousla. Jistě už mám z toho kožich celý děravý,
0: řekl kocour a natáhl se do trávy. Myška přišla ke kocourovi blíž a najednou spráskla tlapičky.
2: Ale kocourku, to nejsou plechy. Vždyť ty jsi slehl zrovna do mraveniště. Vždyť ty jsi samý mravenec. Vždyť ty vypadáš jako mravenečník. Vždyť ty vypadáš jako chlupaté mraveniště. Co teď budu s tebou dělat?
1: Mňau, musíš mi, Miško, ty mravence z kožichu vyklepat,
0: řekl kocour, pověsil se na klepadlo, na jakém se klepou koberce, a Miška mu celý kožich pěkně vyprášila. Bylo z toho všude tolik prachu a mravenců a chlupů, až se z toho oba rozkýchali. Když kocour přestal kýchat, vzpomněl si na svůj nápad s blechami.
1: Mňau, co bude s naším cirkusem, když nemáme žádné blechy?
2: Buď rád, že to byli jen mravenci, blechy jsou horší. Ty by se nenechal jen tak vyklepat z kožichu.
1: Jenže já bych tak moc rád měl ten bleší cirkus. Já bych moc rád cvičil s těmi blechami, ale teď nemám ani jednu blechu. Nemám s kým cvičit.
2: Víš co, kocourku? Můžeme cvičit spolu.
1: Mňau, ano, to je nápad,
0: zvolal kocour.
1: Budeme cvičit jako dva cirkusáci.
0: A tak cvičili, dělali stojky a kotrmelce, dřepy, kliky a schyby a taky sklopky, hvězdy, přemety a kotouly. Chodili pozadu a skákali po jedné noze a po dvou nohách a po třech i po čtyřech a honili se za ocáskem. Potom si pěkně zatleskali a volali: bravo, výborně, opakovat! A znovu cvičili, až toho byli celý tak unavení a utahaní a uskákaní a ucvičení a ukřičení, že si lehli do svých postýlek, zavřeli oči a hned spali. Jen tak, že si ještě stačili před spaním říct dobrou noc. To jsme ale měli dneska krásný den.
3: Logopedická pohádka na Z bez C, S, Č, Š, Ž, R a R.
4: Jak kozlík mazlík zabloudil. Kozlík mazlík je tuze hezonké a mazlivé kůzle mámy kozy a táty kozla ze zlámané lhoty. Je to ale i takový nezbedný zlobílek. Jednoho dne na podzim znovu malinko zlobil, utekl za dům i za zlámanou lhotu a zakopl o kámen.
5: Je zlé!
4: Zoufale zvolala máma koza i táta kozel. Zlomenou nohu kozlík mazlík neměl. Za to ale zakopl o záhadný bludný kámen a z nenadání zabloudil. Zaběhl daleko za zlámanou lhotu a zmateně bloudil dál. Mezitím pan a paní Zahálkovi pozvali známého dědu Zindulku ze zlámané lhoty na zelí. Bydleli blizounko z Víkova a tak děda Zindulka vzal na zelí velký vozík a zajel za nimi. Jakmile naplnil vozík zelím, bolela ho záda a byl tuze znavený. Paní Zahálková ho pozvala na zelnou polévku a takové pozvání nemohl děda Zindulka odmítnout. Nechal tedy vozík vozíkem a udělal malou pauzu. Polévka byla znamenitá. Pak znovu popadl vozík a chtěl jít domů. Najednou zvolal.
5: Ale, kdo mi to vlezl do zelí? To je ten zatoulaný zbloudilý kozlík.
4: Kozlík mazlík dědu Zindulku poznal a zahanbeně kývnul.
5: Jen pojď, kozlíku. Je pozdě, já tě dovezu domů do zlámané lhoty, povzbudivě dodal děda Zindulka. Zanedlouho byli doma.
3: Mazlíku, ty můj zbloudilý, zatoulaný kozlíku,
5: zvolala máma koza i táta kozel a hned dědovi Zindulkovi děkovali, kozlíka olizovali a okolo hlavy mu uvázali zvonek. Aby zvonek pěkně vyzváněl a oni poznali, kde kozlík je. K tomu jim děda Zindulka vyklopil plný vozík zeleného zelí. Pak do vozíku vhodil bludný kámen a dovezl ho někam na západ za Zvíkov, kde ho zahodil daleko, daleko od lidí. Zanedlouho ale lidé povídali, jak nějaký muzikant ze Zvíkova odvezl bludný kámen neznámo kam. Tak to děti koukejte, ať o něj nikdy nikde nezakopnete a nezabloudíte.
6: Někde tady mám váleček s písničkou, která se jmenuje Vyletěla holubička ze skály. Ta písnička se mi vždycky moc líbila. A tady je. Babička nám říkala, že je o holubičce, která, když budeme hezky spinkat, nás přijde ráno probudit. Zpívá se v ní: Vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spánku.

Proč to nebyla holubička, ale pták? A proč je té panenky škoda na stokrát? To nám babička nikdy neřekla. A já se ti přiznám, že to nevím dodnes. Ale i tak je to písnička moc hezká. A tak ti ji teď zaspívám.

0: vtipky.
1: To je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve 3 letech čte noviny.
2: Žasné návštěva.
1: Ale kde pak?
2: Říká maminka.
1: On jenom luští křížovky.
0: To byl chytrý chlapeček.
2: On umí číst i psát.
0: Asi poslouchá Pig Radio.
3: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tato sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to. Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá, jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Zaslony zůstávaly stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je nakly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesi.

pozor. Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna. Jo, jste dobrý, jedeme!

0: nežli budete plejit. Jo, umeju se vejš nad kolena to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bumerďák.
1: Tygy cvičení
2: s Hankou.
1: Kluci, já dnes mám sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
3: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
1: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kinikou.
3: Figi, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
1: Sportovní gymnastika, trrrá, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
3: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
1: Hanko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
3: Přesně tak, taková kláda na nožičkách, ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
1: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
3: A znáte taky provazochodkyni?
1: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedná líbila.
3: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
1: No, jak se vypracovává rovnováha?
3: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
1: Aha.
3: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
1: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak ano. Jsem neměl rovnováhu, viď?
3: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme zpevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
1: Já si připadám jak pták plameňák.
3: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
1: A kolínko mám propnuté nebo
3: pružit? Teď ho máme, prosím, pěkně dopnuté.
1: A můžu si zkusit i zapružit, vej?
3: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zdvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigo už to zkouší, no. Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohle to je trénink velmi těžký. Radši rychle, Pigy, ty oči otevři. Děti, vy taky. A pojďte se s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, stvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Pigy se drží.
1: Já jsem stateční.
3: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
1: Jako hada.
3: A postavíme se na švihadlo.
1: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
3: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
1: Takže teď už stojím opravdu jako provazochode.
3: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat.
2: palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy a palec ruce si dáme
1: zadní nohy za patou přední nohy, jo!
2: Jo, ruce si dejte do upažení.
1: Anko, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký, tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
1: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, víš?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás, děti.
1: Půlky k sobě,
2: děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
1: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem. A
1: můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme trénovat a já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!
1: Ahoj, mávám křídly!
4: Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Trápení se školou.
5: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
4: Ne, svatý Mikuláš.
5: Hele. Nebuď drzý, ano?
4: Já?
5: No ty? No tak, co bylo?
4: No, co by? Trošku začalo pršet.
5: Cože?
4: A klíšťat je letos taky hodně.
5: Na to se tě neptám.
4: Tak na co se ptáš?
5: Jak bylo ve škole?
4: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou?
5: Kluku, já se tě ptám naposledy.
4: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
5: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
4: Zvítězil jsem.
5: Prosím?
4: Jo, hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
5: Ach jo, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
4: Viď. Já to říkám taky.
5: Prosím?
4: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
5: Hurvajs?
4: Nějak se mě neudělalo dobře.
5: A kde?
4: Ve škole.
5: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
4: Abys měl doma klid, viď?
5: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
4: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
5: Ano jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
4: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
5: No jo, tak to nic není, máš bolavý prst.
4: Ne, taky mě bolí uši, pak mě bolí nos, vlasy, au, nechty.
5: Ty toho nechano, nechceš se učit. To je to.
4: No a divíš se?
5: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
4: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
5: Hele, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
4: Tak ahoj.
5: Stůj.
4: Co je?
5: Kam pak jdeš?
4: S pravdou ven.
5: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
4: Jenom jednu.
5: Cože?
4: Ale neboj, taťoldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
5: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
4: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
5: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
4: A předtím ano, ty chudinko.
5: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
4: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
5: Hurvajs.
4: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
5: Se špinavou košilí?
4: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
5: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
4: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví sliby chyby. Tak ahoj, taťuldo.
1: Tiki kalendář. Pa, pa, pa, pa. Dnes je 2. června.
6: A svátek má Jarmil.
1: Jarmil, nebo Jaromil. Hádejte, co znamená Jarmil.

200 kilometrů? No, tvrdil, že ano. No. A vidíš, skočil sotva 140 kilometrů. 60 si přilhal. Vůbec bych se nedivil, kdyby ti taky nalhal, že vyhrála v naší velké krmítkové sázce. Znám ho jako své boty. Vždyť máme chalupy vedle sebe. Celou zimu krmím na chalupě ptáčky. To by například strejda Aleš nedělal. Ten ptáky nekrmí, pouze je jí. Je raději husy, kachny a krocany. Co se nedá jíst, o tom tvrdí, že je to škodná. Strýček Roman ptáčky krmí, ale ne z lásky. Krmí je tak, aby dostali ledvinové kamínky nebo srdeční vatu, no, aby je pak mohl operovat. Aby si na nich nacvičil transplantace. Víš, co je to transplantace? To přišiješ člověku do těla ledvinu druhého člověka, nebo srdce, nebo prostě něco. Strýček Roman přišil jedné síkorce do krku kohoutí hlasivky a kohoutovi síkorčí. Kohout pak švitořil a síkorka kokrála. Strýček Arno ptáky nakrmil, aby se od toho nezamazal. Loni je však krmil, protože se rád sází. Loni, když se přiblížila zima, jsem postavil krmítko před okna své chalupy. Strýček Arno krmítko spatřil a řekl, tak malé, to k tobě lítají tak malí ptáčci. Vsaď se, že větší a vzácnější přiletí na mé. O co? Zeptal jsem se. O kartáč na vlasy. Arno se sází hlavně o parádu, o kartáče, zrcátka, kolínské vody nebo o stříbrné knoflíčky do košile. Plácli jsme si. Druhý den postavil před své okno svoje krmítko. Bylo větší než psí bouda. Uneslo by nejen síkorku, nýbrž i vepře, kdyby si přiletěl klofnout. Potom natáhl ze své chalupy ke mně telefon, abychom se mohli domluvit, co ke komu přiletělo. Jen ho natáhl, spustil se sníh. Pověsili jsme na budky lůj. Do krmítka jsme nasypali krmení. Za chvíli se krmítka jen vařila. Přiletěly síkory, koňadry, modřinky, bavky a úheleničci. A taky vrabci a kosy. Po obědě volal Arno. Mám tu brhlíka. Jenže mě přiletěla červenka. Ta má být v zimě v teplých krajích. Přiletěl zvonek. Volal zase Arno. A mne navštívil strakapůt a pěvuška modrá. Pěvuška má být taky spíš v teplých krajích. Takže když se setmělo, přinesl mi Arno kartáč na vlasy. Uznal, že červenka, pěvuška a strakapůt jsou vzácnější než zvonek a brhlík. Vsaď se, že zítra přiletí vzácnější ptáci na moje krmítko, řekl mi. O co? O frote župan. Plácli jsme si. Třeba, že nemám župan z froté látky. Arno odešel, ale potutelně se usmíval. Ráno se v jeho krmítku černalo něco pořádného. Co to je? Volal jsem Arnovi. Byl to kocour. Arno se strašně rozuřil. Aby vyhrál župan, nalíčil na krmítko vepřovou kotletu. Aby přiletěl jestřáb. Teď však měl po kotletě, vzal hůl a hnal kocoura 6x okolo chalupy. Stoj a ruce vzhůru, hulákal pořád. Při 7. okruhu došli kocourovi síly. Posadil se a zdvihl tlapky nad hlavu. Ukradl si kotletu, budeš pikat, křičel Arno. A strčil kocoura do klece po kanárovi. Pak ho postavil na krmítko místo kotlety. Do hodiny přiletěl jestřáb. Mne to pohněvalo. Krmení je přece krmení a ne návnada. Kdo chce, ale kam, pomozme mu tam. Šel jsem do krámu a koupil ksaverovské kuře. Položil jsem ho na krmítko. Před půlnocí mi na budce seděl vír. A vír je vzácnější než jestřáb. Vsaď se, že dnes přiletí na mé krmítko vzácnější pták než na tvé. O co, řekl jsem, o škodovku. Plácli jsme si. Arno odešel a potutelně se usmíval. Nastartoval vůz a odjel do zoologické zahrady. Věděl, že jim tam občas zdechne bizon. Já přinesl z rybárny košík ryb. Ty jsem vysypal na krmítko, když Arno přijížděl, seděl mi na budce kormorán. Statný jako husa.

0: Arno přivezl na zahrádce zdechlého bizona. Hodil ho na krmítko a do večera tam měl 3 kondory. Každý měl rozpětí křídel přes 3 metry. Tady máš škodovku, řekl jsem. Ale vsaď se, že zítra přiletí na moje krmítko vzácnější pták než na tvé. O co? Zase o škodovku. Plácli jsme si. Arno se však potutelně usmíval. Ráno mu přistál u chalupy vrtulník. Arno do něj hodil nůši a odletěl. Vrátil se a v nůši měl obrovskou kytici. Kytici krtičníku. Tu vysypal na krmítko. Krtičník má květy trošku jako hledík. Nebo jako náprsník. Jejich nektarem se živí kolibříci zlatí. A skutečně, než jsem se rozkoukal, vířilo jich tam hejno. Požádal jsem Arna, ať mi půjčí mou prohranou škodovku. Zajel jsem s ní do chuchle a na hlubokou. V chuchli jsem koupil koňskou kůži a točený salám. Na hluboké jsem koupil rytířské brnění. Brnění jsem vycpal salámem, pak jsem ho zašil do kůže, jako rytíř balát ve starých pověstech českých. Ten tak zašil rytíře Brunsvíka pod Jantarovou horou. Hodil jsem koňskou kůži i se salámem v brnění na krmítko. Za chvilku se obloha zatměla. Nad chalupou mi kroužil pták noh. Hleďme, hleďme, zase Brunsvík v koňské kůži, zaskřehotal, sletěl na krmítko, vzal do pařátu koňskou kůži s domnělým Brunsvíkem a odletěl. Samozřejmě, že pták noh je vzácnější než kolibříci. Vyhrál jsem tedy svou škodovku na zpátek. A strýček Arno se už nikdy se mnou o nic nesázel.
1: 6. den byl v čudu. Zbýval už jen jeden. Jeden den a jeden strejda. Strýček Aleš. O čem mi budeš povídat ty? Ptala se Minka zvědavě. O Aljašce ti nepovídal nikdo? Ne? Taky tam nikdo nebyl. A ty jsi tam byl? Ovšem, že ano. Já tam rýžoval zlato.
2: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, hou. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl. Ale když já jsem se tak udeřil a tati nechce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku. A teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by z tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
4: Jestli pak ty umíš také plavat?
5: I ne, kdypak bych já uměla plavat?
3: Páne, já umím plavat.
5: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
5: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl štakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
5: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
3: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
5: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
3: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak zposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
0: To nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím, Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam...

0: léčením laskalky a srkavky. Lask. Srk. Žblunk. Krištof Novák právě dopil hrnek mléka. Jeho maminka zatím ve vedlejším pokoji leštila sváteční sadu příborů a ani nemusela nakouknout do kuchyně, aby věděla, že Krištof dojedl. Všechno tam totiž stichlo. Paní Novákové bylo hanba, že Krištof neumí normálně jíst. Pořád mu domlouvala a domlouvala, ale její slova zatím neměla žádný účinek. Krištof byl sympatický 10letý kluk. Měl husté, nazrzlé vlasy a miloval sport, nejvíc fotbal. Ze školy nosil jedničky. Ve svém pokoji si dovedl jakž takž udržovat pořádek, ovšem u jídla se chovat neuměl. Dá se dokonce říct, že Krištof se u stolu choval jako čuně. Mlaskal, srkal a hltal jako hladové zvíře. Novákovi si postupně na jeho způsoby zvykli. Krištof směl samozřejmě jíst jen v kuchyni, ale maminka trnula hrůzou při pomyšlení, že ho jednoho dne třeba pozve některý kamarád domů na večeři. Když šel v neděli odpoledne někam na návštěvu, nikdy neskazil legraci a vymýšlel si báječné hry. Dětem proto vůbec nevadilo, že mlaská, srká a hltá jako hladové zvíře. Paní Nováková ovšem měla strach, že by mohl třeba odjet s rodiči nějakého spolužáka k babičce nebo na chatu. To by byla, panečku, ostuda, až by se Krištof zakousl do krajíce chleba. Při jídle zásadně nezavíral pusu a tak se každý mohl přesvědčit, jak se mu tam potrava přemílá a převaluje. Mlaskal tak vydatně, jako by nablízku kdosi plácal rukou do bláta. Srkal jako prasátko a polikal tak hltavě, že to bylo slyšet přes celou kuchyň. Napichoval si velké kusy masa. Vždycky si nabral vrchovatou lžíci hrášku nebo mrkve a pak si ji zasunul skoro až do krku. Pomáhal si při jídle prstem. Příbor držel v zaťaté pěsti a škrábal vidličkou po talíři. Krajíc chleba si obyčejně místo na talířku mazal na dlani, až ho celý rozdrobil a rozpatlal. Brambory s omáčkou si vždycky na talíř rozmačkal a míchal tím, dokud nevznikla kašovitá hmota, připomínající spíš žrádlo pro psa. Do polévky si div nenamáčel bradu a srkal ji rovnou z misky, takže vlastně ani nepotřeboval lžíci. Stále rozhazoval rukama a metal kusy jídla po celé kuchyni jako kameny z praku. Tak by se dalo ve výčtu jeho zlozvyků pokračovat do nekonečna, ale já myslím, že to úplně stačí, abyste si mohli udělat představu o tom, že sedět při jídle vedle Krištofa bylo stejné jako sedět vedle hladového vlka. Není nutno dodávat, že ani pohled na něj nikomu chuti nepřidával. Paní Nováková leštila sváteční příbory, říkala si, že Krištof jí jako čuně a byla z toho smutná. Měli by postavit nějakou školu, kam by se děti chodili učit společenskému chování, uvažovala. A docházka by byla pro všechny povinná. V tom zazvonil telefon. Byla to paní Tomková.
1: Příští sobotu chceme pozvat pár Jardových kamarádů na večeři. Přijede k nám bratr Karel. Víte, on se vrátil z Afriky. Lovil tam lvy a tygry a tak jsem si myslela, že to bude děti jistě zajímat. Kromě Krištofa by měl přijít ještě Hubert Preclík a Láďa Šedivý a mimo to asi 12 dospělých.
0: Maminka poděkovala za pozvání a ujistila paní Tomkovou, že Krištof bude radostí bez sebe. Pak si šla do kuchyně uvařit velký hrnek černé kávy. Ruce se jí třásly rozčílením. 12 dospělých a slavný cestovatel. Ti všichni mají sedět u jednoho stolu s Krištofem, hrůza pomyslet.
2: Co budeme dělat? Co si počneme?
0: Zaúpěla na hlas. Musí si s Krištofem vážně promluvit a konečně ho už naučit, jak se má chovat u stolu. Snad bude poslušný a udělá všechno, jak mu maminka řekne, aby se aspoň jednou dokázal najíst trochu přijatelně. A pak ať si klidně mlaská, srká, chroustá, kucká, bublá, hltá až bluňká. Paní Nováková se zachvěla. Vzala telefon a zavolala své známé, paní Tušlové.
2: Nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Náš Krištof se vůbec neumí chovat u jídla. Co s ním mám dělat?
3: To vám, paní Nováková, nepovím. My jsme nikdy Petra, Pavlu ani Prokopa neomezovali. Vždycky si dělali, co chtěli a, abych pravdu řekla, už několik let jsem je u stolu jíst neviděla.
2: A kde tedy jedí?
0: Podívala se paní Nováková.
3: Však oni si vždycky někde něco popadnou. Prokop se například momentálně nejradši živí houskami s pomazánkovým máslem a chodí na ně v noci. Přes den by to prý byla zbytečná ztráta času. Pavla zas nejí nic jiného než piškoty a banány. Chodí si je kupovat sama. Na to, že je jí teprve 7 let, je úžasně šikovná, nezdá se vám?
2: Pro boha, jak může být to dítě živo jen o piškotech a banánech?
0: Neudržela se paní Nováková.
2: A co Petr?
3: Petr, počkejte, já si vzpomenu.
0: Zamyslela se paní Tušlová.
3: Něco určitě jí, ano, už vím. Petr sní, co mu přijde pod ruku. S tím máme nejmíň problémů. Ať mu dám cokoliv, sušenky, bombony, karamely, koláče, zmrzlinu. Nemusím si o něj dělat starosti. Je to hodný chlapec.
2: Vidím, paní Tušlová, že všude je něco. Doufám jen, že máte dobrého doktora. Nejspíš ho budete potřebovat.
3: To snad ne,
0: zvolala paní Tušlová.
3: Já i můj muž jsme se jako děti stravovali zrovna tak. A nic nám neschází. Manžel teď například nejí nic jiného než uzenáče a grapefruity a já zase...
0: Paní Nováková rychle položila sluchátko. Uzenáče a grapefruity. Hrůza. Ale komu má zavolat? S kým se poradit? V tom dostala nápad. Zavolá paní Larifáry a svěří se jí se svým trápením. A opravdu... Nevynechala ani jedinou maličkost, když jí líčila, jak Krištof stoluje. Pak dodala, že má jít na návštěvu ke kamarádovi a nakonec jí vyhrkly slzy. Paní Larifáry ji začala chlácholit.
4: Nelamte si s tím hlavu. Mám Krištofa ráda a znám způsob, jak ho vyléčit. Budu ale potřebovat vaši spolupráci. Možná se vám to bude zdát trochu zvláštní. Rozhodla jsem se totiž, že vám na pár dní půjčím kvída.
2: Jakého kvída?
0: Zeptala se paní Nováková.
2: Kdo je to?
4: Čuník.
0: Odpověděla paní Larifáry.
2: To snad ne!
0: Vyděsila se paní Nováková.
2: Žádného čuníka nepotřebujeme, nemáme pro něj ani chlívek. A pak, co by tomu řekli sousedi?
4: Nebojte se, s kvídem nebudete mít vůbec problémy. Je to slušně vychovaný pašík, nedělá rámus a spí ve sklepě. Sousedé o něm ani nebudou vědět.
2: Ale kam mu mám postavit koryto?
0: Starala se paní Nováková.
4: Kvído přece nic takového nepotřebuje.
0: Vysvětlila jí paní Larifáry.
4: To je právě to. Má vybrané společenské chování a když ho necháte jíst v kuchyni u stolu s vaším Krištofem, nebudete věřit svým očím. Kvído Krištofa naučí, jak se má chovat.
2: To by bylo opravdu skvělé.
0: Zaradovala se paní Nováková.
4: Jistě,
0: řekla paní Larifáry.
4: Každá maminka, které jsem kvída půjčila, vám to potvrdí. Ujišťuju vás, že si na Kvída v domě tak zvyknete, že se vám ani nebude chtít mi ho vracet. Zatím to vždycky tak dopadlo. Každý si Kvída tolik oblíbí, že si ho chce nechat. Ale abych nezapomněla, na spaní mu ve sklepě prostřete čistou deku. Taky byste mu měli pootevřít dveře na zahradu, protože se každý den, když se setmí a všichni sousedé jdou spát, musí proběhnout. Ať se u mě Krištof cestou ze školy zastaví a já pošlu Kvída s ním. Zrovna dneska ráno mi ho vrátila paní Martinová.
2: Ale co mu budeme dávat jíst?
4: Přesně to, co Krištofovi, jen mnohem větší porce. A ještě něco? Kvído má rád černou kávu. Nejraději se šlehačkou a hodně sladkou. Po každém jídle jí vypije až 5 hrnců. Jinak si s ním ale nemusíte dělat velké starosti. Ručím vám za to, že budete spokojená. Naschledanou.
0: Paní Nováková našla čistou modrou deku a nedůvěřivě ji rozložila ve sklepě. Pak se podívala na hodinky. Za 10 minut by se měl Krištof vrátit ze školy. Uvařila kakao, na talíř narovnala vrchovatě sušenek a připravila misku červených jablek. Na stůl položila lžičky a ubrousky a když si vzpomněla, co říkala paní Lárifáry o Kvídově dokonalém chování, našla ještě sváteční plátěné prostírání, které si šetřila jen pro vzácné hosty. Všechno pečlivě upravila na stole v kuchyni. Přesně ve 4 se ozvalo zaťukání na domovní dveře. Stál před nimi Krištof, který obyčejně chodil bez klepání, a velký růžový pašík. Chlapec oznámil. Tohle je Kvído, maminko, a ode dneška bude bydlet u nás. Kdybys věděla, jaká je s ním legrace. Je hrozně inteligentní a všechno umí, viď, kamaráde?
2: Tak, pojďte oba dovnitř. Připravila jsem vám svačinu.
0: Prohlásila ohromená paní Nováková. Krištof vykřikl, hurá! A hned pádil do kuchyně, kde bez váhání popadl hrnek s kakaem a začal ho s mlaskáním a srkáním hltat. Kvído šel potichu za ním. Ze všeho nejdřív za sebou pečlivě zavřel dveře. Pak si vylezl na židli naproti Krištofovi. Krištof si nacpal plnou pusu sušenek a zapíjel je kakaem. Kvído se na něj podíval, opatrně uchopil do spáry mezi paznechty jednu sušenku a beze spěchu se do ní pustil. Pomalu ukusoval, aby nenadrobil, pak zvedl hrnek s kakaem, trošinku upil a postavil ho zpátky na stůl. Nakonec si otřel rypáček do ubrousku. Krištof zapomněl na jídlo a díval se, jak si Kvído u stolu počíná. Hleděl na čuníka s otevřenou pusou, na horním rtu měl vousy od kaká a na bradě drobečky. Kvído se natáhl přes stůl a zlehka mu zavřel ústa. Pak mu ještě otřel kakaové vousy a smetl z brady drobečky. Krištof byl bez sebe nadšením. S plnými ústy prohlásil. Ty jsi opravdu chlapík, Kvído. Kvído mu naznačil, aby nejdřív dojedl, než začne mluvit, a Krištof se obrátil na maminku. Co mu říkáš, mami? To je chytrý čuník, viď? A jak je roztomilý? Kvído se podíval na paní Novákovou a ona by mohla přísahat, že na ní šibalsky mrkl. Krištof obyčejně slupl jídlo za 3 minuty, ale tentokrát uplynula celá 1/4 hodina a chlapec stále ještě seděl u stolu. Snad měl takovou radost, že si přivedl domů Kvída a možná se mu líbilo, jak pašík umí stolovat. Když přišla paní Nováková uklidit nádobí, s údivem zjistila, že Krištof teprve před chviličkou dojedl a Kvído ještě svačí. Paní Nováková se ho zeptala, jestli chce přilít kakao. a on přikývl a podal jí svůj hrneček. Krištof se zatím zakousl do jablka. Chramst, chroup, mlask. Kvído se natáhl přes stůl, jablko mu vzal, slezl ze židle a otevřel si kuchyňskou zásuvku. Vytáhl z ní nůž a nařezal Krištofovi jablko na malé dílky. Ze všech vykrojil jaderník a úhledně je urovnal na talířek od sušenek. Pak přisunul talířek Krištofovi. Krištof si nasoukal celý dílek jablka do pusy, ale Kvído se na něj zamračil a zavrtěl hlavou. Uchopil sám jeden srpeček a trochu si ukousl. Krištof spolkl první dílek jablka a sáhl si pro další. Tentokrát si ho už ale nenacpal do pusy celý. Ukousl si jen tolik, kolik mohl normálně sníst. Když Krištof s Kvídem dojedli svačinu, odvedl chlapec čuníka dolů do sklepa, aby mu ukázal, kde bude spát. Kvído se rozhlédl po kotelně, uhladil zmačkanou modrou deku a kývl, že je se svým pelíškem spokojen. Oba pak zamířili do obývacího pokoje, kde si mohli podle libosti hrát. Na zemi našli červený tenisový míček. Kvído ho zvedl a podal ho Krištofovi. Chlapec mu hodil míček zpátky. A tak si házeli až do 5 hodin, kdy si Krištof obyčejně pouštěl rádio. V tu dobu totiž pravidelně vysílali seriál o kovbojích. Doufám, že ti to nebude vadit, Kvído. Já to hrozně rád poslouchám. Kdyby sis ale chtěl házet míčkem, nebudu to rádio radši zapínat, řekl chlapec. Kvído zavrtěl hlavou a přitočil se ke krbu. Ty myslíš, že mám zatopit? Pašík přikývl. Krištof škrtl zápalkou a podpálil papír pod hraničkou dřeva. Kvído se blaženě natáhl na rohošku před krbem a zavřel oči. Krištof se stočil do klubíčka k rádiu a poslouchal svůj oblíbený seriál. Oba byli spokojeni. Pan Novák se vrátil z práce a maminka mu hned pověděla, jak Tomkovi pozvali Krištofa na večeři, kam přijde taky bratr paní Tomkové, že se radila s paní Lárifáry a jak k ním přišel Kvído. Pan Novák se tvářil nedůvěřivě, že by se měl jeho syn učit slušnému chování od čuníka.
5: To jako kdybys chtěla udělat kozla zahradníkem.
0: Rozesmál se nakonec.
2: Nech toho, Filipe!
0: Okřikla ho paní Nováková.
2: Kvído je opravdu báječný.
5: Tak si myslím, že bych se měl na toho vašeho Kvída podívat.
0: Poznamenal pan Novák. Seběhl po schodech do sklepa a cestou si pískal. Nejprve nahlédl do dřevníku. Žádného Kvída tam nenašel. Pak strčil hlavu do sklepa. Viděl tam na zemi modrou deku a tak ji zvedl, vytřepal a odnesl do prádelny. Strčil ji do koše se špinavým prádlem. V prádelně se taky rozhlédl. Nakoukl pod pračku, pod vanu i pod žehlící prkno.
5: Kví, kví, kví!
0: Zavolal, ale žádná odpověď se neozvala. Všiml si, že dveře do zahrady jsou pootevřené, a tak je zavřel a zamkl. Přitom si brůčel po dvou si cosi o lupičích a neopatrnosti. Jakmile zaslechl, že v pokoji hraje rádio, řekl si, že se raději půjde zeptat Krištofa, kde toho čuníka má. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl, že se Kvído rozvaluje na rohožce před hořícím krbem a poslouchá s Krištofem rozhlas.
5: Kví, kví, kví! Tak tohle je Kvído!
0: Zavolal vesele tatínek. Kvído pootevřel očka, kdo ho to ruší, a když uviděl pana Nováka, vyskočil a zdvořile se mu poklonil.
5: Já jsem z toho jelen.
0: Nevěřil svým očím pan Novák. Krištof se zasmál. Že je Kvído prima, viď, tati? Pan Novák se vzpamatoval.
5: Vždycky jsem ti říkal, že prase se naučí ledacos. Prasata jsou neobyčejně inteligentní zvířata.
0: Kvído se na něho chladně podíval. Nemohl mu odpustit, že na něj volal kví, kví, kví. Pan Novák se k němu sklonil a chtěl ho podrbat za ušima. Kvído se zdvořil, ale rázně otočil a šel si zase lehnout na rohošku.
5: Tak si myslím, že bych se měl jít radši podívat, jak jsme daleko s večeří,
0: prohlásil tatínek. Maminka je už opravdu volala ke stolu. Přikázala Krištofovi, aby si před jídlem umyl ruce. Chlapec pospíchal do koupelny. Chtěl to jako obyčejně ošvindlovat a všechnu špínu utřít do ručníku, jenomže Kvído, který šel s ním, mu ručník sebral a pověsil ho zpátky na háček. Potom zazátkoval umyvadlo, napustil ho po okraji teplou vodou a začal si pečlivě drhnout mídlem paznechty i rypáček. Když byl hotov, vypustil vodu z umyvadla a natočil čistou pro Krištofa. Zatímco si Kvído důkladně utíral vymydlený růžový rypáček, Krištof se pořádně vydrbal mídlem. Pak se také utřel a viděl, že Čuník mezitím vzal kartáč na vlasy a pečlivě si uhladil štětiny na krku a kolem uší. Krištof ho chvíli pozoroval a pak si taky navlhčil vlasy a vykartáčoval si je. Potom šli oba na večeři. Paní Nováková si neuvědomila, kdo je Kvído, a připravila k večeři kotlety. Vypadaly lákavě, byly křupavé a vypečené do zlatova. Čuník se posadil ke stolu a usmál se, protože jídlo lákavě vonělo a stůl byl krásně prostřený. Rozložil si ubrousek, upil trochu mléka a pak si ukrojil kousek masa. Jakmile ho ale ochutnal, zbledl jako stěna a odstrčil talíř. Krištof se na něj vylekaně podíval. Co se ti stalo, Kvído? Ty nemáš rád kotlety? Čuník se k němu naklonil a opatrně přesunul svůj kus masa na Krištofův talíř. Chlapec pochopil. Vysvětlím to mamince. Usmaží ti třeba vajíčko. Když tatínkovi něco nechutná, taky mu vždycky usmaží vajíčko, uklidňoval ho. Kvído si dal 2 porce brambor a zelených fazolových lusků s majonézou. Pak spořádal ještě salát, 2 talíře broskví a 2 šišky jablkového závinu. To vše zapil 4 hrnci kávy. Krištof toho dne u večeře mlaskal daleko míň než obvykle. Dokonce se Čuníka zeptal, jestli se sluší, aby popadl kost od kotlety do ruky, když ji chce okousat. Po večeři se Krištof s Kvídem rozloučil. Čuník si chtěl lehnout na deku, ale nemohl ji najít. Prohledal celý sklep, protože si myslel, že mu ji paní Nováková třeba někam přestěhovala. Nakonec se rozhodl, že se půjde trochu proběhnout ven, ale zjistil, že dveře na zahradu jsou zavřené a zamčené. Znovu pátral po své dece. Vyběhl po schodech, chvíli zápolil se dveřmi od sklepa, pak zamířil přes kuchyň k obývacímu pokoji a tiše zaklepal. Novákovi hráli karty a trochu se přitom dohadovali, takže nejdřív ťukání na dveře vůbec neslyšeli. Teprve za chvíli řekla paní Nováková:
2: Dále!
0: A velice se podivila.
2: Tobě je tam asi smutno, viď, Kvído?
0: Zeptala se. Čuník zavrtěl hlavou.
2: Tak je ti zima?
0: Strachovala se paní Nováková. Čuník znovu zavrtěl hlavou.
5: Už to mám,
0: vykřikl pan Novák.
5: Ty si chceš se mnou taky házet míčem, viď? Tak dobře, kamaráde. Alice, pojď se podívat, jak nám to půjde.
0: Paní Nováková nebyla proti. Kvído vyrazil z pokoje navzdory všem zásadám společenského chování jako první a rozběhl se rovnou do sklepa.
2: A kde máš svou deku, ty můj chudáčku?
0: Vykřikla paní Nováková.
2: Vždyť jsem ti ji sem odpoledne dala. Kde by tak mohla být?
0: Pan Novák jen něco zabručel, otočil se a zmizel v prádelně. Z koše na špinavé prádlo vytáhl modrou deku.
5: Jak jsem mohl tušit, že je to Kvídův pelíšek?
0: Paní Nováková deku znovu rozložila a Čuník si ji pečlivě uhladil. Pak si přehnul jeden cíp jako malý polštářek.
2: V životě jsem neviděla tak chytré zvíře. Chová se skoro jako člověk.
0: Poznamenala paní Nováková. Kvído po ní šlehl vyčítavým pohledem.
5: Postel máš připravenou a my se snad už můžeme vrátit nahoru,
0: prohlásil pan Novák. Kvído ho však táhl ke dveřím na zahradu.
5: Co se ti ještě nelíbí, kamaráde? Dům je zamčený, nemusíš se ničeho bát.
0: Maminka spráskla ruce.
2: To je ono. Paní Larifáry mě upozorňovala, že máme nechat pootevřené dveře, aby se Kvído mohl v noci proběhnout po zahradě.
0: A tak Novákovi odemkli a nechali dveře na malou škvíru. Ráno přišel Krištof do kuchyně a ke své hrůze zjistil, že maminka dělá k snídani šunku s vejci. Jak můžeš být tak bezohledná, mami? Včera večer jsme měli k večeři kotlety a dneska zase šunku. Kvídovi se div neudělalo špatně.
2: A já měla dojem, že se mi včera večeře povedla. Vždycky jsi měl přece kotlety rád.
0: Jenže je to vepřové a vepřové je z prasete, vysvětloval Krištof. Maminka si polekaně přikryla dlaní ústa.
2: Je, mináčku, to mě vůbec nenapadlo. Myslíš, že si toho Kvído všiml? Pro pána? Musíme si pospíšit, než vstane. Dones tu šunku svejci tatínkovi, udělám vám radši k snídani ovesnou kaši a topinky. Pospěš si a já zatím vyvětrám, aby tu ta šunka nebyla tolik cítit.
0: Když do kuchyně za chviličku přišel Kvído, voněla tam už jen kaše a topinky. Krištof měl ve zvyku jíst ovesnou kaši dost neobvyklým způsobem. Nahoru si navršil veliký kopec šlehačky a posypal to 4 vrchovatými lžícemi cukru. Pak začal zuřivě točit lžící, jako když se v míchačce rozmíchává beton. Teprve, když kaše získala správnou hustotu a teplotu, přidržel si Krištof talíř těsně pod bradou a schrnoval ji do pusy tak rychle, jak stačil polikat. Na Kvída dočista zapomněl a chystal se ke svým hodům. Vyklopil si na talíř plnou misku šlehačky a právě se natahoval po cukřence, když tu zvedl hlavu a uviděl pašíka, jak smutně hledí do prázdné misky. Promiň, Kvído, já už nebudu takové hladové čuně. Tedy vlastně chtěl jsem říct, já myslel, že už nebudu takový hladovec, dodal rozpačitě. Kvído se na něj tiše díval. Počkej, dojdu ještě pro trochu šlehačky. Čuník zavrtěl hlavou. Vzal Krištofův talíř a spravedlivě rozdělil šlehačkový kopec na 2 stejné poloviny. Jednu z nich si přendal na svůj talíř. Krištof se zaradoval. Teď budeme mít oba stejně. Chceš si to trochu přisladit? Kvído přikývl a posypal si kaši 2 lžičkami cukru. Krištof ho sledoval a pak udělal totéž. Když si chlapec začal podle svého zvyku míchat kaši jako beton v míchačce, Kvído mu vzal lžíci a předvedl, jak se má kaše správně jíst. Nabíral si ji po malých soustech a dbal na to, aby měl pokaždé na lžíci trochu kaše, trochu šlehačky a trochu cukru. Krištof to zkusil po něm. Je to mnohem lepší než dřív? Kvído se zatvářil potěšeně. Nakonec chtěl chlapec talířek od kaše vylízat, ale pašík zavrtil hlavou a ukázal mu na lžíci. Krištof tedy talíř vyškrábal a pustil se do topinek. Kvído mu ukázal, jak si musí každou topinku nejdřív namazat máslem a marmeládou. Naučil ho upíjet mléko a otírat si bílé vousy na horním rtu. Vypadalo to, že Krištofovi tohle vyučování vůbec nevadí, protože než odešel do školy, objal Kvída na rozloučenou a slíbil mu, že celou cestu domů poběží, aby byli zase brzy spolu. Přiblížil se den, kdy měl Krištof vyrazit na slavnostní večeři k Tomkovým. To se už u stolu choval jako normální kluk. Nikdo by neuvěřil, že ještě přednedávnem trpěl mlaskalkou a srkavkou. Kvído dohlédl na to, aby se důkladně vykoupal a oblékl, protože na návštěvu nikdo nechodí jako čuně. Chlapec si musel sám vyleštit boty a vzít si čistý kapesník. Když se Krištof rozloučil, zamířil pašík do kuchyně, aby se podíval, jestli už nebude večeře. Stůl ještě nebyl prostřený a bez Krištofa tu bylo Kvídovi náhle smutno. Odběhl do sklepa a zavrtal se do své deky. Chlapec se vrátil až kolem 10. hodiny. Byl nadšením celý pryč a chrlil ze sebe historky o Africe a o lvech. Všichni ho poslouchali, vyptávali se, co měli u Tomků k večeři a jak vypadá strýček Karel. Ráno se v kuchyni dvakrát rozdrnčel telefon. Poprvé to byla paní Tomková a sdělovala paní Novákové, že Krištof je jeden z nejlépe vychovaných chlapců, kterého kdy poznala.
1: On totiž ví, co se sluší a patří.
0: Paní Nováková byla na svého syna pyšná a usmívala se. Potom volala paní Lárifáry. Vyptávala se paní Novákové, jak se daří Kvídovi.
2: Musím uznat, že má opravdu skvělé společenské chování. Je roztomilý. Je mi do pláče, když si pomyslím, jak někdy lidé prasatům křivdí.
0: Vyjádřila svůj názor paní Nováková.
4: Kvído je ovšem mezi nimi výjimka.
0: Prohlásila paní Lárifáry.
4: Ale proč vám vlastně volám? Dneska ráno mě požádala paní Klokočníková, abych jí ho na čas půjčila. Řekněte Krištofovi, ať mi ho odpoledne přivede zpátky.
0: Maminka si nenápadně utírala slzy, když se s Čuníkem loučila a měla dojem, že i jemu se u nich docela líbilo.

0: Najdu já si učedníka, kluka jako Buka, aby se mu při kování neroztrásla ruka. Udělám z něj tovaryše, no a potom časem bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít a Tereska může. A tak budu nástupce mít a Tereska může.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: nož, prodala jich koš, zaděravý groš, prodala jich koš.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, brčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu.
3: Nepočkám, řekl ocásek.
2: Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman.
3: Nepočkám, smál se jeho ocásek.
2: Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru.
3: A že nesežereš, vsázel se ocásek.
2: Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem.
3: Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat.
4: Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Zvutě vřele na návštěvu ke mně dolů na dno. Pod vodou se nezablud,

vysestál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smrček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli po každé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé. Nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli? Nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byly to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny, nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční. Raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy. Ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud.
těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se Smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se Smrček, chvěje se na všech větvích. A potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta. Jásal Smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom... Ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás. Pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale Smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli Smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl, co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy.
Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. O, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehly svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovali svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemu zpřiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonali již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamyšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamýšlen celou noc. Ráno vešli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená? Pomyslel si strom. Co pak tady mám dělat?
A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Ha, jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch,
první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot, lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté. A ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškeru květinovou nádheru a svěžest v záradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhly děti, smály se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hráli na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec. Konec, konec. Neboť každá pohádka má svůj konec.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. No. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Pigim.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným tím tentonon stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bot.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá, Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu.

0: Kapitola první. Pryskyřník. Jaro vzdouvalo vzduch jako krásnou plachtu. Toulala jsem se kolem potůčku, který teče za naší zahradou, a měla jsem takovou radost ze školního prázdna, že jsem hořela touhou vyprávět o svém štěstí ptákům. Najednou jsem na břehu uviděla zlatý pryskyřník. Spěchala jsem tam a už bych ho byla utrhla, když v tom se z jeho korunky ozval hlásek.
1: Slituj se, holčičko, a nech mě žít. Jsem první pryskyřník vyslaný na tuto louku. A utrhneš-li mě, padne na všechny mé bratry strašlivá kletba.
0: Údivem jsem znehybněla. A když jsem mlčela, pryskyřník naříkal dál.
1: Slituj se, netrhej mě a já ti dovolím vstoupit do království květin.
2: Tak dobře,
0: řekla jsem, zvábena zvědavostí.
2: Ale jak to udělám, abych se tam dostala?
1: Ach, to je docela prosté. Stačí obrátit se zády k slunci a opakovat. Pryskyřníčku raný, jménem naší paní...
2: Jménem naší paní...
1: Otevř země brány.
2: Otevř země brány.
0: Sotva jsem pronesla ta slova, cítila jsem, jak se zmenšuje a zmenšuje čím dál víc, až jsem najednou vykřikla překvapením. Nejdříve jsem myslela, že to je jen kapka rosy, která sklouzla po stonku květiny, a pak jsem viděla, že to je výtah. Vstoupila jsem do něho a sjela jsem do zářivého sálu. Šla jsem k zlaté bráně v pozadí a bez děky jsem opakovala.
2: Pryskyřníčku raný, jménem naší paní, otevř země brány.
0: Brána se otevřela a za ní bylo křišťálové schodiště, tak dlouhé, že jsem ani nedohlédla konce. Začala jsem sestupovat dolů a schody pod mými kroky jemně zvonily jako zvonečky. Zrychlovala jsem nebo zpomalovala tu jasnou hudbu a dlouho jsem se tak bavila. Když jsem se pak otočila, zlatá brána zářila nahoře nad schodištěm už jen jako lesklý bod. A přede mnou, kam až jsem dohlédla, jen schody, schody a pořád schody, které se ztrácely v dálce. Začala jsem se trochu bát. Byla jsem už příliš unavena, abych se vrátila nahoru, a to schodiště, které jakoby rostlo pod mými kroky, mě děsilo. Začala jsem zase sestupovat a hudba zněla ještě líbezněji. Snad mi chtěla dodat odvahy. Doslova jsem se rozletěla po schodech dolů a zapomněla jsem na únavu. Najednou mi cestu zatarasila opona utkaná ze samých zelených ratolestí. Rozkvétalo na nich tisíce květinových kalíšků a ty tvořily písmena, která jsem přečetla s bušícím srdcem.
2: Království květin.
0: Opona se sama rozhrnula, když jsem došla až k ní. Přede mnou se prostíralo širé moře, jehož vlny narážely na poslední stupně schodiště. Široko daleko jsem nikoho neviděla. A tu mě přepadl strach. Křičela jsem zplna hrdla, ale odpovídala mi jen ozvěna a já jsem s hrůzou myslela na to nekonečné schodiště, po kterém bych musela vystoupit nahoru.
2: Ach,
0: řekla jsem si.
2: To je msta toho pryskyřníku.
0: Rychle jsem se obrátila, abych se dostala zpátky za oponu. Ale ať jsem se do ní opírala, jak chtěla, ani se nepohnula. Byla pevná jako dveře vězení. Opřela jsem se do ní ještě víc, protože skrze větve jsem viděla lesknoucí se schodiště, po kterém jsem přišla. A pak jsem docela vysílená klesla na schod.

0: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
1: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.

0: když nechytnu pstruha, chytí mi ho sluha.
1: Jenže nejspíš lic, plic, plic, nechytnem zas vůbec nic.
2: Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes Luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
3: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
2: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval. A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
3: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
2: V Lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
3: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
2: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
3: Byl to knížecí lokaj a Volšovečkovi je zle,
2: řekl Rumcajs.
3: Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
2: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
4: manže.
2: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcajs povídá za dveřmi tiše Cipískovi.
4: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
5: Tak já mu ten klobouček dám,
2: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi se na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
3: Vždyť je těch vojáků jen 26.
2: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
6: 27.
2: A zas počítal Rumcajs.
3: 26.
2: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Záholci.

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: složit a koupit ho vítězi. Platí, platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? No, tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzlil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: račte si šáhnout. Kdyby mi sova Andula řekla jdi do světa a dělej legraci, nestratilo bych ani vteřinu. Ale že mi řekla jdi do světa a straš, ztratilo jsem celou noc. Sedělo jsem totiž v roští a marně jsem čekalo na nějakého kolemjdoucího. Teprve za svítání jsem od kraje lesa zaslechlo jakési lidské mumlání. Hned jsem zajásalo, že hned napoprvé vystraším několik lidí najednou a stanu se tak rázem proslulé. Ale pak jsem vidělo, že je to jenom jedna babka. Šla po ránu na houby a mluvila si pro sebe.
1: Seš ty klouzek trnitý?
0: Zeptala se hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejsem.
0: Odpověděla si po chvilce.
1: Seš hlíva červeno-žlutá, která je našemu lidu dobře známá pro tvou podivnou pachuť a těžkou stravitelnost. Neberu tě.
0: A šla dál. Teď na ní vybafnu, povídám si, a hned jsem za ní vyrazilo, jenomže v tom jsem si vzpomnělo, že jsem nepovedené. Ale při živé vzpomínce na Andulu jsem zase sebralo odvahu a stanulo jsem té babce za zády. Bu-bu, povídám čistě pro pořádek. Ale babka nic. Místo, aby se lekla, klidně se zadívala k další hromádce mechu.
1: Seš ty plžatka zemní?
0: Zeptala se té hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
1: Nejseš,
0: odpověděla si po chvilce.
1: Seš křemenáč stepilý, který náš lid s oblibou sbírá pro tvou vydatnost a jemné aroma, i když při kuchyňské úpravě zčernáš. Beru tě.
0: A sebrala houbu a pokračovala v cestě. Bu, bu! Opakovalo se jí dozad o něco hlasitěji, ale babka se ani neohlédla. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu! Zahulákalo se jí přímo nad hlavou. Ale babka si jenom narovnala šátek a šla dál. To jsem blázen, vydechlo jsem zaraženě a samým úžasem jsem se svěsilo do borůvčí. A v ten moment jsem dostalo žďabilní nápad. Nejdřív jsem neviditelným vzducholetem babku dohonilo a pak jsem se kousek před ní tiše vnořilo do hromádky mechu za pařezem a nechalo jsem ze sebe koukat jenom vršíček hlavy. A pak jsem bez pohnutí čekalo.
1: Seš ty pejchavka obrovská?
0: Zeptala se babka té hromádky mechu a dloubla do mě koncem hole. Vyjeklo jsem smíchy, protože mě to hrozně zalechtalo a vyletělo jsem ze země. Nejsem pejchavka obrovská, jsem strašlivé Pepi Bubu, z kterého vašemu lidu naskakuje husí kůže. Ale babka se na mě jenom pobaveně zadívala.
1: Říkáš něco?
0: Jsem Pepi Bubu a straším vás, osobo, prohlásilo jsem v hrdém pozoru se vzorně napnutým ocáskem.
1: Musíš víc nahlas,
0: povídala babka a natočila se ke mně uchem.
1: Já krapátko nedoslýchám.
0: Povídám, že jsem strašidlo, zařvalo jsem nezlomně. Zakvílela babka do lesního ticha.
1: Prej strašidlo, lidičky, držte mě.
0: A v záchvatu smíchu si musela sednout na pařez.
1: To mě hnedka po ránu někdo rozveselil.
0: Rozveselilo, pravil jsem jí.
1: Cože?
0: Zeptala se babka s vytočenou hlavou. Rozveselilo, křiklo se jí do ucha. Protože co by strašidlo, jsem středního rodu. A jmenuji se Pepi Bubu a jsem nesklonné. A vy?
2: Já jsem provdaná Hustilová, Růžena, odpověděla babka. Takže se mi říká Hustilka. Bydlím v krajním stavení tady ve vsi Palčáky. Jsem vdova a mám kozu.
0: To řekla, vstala z pařezu a ukázala holí ke kopci Šlubka.
2: Koukej, vyšlo sluníčko, nevycucne tě?
0: Nevycucne, odpovědělo jsem co nejhlasitěji. Já jsem nezničitelné. Sice mě sova Andula vykejchla nakřivo, ale přesto jsem dobrý materiál. Račte si šáhnout. A trochu jsem se jí vypouklo vstříc. Ani jsem to nedokřičelo a už mi Hustilka zvědavě natáhla ruku do místa, kde má normální strašidlo hrudník. Zakvičelo jsem na celý les. Dost, já jsem příšerně lechtivé. Jenže Hustilka se nesmála. Místo toho s pootevřenou pusou koukala na svou vlastní ruku.
2: Člověče,
0: vypustila ze sebe ohromeně.
2: Vždyť já ti dala ruku skrz, úplně skrz tebe. Vidíš to?
0: Pakže nejsem strašidlo, povídám s převahou a s živou vzpomínkou na Andulu jsem se hrozivě nadmulo. A pak jsem se protáhlo do hadí pentle a roztočilo jsem se kolem Hustilky, jen to svištělo. A na závěr jsem dopadlo k zemi jako dunivá placka.
2: To je nádhera,
0: rozzářila se Hustilka nad mou tvárností.
2: Když se umíš takhle proměňovat, tak to já mám nápad. Ty mě totiž protáhneš komín, Pepi Bubu. Jestli chceš něco vědět.
0: Jsem pro, přikývlo jsem.
2: Cože?
0: Zeptala se Hustilka. Říkám, že bych vám mělo ze všeho nejdřív protáhnout ty vaše uši, zahulákalo jsem, protože s vámi by jeden přišel o hlasivky. A v tu ránu se jí proletělo jedním uchem tam a druhým ven.
2: Šmankote!
0: Vyjekla Hustilka a honem se opřela o hůl, protože s ní ten nenápadný průvan pěkně zalomcoval.
2: Kde jsi, Pepi Bubu?
0: Zde, zašeptalo jsem ze vzdáleného mlází. Slyšíte mě?
2: A jak ty, můj rošťáku zlatej!
0: Spráskla Hustilka radostí ruce.
2: Já teďka slyším houby růst.
0: Tak to je žďabilní, zajásalo jsem.
2: Cože to je?
0: Zavrtěla Hustilka hlavou.
2: Nevím, co to meleš za podivný slova, ale teď se jde na ten komín. Vlez si do košíku, beru tě.
0: Načež jsem se zcvrklo na velikost švestky a spokojeně jsem si lehlo vedle křemenáče stepilého. A jak jsem s blednoucí vzpomínkou na Andulu začalo v tom košíku klimbat, ještě jsem zaslechlo, jak si Hustilka sama pro sebe povídá.
2: To by mě ve snu nenapadlo, že na starý kolena budu chodit se strašidlem.

Návštěva divadla. Fouskovi se všichni moc těšili. Pan Fousek totiž dostal pro celou rodinu lístky do lóže do divadla. Byla to premiéra nové hry a hlavní roli hrál světoznámý herec Sir Čestmír Košata. Dokonce i Paddington na všeobecné nadšení nakazilo. Několikrát se vydal za svým přítelem panem Pelichem, aby si nechal vysvětlit, co přesně to divadlo je. Pan Pelich mínil, že má velké štěstí, že se dostane na premiéru. Bude tam mnoho slavných lidí, vysvětlil mu. Řekl bych, že takovou příležitost nedostane většina medvědů ani jednou za život. Pan Pelich půjčil Paddingtonovi několik knih o divadle. Medvídek sice nečetl příliš rychle, ale v knihách bylo hodně obrázků a v jedné dokonce i vysunovací model jeviště, který vyskočil pokaždé, když jste nalistovali ty správné stránky. Paddington se rozhodl, že až vyroste, stane se hercem. Postával na toaletním stolku a pózoval před zrcadlem, jak to viděl v knihách. Paní Fousková na to měla vlastní názor. Doufám, že je ta hra pěkná, řekla paní Ptáčkové. Vždyť víte, jaký Paddington je. Bere tyhle věci hrozně vážně. To víte, pokrčila paní Ptáčková rameny. Já budu radši sedět doma a v klidu poslouchat rádio, ale pro něj to bude zážitek. A on má navíc nové zkušenosti tak rád. Navíc je poslední dobou ohromně hodný. No právě, povzdychla si paní Fousková. To mi dělá největší starost. Nakonec se ukázalo, že hra samotná bylo to poslední, o co se měla paní Fousková strachovat. Celou cestu do divadla byl Paddington nezvykle potichu. Bylo to poprvé, co byl venku za tmy a nikdy dřív nezažil osvětlený Londýn. Pan Fousek po cestě autem ukazoval všechny významné pamětihodnosti a do divadla nakonec nakráčeli všichni Fouskovi ve výborné náladě. Paddington měl radost, že je všechno přesně tak, jak mu to pan Pelich popsal. Dokonce nechyběl ani zřízenec, který jim otevřel dveře a zasalutoval, když vcházeli do foaje. Paddington mu na oplátku mávl packou a pak začichal. Všechno bylo vymalováno zlatě a červeně. A divadlo pěkně, teple a přívětivě vonilo. Jen u šatny došlo k menší roztržce, když zjistil, že musí zaplatit, aby tam směl nechat kabát a kufřík. Paní za pultem se značně rozčílila, když jí Paddington požádal, aby mu věci vrátila, a rozhořčeně brblala ještě, když uvaděčka vedla Fouskovi chodbou k jejich sedadlům. Před lóží se zastavila. Program, pane? Zeptala se Paddingtona. Ano, prosím, odpověděl Paddington a vzal si jich rovnou 5. Mockrát děkuji. A budete si přát o přestávce kávu, pane? Paddingtonovi zasvítili oči. Velmi rád. Zaradoval se a říkal si, jaká je to od divadla milá pozornost. Zkusil se protáhnout do lóže, ale uvaděčka mu zatarasila cestu. Dělá to 7 liber 50 pencí, řekla. Libra za jeden program a 50 pencí za každou kávu. Paddington nemohl uvěřit svým uším. 7 liber a 50 pencí, opakoval. 7 liber 50? A to je v pořádku, Paddingtone, řekl pan Fousek, aby se vyhnul dalším nepříjemnostem. Všechny vás zvu, jděte dovnitř a posaďte se. Paddington i hned poslechl, ale když mu potom uvaděčka narovnávala na sedadlo v první řadě polštáře, aby dobře viděl, díval se na ní dost prapodivně. I přesto byl rád, že mu dala místo nejblíže k jevišti. Poslal totiž předem tetě Lucii pohled s pečlivě nakreslenou kopií plánu jeviště, který našel v knize od pana Pelicha, a do jednoho rohu nakreslil křížek, ke kterému připsal moje sedadlo. V divadle bylo plno a Paddington zdvořile zamával na lidi v hledišti. Několik diváků si začalo ukazovat a mávat jejich směrem, což paní Fouskovou uvádělo do rozpaku. Přála bych si, aby nebyl tak přátelský, pošeptala panu Fouskovi. Nechtěl bys si teď sundat kabát? Zeptal se pan Fousek. Venku bude zima, až půjdeme domů. Paddington vylezl na židli a postavil se na sedadlo. Asi si ho sundám, rozhodl se. Začíná mi být horko. Juditka vyskočila, aby mu pomohla. Pozor na můj sendvič s marmeládou, zakřičel, když kabát položila na římsu před něj. Ale bylo pozdě. Provinile se rozhlédl.
Pro pána, vykřikl Jonatán. Spadl někomu na hlavu, vyklonil se z lože. Tamhle tomu plešatému pánovi vypadá pěkně naštvaně. Peddingtne, Peddingtne, nešťastně se na něj podívala paní Fousková. Vážně si musíš do divadla nosit marmeládové sendviče? Nic se neděje, řekl Peddington zvesela. Mám ještě další v druhé kapse, kdyby někdo chtěl. Jen se obávám, že jsou trochu rozmačkané, protože jsem si na ně v autě omylem sedl. Vypadá to, že se dole strhla hádka, poznamenal pan Fousek a natahoval krk přes římsu. Právě mi nějaký muž hrozil pěstí. A co jste to říkali o marmeládových sendvičích? Pan Fousek byl občas trochu pomalejší. Nic, miláčku, rychle ho ujistila paní Fousková, která usoudila, že bude lepší nechat to být. Bylo to z dlouhodobého hlediska výhodnější. Peddington v tu chvíli prožíval vnitřní boj ohledně divadelního kukátka. Zrovna si všiml krabičky před sebou s nápisem Divadelní kukátka 20 pencí. Nakonec, když si to důkladně promyslil, odemkl kufřík a z tajné kapsy vytáhl 20 pencí. Žádný velký zázrak to není, prohlásil o chvíli později, když se skrz kukátko díval na diváky. Všichni vypadají menší. Vždyť se do něj díváš ze špatné strany, ty tululum, řekl mu Jonatán. Stejně se mi to moc nezdá. Peddington kukátko otočil. Kdybych to byl věděl, nikdy bych si ho nekoupil, ale na druhou stranu, dodal, když to uvážil, mohlo by se hodit příště. Sotva to dořekl, skončila předehra a zvedla se opona. Na scéně byl interiér obývacího pokoje velkého domu a sir Šestmír Košata v roli venkovského šlechtice přecházel sem a tam. Z obecenstva se ozval potlesk. Kukátko se nebere domů, zašeptala Juditka. Při odchodu ho musíš vrátit. Cože? Vykřikl Peddington nahlas. Z potemnělého hlediště se několikrát ozvalo psst. A sir Košata se zastavil a podíval se přímo na Fouskovic lóži. To mi chceš říct? Peddington nebyl chvíli schopen slova. 20 pencí, řekl hořce. To je jako za dva koláčky. Podíval se na slavného herce. Sir Čestmír Košata vypadal trochu podrážděně. Neměl premiéry rád a tahle začala obzvlášť špatně. Měl ošklivé tušení. Mnohem raději hrál hrdiny, protože je diváci měli rádi a v téhle hře měl roli padoucha. Navíc, protože to byla premiéra, si nebyl některými replikami úplně jistý. Aby toho nebylo málo, když dorazil do divadla, ukázalo se, že chybí kluk, co dělá nápovědu. A nebyl nikdo, kdo by za něj zaskočil. A v obecenstvu došlo těsně před vytažením opony k roztržce. Něco ohledně chlebu s marmeládou, nebo alespoň tak nějak mu to režisér vysvětloval. To byl samozřejmě nesmysl, ale i tak ho to zneklidnilo. A teď ta hlučná skupinka v lóži, povzdychl si. Zjevně to bude jeden z těch nepovedených večerů, které tak nesnášel. Sir Čestmír Košata možná nedával do hry celé srdce, ale Peddington rozhodně ano. Brzy zapomněl na promrhaných 20 pencí a celé se soustředil na zápletku. Poměrně záhy usoudil, že se mu Sir Čestmír Košata nezamlouvá a skrz kukátko se na něj zle díval. Sledoval každý jeho pohyb. A když ke konci prvního jednání vyhodil herec v roli nelítostného otce svou dceru z domu bez jediné pence, Peddington si stoupil na židli a rozhořčeně mával programem. Peddington byl v mnoha ohledech medvěd plný překvapení a měl silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Když spadla opona, položil kukátko na římsu a slezl ze židle. Jak se ti to líbí, Peddingtone? Zeptal se pan Fousek. Je to velice zajímavé, odvětil Peddington. Zněl odhodlaně a paní Fousková se na něj přísně podívala. Tenhle tón už znala a dělal jí starost. A kam pak jdeš, zlatíčko? Zeptala se ho, když se vydal ke dveřím lóže. Ale jen se projít, odpověděl neurčitě. Tak se moc nezdrž, volala paní Fousková, když se za Peddingtonem zavíraly dveře. Ať nezmeškáš druhé jednání.
Žádné strachy, Marie, chlácholil ji pan Fousek. Nejspíš si chce jen protáhnout nohy a za chvíli bude zase zpátky. Řekl bych, že se vydal k šatně. Ale Paddington rozhodně do šatny nemířil. Šel přímo ke dveřím vedoucím dozadu do divadla. Stálo na nich soukromé, pouze umělci. Když zatlačil na dveře a prošel dovnitř, ocitl se v úplně jiném světě. Nikde žádné červené polstrování, všechno bylo holé. Ze stropu visela spousta provazů, kolem zdí stály opřené části kulis a všichni někam spěchali. Za normálních okolností by to všechno Paddingtona tuze zajímalo, ale teď měl důležité poslání. Všiml si muže, který se skláněl nad jednou kulisou, přešel k němu a poklepal mu na rameno. Omluvte mne, začal zdvořile. Mohli byste mi říct, kde najdu toho pána? Kulisák nepřestával pracovat. Pána? Zeptal se. Jakého pána? No, přece tam toho, vysvětloval Paddington trpělivě, toho zlého. Aha, vy myslíte Sira Čestmíra. Kulisák ukázal na dlouhou chodbu. Je ve své šatně. Raději byste ho ale neměl rušit, má špatnou náladu. Vzhlédl od kulisy. Hej, zavolal, tady nemáte co dělat, kdo vás pustil dovnitř? Paddington byl však příliš daleko na to, aby odpověděl, i kdyby ho slyšel. Byl už v půlce chodby a pečlivě zkoumal všechny dveře. Nakonec došel k jedněm s velkou hvězdou a zlatým nápisem Sir Čestmír Košata.

0: Digi hádanka.
1: Křídla má a není pták. Kožich má a není myš. Večer vstane, v noci loví, ráno letí do podkroví, pověsí se hlavou dolů, do večera spí a spí. Kdo je to?
0: Kdo pak ví? Není pták, není myš.
2: Tak je to ryba.
0: Co pak ryba léta? Vstane večer a loví, loví v noci.
2: Myš, co léta?
0: Netopír.
3: Čajová kůra působila na oba naschválníčky blahodárně. Když se vyškrábali z kotle, měli nosy suché jako vál. Při nástupu se přitadili k veverkám. Na ty připadla zvlášť čestná a odpovědná práce. Postavit vstupní bránu do tábora.
4: My ale dovedeme veverky k tomu, že ta brána bude dělat na každého špatný dojem. A nebo... Někomu prostě spadne na hlavu, víš, chodibíko?
5: To nejde. Brána je moc na očích. Tu si všichni ohlídají, ta se nedá jen tak zkazit. Ale může nám být dobrá k tomu, že se veverky kvůli ní pohádají.
4: No, tak si na to plácneme.
5: Plác.
4: Plác.
3: Táborovou bránu navrhli veverky z tyčoviny. Z tenkých, naloupaných smrkových kmenů. Bránu stlučeme celou na zemi, vysvětloval Hejkal. Bleže, pak vykopeme díry a vstyčíme ji. A položil před sebe do trávy kresbu brány, aby viděli, odkud se má začít. Mezulán do papíru foukl a výkres odplachtil o pár metrů dál. Karkulka vyskočil, aby svému družníkovi nákres podal, jenže zakopl o jednu z tyčí a v ten ráz to žuchlo. Zuby mu cvakly a hvězdičky z něho vyletěly jako prskavky. Naráz dostal ohromný dopal a honem vzpomínal na co nebo na koho. Který mamut měl tak slabomyslný nápad? Natáhat sem ty klacky, zasíčel a díval se krvelačně po své družině. Nebyla to ta nejvhodnější otázka, protože ten mamut byl vlastně Hejkal. Za prvé tady není nikdo mamut a za druhé jsme sem ty klacky táhli s tebou, upozornil Karkulku. Za třetí se tě nikdo neprosil, abys letěl pro odfouknutý výkres, přidal se tesařík. Chtěl jsi ho podat dobrovolně, tak teď nikomu neříkej, že je mamut.
4: Už jsou v sobě, škodibyku. No, a teď jim dáme chvilku pokoj, veď?
5: Dáme, ale křebíky jim při zatloukání ohýbat budem. Aby o nás nemohl nikdo říct, že jíme chleba zadarmo.
3: Tesařík se právě chystal zatloucí první hřebík. Nejdřív ho jen zabodl do dřeva, pak ho lehce přiťukl kladívkem a potom se rozmáchl, aby ho dorazil až po hlavičku. A právě v tom okamžiku nazdvihli škudibík s mezulánem kapánek špičku tyče. Tesařík udeřil do hřebíku a ten se ohnul, jako by byl ze žvíkačky. Dej to sem, nemohu se na to dívat, řekl s pohodláním Karkulka a vzal kamarádovi kladívko z ruky. Pokořený tesařík zrudl jako krocan. Karkulka si hřebík přidržel mezi prsty, dvakrát klepl lehce a teprve pak se do rány opřel. Na to škudibík čekal. Nazvil špičku klády, ochloupek dřív, než kladivo dopadlo a ono bác. Vzalo Karkulku po prstech. Žou, to byla bolest. Tesařík škodolivě vyprskl a do Karkulky se to jeho uchechtnutí zabodlo jako šíp do divoké kachny. Škudivík to zpozoroval až pošpital tesaříkovi do ucha.
5: Karkulka ti to vrátí?
3: Namluvil mu to, ale tesaříka opravdu zachvátilo podezření, že mu pomstychtivý Karkulka určitě něco provede. Peverky se dlouho okouzleně dívali na své dílo a i mezulána vzala ta brána nějak u srdce. Úplně ztratil do dalších na schválu chuť. Škudibík však ne. Ten se rozvážně vysoukal na břevno, na kterém byl jediným hřebíkem přibit znak oddílu. Může zůstat tam, kde je. Kývl, hlavou Hejkal a Karkulka dodal, Já ho klidně přitluču nahoře. Stačí, když bránu podepřete zezadu tyčemi, aby se se mnou nesvalila, až budu stát na žebříku. Veverky přinesli žebřík a zapřeli se do brány. Karkulka vyšplhal do jejího štítu a bez potíží přibyl znak k břevnu. Ještě jeden hřebík požádal pak tesaříka a natáhl ruku i s kladívkem pro další hřebík. A v tom okamžiku škudibík šťouchl do násady, kladívko vyklouzlo Karkulkovi z ruky a bim, rovnou tesaříkovi na malíček u nohy. Au, zavil tesařík a hopsal po jedné noze. To si mi udělal schválně, ty šakale, já to věděl. A začal rvát z louky drny a bombardovat jimi Karkulku na žebříku. Co šíliš, ty cvoku, já nerád, ječel na něho Karkulka v dešti drnových střel. Ale na rozlíceného tesaříka to neplatilo. Naopak, ten začal už sbírat i odřezky ze smrkových tyčí. Dost, zabelel hejkal a tesařík stuhl. Tímhle tónem ho slyšel rozkazovat poprvé. Karkulka sleze ze žebříku a hejkal je vzal oba za tričko pod krkem. Řekněte si ještě poslední šťavnatou nadávku a pak si podáte ruce. A zatřál se tesaříkem na pokyn, že nejdřív je na řadě on. Tesařík viděl rudě, ale cítil, že se na něho dívá i maličká Mimi a Kutilka. A najednou se mu zdálo, že to Karkulka opravdu neudělal schválně, že má třeba opravdu jen tak olšové ruce. Ty jsi ten nejrohatější pižmoň trojzápašný, co se kdy drbal v Kanadě o jedli, řekl Karkulkovi. Ten mu odpověděl, ty jsi erc nosorožec tlamovšivej, šmajdonohej, nudlorypákovej. A podali si ruce. Mezulán se na to díval s vlahýma očima.
4: Podívej, ona je ta bráda, dává dohromady škudibíku.
5: Když dává, tak dává. Ale ty, Mezuláne, dnes ke mně nahoru a nějak mi pomoz. Karkulka mě přibyl na bránu i s tím jejich oddílovým znakem.

0: Jasničko. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě co si ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní, ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
2: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.
3: Piggy vtipk.
4: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
3: Jo.
4: Musí ho vypnout.
3: Já kdybych byl hlídací prasátko,
4: no,
3: já bych každého vítal.
5: Proč to utekli? Teď se budu číst divný pergamen, aby vás všichni viděli.
6: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jeho jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
5: To máte fuk, ať si tluče.
6: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
5: To už vás nikdy neuvidíme.
6: Taky mě to mrzí, ale bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
5: Ani za soumraku ne. Tatínek nechce.
6: Dej mi ten pergamen.
5: Leontýnko? Leontýnko? Leontýnko? Počkej!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit pivo.
4: Moji milí mlzotkové a šmakovinky, jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
5: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
4: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
5: Jakože úplně nejvíc.
4: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křup. Pavé pochoutky.
5: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr!
4: Prosím?
5: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr! Vymyslel jsem název.
4: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
5: Okurku mám rád. Řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, cimpr, čampr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
4: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
5: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
4: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
5: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
4: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
5: Řetkvíčky?
4: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál?
5: 1 okurku, jogurt.
4: Jaký?
5: Bílý a česnek a sůl. Mám to tady.
4: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
5: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
4: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
5: To už je všechno, láskonko.
4: Skvěle. Nám to jde, co?
5: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
4: No, to říká to... To, čo, Piggy, to je legrační slovo.
5: To říká Míšanda Bibi, já to slyšel a teď to pořád říkám. To, čo, no, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To, čo, to, čo, to, čo, to, čo,
4: no, no, jo, čo, no, jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
5: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
4: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
5: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
4: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
5: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
4: Recept i postup najdete na Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat Piggy?
5: No.
4: Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
5: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
4: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
5: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
4: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Piggym jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně a příště zase naslyšenou. Ahoj!
5: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
4: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
5: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
4: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
5: Ale teď jsem si vzpomněl.
4: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
5: Náramně, to je salátek, jedna báseň.
4: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších.
5: No, protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to toča.

cool.

Vyprávění z pavučiny. Když se kalhoty prošoupou na kolenou, nebo kabát na loktech a nedají se už spravit, odpářou se z nich knoflíky a uloží se do krabičky, protože knoflíky se mohou jednou na něco hodit. V domě ve Sluneční ulici byla také taková krabička s odloženými knoflíky. Ale knoflíky nechtěly čekat, až se zase jednou budou na něco hodit. Bylo jich 9 a protože to byly samé knoflíky, založili knoflíkovou družinu. Za vůdce si zvolili perleťový knoflík, kterému říkali Perleťák. V domě ve Sluneční ulici se odedávna vyprávělo, že v chmurných místech zvaných pod kanapí žije hrozitánský pavouk jménem Josef Strachota, který nosí na zádech kříž. Pod kanapí začínalo u lemu koberce a rozprostíralo se až ke stěně. Panovalo tam stálé šero a čím hlouběji, tím více tma houstla. Každý se těm místům vyhýbal. A dokonce ani silák vysavač, který se ničeho nebál a všude strčil nos, se do podkanapí neodvážil. Šla pověst, že do podkanapí se kdysi zakutálela skleněná kulička, která uvnitř hrála duhovými barvami. Byla to kulička, jakou by měl každý rád. Říkalo se, že pavouk Strachota kuličku očaroval uhrančivýma očima, spoutal pavučinou a vězní ji v podkanapí. Ubohá kulička. Když o tom slyšeli knoflíky v knoflíkové družině, rozhodli se, že kuličku osvobodí. Perleťák svolal mimořádnou schůzku a radili se. Prostudoval jsem přírodopisnou knížku a vím, že pavouk má 8 noh, řekl Perleťák. Nás je 9. Obávaného Strachotu zneškodníme tak, že ho každý chytneme za jednu nohu a ten 9. ho spoutá. Ale jakým uzlem ho svážeme? Zeptal se knoflíček Gombík. Musíte vědět, že existují nejrůznější uzly. Například ambulanční uzel, lodní uzel, skotský uzel a ještě jiné uzly. To je případná poznámka, Gombíku, řekl Perleťák. Neboť času nebude nazbyt a všechno musí být promyšleno. Jaký uzel navrhuješ? Lodní, řekl Gombík a všichni se smáli, protože lodním uzlem se přivazuje loď a ne pavouk. Soudím, že na pavouka Strachotu bude nejvhodnější dračí smyčka. Řekl na to Perleťák a návrh byl přijat, protože každý ví, že na hrozitánského pavouka je dračí smyčka nejlepší. Potom se knoflíky seřadili do dvojstupu a za zpěvu písně Hej hola holala, třesou se nám kolena, vyrazili směrem k podkanapí. Když došli na hranice podkanapí, dal Perleťák povel. Zastavit stát. Muži, řekl Perleťák, jdeme vstříc nebezpečí. Kdo nechce, nemusí. A pohlédl všem do očí. Já se nebojím, řekl na to Gombík. A protože ani nikdo jiný se nebál, vstoupili na území pavouka Strachoty. Perleťák vyndal kompas a postupovali k severu. Po chvíli narazili v šeru na ohlodanou kostru sardinky. Neohroženě postupovali dál. Zem pokrývala vrstva prachu a zhora visely cáry pavučin. Šero houstlo, brodili se prachem a prostředili.
prodírali se pavučinami. Vůkol leželo hrůzné ticho. Tu náhle ve tmách před nimi se něco zatřpitilo, jako se zatřpití hvězda na černém nebi. K zemi! Zavelel Perleťák plížením vpřed. Doplížili se na okraj mítiny mezi hustými pavučinami. A co nespatřili? Uprostřed mítiny stála spanilá skleněná kulička, která hrála duhovými barvami. Před ní ležel hrozitánský pavouk a díval se na ní. Příslušníci knoflíkové družiny prudce vyskočili. Každý popadl pavouka za jednu nohu a Perleťák ho rychle spoutal dračí smyčkou. Ku podivu, obávaný pavouk Josef Strachota nekladl odpor. Hned ho pusťte, vykřikla skleněná kulička. My jsme tě přece přišli osvobodit, řekl Perleťák. Jaké pak osvobodit, když mě nikdo nevězní, řekla skleněná kulička. Před chvílí chudák pavouček právě zemřel, řekla ještě a byla velice smutná. On je mrtev? On tě nevěznil? Ty jsi ho měla ráda? Ptali se jeden přes druhého. Nevěznil mě a měla jsem ho ráda. Celý život nosil lidem štěstí, až ho všechno roznesl a pro něj samého ani kousek nezbylo, řekla skleněná kulička. Byla jsem s ním tady proto, že jsem byla jediným štěstím v jeho pavoučím životě. Tak už nebuď smutná, řekl Gombík. Bylo mu líto, že se kulička pro pavouka trápí. Už nebudu, řekla skleněná kulička. Pak Perleťák rozvázal dračí smyčku, pavoučka přikryli pavučinami a ten kříž, který nosil celý život na zádech, mu postavili před jeho hrob z pavučin. Aby bylo vidět, že nosit štěstí bývá někdy kříž.

0: Kde pak děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady se zobnou zrničko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno!
0: Křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas? Vím, vím, vím, povídá vrabec. Už abych lít, lít, kdybych něco štíp, štíp, štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?
2: Skutku, skutku,
0: brouká holub na střeše.
2: Jsou s tím starosti, brachu. Málo zrní, málo zrní.
1: Tak, tak,
0: přizvukuje vrabec, vyleza je z postýlky.
1: To dělají ta auta, víš? Dokud bylo víc koní, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď... Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic, nic.
2: Jenom smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život, brr. Raději praští tou rachotou, člověče. Co já se na krovu žím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrsku zrní. To jsou hrozné poměry.
1: Myslíš? Že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepiří se vrabec.
1: Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
0: Jako ten vrabec Davids, ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids?
0: Řekl vrabec.
1: Tam mám jednoho známého. Mám, jmenuje se Filip.
0: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlašťovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Davicích.
1: A ty já tak nenechám,
0: pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík.
1: Když si může letět někdo do Egypta, třeba taková vlašťovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A jest tam poletím, abyste věděli, něco si zbalím svůj kartáček na zuby a roční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, počkejte, jak já to každému v tenise natřu. Já už mám na to fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míčka poletím já sám. A když pro mě plácnou raketou, tak jim frknu, frknu, neboli pláchnu, víš, víš, víš. A když je všechny porazím, koupím si valšinský palác a tam si udělám na střeše hnízdo, ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a z marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a vevrčích ocásků, heč, heč.
0: Tak se kasal ten vrabčák a každou rána povykoval, že už má těch Davids až po krk a že poletí na riviéru.
1: A letěl?
0: Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval v houští střízlík. Hned z rána se pustil na jih, jenže vrabci nikdy na jih nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardášovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardášově řečici přátelsky řekl:
3: Ty kujone toulavá, ty budeš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardášově řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každou pobudu, krajánka, vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardášově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici, jako my starou usedlíci, ale brž jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepíš ten konstripční list a sip, ať už tě nevidím.
0: A tak se stalo, že vrabec Pepík z Dejvic, místo aby letěl na riviéru, zůstal v Kardášově řečici.
3: A je tam podnes?
0: Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a tam mi o něm povídala. Prý se jenom posmívá Kardášovo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardášově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají, jako v Dejvicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvíli v Kardášově řečici. On že má pozvání na riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a riviéře, že i v Kardášově řečici vrabci začali věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí ani svou zobání. A jen čimčarají a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp. Ba, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína v takovém úrodném kraji žila jedna vlašťovka a ta se dočtla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si cosi. Tak si ta vlašťovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš na lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý, mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. A jen prý si přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako ty hloupé vlaštovky dělali doposud. A tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichová Radiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a z Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly vůbec na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka. Tak dávejte, hoši a holky, pozor, jak se v Americe stavějí domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá z vápna a písku taková kaše, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frrrrk, už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frrrrk, už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlašťovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla, tak, teď
1: už víte, jak se hasí vápno. Jejdáčku, to pálí. Krinda, pána, toto štípe. Kruci, turci, jej. Šmanko, ta, chuchuchuch. Oulala, ouha. Kruci, na, jo, jemine, huhu. Safra, fujlo, ty pro pána, jene, jeminačku. Oje, jachichakik. Na moutě ty to, doufuf. Panenko skákavá. Kruci, fagotovej, mami, oje, jej, kote. Ech, lidičky, brr. Kruci, písek, ujuj. Pro pánička, sakulente. Aj, kruci, puti. Teda, takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlašťovky slyšeli, tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál. Zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnestavějí hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
2: Motrosej, Korko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to dnes nemám pogody, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám. Ráda, řekla se Jikorka. To já má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
4: A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat? Tak já vám to povím. Já to mám od Karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý. A slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. To je zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten Karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak, jako metr, nebo montér, mentor, nebo motor, či jak.
2: Meteory, řekl Kos.
4: Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to taky říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums, spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc předu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou, ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si Čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy prodí ve vodě, aby si chladili pařátky. To mě povídal ten Havran.
0: A co ti povídal dál?
4: Ptal se střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
0: Střízlík taky?
4: Ptal se střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ně řada, aby šla sedět, povídala slepice. Topak. Co pak mám a to kdy? Já musím zopak. Lepak. Topak. To by byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl:
0: ptáčkové, co vám mám da vaši lásku dát, že jste mě vyseděli. Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3.
4: A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat. A lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal Karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3.
0: A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil Boží anděl.

0: velkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka, děda hodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špíru ve víčku neustále na mě kouká, turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí, nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanko mezi oči, chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka, děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká, turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí, někdy si nic někým, nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka, děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká, turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí, nikdy nic nepřinese, houby rostou len jen, jelen, jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvrknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka, děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špíru ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí, nikdy nic nepřinese.
1: Figi hádanka.
2: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
3: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
2: Do břicha kámen, žízeň a amen.
4: Kdo pak ví, odpoví.
2: Červená čepička a v ní holčička.
3: Tuhle pohádku znám.
2: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
3: Červený šátečku kolem se toč.
2: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
3: Jarmulka.
2: Karkulka.
3: Aha, červená karkulka.
2: A pohádka o ní.

0: radši jabko, co je zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousni si do červeného.
0: Ne, prosím, ne, to zelené je ovoc hezčí.
1: Ne, ten červený,
0: ten zelený.
1: Červená, zelená.

celá horečně se chvíju, snad odvahou svou. Něco je tu známé, jako sen, který prodírá se tmou. Vím, že tady jsi, že jsi přítelkyní mou.

0: básnička,
1: povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Tatí? Tatí, promiň, že tě ruším, ale píše se dubsp nebo zb?
5: Jak to dubsp? Zb jako Božena.
4: Jaká Božena, tatí?
5: No Božena, co jí unes kníže Oldřich.
4: Kterou?
5: No Boženu s velkým B. Líbila se mu taky unes.
4: A kde ho měla?
5: Na koni, kde by ho měla? Kníže přece nepojede na motocyklu.
4: Proč by nejel na motocyklu, tatí?
5: No protože knížata jezdí na koni. Tak vysadil Boženu a jel.
4: A kde měla to velký B, tatí?
5: No kde by ho měla? Na začátku.
4: Na začátku toho motocyklu?
5: Na začátku jména. Kníže Oldři, žano, unes Boženu, žano, která se píše s velkým B.
4: Žano.
5: Ovšemže.
4: A jiná ne, tatí?
5: Jak to jiná ne? Když je to Božena, tak se píše vždycky s velkým B. To máš už dávno vědět.
4: A kdyby to byla Vendula?
5: Jaká Vendula?
4: Co je odnes kníže Oldřich?
5: Hernaj z kníže Oldřich, co pak mluvím turecký? Boženu odnes, co by dělal s Vendulou, prosím tě.
4: A co dělá s Boženou, tatí?
5: Hele, nebuď. Prostě si pamatuj, že se psala s velkým B.
4: Ta Vendula?
5: Božena. Každá Božena se psala s velkým B.
4: I kdyby ji neuzved.
5: Kdo? Kníže Oldřich nikoho nezvíhal. Kníže, že ano, a ne nějaký nosič. Kdo ti takovou hloupost zase řek?
4: Přece ty, tatí.
5: Já ti dám, že já.
4: Jsi říkal, že kníže unesl Boženu s velkým B?
5: No počkej, unesl, to je něco jiného, tomu si špatně rozuměl. Co pak ty nevíš?
4: Jsme se ještě naučili o Boženě.
5: Jsme se naučili. Takový věci máš dávno vědět i bez učení. Božena šla k potoku a tam přeprala, co?
4: Velký B.
5: Ale.
4: Malý B.
5: Hernajc, to neumíš trošku logicky myslet?
4: Oldřicha.
5: Ale. Oldřicha, proč by se s ním prala, s Oldřichem? Ona prala v potoce prádlo, že ano? Ručník zrovna prala a on tam tudy jel a unesí...
4: Ten ručník.
5: No, Boženu unes. Hernajc, co by dělal s ručníkem? Ručníků měl plno, Božen měl málo.
4: Kolik jich měl, tatí?
5: Žádnou neměl, proto si ji unes. A to nebylo jen tak, víš, jak vypadá takový únos? To je člověče fofr. Přijel k potoku, hrrr na ní, a než se vzpamatovala, tak ji měl zamotanou v ručníku a tryskem na hrad. Toho nesměl člověče nikdo chytit, je to by bylo. Co se směš tak hloupě?
4: Jak mohu utíkat tryskem, když byl v ručníku?
5: Než mi už přechází trpělivost. Pořád do toho pleť ručník. Ačkoliv jsem ti 10krát říkal, že Oldřich unesl Boženu a jde o to, že Božena se píše s velkým B, protože je to co?
4: Protože to je... Co to je, tatí? Protože to...
5: Protože to je vlastní jméno. Na to jsi se přece ptal, ne?
4: Na to jsem se neptal, tatí. Mě Božena vůbec nezajímala.
5: Urvajs, nehejbej mi žlučí. Proč se bavíme takovou dobu o Boženě, abys mi nakonec řekl, že tě vůbec nezajímala?
4: Protože jsem se ptal, jestli se dub píše s P nebo s B.
5: Tak ti říkám, že zb jako Božena, co unesla Oldřich. Hele, a ty mi tadyhle za trest stokrát napiš Boženu zb jako dub.
4: Ale tatí...
5: Nevodnovej a piš.
4: Kdybys tatí řekl, jak se píše dub.
5: Nevodnovej. Já to naučím takový dub, že si to budeš pamatovat na věční časy, ty nepozoro, nepozorná.
2: Piggy vtip.
6: Policisté zastavili auto, protože za volantem seděl Bernardín.
7: Zbláznil jste se nechat řídit psa?
6: Rozčilují se na vedle sedícího muže.
7: Já za to nemůžu, já jsem jen stopář.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: No, laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No, to bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my ji teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo-pomazánkový fanklub.
0: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
1: Jupi! A co budeš dělat ty?
0: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
1: Jo, tak to já jsem pro.
0: Jsi připraven ke startu?
1: Jsem.
0: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici?
1: Jo.
0: Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
1: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
0: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
1: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
0: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
1: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
0: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
1: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
0: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
1: S čím?
0: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
1: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
0: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Tak, jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
1: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
0: Poklad?
1: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
0: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
1: Já zatím vymýšlím jen písničky. Ale Avokádo, avokádo, to má každé rochně rádo. Avokádo, to mám rád, já jsem fanda avokád.
0: Tak dobře, tady máš tu pecku.
1: Děkuju, co dál?
0: Co dál? Dál. Dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No, je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
1: Jak?
0: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
1: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
0: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
1: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
0: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
1: To zvládne úplně každý.
0: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
1: Jo, jsem kuchař. Jsem šéf kuchař, jsem mistr světové kuchyně.
0: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je.
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitaminů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skunku, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Jo, to by mě lákalo. To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: Aha.
0: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším za

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Když v létě slunce

Merkur a dřevorubec. S poctivostí nejdál dojdeš, učí nás tato bajka. Kdysi žil v chalupě na kraji lesa jeden dřevorubec. Poctivě a těžce si vydělával na živobytí a svědomitě se staral o ženu a děti. Jednou přecházel po lávce přes divokou řeku. Klopítl, sekyra mu vypadla z ruky a zmizela v kalných vlnách. Běda mě i mé rodině. Bez sekyry své děti neuživím. Bůh ví, kam jí dravý proud zanesl. Ach, bohové, pomozte mě nešťastnému. Bůh Merkur uslyšel mužovo bědování. Sestoupil na zem a bez váhání skočil do hluboké vody. Když se vynořil, držel v ruce sekyru z ryzího zlata a podával ji muži. To není moje sekyra, řekl podle pravdy dřevorubec a sekyru si nevzal.

Bůh se ponořil znovu a vytáhl stříbrnou sekiru. Nemohu si vzít, co mi nepatří, vrátil ji muž Merkurovi. Ten se naposledy potopil a vytáhl z vody obyčejnou starou sekiru. Ta je moje. Bože, děkuji ti na stokrát, zaradoval se chudák. Dřevorubcová poctivost byla odměněna. Bůh Merkur, který ji tak dlouho zkoušel, daroval dřevorubci všechny tři sekiry. Rázem se stal z chudáka boháč. Zpráva o té události se rychle rozletěla do celého okolí. Jeden vychytralý soused si řekl, že to zkusí také tak. Schválně zahodil starou sekiru do vody a hlasitě volal Merkura na pomoc. Ten přispěchal a vytáhl z vody sekiru z ryzího zlata. Chamtivec se po ní rychle natáhl. Ta je moje, dobře ji poznávám. Po těch slovech začal sekiru přehazovat z ruky do ruky, protože zlaté topůrko se rozžhavilo do běla a pálilo jako oheň. Nakonec sekiru odhodil na zem. Jen cinkla o kámen zmizela. Ta jeho vlastní, obyčejná, zůstala ve vodě, odkud ji už nikdy nikdo nevylovil. Tak byla poctivost odměněna a nepoctivost potrestána.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na slunci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do tořek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A je, vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podivil se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymalovala, na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou pýchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa. Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera ke mně přišel cumec a že se chce dát vymalovat, no tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil, ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát. Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka. Za chvíli byl zpátky. Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, no jak tam budu vypadat? No bože, by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě a tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout řadidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně. No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprve ve mlejně? Ti budou koukat. Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu. A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
1: Kdo na to přišel?
0: Plave ve vodě, skáče po zemi.
2: Počkej, to jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
0: Baterka s nožičkama.
2: Jo.
0: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
2: Je to žába.

0: Slovenská pohádka o starém psu a vlku. Byl jednou jeden pastucha a ten měl psa, kterého zval Ořechem. Ten pes byl velice stár, neměl jediného zubu, byl kulhavý a po celém těle plno jizev od vlčích zubů. A nebylo divu, vždyť vždycky býval věrným strážcem stáda a služebníkem svého pána. Ale co se psem, když se stárne? Na smetiště s ním, řekl jednoho dne pastucha. Neboť k čemu bych živil starou psinu, když mladý pes ovce také uhlídá? I vyhnal tedy starého Ořecha na smetiště a už ani žrát mu nedával. Starému psu to bylo velice líto, že ho pán vyhnal. A proto, když ležel na smetišti, plakal. A přišla noc. Mladý pes zalezl do boudy a spal, jako když ho do vody hodí. Ale starý pes byl zvyklý spát jen tak na polo a proto i na smetišti oči sotva zamhouřil. Tu pojednou ucítil vlka. I vstál a chtěl přeskočit plot, ale protože byl hladový, nohy mu sklesly slabostí. Proto smutně zase si lehl a pomyslil si, když mne pán vyhnal, ať si vlk jen nějakou tu ovci vezme. Zůstal ležet a ani nezaštěkal. Mladý pes spal tvrdě dál, vlka necítil a vlk skutečně vybral z ohrady jednu ovečku a odnesl si ji. Ráno, když pastucha přišel ovce dojít, ihned poznal, jak mladý pes špatně hlídal a litoval, že starému ublížil. Ach, věru Ořechu, kdybys ty byl ovce střežil, jistě by se to bylo nestalo, povídal. A hned starého psa volal k sobě, pohladil a nasytil. Ořech vděčně se kolem pánových nohou plazil a byl plný radosti. Večer už neležel na smetišti, ale obcházel ohradu, jako by věděl, že kde jednou vlk ovci ulovil, zase si tam zajde. A vskutku, vlk se namlsal a přišel zas. Ale tentokrát musel utřít hubu. Co tu chceš? Vyjel Ořech na něho. O co bych chtěl? Ovečku. I já ti dám ovečku. Odejdeš hned, nic ti nedám, křikl Ořech. Ale aspoň jednu mi dej. Mohli bychom se o ní třeba rozdělit, navrhoval vlk. Jdeš mi ty ničemu, s tebou nechci mít žádných spolků. Včera jsem tě sice nechal v klidu odejít, protože mne pán vyhnal a já měl hlad, ale dnes bych ti to nedaroval. Pán mne přijal zase do služby a dal mi nažrat, zavrčel Ořech. Když mi ovci nedáš, tedy popadneme se spolu a uvidíme, kdo to vyhraje. Když chceš, budiš, ale musíš počkat, až si odbudu hlídání. Potom přijdu do lesa a tam se spolu chytíme do křížku, řekl starý pes. Vlk, když viděl, že ovci nedostane, odešel a umínil si, že se starému psu důkladně pomstí. Pozval si na pomoc medvěda a lišku a čekal, až pes přijde. Ale Ořech, který znal vlčí úskoky, také nebyl hloupý. Vzal si na pomoc svini a kocoura, své dobré přátele z pánova dvora. Když medvěd a liška viděli přicházeti s kulhavým ořechem starého kocoura a svini, velice se zalekli. Kamarádi, povídá medvěd, podívejte se, jak ten pes pořád se k zemi zhýbá. Věřte mi, že jistě sbírá kamení a chce nás ukamenovat. Ale pes, jen kulhal a proto k zemi se skláněl. A což ten druhý, vidíte ho? Zvolala Liška. Ten seká šavlí, jako by už teď nám chtěl hlavu useknout. Ale kocour neměl žádné šavle. To jen tak ocasem se oháněl. V tom svině zachrochtala. Medvěd pln strachu vylezel na strom a Liška se schovala v trní. Když ořech byl se svými kamarády v lese, kocour začal vrnět. Vrr, vrr, vrní. A Liška rozuměla, že kocour říká vtrní, vtrní. A proto plna strachu vzala do zaječích, kdežto medvěd na stromě se přikrčil. V tom svině začala chrochtati zrovna pod stromem, na němž medvěd seděl, chro, chro, chro, chro, chro, chro, chro. A toto huňáče už nadobro pomátlo, neboť se domníval, že jest to znamení k útoku, hr, hr, hr, hr na něho. A proto honem se skočil z větve na zem a už byl ten tam. A jak vlk spatřil, že jeho přátelé se dali na útěk, také ztratil kuráž a už byl také pryč a pádil, až se mu hlava třásla. A tak starý ořech opanoval bojiště a vrátil se vesele se svými kamarády domů, kde se dobře měl až do smrti.
1: Tak, už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
2: Díky, Hugo.
3: Děkuji.
1: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
2: Justína je zamračená.
3: Jsem? No a?
1: Copak se ti přihodilo?
3: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
1: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
2: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
3: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
1: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
3: Jak se jmenují?
2: Brambory se jmenují brambory?
1: Justína má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
3: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
1: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
2: I když to byly ty samé stejné brambory?
3: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
2: My jsme si to říkali.
3: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
1: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
3: V 16. století.
2: A odkud?
3: Z Ameriky.
2: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky,
3: ne,
2: nebo co?
3: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
2: Přes které?
3: Co pak já vím?
1: Přes Braniborsko.
3: Hugo, no dovol, když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
1: Tady to čtu.
3: Tuhle knihu nemám.
2: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
3: Ale to je nefér.
2: Co je na tom nefér?
3: Že tu knihu nemám já.
1: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
3: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzypjatá. Vzatá.
1: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
3: Dobře, děkuju.
1: Tak kde jsem to přestal?
2: S tím Bramborovském.
1: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
3: Předtím si říkal Branistodolsko.
2: Říkal Braniborsko, Justino.
1: Braniborsko.
3: Tak prosím, vidíš, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
1: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
3: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
2: Ale boč má Hugo.
3: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
1: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
3: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
2: Myslíš čubrněli?
3: Přesně to myslím. Brambory, co?
1: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
3: Umím. Já totiž umím oříšky.
1: Víš, co jsou švábky?
3: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
1: Ne.
2: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
3: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
1: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
3: Jak to myslíš?
2: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
3: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
1: Ani na ty švábky.
3: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
1: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
2: Švábky.
1: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
2: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
1: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
3: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
1: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
2: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
3: Odborně se říká hlíza u brambor.
1: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
2: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
1: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
3: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
1: Neřekl bych.
3: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
1: No.
3: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
2: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Viď, Justýno?
3: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
2: je latinsky? To jsem nevěděl.
3: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
1: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
2: jo,
1: svinský chléb či zemský sejr.
3: No tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
2: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
1: To pěknější jméno brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
1: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
2: Jako když je něco do kolečka.
1: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
1: Kolo. Jezdí se na tom, Justýno, šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
1: No, je to také z latiny.
2: Já taky nevím.
1: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
2: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
1: Ano.
2: Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
1: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
2: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
1: Solanum.
3: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
2: Tak Hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
1: Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
3: Děkuji.

0: Pepíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežrou vás moly. A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
1: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišli zlí časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
2: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra,
0: řekl.
1: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo
0: zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
3: přiškrtí, špetl Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
0: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.

0: Muž zastaví u benzínové pumpy.
1: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
0: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
1: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
0: To by ho vyšlo lepší.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kde si na tajném místě zeměkoule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na Mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedli kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky, a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl drobounkého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidí mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně.
2: No vida, a co pak je to za patentní pilulky?
1: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
2: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
1: Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
3: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou.
2: Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
1: A vzal vyjevenému agentovi z rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
2: Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí.
1: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako

Něžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji zazátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečku jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

Krejčovská pana. Láska je veliký problém. Přemýšlí o ní každý, kdo má hlavu. Bernardín i ministr. Jenom krejčovská panna si s ní hlavu neláme, protože žádnou nemá. Žije docela šťastně, nic jí nechybí. Točí se před zrcadlem, každý den má nové šaty, jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré na den mláďátek, nádherné modré šaty jako hejno modrých motýlů. Vypadá v nich kouzelně. A tak se nedivme, že věšák i gramofon šílí láskou. Gramofon pro ně zpívá milostnou serenádu hlasem velice sladkým a věšák se trápí. A jak se trápí, tak hubne. Kabát na něm visí, jako na věšáku, ale krejčovské paně to ani trochu nevadí. Je docela šťastná, točí se před zrcadlem, převléká se z šatů do šatů. Je to poněkud nudné, není-liž pravda. A tak, když už to trvá nějakých 20-30 let, dodá si věšák odvahy a začne jí líčit radosti lásky. A krejčovská pana mu pobaveně naslouchá a říká si, to by nemuselo být špatné. Mám to zkusit nebo ne? Ostatně si mohu přece hodit korunou. A tak si tedy hodí korunou a jak si hodí, padne hlava. Hlava, která myslí na lásku, jako každá hlava. A stará krejčovská pana začne vzdychat. Z ničeho nic má samé krásné myšlenky. Představuje si samé kouzelné věci a říká, ach ano, láska je nádherná věc. Láska je přece smyslem života, že jsem tohle nevěděla dřív. Budu mít plno malých dětiček, budu mít plno malých krejčovských panen a budu jim každý den oblékat nové šatičky. Jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na

dušičky, modré šaty na den mláďátek, nádherné modré šatičky jako hejno modrých motýlů budou vypadat kouzelně. O, rychle, rychle. Někdo z vás se ještě dnes musí stát mým manželem. Volá krejčovská panna. Křičí velice hlasitě. Dupe svou jedinou dřevěnou nohou, až má z toho věšák i gramofon hlavu na prasknutí. A krejčovská panna volá. Tak se konečně rozhodněte, kdo z vás si mě chce vzít. Hoďte si korunou, to máte nejjednodušší. A gramofon s věšákem si hodí korunou a oběma padne orel. Orel, který miluje volnost. Orel, který nade vše miluje svobodu. A věšák s gramofonem se dají do smíchu, že to dopadlo takhle. Zamávají křídly a letí oknem pryč. Letí k modrému nebi jako dva modří motýly. A gramofon zpívá serenádu hlasem velice sladkým. A když ji dospívá, řekne: láska je veliký problém. Co říkáte? A věšák se usmívá a myslí si: ještě štěstí, že jsem se tolik natrápil. Ještě štěstí, že jsem tak hubený. Letí se mi teď opravdu neobyčejně lehce.

0: Kubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a bulldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila: Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky. Sláva, vzali tě, ty můj malý filmový hrdino. Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla. To nesmíš, to je dekorace. Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači jí právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí. Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness, volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul. A jak ji budu zachraňovat, pane režisére? Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici, a pak mu to došlo. Ale vy ne. Hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick. A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle. Vy jenom přinesete dopis. Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
2: Nebreč, Káťo, utěšoval jí Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu, to mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme.
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé.
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
3: Kamera, volal režisér.
1: Jede,
0: hlásil kameraman. A začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech s volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala:
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
2: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
2: Paní, přinesl jsem vám psaní,
0: oznámil jasným hláskem.
2: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
0: Škubánek se zarazil.
2: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
0: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu. Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
1: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Harrick.
0: Škubánek se klidil na druhou stranu.
3: Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny.
0: Napomenul ho pan v montérkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, po druhé,
0: hlásila Klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harrick se odvážně vrhal do vln a Loch Nesska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Loch Nessky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
2: Paní, nesu vám psaní.
3: To není pes, to je vůl,
0: hroutil se režisér. Rex Harrick, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harricka v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kurisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
2: Taj drlík, kde je, skřípěl zubama. Rozcupuju ho na fašírku.
0: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harik se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se, až slzel a volal.
2: Točte, to bude trhák, to bude hit.
0: A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlínice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlínského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
2: Paní, tady vám nesu to psaní.
0: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
1: Mistře, byl jste úžasný.
0: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
2: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit,
0: mručel Škubánek v podfousky.
1: To víš,
0: povzdychla Káťa odevzdaně.
1: Všechno má svůj rub a líc. I

0: Biggie Háranka. A teď jedna, třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, a uška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
1: To já vím.
0: Kdo pak mlsá sír a bydlí v díře?
1: A koho já rád chytám? Je to myška.
2: Jo, jo. A takové podzimní posvícení je ze všech posvíceníček to nejposvíceníkovatější posvíceníčko.
3: Je, dobrý, taťulno. A teď ti řeknu jeden jazyk kolem já. Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim. Jak nepůjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k vašim.
4: Dobrý. Počkejte, počkejte. A co byste řekli takovému popletenému přivítání? Kmotráme vás, vítáčku. Stolujte si u našeho sedu a chlebujte si u našeho kraju. Kuláme nemáče, žebrali nám je pobráče.
3: Takže počkejte, to je takhle. Vítáme vás, kmotráčku. Sedněte si u našeho stolu, ukrojte si z našeho chlebu. Koláče nemáme, pobrali nám je žebráci.
2: Co pak, no, že nejsou koláče, to mi nevadí.
5: Hlavně, že je maso. To je zlatý posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně. To je zlatý posvícení, to je zlatý pondělí. Máme

0: Ależ na te szlababak muzyce nie ma kouska zubu. Rada by se rechtala, musí držet hubu.
1: Je! Yeah.
2: No teda, hurvinko.
0: No co? To jsem nevymyslel já. To je poezie našich praprapředků.
3: Hurvajs, to ti je zvláštní, že takovéhle věci si zapamatuješ hned.
0: Nejen takové, taky umím moc hezkou písničku o muzice. Poslouchejte.

0: tak to si piš. Počinečku domů, zanechaj cigáňu.
1: No teda?
0: Počinečku domů, zanechaj cigáňu. Nech cigáni hrajú, roboty nemájú. Nech cigáni hrajú, roboty nemájú.
1: No tak dušu.
0: A ty máš robotu, do školy makačku.
1: Právě.
0: A ty máš robotu, do školy makačku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Musíš ty zanechat tuhle tu flákáčku. Nebo sundám řemen a nařežu ti na chrám svatýho Bouchala, až ti zákristie spadne do nohavíc. Tolik citát.
1: Cintát, necintát, podléhám přesile, jako vždycky.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne. Já neuklízím. Já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav. A my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No, právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Šimísela, bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně. Přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždyť si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že? Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Páne, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: Jo, no tak třeba.
0: No.
1: Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: No, že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem je nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek.
0: Krčmě. Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak nějak.

0: Kdyby v pavoučím lese měli hodiny, určitě by se zastavili. Byl prostě takový den, kdy se vůbec nic neděje. Větřík nefouká, slunce nesvítí a potůček nebublá. Takový nějaký den je nejlépe prospat nebo věnovat studiu života mravenců. A tak se pavouček Pája vypravil proti proudu potoka k mraveništi. Byl asi v půli cesty, když potkal Artura. Málem se srazili. Dávej pozor na Artura, ozvalo se před ním. Pája se zastavil a koukal. Viděl před sebou něco žlutého. No co koukáš, řeklo to žluté naštvaně. Neviděl jsi nikdy mravence? Pája se znovu rozhlédl. Žádné mravence neviděl. Kde jsou? Zeptal se. Právě k ním jdu. Chtěl bych poznat, jak žijí. Jeden stojí před tebou a říkají mu Artur. Zavrčelo to žluté. Teprve teď si Pája všiml, že je to mravenec. Já jsem Pája, pavouk. Ale co se ti stalo? Nic se mi nestalo, jenom jsem se opílil. Opil, opravil ho Pája. Opilil, zařval Artur. Opilil. Uklouzla mi noha na lilii, vletěl jsem po hlavě do pilu a teď nesmím domů. Ale to je hrozné. Co teď budeš dělat, zesmutněl Pája. A v tom dostal nápad. Ta pojď k nám, můžeš bydlet u mě. Já nevyženu nikoho. Mám pěknou pavučinu, bude ti tam jako v pršice. Artur si něco nespokojně brumlal, ale cupital za Pájou. Tak, milý Arture, udělej si pohodlí, řekl Pája, když vyšplhali do jeho pavučiny. A co budeme jíst, vycenil zuby mravenec. Počkáme, až nám sem něco přiletí, řekl Pája. A co, když nic nepřiletí? Taky se to někdy stává, připustil Pája. Ale já mám hlad. Dal bych si muší vajíčka, oznámil Artur. Muší vajíčka nemám, ale můžeme si povídat. Vyprávěj, co všechno si zažil, prosil Pája, protože měl příběhy raději než plný žaludek. Jenže Artur se převaloval v síti a brůčel a vztekal se. Já jsem nic nezažil, a příběhy jsou k ničemu. Když mě tu máš, tak mě krm, jsem tvůj host, přines mi muši vajíčka. Já ti nějaká seženu, povzdechl si Pája a začínal litovat, že se s tím divným žlutým mravencem potkal. Běžel proti proudu potoka k mraveništi a říkal si, že je asi lepší, když se nic neděje. A že vůbec není moudré zvát si domů na návštěvu někoho, koho vůbec nezná. Z myšlenek ho vytrhl ostrý povel. Stát, ani hnout, řekni heslo. Teprve teď si Pája všiml, že stojí u ohromného mraveniště a tenhle křik se ozýval před ním i za ním a kolem něho. Pavouček byl obklopen hordou divokých černých mravenců. Co teď? Neslyšíš? Heslo! Tajné heslo! Křičel ten největší z nich. Pár vajíček pro Artura. Tohle Pája zvolal, protože ho nic lepšího nenapadlo. Mravenci začali pobíhat kolem dokola a ten největší, co vypadal jako jejich dozorce, vycenil strašlivá kusadla. Tak ty znáš Artura, zařval. Přiznej se, kde je, kde se zase ulejvá, kde se fláká. Pája přiznal, že Artura ubytoval ve své pavučince na zeleném smrku blízko potůčku. Víte, on se bojí přijít domů, protože je celý žlutý, vysvětloval. To my dobře víme, že je celý žlutý, zařval dozorce a ostatní mravenci se rozchechtali. Pájovi se ulevilo. Nevěděl sice, co je to za vtip, ale kdo se směje, nemůže být přece zlý, říkal si v duchu. A to není všechno, dodal. Je celý žlutý a ještě k tomu má hrozný hlad, má chuť na muší vajíčka. Namuši vajíčka! Dozorce vyskočil a začal cvakat kusadly.
1: Také má asi hlad, napadlo páju. Ale teď se musím především postarat o Artura. Přece jen je to můj host, pomyslel si v duchu. Tak už se může Artur vrátit, zeptal se. On se musí vrátit, i kdyby nechtěl, řekl dozorce a obrátil se k četě černých mravenců. Pochodem vchod, směr zelený smrk u potručků, rozkaz zní přivalit trestance Artura, mrtvého nebo živého. Trestance? Artur je trestanec, vyděsil se pája. Jasně, řekl dozorce, to je přece vidět už na dálku, co pak není žluťák? To je, přikývl pája, on totiž spadl do květu lilie. Nikam nespadnul, přerušil ho dozorce. To my jsme ho tam zatres šoupli, jako každého, kdo nechce makat na stavbě mraveniště. Žlutá je barva ulejváku. Aha, řekl pája, ale nerozuměl ničemu. Na co se divíš, zazubil se dozorce. Jak to děláte u vás, když někdo nechce pracovat na stavbě pavučiny? U nás si každý uplete sám svou pavučinu a v ní pak bydlí a chytá mouchy. A kdo vám vládne? Přerušil ho mravenec. Máte královnu nebo krále? My máme strýčka sekáče, ale ten nevládne, jenom nám radí a vypráví různé příběhy. A teď už má asi o mě strach, vzpomněl si pája, protože se začínalo stmívat. To my, mravenci, nemáme na vyprávění čas, řekl dozorce a řekl to možná trochu smutně. Ale hned na to se postavil do pozoru a zařval, teď upaluj domů a když příště potkáš mravence žluťáka, radši se mu vyhni. Pája rád poslechl, upaloval domů a když potkal žlutého mravence Artura, který se vracel v doprovodu černých mravenců zase do práce, raději se jim vyhnul. I když mu bylo Artura líto, a vlastně nejen Artura, všech mravenců, kteří pro samou práci nemají čas na vyprávění a dobrodružství.
2: Digi básnička! Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: No a teď ještě jednou. Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.
1: Piggy vtip.
2: Pepičku, nakrmil si rybičky?
3: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
1: Ne, ten Pepiček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
3: Jo, takhle.

0: za 300 metrů odbočte na pumpu a dejte si na nuk.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
3: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
2: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
4: No, vidá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
3: Kam jít?
2: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
4: Domů přeci.
2: Dederon ukázal ke dveřím.
3: Ale...
2: Začal Tulamur junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
3: Já domů nechci,
2: řekl zarputile jako malý kluk.
3: Už nejsem malej, mně se to líbí.
4: Tak chlapečku vyzvěděl.

0: Nic si neviděl a nic si neslyšel.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: zase špatně.
1: Dore mi fa sol la si do.
0: Teď je to dobře.

netopiiri kauslani. Simsalabum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalejte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor, kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi.

Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Jednou odletěla paní Kadrnošková na měsíc za sestrou Boženou do Austrálie, Jonathana vzala sebou a Mach s Šebestovou byli úplně bez nálady. Pořád jenom počítali, kdy se Jonathan vrátí. Bylo to úplně k nepřečkání. To víte, měsíc je hrozně dlouhá doba, zvlášť když čekáte na kamaráda, ale nakonec byl ten měsíc přece jenom pryč a Mach s Šebestovou jeli s panem Machem na letiště paní Kadrnoškové naproti. Ale teď si představte to příšerné překvapení, když paní Kadrnošková vylezla z letadla sama a když se jí Šebestová ale kde má Jonathana, tak se chudák rozplakala, že má popsovi, že už Jonathana nikdy neuvidí, protože ho někdo v té Austrálii ukradl. A Šebestová řekla, tak to je teda úplná katastrofa. Co budeme dělat? Bez Jonathana si to vůbec nedovedu představit. A když byli s Machem sami, dost na paní Kadrnoškovou hubovala, že nedávala na Jonathana větší pozor, ale Mach řekl, Šebestová, hubování nám nepomůže, musíme Jonathana najít, to se nedá nic dělat, naštěstí máme sluchátko. A tak doma řekli, že by byli rádi přes víkend s paní Kadrnoškovou na chatě, aby bez Jonathana nebylo tak smutno. Pan Mach je na tu chatu beze všeho odvezl a když odjel, řekla Šebestová paní Kadrnoškové, že toho chudáka Jonathana najdou, i kdyby měli prohledat celou Austrálii, že začnou u té její sestry Boženy, že se možná vrátí až v neděli. Hlavně, ať si to nechá pro sebe, načež se domluvili se sluchátkem a v tu ránu byli pryč. Ta sestra Božena byla moc hodná paní. Mach s Šebestovou vyřídili pozdravy, sestra Božena poděkovala a řekla, že si u ní Marie zapomněla pantofle a potom už se bavili jenom o Jonathánovi. Sestra Božena řekla, že včera byla v novinách zajímavá zpráva, že se jeden australský milionář věnuje na své farmě zvláštnímu koníčku, že sbírá psy jako poštovní známky, že chce mít všechny rasy, které existují a že soutěží s jedním Američanem z Texasu, kdo dřív bude mít tu sbírku kompletní a že ten Američan je na tom líp, protože mu chybí už jen dva nejvzácnější psi na světě, totiž bolivijský chlupáč a mongolský vrnil, který má nejlepší čich na světě, kdežto panu Marvelovi chybí kromě chlupáče a vrnila ještě anglický chrt a německá doga, načež Mach řekl, Šebestová, vsaď se, že ten zloděj, co ukrad Jonathana, krade psi pro toho pana Marvela. A Šebestová řekla, a Machu vsaď se, že je náš Jonathan na té jeho farmě. A tak na sebe mrkli a pustili se do velké pátrací akce. A tak se s tou sestrou Boženou rozloučili, vzali pantofle pro paní Kadrnoškovou, poprosili sluchátko, aby je proměnilo v ty dva nejvzácnější psy. Z Macha byl maličký mongolský vrnil, zatímco Šebestová se stala bolivijským chlupáčem, vysokým hafanem s velkýma ušima a potom běhali po ulici a čekali, kdy se objeví ten zloděj a jak tak běhali, zastavilo u nich auto, dva chlapi je popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, což byli psi ukradení pro pana Marvela. Mach s Šebestovou řekli ahoj, samo sebou v psím jazyce, anglický chrt vůbec neodpověděl, doga akorát zamručila, vy jste nám tu chyběli. A pak už jenom jeli a jeli, namačkaní na zadním sedadli jako sardinky. Jeli pořád dál a dál a koukali z okýnka, viděli stáda ovcí a sem tam nějakého klokana a jak ta koukají, slyší toho jednoho zloděje, jak povídá.
1: Člověče, to byla klika, že jsme kromě toho chrta a té dogy chytili ty dva nejvzácnější psy. Musíme si rozmyslet, komu je prodáme, jestli panu Marvelovi nebo tomu Američanovi. Ten Američan připlatí víc.
0: A ten druhý zloděj povídá.
2: Když platí víc, tak ji odveseme do Ameriky, chyba kraky. Nejdřív prodáme chrta dogu Marvelovi, pak s tím hrdilem a chlupáčem zajedeme na letiště a hurá do Texasu.
0: A v Machovi a Šebestové strašlivě hrklo. Řekli si, co teď? Přece nepoletíme do Ameriky a nenecháme Jonatana v Austrálii. A tak čekali. A když ti zloději přijeli k benzinové pumpě, nabrali plnou nádrž, zamkli auto a šli na kafe, Mach řekl, Šebestová, přišla naše chvíle. Načež vzal do zubů kliku od okýnka a točil a točil a když bylo okýnko spuštěné, zeptala se Šebestová těch dvou psů, jestli nechtějí utéct s nimi, ale anglický chrt dělal, že neslyší a německá doga řekla, ať si trhnou nohou, takže Mach s Šebestovou vyskočili z auta sami dva a pelášili pryč. Šebestové šlo to pelášení bezvadně, protože bolivijský chlupáč je velký pes a má dlouhé nohy. Horší to bylo s Machem, který byl malým pejsánkem s kratičkýma nohama. A tak Šebestová třikrát štěkla, což bylo smluvené znamení. Sluchátko udělalo z chlupáče Šebestovou a ta řekla, hele, Machu, takhle by to nešlo, ty zůstáváš pořád pozadu, s takou bychom na tu farmu běželi týden. A poprosila sluchátko, aby z ní udělalo klokana, ten maličký vrnil si vlezl do kapsy, kterou má klokan na břiše a pak Šebestová skákala dlouhými skoky tak rychle kupředu, jako by to žádný pes na světě nedokázal. A zatímco Šebestová skákala a skákala, Mach seděl v kapse a rozhlížel se po okolí. Viděl legrační medvídky koaly ve větvích eukalyptů, viděl spousty divokých králíků, ale najednou zvedl čenich, začichal a začal vesele štěkat. Šebestová, cítím Jonatána, ještě takových 5 kilometrů jsme tam. A Šebestová, kterou už od toho skákání bolely nohy, si řekla, no zaplat pánbu, jenže v tom se stalo něco příšerného, s čím nikdo nepočítal. Šebestová dostala hroznou ránu klackem do hlavy, padla do trávy a už se nehnula a Mach se strašlivě lekl a řekl si, tak, a s Šebestovou amen. Ten klacek, který praštil Šebestovou, nebyl vlastně žádný klacek, ale bumerang, což je lovecký nástroj australských domorodců a dva takový domorodci právě přibíhali a jásali. Hurra, hurra, ulovili jsme klokana, to bude pochoutka, to bude pochoutka. Jeden vzal Šebestovou za přední nohy, druhý za zadní a už ji nesli do vesnice. Mongolského vrněla si nevšimli, protože Mach zalezl hluboko do klokaní kapsy, zuby mu cvakaly strachem a říkal si, pro pana Jána, jak tohle dopadne? Celá ta vesnice se těšila na prýma večeři. Náčelník řekl, že má chuť na smažený klokaní mozeček. Kouzelník, který bafal s dýmky, měl chuť na uzené klokaní pacičky. Kuchař řekl, jak je líbo. A začal brousit velký nůž na porcování. Jenže v tom vylezl z klokaní kapsy malý pejsek. Třikrát štěkl, proměnil se v Macha a ten řekl, já vám dám smažený mozeček, já vám dám uzené pacičky, jestli si myslíte, že zbaštíte Šebestovou večeři, tak to jste na velkém omylu. A vytáhl z kapsy sluchátko, z klokana byla Šebestová a nastala strašná mela. Náčelník leknutí mondlel, kouzelník spolkl fajfku a ostatní se rozprchli jako vrabci a Šebestová, ačkoliv jí po té ráně brnila hlava, se moc hezky usmála a řekla, díky, díky Machu, máš to u mě. Nače se díky sluchátku proměnila v bolivijského hlupáče, Mach se proměnil v mongolského vrněla a běželi dál. K Jonatánovi to měli už jenom kousek a tak běželi po silnici, která byla plná aut, v dálce viděli farmu a Mach začal štěkat, že to je farma pana Marvela, jenže v tom se stalo něco ještě horšího než předtím. Jedno auto zastavilo přímo u nich, dva chlapi popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, která řekla, no heleme se, to se zase vy, moc daleko jste neutekli. Načež Mach řekl, člověče, Šebestová, takovou příšernou smůlu jsme snad ještě neměli. Těm dvěma zlodějům se už ale naštěstí nechtělo jezdit s chlupáčem a vrnilem buchvíkam na letiště, a tak prodali všechny čtyři psy najednou, ale na peníze museli počkat, protože pan Marvel byl zrovna ve městě. Macha a Šebestovou strčili každého do jedné klece, těch klecí tam byla spousta, a v jedné seděl strašně smutný Jonatán. Mach s Šebestovou na něj štěkali: "Hej, Jonatáne, to jsme my, tvoji kamarádi." Jonatán tomu ale nevěřil. Páni nezačal vrtět ocáskem, a tak Mach s Šebestovou třikrát štěkli. Najednou z nich byli děti. Jonatán se mohl radostí zbláznit, jenže v tu chvíli se objevil pan Marvel a začal na ty dva zloděje křičet, jestli se náhodou nezbláznili, že už kradou jenom psi, ale i školáky, že jim nedá žádné peníze, ale že nechá zavřít, a běžel k telefonu, ale když se vrátil, nenašel už v kleci ani Macha, ani Šebestovou a dokonce ani Jonatána. A zatím daleko od farmy pana Marvela, daleko od Austrálie, jede pan Mach s paní Machovou na chatu paní Kadnoškové, aby odvezli děti z víkendu domů. Už z dálky slyší psí štěkání a smích, a když přijdou blíž, nevěří svým očím. Mach a Šebestová si hrají s Jonatánem, šťastná paní Kadrnošková si hraje s nimi, na nohu má své milované pantofle a pan Mach se ptá, jak je to možné, kde se to zvíře vzalo, a paní Kadrnošková neví, jak to vysvětlit, nechce Macha s Šebestovou prozradit, a tak lže, jako když tiskne, že Jonatán běžel přes půl země koule, aby se k ní mohl vrátit, a paní Macho je neobyčejně dojatá, utírá si oči kapesníkem a říká: "To je něco úžasného. Co takový pes dokáže udělat pro toho, koho má rád?" Načež se obrátí na Macha a Šebestovou a řekne: "Vy dva si z toho vemte příklad."

0: v restauraci. Máte prázdnou sklenici? Chcete ještě jednu?
1: Neblázněte, pane vrchní, co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?

0: jak přiletěla teta Smršť. Bratříčkové mají mezi větry spoustu příbuzných. Třeba starého strejdu Severáka. Ten přilétá vždycky v zimě. Větříčci ho mají rádi, ale je příšerně ledový. Když je obejme a dá jim pusu, dostanou parádní zimnici. Daleko v cizině žije silný a divoký strýc Tajfun. Toho ale nikdy neviděli. Jen si o něm vyprávějí strašidelné povídačky. Lidské děti se straší vodníkem a čertem a větrné děti strýcem Tajfunem. A bratříčkové mají taky tetu Smršť. Ta prý ve Lhotě už jednou byla, ale už je to moc let. Přilétla, strašně zuřila a nadělala škodu. Mnoha chalupám utrhla střechu a polámala les. Ve Lhotě ji nikdo nechce. Už to jméno lidi děsí. Smršť. Jajdo, volali bratříčci celý udýchaní. Vymysli něco. Právě jsme dostali nebeskou zprávu, že naše teta letí do Lhoty. Jajda byla ještě malá holka a žádnou smršť nikdy nezažila. No a já mám tety tři. Aničku, Faninku a Bětu. Taky občas chodí na návštěvu. S tétami je zábava. Jo, zábava, zalikali se větříčkové. Tahle teta je děsně vzteklá. Když se rozčílí, rozmlátí celou Lhotu a nám nejspíš utrhne hlavy. Jajdo, jsi naše poslední záchrana. Jajda se lekla. A co když ta vaše teta utrhne hlavu i mně? Ale kluci byli tak vyděšení, že Jajda pochopila, že je musí zachránit. Už vím, teta Anička je kořenářka. Zná bylinky proti všemu zlému, proti horečce i proti břichobolu. Možná zná něco i proti smršti, třeba nějakou bylinku smršťovku. A už na nic nečekala a běžela za Aničkou. Kde pak, Jajdo? Žádná bylinka smršťovka není. Zasmála se Anička. Za to na Babí hoře kvete jiná kytka. Ona se učeně jmenuje jinak, ale já ji říkám Ospalka. Kdo čaj z ospalky vypije, usne jako kotě ve vatě. Ale pro tu tetu musíš uvařit pořádně silný. To víš, smršť nebude žádné pápěříčko. Tak pojď sbírat, Jajdo. Koukám, že už se nám nějak zatmívá. A šli spolu na tajná místečka v lese, o kterých věděla jenom Anička. Ospalky jsou maličká růžová kvítka. Voní tak silně, až se z nich motá hlava. Společně natrhali plný košík a Jajda uvařila ospalkový čaj. V tom se ozval velký hukot. Nebe zčernalo a v dáli blesklo. Mezi mraky prosvištěla strašná teta Smršť. Tak co, strašpitlové, kde se schováváte? Ječela už z dálky. Však já vám ukážu, jak se dělá vítr. Vylezte! Radovánek s Vichurou se zhluboka nadechli. Tady jsme, tetičko. Pěkně tě vítáme ve Lhotě. Smršť dopadla na zem a vzala na sebe lidskou podobu. Vypadala jako vysoká hubená paní. Měla oči jako mračna, Kolem hlavy jí vlály černé vlasy a každou chvilku z nich zasršel blesk. Bojíte se mě, vy uličníci? Vykřikla hromovým hlasem. Víte, že když budu chtít, rozmetám tu vaši lhotu dřív, než řeknu smršť. Víme, teto, uklonil se Radovánek a Vichura hned dodal. Však se těšíme, že nás to naučíš. Ale nejdřív si odpočiň a dej si trochu čaje. Tady Jajda tě chce uvítat. Teta smršť blýskla očima. Co je tohle za cácoru? Ty jsi z příbuzenstva? Ty jsi asi malá vichřice. Kde pak, paní smršti? Řekla Jajda nebojácně. Já jsem úplně člověčí holka Jajda. Uvařila jsem vám bylinkový čaj. Teta začichala. Čaj z ospalek vonil tak krásně, až se jí zatočila hlava. Vonil tak sladce, že na něj dostala náramnou chuť. Aspoň, že víte, jak přivítat tetičku. Houkla už trošku přátelštěji. Popadla velikánský hrnek a zhluboka si lokla. Čaj byl sladký. Byl tak vonavý a dobrý, že nic lepšího nikdy nepila. Pila a pila, až vypila celý hrnek. Svět se s ní točil pořád víc a blesky ve vlasech jí hasly. Smršť zívla a najednou nevypadala vůbec hrozivě, ale jako moc ospalá lhotská teta.
1: Teď koukejte, jak budu řádit,
0: zamumlala. Ale po čaji jí bylo tak vesele a lehce, že se vznesla jako pírko z anděla. Neměla skoro žádnou sílu, tak se jen tak třepetala nad větrnou lhotou. Domy nespadly a střechy neuletěly. Stromy se ohýbaly jako v tanci, ale nezlomila se ani větvička. Teta chtěla zařvat jako vždycky, ale už to samou ospalostí nešlo. Jenom tiše zašuměla. Smršť. A pak se snesla do hebkého mechu. Bouřkové oči se zavřely. Teta se stočila do klubíčka a usnula klidně jako beruška. Ještě, že tě máme, Jajdo, řekli větříčkové. Zachránila si celou lhotu před smrští. Teta se prospala do růžova a když se probudila, měla růžovou i náladu. Nazdárek, synovci, krásně jsem se u vás prolítla. Škoda, Jajdo, že nejsi malá větrnice. Hned bych si tě vzala do učení. Ty totiž vaříš moc dobrý čaj. Jajda ji objala a řekla. Však zase přileďte na návštěvu, teto. Já vám ho uvařím, než řeknete smršť.

0: až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: dek, protože kachna, ví zkrátka všechno, protože kafka, kachna, protože kachna ví zkrátka všechno. Nejlíp.
1: Tak dělej, Hurvaj, ať máme tu zoologii za sebou.
2: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
1: Jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
2: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
1: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Víš, Máničko?
3: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
1: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
3: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
1: Jen se ho nezastávej. Tak piš. Tur domácí, tečka.
2: Scott.
1: Tak co to má být, tur nebo Scott?
2: To je fuk.
1: Vám říkali ve škole?
2: Říkali, v knížce to taky.
1: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
2: Tur je doma Scott.
1: Není to moc stručný?
3: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to Scott.
1: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
2: Získává skot.
1: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
2: No jo, půl, my to máme mít celé.
1: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
2: Kráva se pase...
1: No?
2: Kráva uchopuje potravu...
1: No?
2: Když...
3: Kráva se pase ústy.
1: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
2: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
1: Stačí jedna, dvě. To tedy Hurvajs, to se musí nechat, ovládáš.
3: Jedna žasné, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
1: No a co dál o krávě?
2: Kráva mužského rodu je vůl.
3: Jú.
1: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
2: Jejich děcko je tele.
1: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
2: Vůl je nám na maso.
1: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
2: A proto odlétá vždy na podzim kýhu.
1: Tak dost, nechtěj být humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
2: Jo.
1: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
2: Vkusnější.
1: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva? No? Kráva žere, no? V létě trávu, v zimě seno.
2: V senohrabech trička.
1: Nech si to. Žere píci a je z toho...
2: Celá pryč.
3: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
1: Je z toho mléko.
2: A ještě lecos.
1: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
2: Nuže?
1: Nemluv takový pitomostí. No, z čeho se skládá mléko?
2: Z auťáku.
1: Ale chemicky.
3: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
1: No, z vody, tuku, bílkovin a tak.
2: Správně.
1: No, to bych řekl. Počkej, tady, no, prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
3: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
1: Výborně. A co jste spozorovali?
3: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky nečky.
1: Vidíš, Hurvaj, co toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
2: Se ví.
1: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V V tlamně protáhlé hlavy chybí horní řezáky. No, to je nás takový výsledný. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolest tu sexuální. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
2: Už to píšu. Tur i Scott jsou u nás...
3: Nebesíčka, vždyť jste vynechali telátko.
1: No, pravda. Píš částečně vůla, částečně nebesíčka. Telátko. V našich krajinách se vyskytují...
2: Pouze v maličkých kousíčkách.
1: Kousíčkách a proto, tohle už tady popíšem, proto mají velký hospodářský význam.
2: Jo.
1: Hnízda si staví v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
3: Jemináčku, krávy si stavějí hnízdečka,
1: ale moment, mně se to obrátilo na síkoru koňadru.
2: To nevá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
1: Nic, píš. Tur i Scott se vyskytuje hojně nejen u nás, ale i v ostatním světě.
2: Puntík.
4: Tyky hádanka.
5: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
4: Co to je?
6: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
4: Ještě jednou. Kulatý
7: dům bez dveří.
4: Bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka,
6: vej? Peříčka, no. Aha.
4: Klepneš na něj,
6: počkej,
4: maličko.
6: A kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka.
4: Slepička má peříčka.
6: No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
4: Sluníčko, to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
6: Aha, vajíčko.
4: Je to vajíčko.
6: No, to já mám rád.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Leckde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka: já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce: že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce: vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci.
2: Já jsem ježek, povídá první.
1: A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl.
2: Proč tu tak stojíš?
1: Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka.
2: Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek.
1: Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list.
2: Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek.
1: Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu?
2: Takhle, řekla ježková.
1: Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl:
2: podívej, ježková, na cestě leží kámen.
1: No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout.
2: A, už nebolí?
1: Ptá se ježková.
2: Bolí.
1: A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá: já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl: ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku.

netopiiri kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené.

stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky, oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze, a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo, jako ten nejjemnější péřový polštářek, a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil, zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha! Řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda. A teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví...
1: Bú,
0: pronesla kravička rozvážně.
1: Bú.
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo. Jen žízeň veliká. Kdyby se nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Podívej!
1: dívá se, jestli nezůstala troška vody v konívce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konívka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konívku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konívky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala? Přiznej se, křičelo na ní a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
1: Otočilo se a nikde nikdo, jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
2: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
1: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví. Ať to řekne, nebo se něco hrozného stane.
2: Vyhrožovalo.
0: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
2: Sluníčko jí má, zaspíval skřivánek zvysoka.
0: Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
1: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
0: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
2: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná.
1: Sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu.
0: Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic. Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.
1: Škubal sebou jen uletět.
2: Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko.
0: Zatáhlo za provázek. Provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku.
2: Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko. Teď tak spadnout. Ale za to slunce bylo veliké, velikánské.
3: Sluníčko, haló, nespí, máš tady návštěvu.
0: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
1: Odkdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
3: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal. Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by ji taky sluníčko schovalo.
1: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
3: Ale to přece není voda,
0: fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
1: Jdi domů,
4: řeklo slunce laskavě, a já ti vodu hned vrátím.
2: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř. Pustit se a skočit? Nikdy. Štěňátko zatáhlo za provázek. Nic.
4: Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš.
2: Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
4: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
2: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
4: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
2: Štěně se podívalo vzhůru, mráček zmizel.
4: A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
2: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo. Už vím, kam se mi ztratila voda.
4: Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít.
2: Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: Při hodině zeměpisu se pan učitel ptá třídy. Děti, kde leží Kuba?
1: Přihlásí se Pepíček a povídá: v posteli a má hrozný kašel.

0: Kapitola 3, ze které se dovíte
1: o podivných mlynářových očích,
0: o útěku Filipka a Dorotky
1: i o zemi mlýnů.
2: Mnoho vody uplynulo od toho nočního rozhovoru. Děti si však dobře zapamatovali všechno, co jim Myška vyprávěla. I když měli spoustu práce, neustále bedlivě sledovali, zda v mlynářově tváři nedochází k nějaké proměně. Blížil se čas podzimu. V lese žloutlo listí a v zahradách květy svlékaly své pestrobarevné letní sukénky. Poslední spozdilé ptačí rodiny narychlo balily svršky a odlétaly za svými druhy do teplejších krajů. Severák důl a proháněl po nebi nízká šedivá mračna, ze kterých občas padaly ledové krůpěje deště.
0: Jednoho takového podzimního dne přikázal mlynář malé Dorotce, aby vytáhla z kufru jeho velikou zelenou pelerínu a zbavila ji všech nečistot.
3: Děvčátko ji zrovna oprašovalo, když za ní přiběhl udýchaný Filipek. Pojď se, Dorotko, podívat na mlynářovi oči. Zdá se, že pravé oko mu zrovna zčernalo, řekl jí.
2: Dorotka v mžiku oprášila pelerínu a spolu s Filipkem ji odešli odevzdat jejímu majiteli. Mlynář se zrovna prohraboval v almaře a když k němu děti přiběhly, právě vytahoval velikánský černý deštník. Když je viděl, odvrátil se. Jeho krátký pohled však dětem úplně stačil. Filipek a Dorotka si byli úplně jisti, že spod mlynářova popelavého obočí na ně hleděly dvě černé oči. Černější než nejčernější inkoust. Konečně tedy nadešel den, který myš předpověděla. Den, kdy se mlynář chystal odejít do města na nákup. A opravdu, s kulinou ve zdi děti viděli, jak obléká pečlivě vyčištěnou dlouhou zelenou pelerínu s kapucí, jak si obouvá vyleštěné galoše a potom, jak se velikánským černým deštníkem v ruce vychází z mlýna a nakonec mizí za zatáčkou silnice vedoucí do města.
0: Děti zůstaly ve mlýně úplně sami.
3: Teď nebo nikdy, pravil Filipek.
0: Dorotka mu pevně stiskla ruku. Naše chvíle přišla, Filipku.
2: Spustili se po strmém žebříku do hlubokého sklepa, až k samým základům mlýna. Ležely tam dva kouzelné kameny.
3: Filipek, který stále držel Dorotku pevně za ruku, poklekl a silně zaťukal na bílý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk.
2: Ve stejném okamžiku se na dvoře zvedl vítr. Rozlehl se podivný hluk a děti překvapeně pozorovali, jak se mlýn chvěje v základech a jak se sune po zemi o kus dál.
0: Mám strach, zvolala Dorotka a přitulila se k Filipkovi.
2: Jejich srdéčka byla velmi rychlé. Znovu zafoukal vítr a oni zděšeně sledovali, jak se mlýn otáčí na místě jako batka, jak se kolébá ze strany na stranu a jak se stěžka kodrcá vpřed. Zmatené děti se rozběhly k oknu a vyhlédly ven. Mlýn se vznášel nad zemí jako letadlo. Zrovna letěl nad nedalekým hřbitovem. Minul městečko, které zhora vypadalo jako rozházené kostky na hraní. Potom vzlétl výš a ještě výš, až nakonec vplul do zvolna plujících mraků. Děti se rozběhly za krávou Kunegundou, která teď byla jediným dospělým nájemníkem ve mlýně. Ukázalo se, že Kunegunda vůbec není znepokojena. A právě naopak, že jí led dělá dobře.
4: Spokojeně se rozvalovala ve své komůrce a její zjev vyzařoval dokonalou pohodu a radost ze života.
3: V tak dobré náladě ji děti ještě nikdy neviděli.
4: Na vyděšené pohledy Filipka a Dorotky odpovídala bohorovným máchnutím ocasu. Však my si už poradíme, uvidíte, říkali její veliké oči.
2: Náhle kdesi v podstřeší něco zahrašilo. A po chvíli bylo slyšet nesmělé vrkání. To se holuby dožadovaly vysvobození. Děti postupně otevřely všechny klícky. Neuplynulo ani 5 minut a mlýn byl plný radostného ptačího švitoření. Holuby sedali Filipkovi a Dorotce na ramena a zobali jim zrní a drobečky z rukou. Z mraků vyhlédlo sluníčko, udivené radostným hemžením ve mlýně a malým okénkem zvědavě nakouklo dovnitř. Naráz bylo všude plno jasu a světla jako ve svátek. Mlýn se znovu zakolébal jako při tanci, ještě jednou se rošťačivě otočil a letěl dál s větrem o závod a unášel Filipka a Dorotku vstříc neznámým krajům a velikému dobrodružství.
4: Po 2 dnech letu Kunegunda dětem nesměle dala najevo, že jí kručí v břiše.
2: Děti začaly mít o krávu velikou starost, protože si všimli, že v komůrce zůstalo sotva pár hrstí sena. Všechno ostatní už dávno zmizelo v jejím břiše. Bylo třeba doplnit zásoby. Děti se rozhodly přistát pod závojem noci.
3: Když byla tma jako v ranci, Filipek 3x zaťukal na černý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk. A mlýn po chvíli zlehka usedl na temném poli. Filipek opatrně otevřel dvířka a všichni vyšli ven z mlýna.
2: Z mraků vykukoval růžový měsíc a jeho jasné světlo zalévalo neznámou krajinu. Ve fialové tmě se kolem dokola tyčily větrné mlýny. Vypadaly navlas stejně jako náš mlýn. Když lenivý větřík chvílemi zafoukal trochu silněji, křídla mlýnů se pomalu roztočila a vysoká sametová tráva se neklidně vlnila. V tmavozelené trávě se pokojně páslo několik statných černých koní. Jejich kopyta zlehka našlapovala a jejich dlouhé hřívy se pod závany nočního větru načechrávaly a splétaly v černé koruny. Chvílemi se ozvalo cinknutí stříbrných podkov dotýkajících se osamělých kamenů. Když se děti objevily na louce, nejblíže stojící kůň vstyčil hlavu a pravil: Iho! To byl pozdrav.
0: Slušně vychované děti odpověděli: Iha-ha! Dobrý večer, koni.
2: Zatímco Kunegunda s koněm přátelsky klábosila, Filipek a Dorotka přistoupili blíž ke 2 opodál stojícím mlýnům, které se od našeho lišily jen barvou. Jeden mlýn byl fialový a druhý měl zase barvu blankitného nebe. Když mlýny spatřili Filipka a Dorotku, vlídně jim kynuli svými křídly. Vypadalo to velmi podivně, jako když dva obrovští kocouři kroutí kníry. Udivené děti šly ještě blíž. Mlýny se neustále ovývaly svými křídly a silným hlasem mručeli tuto písničku. Píseň mlýnů. Drach, drach, černý mlýne, ty jsi jeden z nás. Ty jsi jeden z nás, jmenoval ses mlýn mlynářský, ale čaroděj tě unesl, zlý čaroděj a zloděj. Unesl a utekl za hory a za lesy, ale ty ses vrátil, vrátil ses ke svým bratřím, starým skřípavým mlýnům. Drach, drach, jsi s námi, jsi s námi, vivat, vivat, vivat. Protože tě osvobodili Filipek a Dorotka, služím celý život. Odnes děti, odnes děti do země smíchu, do země štěstí. Leď, bratře, leď na východ, kde slunce vychází. Drach, drach. Když děti vyslechli tu podivnou písničku, rychle se vrátili do černého mlýna, kde na ně už čekala kráva Kunegunda.
4: Slyšela jsem, všechno jsem slyšela, pravila.
5: Musíme letět na východ,
0: zvolali děti.
2: Mlýn už neotálel ani minutu a vydal se na svoji vzdušnou pouť. Když bylo slunce na obloze, děti se vznášely vstříc jeho zářivému kotouči.

0: Písnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
0: povídá liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
0: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
0: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napadnout.

0: 7 malých postýlek, 7 malých židlí.
1: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
2: Co je to?
3: No tak to je taková jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
4: Myšky.
3: Možná a veverky a zajíčkové a s nimi, kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzlo. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

jaké jsou nejzajímavější kytky na světě. Která je třeba největší nebo nejvyšší? To mě zajímá. Johana F. z Přerova. PS. Poslouchám Piggyho z internetu, ale teď ti píšu poprvé, protože mě to zajímá, tak ti píšu. No to jsem ráda, že jsi mi napsala, Johanko. Takovejhle dotaz je bezvadnej. Hned jsem zašmejdila a dozvěděla jsem se něco úžasného. Existuje rostlina, co se jmenuje zmijovec titánský. A ta má úplně nejvyšší květy. Skoro 3 metry na vejšku. Představ si, je to takovej květinový rekordman. Ale má jednu takovou nevýhodu, totiž tahle rostlina strašně moc, smrdí. Říká se jí taky Aaronova hůl, právě kvůli tomu silnému zápachu. Puší jak zkažený maso nebo ryby. A Aaron byl podle starých řeckých pověstí převozník, který převážel duše zemřelých do podsvětní říše. Tak je to takovýhle malinko strašidelný zápach, asi. Na ten zápach ale zase zmijovec láká hmyzáky, aby ho opilovali. Přiláká tak spoustu much, který odvedou požadovanou opilovací akci. Potom, co květ zvadne, z hlízy v půdě se vynoří jeden jediný list. O velikosti malýho stromu. Našla jsem ke zmijovci takovou legrační historku. Když vykvet v roce 1926 v jedné zahradě v Londýně, přitáhl nejen mouchy, ale i takovou pozornost veřejnosti, že pořádek musela zjednat policie. Holt tam asi byla děsná tlačenice, no. Letos začala kvést tahle divná rostlina v Belgii. A tak se na ní jezdili dívat lidi ze široka daleka. Johanko, a vy všichni ostatní, koho by to taky zajímalo, když si zadáte do vyhledávače jméno zmijovec titánský, hned ten zázrak uvidíte. Budeš zírat, Johanko. Pak jsem ještě našla největší, ale úplně obr květ. Jmenuje se Rafflesia. Rafflesia? A je teda úplně bombardónskej, jo. Tahle ta rafflesia je teda docela zvláštní květinka. Nemá stonek, listy, dokonce ani kořeny. Je to takovej příživník neboli parazit. Jak nemá listy, stonek ani kořeny, tak musí vodu a živiny krást svýmu hostiteli. V přírodě se rafflesie ukrývají v těle liány, takzvaný stromový révy. Přiživuje se na ní jako nějaký její nájemník. A teď k tomu obr květu. Květ rafflesie váží kolem 10 kilogramů a je větší než 1 metr. Tyjo. Pupeny květů rafflesie připomínají hnědočervenou hlávku zelí. Než se rozvinou v květ, trvá to skoro 2 roky. Ne všechna poupata se ale otevřou. Často je zlikvidujou zvířata nebo nevhodný podnebí. Buď je na ně moc sucho, nebo naopak pořád moc prší. Samotný květy rafflesie jsou pak cihlově červený a pravidelný. Mají 5 okvětních lupenů, na kterých vystupují bílé skvrny na povrchu a listy jsou takový, na pohled, kožovitý. Květy mají uvnitř dutinu a v ní jsou jako na podnosu velikánský hroty, který uvolňují taky pěkný smrádeček starého masa. Fuj. Aby přilákali mušky a hmyzouny. Květ vydrží na nejvejš týden a pak schníje. A teď se tu píše. Vzhledem k tomu, že oblastí porostlých tropickými lesy na naší zemi postupně ubývá, je otázkou, jaká budoucnost rafflesie čeká. V Malajzii prohlásili rafflesie zachráněné. Tak to by bylo. Nejvyšší květ a největší květ na naší planetě. Zmijovec a rafflesie. Tak se na ně podívej, Johanko, a vy ostatní taky. Je to fakt moc zajímavý. Tak a co teď? No, co by? Letím zase šmědit dál. A vy? Vy mi pište, co vás zajímá a čemu se mám podívat na zoubek. Mějte se, písklata.

0: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
1: Urvínek mi nabídl bonbon.
2: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
0: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
1: Když já měla chuť.
0: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
1: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
0: Ale Máničko.
1: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
0: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko, lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
3: Jaký vrabec, pane Spejble? Jaký holub?
2: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
3: Nedával, pane Spejble.
0: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
3: Přísloví?
0: No ano, přísloví, jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
3: Jak obrazně?
2: Asi kresbou, viď, tatí?
0: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
3: Ano.
0: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
3: No?
2: A spadne.
3: No.
0: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
2: Hm. Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
3: No.
0: Já ti povídám, že tam vyleze.
3: Ano.
0: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
2: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
3: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
0: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
2: Opice, opice, opice!
3: A co mi neposmívá?
0: Ale tím se ti neposmívá, Máničko, a naopak. Tím obrazně vyjádřil, že seš...
2: Opice!
3: No.
0: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, uh-huh. Že umíš výborně lézt na strom, no? A kdo to umí líp než opice?
3: No, jej danánky, tak to je pravda.
2: Ovšem, obrazně.
0: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
2: Simano.
0: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
3: Než holub na střeše.
0: Ano.
3: Ano.
0: Znamená to co, Hurvínku?
2: Znamená to... To znamená, že...
3: Je?
2: To znamená...
3: On neví, pane.
2: Počkej, Máni, to znamená...
3: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejble?
0: Cože?
3: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
0: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
3: Co s tím má koza společného, prosím?
2: Co? Jako za vrsti?
3: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala? Koza?
0: A rozumí koza Petrželi?
2: A holub snad ano, co je na střeše?
3: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
0: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš.
3: Petrželi? My ji prosím ve škole ještě neprobírala.
0: A koza ji snad ve škole probírala?
2: Co pak koza chodí do školy?
3: Tedy do naší třídy určitě ne.
0: No právě, nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
2: Nerozumí, aha.
0: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No tak, podívejte, děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
2: Že by pták?
0: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
3: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
0: No, to vím taky.
3: A křídla?
0: No, samozřejmě.
3: Protože plazy nemají nohy.
0: Ale no jo, pořád.
3: Ani křídla?
0: No, samo sebou, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba. Na první pohled. Podle čeho?
2: Že se holubovi vůbec nepodobá.
0: Ale Máničko, víš to ty.
3: No, já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
0: No, to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se.
2: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
0: Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
2: Skáče, že ano. Tati, hele, tati. Jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
0: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
2: A hlup?
3: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
2: No, mě by zajímalo, kdo doskáče dál podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
3: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
0: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
3: Aha, už to mám. Slepice.
0: Šmangode.
3: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
2: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum. No.
0: Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
2: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Ty? Proč? Co z toho má?
3: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
2: Jenomže to by se neříkalo doskáče. Ale doskočí, víš?
3: Aha.
0: Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, žáno.
3: Čeho stihne víc?
0: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
3: Ano, prosím.
0: Vrabec by si musel hodně přistat, protože je jaký?
2: Rozštěpířený.
0: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
3: No, přece malý.
0: No, správně, no.
3: Malý.
0: Žáno, když to holub...
2: Je na střeše.
3: Ano.
0: To sem teď nepleť. Jaký je holub? No, proti vrabci.
3: Sim, velký.
0: Velký, no, velký. Konečně. A? Jenomže člověk chce raději... No, Máničko, no...
3: Já už vám rozumím, pane Spejble.
0: No,
3: něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holubaš na střeše.
0: No, správně.
3: No, a čím prťavější vrabec, tím lepší.
0: Co to povídáš? Proč?
3: No, protože potřebuje méně krmení.
0: Šmangote.
3: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
0: Mlčuš!
2: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
0: Buď tak laskav.
2: Podívej, Máni.
3: Ano.
2: Holub je velký.
3: No je.
2: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše.
3: Aha.
2: Taky by tě mohl klovnout. Budeš to klovnutí od vrabce, ani neucítíš.
3: No,
0: to snad není pravda tohle. To snad není pravda.
2: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
0: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
2: Obrazně,
0: ano. No, obrazně, chápeš? Hurvínku, rozumíš? Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
3: Bonbon?
2: To je ono, Máni. Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
3: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
2: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
3: Aha.

0: Aninka s tatínkem a maminkou byly na dovolené na Kanárských ostrovech. Když se vrátili, to bylo nějakých řečí, jaké to tam je, jaké tam jsou palmy a pláže a moře, že je doopravdy slané. Ale Kanárka tam prý neviděli ani jednoho. A taky není divu, protože s těmihle ptáčky mají ostrovy pramálo společného. Potíž byla v tom, že Aninka si Kanárky moc a moc přála. Jednoho dne se tatínek vrátil ze služební cesty do Prahy a přivezl prostornou klec se dvěma Kanáry. Nebyli ovšem z Kanárských ostrovů, byli to rodilí Pražáci. Anince to však nevadilo. Hned se zajímala, čím je bude krmit a co se musí dělat, aby se Kanárkům u ní líbilo a pěkně zpívali. Hlavně musí mít pořád v téhle misce čerstvou vodu. Do té druhé nasypeš každý den trochu zobu, ukázal jí tatínek. A dno klece musíš obden čistit. Pochopitelně jezevčík Balík s kočkou Brundibárou se honem honem běželi podívat do Aninčina pokojíku, cože to tam je za novou, podivnou věc. Hnali se ke kleci a zvědavě si ji prohlíželi. Balík ji navíc důkladně očichal, aby si zapamatoval novou vůni těch dvou žlutých hromádek. Seděli na bydýlku uvnitř a tvářili se jako boží neštěstí.
1: Tak tohle jsou ti slavní Kanáři, takové chudinky nanicovaté. Každý vrabec by je přepral, mínil Balík.
0: A Brundibára mu přizvukovala. A že budou zpívat? No bože, kočky taky zpívají a nemusí být kvůli tomu zavřené v kleci. Zkrátka těm dvěma se nový přírůstek do domácnosti vůbec nezamlouval. Ale co se dalo dělat? Aninka si Kanárky zamilovala. A co má ráda Aninka, musí vzít na milost i Balík s Brundibárou. Přesto do Aninčina pokoje teď raději ani nechodili. Za to se nápadně často motali pod jeho oknem, to aby jim neušel slavný Kanáří zpěv. Dlouho se z okna neozývalo nic, jen občas nějaké to brnkání na piano, když Aninka cvičila. Kanáři mlčeli. Až po čase se ozvalo jakési nesmělé pípnutí. Kdepak? Zpěv to ještě nebyl, jen tichonké zaštěbetání. To vrabci jsou hlučnější, pomysleli si čtyřnozí posluchači pod oknem. Ale jednoho vlahého podvečera se z Aninčina okna ozval trylek. Pak druhý, třetí a za ním celá řada dalších. Takových, jaké ani Balík, ani Brundibára nikdy neslyšeli.
2: Tak tohle je ten Kanáří zpěv.
0: Brundibára se ušklíbla.
2: Já mít zobák, cvrlikala bych líp.
1: Kdybys ty měla zobák, nebyla bys kočka a já bych s tebou nekamarádil, usadil ji Balík.
0: Pak se konečně Kanáří sameček rozespíval. Aninka byla moc ráda. Bylo to znamení, že se mu u ní líbí. Jednoho dne se ovšem stalo, co se stát muselo. Při čištění klece nechala Aninka otevřené okno a oba Kanárci jakoby se domluvili hub do dvířek a frr oknem ven. Přistáli až ve větvích jabloně. Zkrátka hotové neštěstí. Marně je Aninka lákala na misku zobání. Marně na ně volala. Nakonec postavila klec přímo do okna a celá zoufalá vyběhla ven. Balík s Brundibárou ji samozřejmě velmi ochotně přispěchali na pomoc. Tatínek ještě nebyl doma a ostatní spíš jen lamentovali, než aby pomáhali. Babička to dávno věděla, že to tak dopadne. Maminka, že prý bude nejlepší zavolat hasiče, ti mají žebříky a takové ty věci. Ale Aninka nechtěla, že se pokusí chytit je sama. Na strom ovšem nevylezla, to přenechala Brundibáře. Spolu s balíkem číhala pod jabloní, kdyby náhodou některý z těch dvou spadl. Ale co pak pták může spadnout z větve, když umí létat? Brundibára věděla o chytání ptáčků své, jenomže v koruně stromu to bylo trochu jiné nežli na zemi. Jen co se k ním prodrala spoustou větviček, kanáři frr a rozletěli se každý na opačnou stranu koruny. Když se kočka doplížila k jednomu z nich, ten honem přeletěl k tomu druhému a zas byli spolu, jako by si s kočkou hráli. Tak to šlo hodnou chvíli, až se vrátil z práce tatínek. Hned pochopil, co se stalo. Na to se musí s Fištrónem, povídal a šel do garáže. Tam vyhledal starou odloženou síť na motýly a takto vyzbrojen se hrnul pod jabloň, že kanáry polapí stejně, jako kdysi Aninka lapala do sítky bělásky zelné a otakárky feniklové. Jenže, to se ví, kanáři na nic nečekali. Přeskakovali a přelétali střelhbitě z větvičky na větvičku, jakmile se tatínek se sítkou byt jen trochu přiblížil. Naštěstí je nenapadlo uletět z jabloně někam dál. Jiný strom nebyl v dohledu. Tatínek se snažil ze všech sil. Brundibára mu v koruně stromu pomáhala, ale nic na plat. Ptáčci se své svobody nechtěli vzdát. Když se tatínek tím úsilím zapotil a rozboleli ho ruce, řekl, že si musí trochu odpočinout. I Brundibára toho už měla plné tlapky a slezla na chvíli dolů, aby si v pohodlí přelízla pocuchaný kožíšek. V koruně stromu nastal klid a kanárci se slétli k sobě, aby se ujistili, že jim ta zběsilá honička nijak neublížila, že jsou v pořádku. Sameček se dokonce pokusil o trylek, ale byl to spíš jen takový pozdrav zdejším vrabcům, kteří celou honičku pozorovali z úctivé dálky. A právě toho klidu na bojišti využil balík. Obešel jabloň, postavil se pod její korunu na tu stranu, která byla odvrácená od domu a od okna, zamířil čumákem na kanáry ve větvích a vydal náhle a nečekaně takový příštěk, že to znělo jako výstřel z děla. Vrabci ze široka zdaleka rázem poplašeně vzlétli a polekali se i dva žlutí uprchlíci. Vznesli se do vzduchu a zamířili, div se světe, rovnou na okno a hubky šupky do klece. Snad si pomysleli, že jedině tam jsou v bezpečí, tam se jim nemůže nic stát, tam jsou doma. Když to Aninka uviděla, honem se hnala do pokoje zavřít klec, aby si to kanárci snad znovu nerozmysleli. Ale kde pak? Asi jim vyhládlo a vesele zobali z misky. Tak všechno dobře skončilo. A ten den měl balík o slávu postaráno. A taky o dobrou večer.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhal se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč jsi pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

0: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
0: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám pásnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Heleme se, koukejme se, jak se doudlo lesem nese, tak, stop, vyťukával datel telegrafickou zprávu. Po vítězném ubránění studánky před kanonýrským plukem barona Hurveje strašidílko doudlo jakoby spichlo. Ale tak docela pravda to nebyla. Tisíc a nějaký ten rok navíc není u strašidel žádný věk. V těch letech je ještě strašidýlkem, takže trochu nerozumu se mu dá prominout. Kafka ale už dávno roznášela, že se doudlo vznáší po lese s nosem vzhůru, jako by chtělo zobat hvězdy. Jak by taky ne. Chodit nemohlo, vznášet se muselo a nos vzhůru zvaný pršák mělo od přírody. Pravda ovšem také je, že si všechny své tři vlásky nakrucovalo a neustále se zhlíželo ve studánce, jak mu to sluší. Tomu se smál kde kdo a nejvíc Kulíšek nejmenší. Jednoho dne si Bubo vír velký vzal strašidýlko pod křídlo a domlouval mu. Doudlo vzalo rozum do hrsti, vždyť je všem pro smích. Ale kde pak doudlo nevědělo, jak se rozum do hrsti bere. A za to všechno mohl Sisel, který stále doudlu pochleboval, jaké je hrdinské strašidlo, když dokázalo bojovat proti 10 kanonýrským plukům a proti 10 rozezleným plukovníkům. Doudlo Sislovi popravdě říkalo, že to byl jenom jeden pluk a jeden plukovník a že studánku bránili všichni, ale Sisel si to vymluvit nedal. Jsi nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel, jako jsem kdy viděl, vedl si svou, a proto tě zvolíme králem lesa. Doudlo nejdříve vrtělo hlavou, že ne a ne, ale nakonec se nechalo přesvědčit. A Sisel dostal svému slovu. Za rozbřesku se u studánky pod stromem jedlovým sešel celý les. Přihopkali zajíci, přiběhli jeleni, laně, srnci, srny, z nor vylezli i jezevci, přišovrali se ježci, z polí křečci, připlazili se zmije, slétli se ptáci. Doudlo se zavěsilo na větev jedle a čekalo. Přišel Sisel. Tvářil se jako Sisel a mluvil jako Sisel. Bylo po legraci. Sisli mysli mezi Sisli znamená přání dobré mysli. To vám přeji, Sisli mysli. My tobě také, ozvalo se od studánky. V zájmu bezpečnosti musí být les strašidelný, aby se člověk bál do něho vkročit a široko daleko ho ze strachu obcházel, začal Sisel. Každý v lese musí být strašidlem. Jeden druhého se musí bát, aby se všech bál každý. Zajíci musí štěkat, jelení kokrhát, ptáci přestanou štěbetat, budou mňoukat, sovy ve dne houkat, v noci spát a všichni musí umět chrochtat, vrčet, chrčet a hučet. Kdo nebude, bude litovat. Sisel se nadýchl a pokračoval. Strašidelný les musí být strašidelný a musí mít strašidelného krále. Nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel je hrdinské strašidlo Doudlo a to bude králem. Kdo je pro a kdo je proti, je taky pro, jednohlasně odsouhlaseno. Ať žije král Doudlo a já. Nikdo neprovolal, ať žije král Doudlo, ani ať žije Sisel, jenom strašidýlko na větvi špitlo Ať žiju. Ať. Kulíšek nejmenší se smál, až se v trilcích smíchu rozkuckal. Jeleni byli z toho syslího projevu jeleni a šli se pást. Hadi syčeli, zajíci odhopkali, srnci a srny odběhli, kuny a jezevci zalezli do nor, ježci se očourali a ptáci odlétli. No, právě včas. Sojky strážkyně lesa hlásili, že přichází vetřelec. Pytlák a Raskaraz z Nedvědic šel s pytlem pod paží do Soběslavy na jarmark. Sleknutí muž otrnulo a tak se chtěl podívat, co ho tenkrát k smrti vyděsilo, když u studánky v klidu pokuřoval. Strašidelko Doudlo si umanulo, že všem ukáže, že je opravdu nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel. Když se Karas u studánky rozhlížel, koho by měl sukovicí praštit, odrazilo se a šup, skočilo Karasovi rovnou za krk.
6: Dla, jsem nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel. A já jsem zase Karas z Nedvědic, raz, dva, Doudlo bylo v pytli.
5: Karas hodil pytel přes rameno a pospíchal z lesa. Tak, a teď Bubo, raď. Na hradišti, kde Vír Velký král noci vyspával, se sešli obyvatelé lesa a jeden přes druhého vyprávěli, co se přihodilo. Pomoci mu musíme, rozhodl Vír Velký. Ale jak, vyptávali se ptáci. Bubo zatím nevěděl, jen koulel oranžovým očima, což znamenalo, že přemýšlí. Poslal poštolky na výzvědy. Vrátili se do lesa se zlou zprávou. V Soběslavi na rinku ukazuje Karas strašidýlko za krejcar. Představte si jedno kouknutí do pytle za krejcar. Lidé se tlačili, aby viděli nevídané, zubožené svákovské strašidýlko. Bubo už věděl, jak na to. No to se ví, že Karas bude chtít Doudlo ukazovat i na ostatních poutích a jarmarcích a že ho ponese přes les domů. A stalo se.

0: Když v Soběslavi skončil Jermark, hodil Karaspital s doudlem přes rameno a pospíchal k lesu. Sojky ho už vyhlíželi, ale zpropadený Karas v puse měl zapálenou fajfku. Kdyby mu při té tahanici, která ho v lese čekala, vypadla z pusy, umíte si představit, co by se mohlo stát? Když byl Karas na kraji lesa, vyletěl proti němu Bubo. Pořád mu vyrval fajfku a hodil ji do řeky, jenom zasyčela. Pytlák a raz dostal strach. Za fajfkou se neohlížel a pádil do lesa. Tam to začalo. Veverky ho bombardovali šiškami, ale přesnou mušku neměli. Zajíci mu podráželi nohy, ale nepodrazili. Karas kličkoval. Jelen se rozběhl přímo proti němu. Karas uskočil za strom. Ptáci ho klovali do rukou, jenže Karas pytel s doudlem nepustil. Ještě kousek a byl by z lesa venku nebýt Klouska Sličného. Krásná houba obětovala svůj klobouček a po něm Karas uklouzl. Bubo byl v cukuletu u něj, popadl pytel a honem ke studánce. Tam veverky doudlo z pytle vytáhli. Strašidýlko nedýchalo, srdíčko netlouklo, jenom se chvělo. Ale stačilo pár kapek ze studánky pod stromem jedlovým. Ale srdíčko se rozběhlo. Doudlo otevřelo oči a šťastně se usmálo. Datel telegrafoval: dobrá zpráva, doudlo žije, sláva, sláva. A tak se svákovské strašidýlko vrátilo do lesa mezi své kamarády. Tam mu bylo nejlíp, i když králem lesa se nikdy nestalo.
1: Proč se vlk vyhýbá medvědovi? Estonská bajka. Byla jednou tři zvířátka. Vlk, liška a medvěd. A ta sloužila ve vsi u sedláka. Když se sešel rok s rokem, propustil je hospodář ze služby a dal jim výslužku. Velikou díži až po okraj plnou másla. Však vám bude máslo dobré, až budete slavit posvícení, řekl hospodář. Zvířátka poděkovala, rozloučila se s ním a vydala se na cestu domů do lesa. Co uděláme s tím máslem? Zeptal se vlk, když přišli ke společné chýši. Sníme je, navrhovala liška a mlsně se přitom olizovala. Necháme je v díži. Díži schováme do skrýše a až bude posvícení, dostane každý svůj díl, bručel rozvážlivě medvěd. Vlk měl tisíc chutí sníst máslo hned, ale protože medvěd je silnější než liška, přidal se k medvědovi a řekl: schováme díži do skrýše. Tak dobrá, jak chcete, já se podřídím. Souhlasila na oko liška, ale přemýšlela už v duchu, jak by se k máslu dostala. Ráno na druhý den přišla za medvědem a vlkem a povídá jim: škoda, bratříčkové moji, že vás celý den neuvidím. Nepůjdu s vámi dnes na lov. Pozvali mě do vsi, na křtiny. To bude hostina, že mě do večera nepustí domů. To se rozumí, že nikam na žádné křtiny nešla. Připlížila se ke skrýši, kde byla díže s máslem a olízala celý vršek, zatímco vlk a medvěd běhali po lese a scháněli potravu. Když se liška večer vrátila do chýše k medvědovi a vlkovi, zeptal se jí vlk: tak jak ses měla, liško, na křtinách? A jak pak budou tomu dítěti říkat? Liška ještě myslela na to dobroučké máslo, co lízala v díži a co jí tak znamenitě chutnalo, a roztržitě odpověděla: celý vršek. To je divné jméno, podivil se medvěd. Ale protože byl po celodenním schonu, jak se patří, unaven, mávl nad tím jen tlapou, převalil se na záda a usnul. Ráno se zase chystal medvěd i vlk do lesa za potravou. A co ty, Liško, ty s námi nepůjdeš? Ptal se medvěd. Liška si vzpomněla, že v máselnici je ještě mnoho dobrého másla a dostala na ně v tu chvíli takovou chuť, že se jí sliny v ústech zbíhaly. Nemohu, bratřičkové moji, odpověděla a zatvářila se skormouceně. Pozvali mě lidé ze vsi, abych byla kmotrou dítěti. To bude slávy, to si můžete myslit. Kde pak bych mohla odmítnout? Ale sotva jí zmizeli medvěd a vlk z očí. Rozběhla se ke skrýši, tam lízala. Lízala a vylízala díž až do poloviny. Večer se medvěd ptá Lišky. No, už se zvrátila k motřičku ze křtin. Jak pak pojmenovali dítě? Liška si nemohla honem na nic vzpomenout. Stále ještě cítila na jazyku dobrou chuť másla. A tak povídá. Až do poloviny. Až do poloviny, podivil se vlk. V životě jsem takové jméno neslyšel. Ale protože byl po celodenním schonu unaven, převalil se jen na záda a usnul. Třetí den ráno dostala Liška takovou nepřekonatelnou chuť na ten zbytek másla, že nemyslela na nic jiného, než aby se co nejrychleji dostala do skrýše k díži. Bratřičkové moji, povídá medvědovi a vlkovi, chtěla jsem dnes jít s vámi do lesa na lov, ale byli u mne lidé ze vsi a prosili mě, abych šla za kmotru. Byla jsem už dvakrát, nemohu jim přece po třetí odříci. Tak běž, běž, povídá dobromyslně medvěd a Liška se otočila a uhánila, co jí nohy stačily. Jenže ne do vsi, ale opět ke skrýši, kde byla díže s máslem. Přiběhla tam, lízala, lízala a nakonec vylízala máslo až do dna. Večer přišla Liška domů a medvěd se vyptával. No kmotro, jaké pak dneska dali jméno dítěti? Až do dna, řekla Liška, která v duchu ještě seděla u díže a lízala máslo. Nevím o nikom, kdo by se jmenoval.

0: proč by se jiné dítě nemohlo jmenovat až do dna. Druhý den ráno si vzpomněl medvěd na díži s máslem. Půjdeme se podívat, jestli někdo neukradl naši díži, řekl. Šli tedy a když přišli ke skrýši, zůstali, jako by je palicí udeřil. Kdo to vylízal díži až do dna? Kdo si to pochutnal na našem másle? Dívali se jeden na druhého, medvěd bručel, vlk žalostně vyl a liška rozhořčeně volala. To jste vylízali vy, zatímco jsem byla ve vsi na křtinách. Marně se vlk i medvěd dušovali, že byli v lese a že je ani nenapadlo, aby se starali o máslo. Tak dobře, řekla liška. Přesvědčíme se, kdo z nás máslo vyjedl. Lehneme si tamhle na paseku a prospíme se na slunci. Ten, kdo snědl máslo, jistě má čumák aspoň trochu zamaštěný. Až na něj bude svítit slunce, bude se mu čumák lesknout mastnotou a my lehce poznáme zloděje. Vlk i medvěd souhlasili, lehli si a že bylo na slunci příjemné teplo, brzy usnuli. Na ten okamžik liška čekala. Vyskočila, rozběhla se k díži, vyškrabala kousíček másla, který ještě zbyl ve škvíře na víku a namazala je vlkovi na nos. A pak si také lehla a dělala, že tvrdě spí. Když se probudili, leskl se vlkovi čumák a teplem roztavené máslo mu teklo po čenichu dolů. Zloděj, zloděj, vidíte, kdo si pochutnal na našem másle? Začala křičet liška. Zloděj, zloděj, počkej, až tě chytnu, dostaneš ode mne nepočítaných. Přidal se medvěd, nazlobený, že na něho nezbyl ani kousíček másla. Rozběhl se za vlkem, ale kdepak už tomu byl konec. Od těch dob vlk prchá před medvědem a kdykoliv ho uvidí, raději se mu obloukem vyhne.
1: Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům. Z Bonifáce byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rády, psali mu dopisy. Milý Bonifáci, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá. Co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá. No dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky a tak řekne. Dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. a Bonifát se může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího. Řekne tedy řediteli, děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidi jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle. A vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. Čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Bonifáce nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si, hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí, hází rohlíky žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá Afrika vystupovat, ale v Bonifáci je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, kufr je těžký, říká si, už abych tam byl, ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. Jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvi, a pak udělá bav, ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne, jsi to ty, jsi to vůbec ty, Bonifáci, ani bych tě nepoznal, kde se tady bereš. A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan. Vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Mocí to sluší a říká, no ne, s tím se musím pochlubit. A volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice. Pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župan a brýle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, samý příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká, to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivezem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáci, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice. A protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si, To není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si, nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev. A tak se usmívá, jak umí nejlíp, a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají, budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo, jen co se ve škole naučíme psát.

Kapitola 14. Cornelius popletal. Harry, Ron i Hermiona dávno věděli, že Hagrid má neblahou zálibu ve velikých a zrůdných stvořeních. Už když chodili do prvního ročníku v Bradavicích, pokoušel se Hagrid ve svém malém dřevěném srubu chovat draka. A stejně tak nemohli zapomenout na obrovského tříhlavého psa, kterého pokřtil chloupek a kterého poznali ještě předtím. Takže pokud se Hagrid jako kluk doslechl, že je na hradě ukrytý nějaký netvor, byl si Harry jistý, že se nezastavil před ničím, jen aby ho spatřil. Nejspíš si přitom říkal, jaká to je hanba, když toho chudáka drží kdoví jak dlouho zavřeného a že by si zasloužil konečně si protáhnout všechny svoje nohy. Harry si dokázal živě představit 13-letého Hagrida, jak se pokouší nasadit tomu netvorovi obojek a vodítko. Právě tak si ovšem byl jistý, že Hagrid by nikdy nemínil někoho zabít. Harry si napůl přál, aby nebýval zjistil, jak Redlův deník rozluštit. Ron a Hermiona ho znovu a znovu nutili, aby jim vypravoval, co přitom viděl, až ho opravdu nebavilo pořád jim to líčit. Měl pokrk těch dlouhých debat, které vždycky následovaly a nikdy nikam nevedly. Co když Redl obvinil nesprávnou osobu, řekla Hermiona. Možná ty lidi napadal nějaký jiný netvor. Kolik netvorů se podle tebe tady do hradu vejde? Zeptal se Ron nechápavě. Od začátku víme, že Hagrida vyloučili ze školy, řekl Harry sklíčeně. A pak, když ho vyrazili, zřejmě ty útoky přestaly, jinak by Redl vyznamenání za mimořádné služby nedostal. Ron to zkusil jinak. Redl mi opravdu připomíná Percyho. Kdo si ho vůbec prosil, aby to na Hagrida píchnul? Jenže ten netvor někoho zabil, Rone, namítla Hermiona důrazně. A kdyby Bradavice zavřeli, Redl by se vrátil do nějakého mudlovského siročence, připomněl Harry. Vůbec mu nemám za zlé, že chtěl zůstat tady. Ron se kousl do rtu a potom nadhodil. Ty jsi Hagrida přece potkal na obrtlé ulici, že Harry? Kupoval tam nějaký přípravek proti žravým slimákům, řekl Harry spěšně. Na to všichni tři zmlkli. Po dlouhém mlčení Hermiona vyslovila tu nejcholostivější otázku. Myslíte, že bychom měli za Hagridem zajít a na to všecko se ho zeptat? Tak to by byla návštěva za všechny prachy, řekl Ron. Ahoj, Hagride, hele, nepouštěl jsi v poslední době po hradě něco běsnícího a chlupatého? Nakonec se dohodli, že pokud nedojde k žádnému dalšímu útoku, nic Hagridovi neřeknou. A jak míjel den po dni, během nichž Harry neslyšel onen šepotavý hlas, nepatřící žádnému tělu, začali doufat, že s ním nikdy nebudou muset mluvit o tom, proč ho kdysi vyloučili. Ode dne, kdy Justina a skoro bezhlavého Nika našli skamenělé, uplynuli bezmála 4 měsíce. A téměř všichni si mysleli, že ten útočník, ať už to byl kdokoliv, s tím přestal na dobro. Protivu konečně přestalo bavit vyspěvovat hej, potře ty, lotře, Ernie Macmillan jednoho dne při hodině blinkářství Harryho docela zdvořile požádal, aby mu podal kbelík poskakujících píchavek a v březnu ve skleníku číslo 3 uspořádalo několik mandragor hlučný, nevázaný večírek. Profesorku Plýtovou to velice potěšilo. Ve chvíli, kdy si začnou navzájem přelézat do květináčů, budeme vědět, že jsou úplně dospělé, vysvětlila Harrymu. Pak už budeme schopni ty chudáky na ošetřovně oživit. Studenti druhého ročníku stáli před novým rozhodováním. Během velikonočních prázdnin si měli rozmyslet, jaké předměty si zvolí ke studiu ve třetím ročníku. Hermiona to jako obvykle brala velice vážně. Může to mít vliv na celou naši budoucnost, říkala Harrymu a Ronovi, když hloubali nad seznamy nových předmětů a zaškrtávali si je. Hlavně bych rád přestal chodit na lektvary, mínil Harry. To nemůžeme, řekl Ron zasmušile. Všechny dosavadní předměty na

0: zůstávají, jinak bych vypustil obranu proti černé magii. Ale ta je přece strašně důležitá, vyhrkla Hermiona. Tak jaký přednáší Lockhart není, řekl Ron. Od něj jsem se nenaučil vůbec nic, leda jak pouštět z klece rarachy. Neville Longbottom dostal dopisy od všech čarodějek a kouzelníků v rodině a každý mu radil něco jiného, co si má zvolit. Seděl nad tím vším se špičkou jazyka povystrčenou, zmateně a rozpačitě pročítal seznamy předmětů a vyptával se ostatních, jestli jim věštění z čísel připadá obtížnější než studium starodávných run. Dean Thomas, který podobně jako Harry vyrůstal u mudlů, nakonec zavřel oči. Píchal do seznamu hůlkou a vybral si předměty, kterých se přitom dotkl. Hermiona se s nikým neradila, ale přihlásila se na všechny. Harry se ponuře usmál při pomyšlení, co by mu řekli strýc Vernon a teta Petunie, kdyby se pokusil promluvit si s nimi o své budoucí kouzelnické dráze. Ne, že by mu nikdo neporadil. Naopak, Percy Weasley přímo dychtil podělit se s ním o své zkušenosti.
1: Záleží na tom, co chceš dělat dál, Harry, řekl. Nikdy není moc brzy uvažovat o budoucnosti, takže já bych ti doporučoval věštění. Někteří říkají, že studium mudlů nemá valný smysl. Ovšem, já osobně si myslím, že kouzelníci by měli rozumět společenství obyčejných lidí co nejvíc. Obzvlášť chtějí-li pracovat v úzkém styku s nimi. Vezmi si mého otce. Ten se mudlovskými záležitostmi zabývá pořád. Můj bratr Charlie byl vždycky rád pod širým nebem, tak si zvolil péči o kouzelné tvory. Musíš stavět na tom, k čemu máš nadání.
0: Jenže to jediné, v čem si Harry připadal opravdu dobrý, byl fanfrpál. Nakonec si zapsal tytéž nové předměty jako Ron s tím, že pokud by se mu v nich nevedlo, bude tam aspoň mít kamaráda, který mu pomůže. Příští fanfrpálové utkání měl Nebelvír hrát s Mrzimorem. Wood trval na tom, že družstvo musí každý den po večeři trénovat, takže Harry už nestihl skoro nic jiného, jen fanfrpál a domácí úkoly. Tréninky ale byly den ze dne příjemnější, hrálo se víc za sucha a večer před sobotním zápasem, když si Harry šel uložit koště do ložnice, měl pocit, že Nebelvír ještě nikdy neměl lepší vyhlídky na získání fanfrpálového poháru. Dobrá nálada mu však dlouho nevydržela. Nahoře nad schody do ložnice uviděl Nevilla Longbottoma, který se tvářil vyděšeně. Harry, já nevím, kdo to udělal. Díval se bázlivě na Harryho a otevřel mu dveře. Obsah Harryho kufru byl rozházený po celé místnosti. Jeho plášť ležel roztržený na podlaze. Z postele s nebesí mu někdo strhl přikrývku i prostěradlo, z nočního stolku vytáhl zásuvku a celou ji vysypal na matraci. Harry s pusou otevřenou dokráčel k posteli a šlápl přitom na několik vypadlých stránek stoulek z troly. Právě když s Nevillem natáhli prostěradlo znovu na postel, vešli Ron, Dean a Seamus. Dean hlasitě zaklel. Co se to tu dělo, Harry? Nemám nejmenší tušení, odpověděl. Ron však už prohlížel jeho hábity. Všechny kapsy byly obrácené na ruby. Někdo tu něco hledal, usoudil Ron. Nestratilo se ti nic? Harry začal sbírat všechny svoje věci a házel je zpátky do kufru. Teprve, když tam hodil poslední z Lockhartových knih, uvědomil si, co mu chybí. Redlův deník je pryč, zašeptal Ronovi. Cože? Harry pohodil hlavou ke dveřím ložnice a Ron vyšel ven za ním. Seběhli dolů do nebelvírské společenské místnosti, kde bylo poloprázdno a připojili se k Hermioně, která tu seděla o samotě a četla si starodávné runy snadno a rychle. Hermionu ta zpráva vyděsila. Ale to mohl ukrást jedině někdo z Nebelvíru. Nikdo jiný nezná naše heslo. O to právě jde, řekl Harry. Když se příštího dne probudili, uvítal je zářivý sluneční svit a lehký, osvěžující vánek.
2: Máme ty nejlepší podmínky pro fanfrfál, prohlásil Wood nadšeně u nebelvírského stolu a nakládal hráčům na talíře míchaná vejce. Pust se do toho, Harry, potřebuješ vydatnou snídaní.
0: Harry bedlivě přejížděl očima stolovníky u přeplněné nebelvírské tabule a přemýšlel, zda nový majitel Redlova deníku v tu chvíli nesedí přímo před ním. Hermiona na něj naléhala, aby krádež ohlásil, ale jemu se to nezamlouvalo. Musel by někomu z učitelů říct o deníku úplně všecko. A kolik lidí ještě vědělo, proč Hagrida před 50 lety vyloučili? Nechtěl být právě tím, kdo by to všecko znovu rozvířil. Když pak s Ronem a s Hermionou odešel z velké síně a šel si pro věci na Fanfrpál, přibyla do jeho dlouhého seznamu starostí ještě jedna opravdu velice vážná. Ve chvíli, kdy vkročil na mramorové schodiště, to uslyšel znovu.
1: Tentokrát tě konečně zabiju. Roztrhám tě. Rozsápu.
0: Pronikavě vykřikl a Ron i Hermiona od něj zděšeně odskočili. Ten hlas, řekl Harry a ohledl se přes rameno. Právě jsem ho znovu zaslechl, vy ne? Ron jen zavrtěl hlavou a třeštil oči, div mu nevlezli z důlku. Za to Hermiona se pleskla do čela. Harry, konečně jsem, myslím, něco pochopila, musím do knihovny. A tryskem vyrazila po schodech vzhůru. Cože to pochopila, zeptal se Harry a soustředně se rozlížel, odkud ten hlas může přicházet. Nevím co, přiznal Ron, ale rozhodně víc než já. A proč musela do knihovny? To přece Hermiona dělá vždycky, pokrčil rameny Ron. Když si něčím není jistá, běží do knihovny. Harry stál nerozhodně na místě a snažil se znovu zachytit ten hlas. Z velké síně za jeho zády však už teď vycházeli studenti, hlasitě se mezi sebou bavili a všichni mířili ven na Fanfrpálové hřiště. Měl bys sebou hodit, připomněl mu Ron. Je skoro 11 a máš ten zápas. Harry kvapně vyběhl do nebelvírské věže, vzal si svůj Nimbus 2000 a připojil se k početnému davu, jenž proudil přes školní pozemky. V duchu však ještě pořád dlel v hradu s tím lesem bez těla. A když si všetně oblékal svůj zářivě červený hábit, utěšoval se, že jsou teď přece všichni venku, aby sledovali zápas. Potom už obě mužstva za hlasitého potlesku nastoupila na hřiště. Oliver Wood odstartoval zahřívací led kolem branek a madam Hůčová vytáhla z krabic míče. Družstvo Mrzimoru, které hrálo v Kanárkově žlutých hábitech, se ještě shluklo k poslední taktické poradě. Harry právě usedal na koště, když do hřiště napůl vešla, napůl vběhla profesorka McGonagallová s obrovskou rudou hlásnou troubou v ruce. Harry mu stěžklo srdce, jako by je měl z kamene.
3: Utkání se ruší,
0: oznámila profesorka McGonagallová hlásnou troubou, aby ji slyšel celý přeplněný stadion. Odpověděli pískot a pokřik. Oliver Wood se zdrceným výrazem přistál a rozběhl se k profesorce McGonagallové, aniž by slezl z koštěte.
1: Ale paní profesorko, vykřikl, musíme přece hrát, jde o pohár, Nebelvír.
0: Profesorka McGonagallová si ho nevšímala a dál křičila do hlásné trouby.
3: Všichni studenti se vrátí do svých společenských místností, kde jim ředitelé kolejí podají další informace. Co možná nejrychleji, prosím.
0: Pak už hlásnou troubu sklonila a kývnutím k sobě přivolala Harryho. Potře. Bude asi líp, když půjdete se mnou. Harry se podivil, z čeho by ho tentokrát mohla podezřívat, když v tom zahledl Rona, jak se odtrhl od nespokojeného davu a ve chvíli, kdy se vydali k hradu, stačil už doběhnout k ním. K Harryho překvapení profesorka McGonagallová nic nenamítala. Ano, možná bude nejlepší, když s námi půjdete také, Weasley. Někteří studenti hemžící se kolem ještě reptali, že bylo utkání zrušeno, jiní se však tvářili znepokojeně. Harry a Ron se s profesorkou McGonagallovou vrátili do školní budovy a po mramorovém schodišti vystoupali nahoru. Tentokrát je však nevedla do žádné pracovny. Obávám se, že to pro vás bude šok, řekla profesorka McGonagallová ku podivu vlídným hlasem, když se ocitli před ošetřovnou. Došlo k dalšímu útoku. K dalšímu dvojnásobnému útoku. Harrymu jakoby se v žaludku všecko převrátilo. Profesorka McGonagallová otevřela dveře a oba chlapci vstoupili. Madame Pomfreyová se skláněla nad dívkou z pátého ročníku s dlouhými kadeřavými vlasy. Harry ji poznal. Byla to ona studentka z Havraspáru, které se náhodně ptali, jak se dostanou do zmiuzelské společenské místnosti. A na sousední posteli ležela... Vždyť to je Hermiona, zastenal Ron. Ležela tam nehybná, s otevřenýma skelnýma očima. Našli je u knihovny, pravila profesorka McGonagallová. Tohle mi asi jeden ani druhý nebudete moc vysvětlit, že? Vedle nich na podleze jsme našli... Držela v ruce malé kulaté zrcátko. Harry i Ron zavrtěli hlavou. Pořád ještě upřeně zírali na Hermionu. Odvedu vás zpátky do nebelvírské věže, řekla jim profesorka McGonagallová stěžka. Stejně ještě musím promluvit ke studentům.
4: Všichni studenti se o 6. hodině večer vrátí do společenské místnosti své koleje. Po 6. hodině nikdo neopustí ložnici. Na každou vyučovací hodinu vás doprovodí některý z učitelů. Žádný student nepůjde na toaletu bez doprovodu některého učitele. Veškeré další tréninky a utkání ve fanfrpálu se odkládají. Ve večerních hodinách se napříště nebudou konat žádné společenské akce.
0: Studenti z Nebelvíru natlačení ve společenské místnosti jí mlčky vyslechli. Profesorka McGonagallová svinula pergamen, z kterého jim vše přečetla a řekla přidušeným hlasem: nemusím zajisté dodávat, že jen málo kdy v životě se mne něco tolik dotklo. Naši školu pravděpodobně zavřou, pokud se nepodaří odhalit pachatele, který za těmi útoky stojí. Žádám proto každého, kdo se domnívá, že by o nich mohl cokoliv vědět, aby se přihlásil. Jakmile prolezla neohrabeně otvorem v podobizně ven, všem z Nebelvíru se rázem rozvázal jazyk. To už jsou dva z Nebelvíru, a to ještě nepočítám nebelvírského ducha. Potom jedna z Havraspáru a jeden z Mrzimoru, vypočítával na prstech kamarád dvojčat Weasleyových Lee Jordan. Co pak si opravdu žádný učitel nevšiml, že se nic nestalo nikomu ze Zmiozelu? Není snad úplně jasné, že to všechno vychází ze Zmiozelu? Může za to Zmiozelův dědic, netvor ze Zmiozelu. Proč jednoduše nevyhodit celou zmiozelskou kolej? Zahřímal za souhlasného přikyvování a ojedinělého podlesku. Percy Weasley seděl v křesle hned za Lím. Pro tentokrát však očividně neusiloval o to, aby se všichni dozvěděli, co si myslí on. Byl bledý a vypadal ohromeně. Persim to pořádně otřáslo, vysvětlil George a Harry mu klidně. Ta dívka z Havraspáru, Penelopa Clearwaterová, byla totiž prefetka. Zřejmě si nepřipouštěl, že by ten netvor našel odvahu napadnout nějakého prefekta. Harry ho však poslouchal jen napůl. Nedokázal vypudit z hlavy Hermionu, která ležela na posteli na ošetřovně jako vytesaná z kamene. A pokud nebude viník brzy lapen, věděl, že celý zbytek života stráví u Dursleyových. Tom Riddle Hagrida udal, protože mu hrozil mudlovský sirotčinec, kdyby školu zavřeli. Harry teď přesně věděl, jak mu přitom bylo. Co budeme dělat? Zašeptal mu Ron do ucha. Myslíš, že mají podezření na Hagrida? Musíme si s ním promluvit, řekl Harry, který se právě rozhodl. Nevěřím, že by zatím tentokrát stál on, ale jestli toho netvora před 50 lety vypustil, bude znát cestu do tajemné komnaty a to pro začátek stačí. Jenže McGonagallová říkala, že když nebudeme mít vyučování, musíme zůstat ve věži. Myslím, řekl Harry ještě tišeji, že je na čase, abychom zase vytáhli ten starý plášť po mém taťkovi. Harry po svém otci zdědil jednu jedinou věc. Dlouhý, stříbrný, neviditelný plášť. Pouze ten jim dával šanci, jak se vyplížit ze školy a navštívit Hagrida, aniž se o tom někdo dozví. Šli si lehnout jako obvykle a počkali, až se Neville, Dean a Seamus přestali dohadovat o tajemné komnatě a konečně usnuli. Potom vstali, znovu se oblékli a přehodili plášť přes sebe. Cesta temnými a opuštěnými hradními chodmami nebyla nějak příjemná. Harry se po hradě toulal v noci už několikrát, ale ještě nikdy tam za tmy neviděl tolik lidí. Učitelé, prefekti a duchové obcházeli po chodbách ve dvojicích a soustředěně pátrali po čemkoliv neobvyklém. Neviditelný plášť chlapce nechránil proti tomu, aby nedělali hluk. A v jednom zvlášť napjatém okamžiku se Ron kopl do palce u nohy jen kousek od místa, kde stál na stráži Snape. Naštěstí Snape kýchl téměř přesně v okamžiku, kdy Ron zaklel. Oběma chlapcům se ulevilo, když konečně dorazili k dubové bráně a opatrně ji otevřeli. Byla jasná hvězdná noc a tak bez otálení vykročili k zářícím oknům Hagridova srubu. Plášť odložili teprve před jeho dveřmi. Chviličku na to Hagrid prudce otevřel. Stáli mu tváří tvář, on však na ně mířil samostřílem a za ním hlasitě štěkal tesák.
5: To jste vy, řekl, sklonil zbraň a upřímně se na ně zadíval. Co vy tady pohledáváte?
0: K čemu to máš? Ukázal Harry na samostříl, když vcházeli dovnitř.
5: Ale jen tak, to nic, zabručil Hagrid. Čekal jsem totiž, A vždyť to je jedno. Posaďte se, udělám vám čaj.
0: Zřejmě ani nevěděl, co dělá. Málem uhasil oheň, když na něj vylil vodu z konvice a pak nervózním pohybem schodil mohutnou rukou čajník, až se rozbil. Jsi v pořádku, Hagride? Zeptal se Harry. A o Hermioně už to víš?
5: Jo, vím,
0: odpověděl a trochu se mu třásl hlas. Neustále pokukoval nejistě na okna. Nalil oběma vařící vodu do velkých šálků, sáčky s čajem do nich dát zapomněl. A právě když pokládal na talíř pořádný kus biskupského chlebíčku, někdo zabušil na dveře. Hagrid chlebíček upustil. Harry s Ronem si vyměnili zděšené pohledy, potom ale přes sebe přehodili neviditelný plášť a schovali se do kouta. Hagrid se ještě ujistil, že je není vidět, vzal samostříl a znovu prudce otevřel dveře. Dobrý večer, Hagride. Byl to Brumbál. Tvářil se smrtelně vážně, když překročil práh a za ním vstoupil další muž, který vypadal velice podivně. Neznámý muž byl malý a tělnatý, měl rozcuchané šedé vlasy a tvářil se nejistě. Oblečen byl dost svérázně. Měl na sobě proužkovaný oblek, zářivě červenou kravatu, dlouhý černý plášť a rudofialové špičaté vysoké boty. Pod paží držel světle zelenou buřinku. To je přece taťkův šéf, vydechl Ron. Cornelius Popletal, ministr kouzel. Harry ho důkladně žduchl loktem, aby byl potichu. Hagrid zbledl jako stěna a na čele mu vyrazily obrovské krupě potu. Z Češka dosedl na židli a těkal pohledem z Brumbála na Popletala a naopak. Vypadá to s vámi zle, Hagride, řekl Popletal dost příkře. Velice zle. Jednou to ale přijít muselo. 4 útoky proti žákům z mudlovských rodin. Takhle už to dál nejde. Ministerstvo musí zasáhnout.
5: Teď já přece nikdy, řekl Hagrid a prosebně pohledl na Brumbála. A vy to víte, že já nikdy, pane profesore.
0: Chci, aby bylo jasné, Corneliusi, že Hagridovi plně důvěřuji, řekl Brumbál a zamračeně se na Popletala podíval. Poslyš, Albusi, řekl Popletal rozpačitě. Proti Hagridovi mluví záznam v rejstříku. Ministerstvo musí jednat. Už se na nás obrátili členové správní rady. Přesto ti říkám, že když teď Hagrida odtud odvedeš, nepomůže to ani v nejmenším, řekl Brumbál. V modrých očích mu vzplál oheň, jaký v nich Harry dosud neviděl. Podívej se na to z mého hlediska, řekl Popletal a nervózně si pohrával se svou buřinkou. Jsem pod velikým tlakem, musí být vidět, že něco dělám. Jestliže se ukáže, že to Hagrid neudělal, vrátí se zpátky a nikdo už neřekne ani slovo. Ale teď ho odvést musím, prostě musím, nekonal bych svoji povinnost.
5: Odvést? Mne odvést?
0: Zeptal se Hagrid a chvíl se po celém těle.
5: A kam?
0: Jenom na krátko, řekl Popletal a vyhýbal se obrovu pohledu. To není za trest, Hagride. Vážně ne, spíš tak pro jistotu. Jestli ještě někoho chytí, propustím vás se vší omluvou.
5: Vy mě chcete dát do Azkabanu?
0: Zaskřehotal Hagrid. Než mu však Popletal stačil odpovědět, znovu kdosi rázně zabušil na dveře. Brumbál šel otevřít a tentokrát to byl Harry, kdo by potřeboval žduchnout do žeber, protože úplně zasýpal. Do Hagridovy boudy vstoupil pan Lucius Malfoy, zahalený v dlouhém černém cestovním plášti s chladným, spokojným úsměvem ve tváři. Tesák začal vrčet.
6: Takže ty už jste tady, Popletale,
0: pronesl uznale.
6: Dobrá, dobrá.
5: Co vy tady pohledáváte? Ozval se Hagrid rozezleně. Koukejte vypadnout z mýho domu.
6: Pilí pane, můžete mi věřit, že mě nijak netěší být ve vašem, vy tomu říkáte dům?
0: Lucius Malfoy se pohrdavě rozhlédl po malém srubu.
6: Prostě jsem se zastavil ve škole a tam mi řekli, že ředitel je u vás.
0: A co jste mi vlastně chtěl, Luciusi? Zeptal se Brumbál. Mluvil zdvořile, v modrých očích mu však stále plál oheň.
6: Přináším hroznou věc, Brumbále, pronesl pan Malfoy lenivě a vytáhl dlouhý svitek pergamenu. Členové správní rady se totiž domnívají, že je na čase, abyste odstoupil. Tady je rozhodnutí, kterým jste dočasně odvolán z funkce. Najdete na něm všech 12 podpisů. Bohužel se obáváme, že se vám to vymyká z rukou. Ke kolika útokům už tady došlo? Dnes odpoledne ke dvěma dalším, nebo se snad mýlím? Pokud by to mělo takto pokračovat, nezůstali by v Brnavicích žádní studenti z mudlovských rodin. A všichni přece víme, jak hrozná by to byla pro školu ztráta. Ale poslechněte, Lucius si spustil popleta znepokojeně, že byste Brumbála zprostili funkce, to snad ne, to je to poslední, co bychom mohli teď potřebovat. Jmenování ředitele nebo jeho odvolání z funkce přísluší správní radě, popletele, řekl Malfoy klidně. A jelikož se Brumbálovi nepodařilo dalším útokům zabránit, počkejte, Luciusi, jestliže jim nedokázal zabránit ani Brumbál, řekl popletal a na horním rtu mu teď naskákali krupě potu. Chci říct, kdo jiný to dokáže? To se ještě uvidí, popletele, řekl Malfoy s rozklebeným úsměvem. Jelikož nás to ovšem odhlasovalo všech 12, Hagrid prudce vyskočil a ježatou černou hlavou div nevrazil do stropu.
7: Jo, a kolika z nich jste musel vyhrožovat nebo je vydírat, než na to kývnuli Malfoyi, co?
6: Zahřímal.
7: No tak to tak, Hagride, ta vaše výbušná povaha vám jednoho dne ještě pěkně zavaří,
6: řekl pan Malfoy. Opravdu bych vám radil, abyste na stráže v Azkabanu takhle nekřičel. Těm by se to určitě nelíbilo.
7: Přeci nemůžete odvolat Brumbála,
6: zahulákal Hagrid a se jeho lovecký pes Tesák schoulil v košíku a tiše zakňučel.
7: Odvolejte ho a děcka z mudlovských rodin už nebudou mít vůbec žádný zastání. Vozitka je začnou mordovat.
6: Uklidněte se, Hagride, vyzval ho Brumbál stroze a podíval se na Luciuse Malfoje. Jestliže si to členové správní rady přejí, pak samozřejmě odstoupím, Luciusi. Ale, zakoktal popletal.
7: To ne, zavrčel Hagrid.
6: Přesto přeze všechno, řekl teď Brumbál tak pomalu a jasně, aby žádnému neušlo ani slovo. Ještě poznáte, že z této školy doopravdy odejdu teprve tehdy, až tu nikdo nebude stát na mé straně. A přesvědčíte se také, že v Bradavicích se vždycky dostane pomoci každému, kdo o ní požádá. Malou chvíli si byl Harry téměř jistý, že Brumbál zamrkal očima právě do kouta, kde se s Ronem ukrývali.
1: To zdí obdivu hodně, řekl Malfoy a uklonil se. Všichni budeme postrádat váš vysoce osobitý přístup k řízení školy, Albusi. A já jenom doufám, že váš nástupce dokáže zabránit dalším mordům.
6: Došel ke dveřím srubu, otevřel je a se zdvořilou úklonou Brumbála vyprovodil. Popletal, který si nervózně pohrával s buřinkou, čekal, až vyjde Hagrid. Ten však zůstal stát na místě, zhluboka se nadechl a řekl.
7: Jestli chce někdo opravdu něco zvědět, úplně mu stačí, když se bude držet pavouků. Ty už ho zavedou, kam potřebuje, jinak už nemám co říct.
6: Popletal se na něj úžasně podíval.
7: No jo, vždyť už jdu,
6: řekl Hagrid a oblekl si svůj spratkový kožich. Ve chvíli, kdy se chystal víc za popletalem, se ještě jednou zastavil a řekl nahlas.
7: A někdo taky musí krmit Tesáka, co budu pryč.
6: Dveře se zabouchly a Ron složil neviditelný plášť.
1: Tak, teď jsme vážně v maléru, řekl chraplavě. Bez Brumbála můžeme školu rovnou zavřít. Třeba ještě dnes večer. Když tu nebude, můžeme počítat tak s jedním útokem denně.
6: Tesák začal vít a škrábal na zavřené dveře.
8: Vážení a milí pospíchači, Posluchači. Vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu. Totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka. Neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
9: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
8: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
9: No se neurážím.
8: Všiml sis?
9: Čeho?
8: Veršuji. Jsem básnířka.
9: Veršopecka, jo?
8: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
9: No, to jsem si teda nevšimnul.
8: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
9: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
8: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
9: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
8: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
9: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
8: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
9: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny, největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
8: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
9: Krindy, piny, a co jsi?
8: Umělkyně.
9: Jak jsi na to přišla?
8: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
9: A?
8: A Antonín pravil, že každý umělec je něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
9: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
8: ano.
9: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
8: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco tento noc užitečného.
9: To má být báseň?
8: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
9: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
8: Jak chceš. No. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
9: Budeme něco vyrábět!
8: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
9: Pidi. Dávám. Co budeme vyrábět?
8: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
9: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
8: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
9: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
8: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? No, tento noc.
9: Krmítka.
8: Krmítka, co?
9: Jsi chtěla vyrábět.
8: Ale jistě, jistě, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
9: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
8: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
9: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype zobání.
8: Už je ti to jasné, Piggy?
9: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý. Jak?
8: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
9: A takové ty kouličky pro síkorky, viď?
8: A té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
9: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
8: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
9: Tak.
8: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáku. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule, jeřabin nebo černého bezu.
9: Nebo mák, viď?
8: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
9: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
8: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl. Mm. To si pamatuj. Mm. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
9: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
8: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
9: Ale Justino, to snad ne, tohle.
8: Bohužel, Piggy, nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
9: Nazdar.
8: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
9: Já myslím na krmítko.
8: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
9: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
8: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani zamák.
9: Nechci tomu rozumět ani zamák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
8: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů.
9: Aha.
8: Různé druhy krmítek, rozumíte? Mm. Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
9: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
8: A rýmuje se to.
9: To teda nerýmuje.
8: Rýmuje se to umělecky.
9: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
8: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
9: Nabídka třeba.
8: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
9: Justýnina krmítka, to je bezvá nabídka.
8: Ale to je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to posla, to

0: Igi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

kopce pěšky, z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak v skořápce míchá pivo vařečkou. Tam Bleší

βασιλά. Μπλεσκα φνιουκά, ζε το πράτσε κεσκά. Να το βεσκά, ať po dvaru nezmeška. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam v Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce, Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je vina vařečka. Tam v Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí skořápce, řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil skořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: a následuje rada 12.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
2: nezdvořáka.
1: Neboli nevychovance, žano, což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
2: Aby se do něj nekousel.
1: To by se kousal do jazyka pořád, ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
2: A kousne se třeba do nohy, no, žano.
1: Ošklivě se uřekne.
2: Uřekne.
1: No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
2: Aha, nějaké neslušné slovo, že ano.
0: Ale tak prosím tě, tak nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
1: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšímáš si ji, nezmíníš se o ní. Rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím cokoliv telema.
2: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
1: No vidíš.
0: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
1: Ano.
0: Nebrumlat.
1: No, nešeptat.
2: Mluvit jasně!
0: Ale také nekřičet, hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
1: Ano. Příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
2: Nelží, dívko.
1: Tím ji urazíš.
2: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
1: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
2: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
1: Mango, ty se domníváš.
2: Že babinka je na omylu?
3: Kde pán, kurvinku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
2: A co se domnívám?
3: Donánka, no co? No co? Co se vlastně, hurvínek, domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
0: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
1: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
2: abych nějakou neslíznul.
1: No to taky. Ale koukáš mi do očí, ne kde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
2: pokuřím oku.
1: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká, jako... Počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
3: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
1: Jo, no určitě. Budeš tvrdlikat. To se ví, že mluvíš. Ale co řekneš nejdřív?
3: Halo.
1: Ne, představíš se.
3: Svým jménem, že ano.
1: No čím jiným? To se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
3: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
1: Na to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
3: No, když já zvedla telefon, tak kdo asi?
1: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
3: Že já? No, co bych se tím tajila, že ano?
1: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
0: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
2: Jak mám tatíldovi koukat do očí, když mu telefonu vystrčím hlavu z telefonu, nebo co?
3: Ale vůbec ne. Pan Spejbl musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
0: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
2: Aha.
1: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
0: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, hurvínku.
2: Teď už to vím.
3: No, teď už to víme.
2: Teď už víme, jak se chovat.
3: Nestačí však znalosti.
2: Musíme tež dodržovat
3: abecedu slušnosti. A

0: křestíš. Had má plnou skříň šatů. Kupuje si každý rok nové. Vyzná se v tom. Odebírá módní časopisy. Ví, co se nosí. A staré šaty dává do skříně na ramínka. Ale nač mít ve skříni tolik šatů? Drží se v nich moly a tak se had rozhodne, že je prodá. Ale není to tak jednoduché prodat staré hadí šaty. Jezevec je nekoupí, žirafa také ne. Nač má jezevec chodit v hadích šatech, kam by v nich chodil? Nevytáhne paty z domu, ale hadovi štěstí přeje. Náhodou má příležitost. Chystá se totiž maškarní ples. A had povídá jezevci. Měl bych pro vás krásný kostým. Takový si nikdo nevymyslí. Půjdete za hada, co říkáte? Mám pro vás hadí šaty. Trochu jim leze pod šívka, ale to přece nevadí. A jezevec je koupí. Koupí si staré hadí šaty. Dá za ně hadovi korunu a myslí si, no tak, mám to z krku, moc se v těch věcech nevyznám. A had prodá takhle všechny šaty, které má. Prodá je žirafě a lednímu medvědu, kočce a nosorožci, zebře a mouše cece. Prodá je všem po koruně. A když začne maškarní ples, nevypadá to vůbec hezky. Jsou tam samí staří hadi v obnošených šatech, někomu jsou malé, nemůže dopnout knoflíky, někomu jsou velké, například mouše cece, nevypadá to ani trochu vesele. Není to ani maškarní ples. Nikdo nemá chuť tančit, jenom had je ve výborné náladě, přijde převlečen za docela malé děťátko, drží chřestítko a celou noc chřestí. Je to takový zvláštní zvuk. V tom chřestítku má samé koruny.
1: Mám tatinu, kariéra, mám pam pam, co pak je to ve skříni, star

tam, kde se tam ty bouchance mohli vzít. Určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřítkové, nebo je to strašidlo.

0: kytiky mací, uvnitř bubu budou bubáci, bubu, možná se tam nevešli a jeden spad, opatrně jsme sešli podívat. A kde pak žádní bubáci a roboti a věci, když se kymácí, tak rachotí, trrr, věci, když se kymácí, tak rachotí, bubáci.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
1: Oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil.

0: a Durakos zase volal. Osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku. Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
1: Chtěla jsem jen v neděli k sestře. Mohla jet na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: rozmarín pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám,
1: ale ne, jsem já to nešiká, honem to utřít.
2: Ne, prosím, neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
1: A kde se tady vzal?
2: Vyrostl jsem z té kapky.
1: Na moutě. Kapka je pryč a místo ní ty?
2: Tak tu písničku dospíváme, ne? Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
1: Jenomže, milí hoste, já jsem chtěl právě vyprávět dětem pohádku. Podívej třeba tamhle na Lucinku, jak se těší. V tom se mi tady objevíš a co teď?
2: Třeba ti pomůžu.
1: Uvidíme. Ale nejdřív se nám hezky představ.
2: Hasterman.
1: U všech českých rybníků takhle ne. Vždyť mi ty děti vylekáš. Nejdřív pěkně jméno.
2: Ferda.
1: A teď teprve co si zač.
2: Hasterman.
1: Máme pro to lepší slovo.
2: Vodník.
1: Ještě líp.
2: Vodníček, ale žiju většinou pod vodou, tak možná pod vodníček.
1: To ne. To by znamenalo, že jsi lotr. Ty jsi lotr?
2: Maminka říká, že jsem nezbeda.
1: No, to všechny děti. Ale poslyš, neznáme mi se už?
2: Čekal jsem, jestli si vzpomeneš.
1: Když jsem byl kdysi klouček jako ty... Jak je vlastně možné, že já už jsem strejda a ty pořád mladíček?
2: 200 roků pro vodníka, to je jako nic. Na zdárek je pic. Vodníkům čas neutíká, co je lidem rok. Hastermanů krok.
1: Ta písnička je mi taky povědomá.
2: Už víš, jak jsme se seznámili?
1: U Mourkovi.
2: Je to dost.
1: Abyste děti rozuměli, Mourek byl kdysi časopis. A tady Ferda, tam byl hlavním hrdinou.
2: Jenže jen nakresleným.
1: Měl jsem tě rád, i když jen nakresleného. Každých 14 dnů jsem vyhlížel listonoše, jestli mi Mourka přinese.
2: Ten listonoš se jmenoval Klofanda a já jsem se mu posmíval. Klofáčku, klofáčku, měl k obědu omáčku a on nevěděl, kdo to na něj volá, a tak se rozhlížel a podezříval děti z ulice.
1: No fuj, to bylo ošklivé. Vždyť za svoje jméno nikdo nemůže. On, Ferda... Je taky trochu k smíchu.
2: Mně se líbí, heč. Když se tak může jmenovat mravenec, proč ne vodník?
1: No, to máš pravdu. Ale cože ses u mě tak z ničeho nic objevil?
2: Protože když dětem pořád něco vypravuješ, chtěl jsem ti pomoct.
1: Možná ti bylo líto, že já tě znám a jiní ne, viď?
2: Kapku taky.
1: Vidíš, kapka. Před chvílí jsem si mohl oči vykoukat, jak ta kapka

0: ty mizela a ty jsi byl naopak větší a větší. Ty jsi nejen hastrmánek, ale i kouzelník. Nemůžeš mě nějaké čáry naučit?
1: Naučit ne, ale jestli chceš.
2: Vodník Verda z rybníka, koho vodou poznáš?

0: dnes.
1: S tím počkáme. Dřív musíš s pravdou ven. Kapni mužsku, jak se říká. Co vodníci a hrnečky s dušičkami? Topíte lidi a neposlušné děti, nebo ne?
0: Neřeknu.
1: Jak to, že neřekneš?
0: Ono to není na škodu, když se kluk nebo holka trochu bojí. Jsou pak u vody opatrnější.
1: No jistě, Ferdo, ale odpověz přesto. Topíš nebo netopíš?
0: Topím.
1: Ferdo.
0: Ale v kamnech.
1: V kamnech? Pod vodou? No to si ze mě utahuješ.
0: My už máme taky kamna na elektriku, bateriová, v nerezovém plášti, ale zapínáme je jen v zimě.
1: A co dušičky v hrnečku? Pod pokličkou?
0: Možná jeden můj strýček v Labi, ten má na polici celou řadu hrníčků, co jsou na nich jména. Honza, Radim, Květuška.
1: Tak přece.
0: Jenže jsou ty hrnečky buď prasklé, nebo nemají dno. Já myslím, jestli tam kdy nějaká dušička byla, teď už ne, ani by se tam neudržela. Vodničí práce je jiná.
1: Jaká?
0: Čistíme vodu. Ale někdy to jde těžko, protože vy lidi jste s prominutím hrozní. Kdybys věděl, co všechno leží jen u nás v rybníku na dně, hotové smetiště. Však ty hrnky u strejčka to dokazují taky.
1: A odkud jsi ty? Z kterého rybníka?
0: Pst, to je tajemství.
1: Proč pak?
0: Přece, aby to nikdo nevěděl. Já, když si potřebuju popovídat, vypravím se na suchý svět sám. Jako třeba za tebou. Ale u nás doma, ať je klid.
1: A z jaké jsi rodiny? V Mourkovi jsi měl tenkrát tatínka a maminku a sestřičku Hančinku.
0: Mám je pořád. A Hančinka zatím vyrostla jen krapítek, je to pořád škvrně. A když ji někdy musím hlídat, tak nazdar.
1: Nazdar. Počkej, ty už odcházíš.
0: Ale ne, řekl jsem, tak nazdar, abyste ty i děti pochopili, jaká je to hlídání dřina.
1: Děti to znají, když mají doma někoho mladšího.
0: Jenže jim to tak jako mě nekazí kapr mrzout. No kapr spíš kapřisko, hotový obr.
1: Co je s ním? Povídej.
0: On, protože tolik vyrostl, si myslí, že je něco lepšího a plave vždycky tak nafoukaně, až ho to pořád táhne nahoru k hladině. Můj taťka, který, jak asi víš, má v rybníce všelijakou tu rybí havěť a žoužel na povel, ho za to stokrát a tisíckrát káral. Já ho zrovna slyším.
2: Podívej se, ty nafoukanče nafoukaná. Když budeš pořád tak často plavat nahoru k hladině, uvidí tě některý z rybářů, co tam na břehu sedají. A když zmerčí, jakýsi velikán velikánovič, nedá pokoj, dokud tě neuloví.
3: Jen klid, šéfe, já si dám pozor.
2: A poví to dalším rybářům. A všichni si pěkně naostří háčky na unicích a nemyslí si, jak tě jednou chytí, je s tebou konec. Skončíš v kastrole nebo na pánvi. A bude ti houple spadné, že když jsi byl živý, byl jsi v celém rybníku největší.
3: To taky jsem největší.
2: Tak víš co, malé běličky si zrovna v tůni pod Olší začaly hrát na schovávanou. Zaskočím tam trochu, rozčeřit bahnu a tím to jde líp.
3: Já nejsem žádný sluha mrňavých bělic, šéfe.
2: Ale v rybníce jsem pánem já. Tak uděláš, co říkám. A až je to přestane bavit, říkám je, ne až to přestane bavit tebe. Spočítej mi vodní šneky.
3: No jo.
1: To je asi opravdu divný patron, ten mrzout. Ale jak s ním může vycházet tvoje sestřička?
0: To je složité. On taťka kaprovi nejen domlouval po dobrém, on ho občas taky trestal. Jednou ani nevím, proč už se na něj opravdu moc rozlobil a zavřel ho do šatlavy za mříže z rákosových prutů. Mrzout tam musel čučet 3 dny, až ho ze samého nic nedělání boleli ploutve. A to už mě vyloženě začal nemít rád.
1: Proč tebe?
0: Já jsem ho tam chodil šimrat na břiše husím brkem. Kdo tě šimrá, strejček nimra, žádný nimra tlustouši. Lechty, lechty, to tě nechty, vodník Ferda pokouší. Lechtalo ho to, ale že byl v šatlavě zavřený, nemohl nic dělat, a nejvíš sebou cukal, špulil pusu a ježili se mu šupiny. Tenkrát v něm asi právě uzrál ten nápad, že se mi pomstí.
2: A jak?
0: Brzy potom, co už byl mrzout ze šatlavy venku, takhle po ránu, museli taťka s mamčou ke stavidlu, které se bortilo nebo co, a já jsem jako obvykle dostal na starost Hančinku. Maminka ji sice nabádala, aby mě ve všem poslechla, ale já věděl, že to je marné jako vždycky. Buď tady.

0: šejdlík, luční rosa.
1: Luční rosa, to je taková naše vodničí pochoutka.
2: Voda z rybníka vám nestačí?
1: To je dost, ale luční rosa, nazbíraná brzy ráno, sotva vyjde sluníčko, to je něco jinšího. Sbíráme ji do čbánků a chováme ji v hrnečcích pod pokličkou jako velikou vzácnost. A nejen na pití, to je i lék.
2: Aha, tak tady možná začaly všechny ty pověsti o vězněných lidských dušičkách. Ale jak to bylo dál s Hančinkou a s tím obřím kaprem Mrzoutem?
1: Hančinka už nebyla v kolíbce, už jí bylo asi 30 roků a to už byla malá hastrmanka. Lezec, bachodec a běžec, ale o to bylo její hlídání těžší. V rybníku je spousta úkrytů a kdyby se třeba neposlucha houpala na rákosu a kdyby spadla a zaryla se do bahna, mohla by se udusit, protože bahno je prevít, to se ti raz, dva nacpe, do uší, do očí, do pusy a do krku a je s tebou amen. To všechno jsem dobře věděl a tak jsem měl neposedu pořád na očích, když v tom, kde se vzal, tu se vzal, připlul pan kapr. Už se zase naparoval a za svou velikost sám sebe obdivoval, až i tetky vodoměrky přestávaly měřit vodu a plácali si na čelo, jakože takového vychloubače ještě neviděli. Ale nevšímal si jich a měl se ke mně.
3: Hlídáš, Ferdo, hlídáš? To je mi tě líto. V tůni pod Olší je zrovna soutěž v žabím zpěvu a půlci si tam otevřeli sáskovou kancelář. Kdybys tam zašel a kdybys vyhrál, čekala by tě za odměnu možná i cesta k moři.
1: Na vysvětlenou. Vy lidé si myslíte, že ryby jsou němé. A tak vám může být divné, že tenhle náš solo kapr držel tak dlouhou řeč. Ale v tom se prostě mýlíte. Ryby mluví jako každý jiný. A často toho naklábosí, až z toho všem hastrmanům, vodním šnekům a žábám brní hlava. Ale taky musím přiznat, že kapr tím svým projevem uhodil na mou nejslabší strunu. Protože mám odjakživa jednu velkou touhu podívat se k moři, abych na vlastní jazyk zjistil...
2: Na vlastní jazyk?
1: Ano, abych zjistil, jestli je mořská voda opravdu slaná. Tohle ten podšívka kapr věděl a proto mě sváděl dál.
3: Jestli chceš, já ti Hančinku pohlídám a cválej si vsadit. Podle mě vyhraje Kunikálek, protože žblabuníka včera spolknul divnou zelenou mouchu a ona u nožkama poškrábala krk, takže teď chraptí a to se může líbit leda hluchým. Když vsadíš na Kunikálka, máš naději.
1: Mně se z toho asi dočista zakalil rozum, protože místo, abych poslal kapříka ke všem čertům, zeptal jsem se, kolik dělá nejmenší možná sázka a ten šizuňk odpověděl, že 3 knoflíky od pyžama.
2: Co to povídáš, Ferdo? 3 knoflíky od pyžama?
1: Tak právě tolik.
2: A ty jsi je měl?
1: Měl jsem jich ulitých dokonce 20.
2: A kde jsi je vzal? Ferdo? Říkal jsi, že lidi netopíš, dušičky pod pokličkou nevězníš, tak kde jsi pro pána přišel k těm knoflíkům od pyžama? Vy vodníci přece pyžamo nenosíte, protože spát v mokrém je nerozum a u vás v rybníce je mokro všude, nač tedy pyžamo? To znamená, že můžeš mít knoflíky jedině od nějakého lidského pyžama. Koukej pěkně s pravdou ven, protože jestli lžeš a stahuješ lidi pod hladinu kvůli jejich knoflíkům od pyžama, tak to ti budu muset dát s Bohem. A děti taky.
1: Ale strejdo Antoníne, můj dávný příteli...
2: Odkud víš, že se jmenuji Antonín?
1: Hádej, neuhodneš. My vodníci víme skoro všechno, ale s těmi knoflíky neměj starost. Já jsem kaprovi důvěřovat neměl, ale ty mě... Věřit můžeš. Když říkám, že my vodníci čistíme vodu, škodili bychom sami sobě, kdybychom do té čisté vody stahovali kdejakého lidského umouněnce.
2: To zní rozumně, ale parádně si mě vyděsil. Nediv se, protože stejně jako ty jsi byl odpovědný za Hančinku, já jsem odpovědný za všechny dětské posluchače. Tak jak to bylo dál?
1: Zkrátka, já trulant, toužící po moři, jsem vzal ze své kasičky 3 knoflíky od pyžama. Někdy ti rád povím, jak jsem je získal, souvisí s tím jiná moje napínavá příhoda. Nechal jsem kapra kaprem a Hančinku Hančinkou a tradá pryč.
2: Rup kolou, trakaře, už tuší malér.
1: Bylo to tak, achich ouvej. U tůně pod Olší se žádná pěvecká soutěž nekonala, Kuňkálek se Žblabuňkou se jen líně povalovali na 2 kamenech, Pulci neměli osázkové kanceláři ani tušení a dokonce vůbec nevěděli, co by to mělo být. Ke všemu jsem já, jak jsem honem pospíchal zpátky, protože jsem tušil zradu, ztratil i své 3 knoflíky od pyžama. A když jsem se vrátil ke dveřím naší kuchyně pod Kořenem, tak pochopitelně Hančinka nikde a obr kapr mrzout taky nikde.
4: Hančinko, Hančinko, ozvi se mi, kde jsi, mě to děsí. Mám od tebe strach. Hančinko, Hančinko, neslyšíš mě, halo, co se tady stalo? Kam pak s tebou mrzout plách.
1: Vyptával jsem se kde koho a kde čeho. Byl jsem i tam, kudy z rybníka vytéká potok Kaliště, ale po kaprovi a po Hančince ani vidu, ani slechu. Zkoušel jsem všecko i každou holou nemožnost, až jsem si nakonec sedl na práh kuchyně a rozbrečel jsem se. Tam mě taky našli taťka s mamčou.
5: Maminko, Hančinka se ztratila.
6: Pro všechno rákosí na světě, co ty si za dítě, Ferdo.
7: Já ti kluku asi nařežu a tentokrát pěkně na ostro žemelem.
6: Není na tebe žádné spolehnutí.
5: Za to může kapr mrzout.
7: Ne, žádný kapr za to můžeš.
5: Ty, ale odvedl ji on.
7: S ním si to vyřídím potom, podej mi řemen, no.
5: Já nevím, kde je.
7: Na skříni visí jen se netvaří.
5: Myslím, Hančinka, kde je.
6: Raději bychom je měli hledat a nestrácet čas.
7: Maminko, ty se Ferdy nezastávej, on musí dostat na paměť.
5: A já už vím, kde je. Přivedu ji.
1: Dostal jsem spásný nápad a tak těsně předtím, než mě taťka přehrnul přes koleno, vypálil jsem jako raketa.
2: Kam?
1: Přece kam jinam mohl mrzout Hančinku zašantročit, než tam, kde byl předtím sám zavřený. Plaval jsem krákosové šatlavě jako závodník.
2: Byla tam?
1: Byla. Smutně koukala, nekřičela ani nevzlikala, to všecko už měla za sebou. Jenže na rákosových mřížích visel velký zámek.
5: Holka nešťastná, jak tě sem ta kapří obluda dostala? Čím tě vylákal?
8: Zpívá mi.
5: Cože?
8: Takovou písničku.

0: Obámu tě tě. Chtěl mě dostat za každou cenu do průšvihu a ty jsi mu náramně nahrála.
1: Ferdo, já se bojím, že se tady objeví rak střihavka a uštípe mě klepety.
0: To by si taky zasloužila, kača pozlobivá. Kde kdo chytřejší by v té písničce poznal léčku?
1: On se na mě usmívá.
0: Jak se může kapr tou svou kulatou pusou usmívat, prosím tě?
1: A ta jeho písnička byla hezká.
0: Já se uřechtám takový nadutý měch a zpěv.
2: Neboj se mě, holčičko.

0: splavu, ať má Ferda vztéka, to má za tu šatlavu, a že se mi smál.
1: Já tě slyším, raubíři, kde pak jsi? A ty, holka hloupá, asi neumíš česky, vždyť ta jeho písnička je jasná jako den. Ať má Ferda vsteka, to jsi neslyšela?
2: Něj zpíval jinak.
1: Ukaž se, tlustouší, kam ses to schoval?
0: Hádej, Ferdo, můžeš třikrát a po čtvrté za tři knoflíky od pyžama.
1: Radši sem koukej dát klíč, ať můžu odemknout zámek.
0: Hledáš nám rybník vyschne. Měj se!
1: Mrskl ploutví a byl ten tam. Takže jsem pro klíč musel zpátky k taťkovi a teprve pak jsme společnými silami dostali Hančinku domů. Maminka jí uvařila kaši z rybích vajíček a ze žabince a já, tedy výprask jsem už nedostal, ale k večeři jsem měl jen starou botu pantáty Klouska. Žádná pochoutka to nebyla.
3: Ferdo, kamaráde, já ti to věřím, ale tamhle Lucinka...
1: Spí jako dudek.
3: Ale poslouchala až do chvíle, než si začal žvíkat tu botu. Jenže pak, když si to představila, radši zavřela oči.
1: Ani se nedivím. Tak abych šel...
3: K vám do rybníka? No, nemáš to daleko, Ferdo? Nechceš si ustlat tady v konivce?
1: Zkrátím si cestu vodovodem, ale smím zas někdy přijít?
3: Určitě, musíš. A nechtěl bys ještě všem dětem, co nás poslouchali, zaspívat na rozloučenou kolébavku? Aby měli pěkné sny. Třeba něco, co zpívá Žančince.
1: Proč ne? Dobrou noc, děťátko, spínkej, spínkej. Vrátím se ráno, až se probudíš. Na zvonky

0: Ráno přineslo lehký vánek. Pája se vysouchal z pavučiny a houpal se na tenonké nitce. Ale najednou se zvedl vítr. Protočil se mezi stromy, popadl Páju, zatočil s ním a vynesl ho do výšky. Pustil ho až na severní straně lesa. Odehrálo se to jako ve snu. Pája padal na zem, ale přesličky ho zachytili. Tak tohle za mého mládí nebývalo. S nebe padají pavouci, stěžoval si někdo dunivým hlasem. Pája se rozlížel kolem, ale nikde nikdo. Haló, kde jste a kdo jste? Zašeptal.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle hlasu jeskyňáka. Zadunělo to docela blízko. Já jsem brouk, potemník, ale říkají mi děda jeskyňák.
0: Spleť přesliček se rozevřela a Pája uviděl vchod do temné jeskyňky. Stál tam vyzáblý černý brouk. Když se pohnul, šustilo to jako suché listí. Páju napadlo, že musí být starý jako les okolo.
1: Jak se ti u mě líbí, zaduněl potemník. A na to se rozesmál, já vím, moc toho nevidíš. Musíš si nejdřív zvyknout na to přítmí. Ale možná přiletí zlatá muška, to je pak u mě v jeskynce, jako když nad lesem svítí sluníčko.
0: Vy znáte zlatou mušku, co přináší štěstí? Poposkočil Pája.
1: No znám, někdy, když si tak sám se sebou povídám a ztratím v hovoru nit, přiletí a posvítí mi, abych ji zase našel. Ta umí věcí, zasmál se děda jeskyňák.
0: Já vím, jenomže se ukáže jen na docela malou chvíličku a hned zase uletí, stěžoval si Pája.
1: A to je právě dobře. Štěstí trvá vždycky jenom chviličku, to mi věř. A proto je nejkrásnější ze všeho těšení.
0: Těšení? Divil se pavouček.
1: Těšení, zaduněl děda jeskyňák. Já se například nejvíc těším na jaro.
0: Teď v létě?
1: Léto už má na kahánku. Podzim bývá krátký a zima zase dlouhá. Proto se už teď v létě těším na jaro.
0: Já se pořád na něco těším, řekl Pája.
1: No to je správné, pochválil ho potemník. Těšení prodlužuje život a zahání můru chmůru.
0: Pája překvapením povyskočil. Vy znáte i můru chmůru? Staríček se káže říkal, že ji dokáže zahnat jenom sluníčko.
1: Má pravdu, přikývl jeskyňák. Jenomže ke mně do jeskyně se sluníčko nikdy nedostane. Tak jsem si musel na můru chmůru sestrojit past.
0: Past? A jakou past?
1: Můra se spálí o světlo, vysvětloval děda jeskyňák. Já tady ale žiju po tmě, jsem přece potemník. A tak mám na dně studánky věčnou vločku sněhu. Září jako střípek jasného stříbra. Ta záře můru chmůru přiláká.
0: A pak se stane co? Vydechl Pája.
1: Můra chmůra přiletí a sotva se zahledí do jasu sněhové vločky, zmrzne a roztříští se jako sklo.
0: Děda jeskyňák vypadal najednou strašně staře a unaveně.
1: Promiň, na chvíli si zdřímnu, řekl tiše a hned na to zavřel oči a začal pravidelně oddechovat.
0: Pája se zvědavě rozlížel po jeskynce. Na konci chodby spatřil stříbrné světýlko. To bude jistě ta sněhová vločka, pomyslel si. Ještě nikdy neviděl sníh a ta stříbrná záře ho přitahovala jako můru. Jeskynka byla vlhká a temná a čím více Pája vzdaloval od vchodu, tím byla záře větší a mrazivější a také lákavější. Pája došel až na konec chodby. Na dně hluboké studánky tu spočívala zářící sněhová vločka. Vypadala jako severka, jako hvězdička utržená z nočního nebe. Pája se nad studánkou trošičku naklonil a stříbrný plamínek ho ožehl, ale nepálil jako oheň, pálil jako mráz. Stačila chvílenka a pavouček se proměnil ve stříbrný střípek ledu. Vstávej, Pájo, probuď se. Ten tenký a zvonivý hlásek přicházel z veliké dálky. Slyšíš, to jsem já. Otevři oči. Pája poslechl, ale trvalo to celou věčnost. Otevřel oči a stříbrné světýlko z hlubiny zmizelo. Za to v jeskynce se kmitalo a tančilo zlaté světýlko. Zlatuško, vydechl Pája a bylo mu sladce a ospale. Málem jsem přiletěla pozdě, řekla zlatá muška, ale Pája ji slyšel jako ve snu. Tak vstávej, doprovodím tě domů. Vždyť si tu málem zmrznul, zatřásla s ním zlatuška. Pája se postavil na nohy a zlatá muška mu ukazovala cestu k východu. Potemník stále ještě spal a ze spánku se usmíval. Ale když nad ním zlatá muška zakroužila, otevřel oči. Šťastnou cestu, Pájo, zaduněl. Už se těšíš domů?
2: Těším.
0: To je dobře. Nejkrásnější ze všeho je těšení. Těšení zahání i můru chmůru.
2: Já vím, řekl Pája. A těšil se ke strýčkovi Sekáčovi a k bratránkům a kamarádům, ale ještě více těšil, že ho celou tu dlouhou cestu bude doprovázet zlatá muška.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Oprask v Akademii věd.
5: Pane, přede mnou nemusíte mít žádný tajnosti.
4: Starý taxikář zamrkal do zrcátka na profesora Kadeřábka, který na zadním sedadle schovával Ramíka pod kloboukem a Hihlíka pod šosem svého širokého pláště.
5: Hej, já bych vám mohl vyprávět, jaký celebrity jsem v téhle káře vozil. Mě už nic nepřekvapí.
4: Taxikář prudce zabrzdil. Stáli před Akademií věd. Profesor zaplatil, vystoupil a vpochodoval do chrámu vědy. Na zádech měl batoh a v něm život lichožroutů a pod pláštěm ukrýval Ramsese a Hihlíka. Přednáškový sál už byl zcela zaplněný. Profesor kráčel hlavní uličkou k řečnickému pultu, po jehož stranách stály fíkusy. Ozval se chabý potlesk. Profesor se u pultu postavil zády k publiku a rozevřel plášť. Ramíku vlevo, Hihlíku vpravo, na chameleona teď. Zašeptal a najednou se mu zlomil hlas. Já se bojím, držte mi palce, kluci. Lichožrouti vyskočili a splynuli z fíkusy. Profesor se otočil do sálu, otevřel své dílo a začal číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zúžuje a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán. Kdo je?
6: ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který...
7: Chceme je vidět! Chceme je vidět! Chceme je vidět!
4: Přerušili ho skandováním a dupotem netrpělivý věci. Ano, ano, dočkáte se, utišil je profesor. Jak mých lichožroutů, tak vydání mého díla. Budu tedy raději hovořit z patra. S povzdechem zaklapl desky knihy. První lichožrout, s ním jsem se osobně setkal, se jmenoval Tulamor. Na to se ozval potlesk několika badatelů, kteří přijeli až z Irska. Tulamor junior, upřesnil profesor. Jeho otec Tulamor senior, zvaný Padre alias Velký šéf, býval mafiánským bosem a své ponožkové impérium měl na půdě mé vily.
7: Tak dost, zvolal někdo z pléna. Nejsme tu pro legraci.
4: Sál mu souhlasně přizvukoval. Dobrá, dobrá, vezmu to zkrátka, řekl profesor už trochu otřesen a začal drmolit.
6: Toho mladého Tulamora jsem měl doma v teráriu, ale sotva jsem začal zkoumat jeho zvyky, vtrhlo do pracovny šéfovo komando. Všeho schopní lichožrouky, Vasil, Pepa Padrát a Škrkit Čango. A než je rozehnal Hubert Bernardín, vdovy Voráčkové, stačil jsem zhotovit jejich portréty. No a zde jsou.
4: Smích v sále utichl jen na tu chvíli, kdy asistent promítl na plátno působivé profesorovi skici.
7: Nechceme obrázky, chceme je živé!
4: Netrpělivost akademiků hrozila výbuchem.
6: Klid, klid, prosím, snažil se ji překřičet profesor Kadeřábek. Rád bych ještě něco řekl o gengu Kudly Dederona a o mých přátelích Ramíkovi a Hylíkovi.
4: Výkřiky nevole tentokrát utišil sám bělovlasý prezident akademie. Povstal ve své loži a neúprosným hlasem pronesl jen dvě slova. Kde jsou? Profesor Kadeřábek pochopil, že čas jeho přednášky právě vypršel. Ukázal na fíkusy a řekl, tady. Listy fíkusu se chvěly. Několika vědcům s lepším zrakem to neuniklo. Něco se děje, zašeptal jeden z nich.
6: Přátelé lichožroudi, ukažte se,
4: zvolal profesor hlasem vyvolávače duchů. Kolegyně badatelka Miklíková to napětí nevydržela. Škupala sebou v záchvatu nezadržitelné škytavky. Z celého sboru vědců jedině ona v existenci lichožroutů věřila, i když nikdy neměla to štěstí, aby je spatřila. A úspěch profesora Kadeřábka by byl i jejím úspěchem, potvrzením její víry.
6: Ramíku, Hylíku, teď přišla vaše chvíle,
4: zvolal profesor a zvedl ruce ke stropu v posvátném nadšení. Nastalo naprosté ticho. I škytavka magistry Miklíkové ustala. Také oba fíkusy se přestaly třást. To z jednoho vyskočil Hylík a z druhého Ramses. Oba společně a byl to jen zákmit, jako když mrknete očima. Nikdo je nemohl spatřit.
7: Kurník, moje boty!
4: Ozvalo se z lože, kde seděl bělovlasý prezident Akademie věd. Jeho jatrný výkřik probral akademiky z chvilkového omámení. V řadách se šířila panika. Věci vstávali, vrážili do sebe a poskakovali. Většina z nich ale pod sedadly hledala polobotky. Kdo nenašel svou, přetahoval se s kolegou badatelem o tu jeho. A Ramík s Hylíkem pobíhali mezi sedadly jako fretky. S vlékáním ponožek se nezdržovali, jen vědcům rozvazovali tkaničky. Profesor Kadeřábek pochopil, že toto je konec. Fiasko, zmar a katastrofa. Narval do batohu své životní dílo a prchal z budovy. Několik rozlícených věců se ho pokusilo pronásledovat, ale s rozvázanými tkaničkami nebo jen o jedné polobotce neměli prostě šanci.
8: Byl jednou jeden mramorový les, ale nebyl to docela obyčejný les. Byl neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný, a tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Snad proto, že byl i trochu pohádkový. Ale ani v pohádkách není vždycky všechno, jak má být. I v pohádkách občas někdo zazlobí. A protože chování muchomůrek začínalo být napováženou a nejstarší a nejmoudřejší hřib Strakoš si s nimi už nevěděl rady, zbalil do rance pár buchet a vyrazil do sousedství za chytrými liškami.
9: Vítejte, sousede, vykřikla překvapeně liška Chytroliška. Co pak nám nesete? Buchty, odvětil Strakoš, vybalil ranec a usadil se do pohodlného křesla svých oranžových příbuzných. Liška Chytroliška spořádala buchty na posezení a teprve potom větřila dál. Vás něco trápí, tak ven s tím, sousede. Hřib vzdychl. Mám velikou starost a protože vy, Liško Chytroliško, jste známa svým důvtipem, řekl jsem si, že vás požádám o radu. Liška se zatvářila polichoceně a zapila poslední buchtu kapkou rosy. Muchomůrky, pokračoval zasmušile Strakoš, jsou čím dál nepřátelštější. Jak s nimi máme žít v jednom lese? Muchomůrky, říkáte, podivila se Chytroliška. Přesně tak, přikývl hřib. Tak je vyžeňte, navrhla opatrně Chytroliška. Dobře víte, že to nejde. Bylo by to proti mramorovým zákonům. Postavte tedy armádu a bojujte s nimi. Ozbrojte se suchými šiškami, loňským mechem a jehličím a máte vyhráno. Nadchla se Liška pro boj. I když předtím se pro jistotu rozhlédla, zda poblíž nestojí některá muchomůrka. Nechci bojovat, zavrtěl Strakoš hlavou. Tak podejte na muchomůrky stížnost a nebo je dejte vsadit do vězení. Vyštěkla Chytroliška, které začínala docházet trpělivost. Všechny? Zděsil se Strakoš. Tak velké vězení, aby se do něj vešlo 300 muchomůrek, neznám. Liška se už klíbla. S vámi je těžká řeč. Nic se vám nelíbí, nic vám není vhod. Pak se ale zamyslela a dodala. Ale že jste to vy, drahý Strakoši, něco vám přece jenom navrhnu. Nebude to však zadarmo. A nastavila dlaň. Hřib vysázel do dlaně 60 zlatých semínek a Liška se naklonila blíž, aby mohla zašeptat svůj ďábelský plán. Obejděte celý les a všem, které potkáte, vyprávějte, jaké máte s muchomůrkami trápení. Mám snad pomlouvat, vylekal se Strakoš. Proč pomlouvat, pozdvihla Chytroliška udiveně obočí. Budete přece mluvit pravdu, nic si nemusíte vymýšlet a uvidíte, že zakrátko se v mramorovém lese nenajde jediný, kdo by s muchomůrkami prohodil slovíčko. Ještě se nad svým plánem ďábelsky zachechtala a pak vyprovodila návštěvu ke dveřím. Nemusím bojovat, nikoho vyhánět ani zavírat do vězení. Možná to tak špatný plán přece jenom není, uvažoval Strakoš cestou domů. A právě v tu chvíli potkal Ryzce. Začal tedy popravdě vykládat o všech křivdách, kterých se kdy muchomůrky na ostatních dopustili. Plán by možná vyšel, kdyby lišky, známé pletichářky a nevěrnice nezačaly klevetit. Vlastní nápad se chytrolišce zalíbil natolik, že se do pomlouvání pustila sama. Ještě téhož dne běželo 6 oranžových lišek na štíhlých nožkách k muchomůrkám a odtamtud k ryzcům, potom k holubinkám, k ústřepkám, bedlám a penízovkám. Každému vyprávěli, co vyslechla chytroliška od strakoše, jenže tak trochu v obráceném pořadí. Navíc si lecos přimysleli a zakrátko byl les vzhůru nohama. Nikdo nevěděl, zda muchomůrky ubližují hříbkům nebo naopak. Zda klevetí lišky, hříbky, muchomůrky a nebo někdo docela jiný. Ze všech stran se ozývalo. Už jste slyšela, že muchomůrka královská ukousla ucho starému strakošovi? Představte si, že liška, chytroliška, musela utéci před hříbky, aby si zachránila holou kůži. Bude válka? Připravte si zásoby a začněte sbírat jehličí. Hřiby zaútočí v neděli ráno. A nebo žádná válka nebude, protože všechny muchomůrky sedí ve vězení. A tak dále, a tak dále. Jak se jednou začne klevetit, neberou pomluvy konce. A tak vypukla v mramorovém lese houbová válka. Beze zbraní, ale o to zákeřnější. Pomlouvalo se a lhalo, vymýšlelo, špinilo a hanilo jedna radost. Až musela zasáhnout sama příroda. Spustil se takový liják, že houby měly co dělat, aby se zachránili. A na pletichaření najednou nezbyl čas. Na klevety se v tom liáku docela zapomnělo. Jen hřib strakoš si slíbil, že pro příště se ďábelský chrad lišky chytrolišky raději vyvaruje.

0: Nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš. Poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahu. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran. Mně si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zachrátí nepotřeboval bylinkový čaj.
2: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zachrátí než 7 sukní.
2: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zachrát sama sebe.
2: Ach, zvolala
0: malá čarodějnice a plácla se do čela.
2: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí,
0: řekl Abraxas. A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: V jednom malém domečku, vprostřed modrých zvonečků, žila byla jedna koza. Ta se jmenovala Róza. Měla 7 děťátek z kotačivých kůzlátek. Jednou z rána koza vstala, svým kůzlátkům povídala. Dneska máme pondělí, musím na trh pro zelí. Navařím vám zelnou kaši, abychom se poměli. Kůzlátka se radovala. Ne, abyste otvírala. Pak si nový klobouk vzala, zástěru si uvázala, vrátka pěkně na zámek. Buďte hodná. Mek, mek, mek. A kůzlátka slíbila. Koza Róza šla a šla a takhle si zpívala. La, la, la, mek, mek, mek, mám já 7 kůzlátek. První bílé, druhé černé, třetí pěkně dvoubarevné, čtvrté celé strapaté, páté strakamakaté, šesté to je kozlíček, 7. mámin mazlíček. Jen co Róza zašla za les, chlupatý vlk z lesa vyles. Spustil hlasem vlčím basem. Kůzlátka má děťátka, otevřete maličko, vrátka, nevrátka, nesu dobré zelíčko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom mrknou přes vrátka, uvidí tam vlka stát. Začnou se mu takhle smát. Ty jsi divná maminka, ta naše má bílé vousy, na bradičce si je nosí. Jak tohle vlk uslyšel, svěsil uši, zpátky šel. Však se zeptá v lese lišek. Vem si chmíří z pampelišek, radili mu tety lišky. Tak má z pampelišek vousy, chvíli si je pyšně nosí. Pane, tomu říkám brada. Tak a honem zpátky, trada, honem zpátky za kůzlátky. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Nesu sladké zelíčko, tak otevřete maličko. Ale kde pak kůzlátka? Jenom kouknou přes vrátka, vlk má bradu jako mrak. Na mou duši, je to tak. Ty jsi divná, maminka, bradu máš. A kde máš rohy? Vlk hned natahuje nohy, honem zpátky do lesa. Co radíte, tety lišky? Dej si za uši 2 šišky. To je nápad! A hned zpátky rohatý zas za kůzlátky. Spustí hlasem vlčím basem. Otevřete kůzlátka, milá, to jsem já, bradička bílá. Pěkné růžky mám, zelíčko vám dám. Ale kde pak kůzlátka? Jen se smějí přes vrátka. Naše maminka má hlásek, jak když zpívá koni pásek. A v tobě to všechno skřípe, jak když kamení se sype. Bradu máš, rohy máš, no ty ale vypadáš. Tu nejmenší kůzlátko nastavilo zrcátko. Vlk se zahlíd, strachy mek, honem se dal na útěk. Ten vám ale utíkal, jak když za ním z flinty pálí. Polem, loukou, po silnici, podle plotů přes vesnici, všichni se mu posmívali. A jak běžel, zakop, spad, plác a rovnou do rybníka. Smála se mu i ta štika. To vám bylo divadlo. Utopil v něm 2 šišky i ty vousy z pampelišky. A jak to dál dopadlo s veselými kůzlátky? Když se Róza vrátila, kůzlátka už dávno spala. A co ráno? Ráno vstala, zelnou kaši spořádala. Tak, a to je konec pohádky.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Mani!
7: Co pak, hrvínku?
6: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
7: To nevím.
6: Kost je pro psa a škola pro kočku.
7: No počkej, co máš proti škole?
6: Všechno.
7: Nahodou. Škola je základ života.
6: Ale kdo ji má přežít?
7: Ale děti.
6: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
7: Jak to?
6: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
7: A teď?
6: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
7: To já chodím do školy ráda.
6: Bodeď, šprtka.
7: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Horvínku?
6: Že mají všichni větší svačiny než já.
7: Ty jsi číslo.
6: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
7: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
6: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
7: Fakt? Hm? A jaká je?
6: Ale závistivá.
7: Závistivá?
6: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
7: Co?
6: Otec, Hurvínku.
7: Ty jsi zase něco provedl.
6: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
7: Co jsi vyvedl?
6: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
7: Mašková?
6: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě.

0: Jo, a má
1: nice.
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: No to těžko.
0: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
1: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
0: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
1: Jak to?
0: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
1: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hrvínku.
0: No, co pak?
1: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
0: To je přece jasné. Čokoládový dort.
1: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
0: Směr cukrárna.

Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dejvice. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od burstu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá. Já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb

0: a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář smíval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli, a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská, hej, a to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále? Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi zlakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
2: Slovenská pohádka o chudých sirotcích a andělu. Byla jedna vdova, velice chudobná, dětí měla jako ratolestí, ale na všem jiném nedostatku zrovna dost. Že byla dobrou matkou, starala se o své děti, jak jen mohla. Pracovala do úpadu, aby je vyživila. Ale přece jen to byl velmi malý kousek chleba na tolik zubů. Trápila se nad tím, chřadla, až nakonec na lože klesla a těžce se roztonala. Když se již blížila k poslední hodince, poslal k ní Pán Bůh anděla, aby odvedl její duši do nebe. Sotvaže anděl přistoupil k jejímu loži a viděl státi kolem něho plačící děti, zželelo se mu jich i vrátil se zpět do nebe prosit Otce nebeského, aby nechal těm malým ubožákům matky naživě. Sotva však předstoupil před Pána Boha a svoji prosbu mu přednesl, řekl Otec nebeský. Vrať se opět na zemi, ponoř se do hlubokého moře a dones mi ze dna mořského kámen. Anděl tak učinil, ponořil se do moře a vzal tam veliký kámen na dně ležící. Vrátil se s ním k Pánu Bohu. Otec nebeský kámen vzal, jako kousek chleba rozlomil a hle, bylo v něm plno maličkých zvířátek. Pohleď, pravil k andělu, jak na sta červíčků žije v tomto kameni. A jako nedám zahynouti ani těmto malým zvířátkům, tak nedám zahynouti ani malým sirotám na zemi. Poté Pán Bůh opět složil kámen tak, jak byl, a dal jej andělu. Poručil, aby opět odnesl jej do moře. Za trest však, že anděl měl tak malou důvěru k němu, vládci světa, rozkázal mu po 3 léta na zemi se zdržeti a sloužiti lidem. Šel tedy anděl zase na zem a vstoupil do služby k Pánovi, který měl veliké bohatství, ale neměl ani ženy, ani děti, ani příbuzenstva, ba ani přítelička. Ostatně si jich ani nepřál, neboť co si zamanul, to se stalo. Kam se mu chtělo, tam jel. Zkrátka, každá jeho vůle se mu vyplnila. Avšak nikomu neprokázal nic dobrého, co by zamák byl. Byl tě na lidi zlý a proto neradi sloužili u něho i za drahé peníze. Ale anděl měl andělskou trpělivost a Pán si ho zamiloval tak, že když někam jel, bral si jen jeho sebou. Jedenkráte vyjel si Pán na lov a anděl s ním. Přišli do velikého lesa a tu Pán, stíhaje srnu, zabloudil v hustém boru a nemohl najít cesty zpátky. Anděl však i tentokrát mu byl po boku. Než se nadáli, přepadla je noc a Pán snad poprvé v životě spal na holé zemi. Ještě více však ho trápil hlad. Všude pusto, ani plánky nebylo vidět. Jak rád by byl vzal zavděk s nejčernějším kouskem chleba, kdyby ho bylo. Lačen a umdlen ráno vstal a zase s andělem na pochod se vydali. Druhý den našli už leckde plánku, čerstvý pramen, ostružinu, ale na stopu člověka nepřišli. Pán brzy naříkal, brzy plakal a zase lál, ale anděl ho stále těšil a domlouval mu, aby důvěřoval v Pána Boha, ten jedině, že mu může pomoci. Ale boháč málo dbal na Pána Boha. Tak bloudili mnoho dní v tom lese. Živili se jedině kořínky, lesním ovocem a pakli někdy Pán veverku zastřelil, tak si ji upekli. Ale na tom nebylo dosti. Jednoho dne přepadli je loupežníci a když viděli na Pánovi slušný šat, dočista ho o všechno obrali a ještě ho zbili. Kdyby nebylo anděla, jistě by nebyl více vstal, ale anděl mu rány zahojil. Ach, ach, snad tu v tom lese zahyneme, naříkal pán. Měj jen důvěru v Pána Boha a uvidíš, že nám pomůže, utěšoval jej anděl. Ach, ach, proč by se Pán Bůh o nás staral, zoufal boháč. Protože je svrchovaně dobrotivý a ačkoliv ty se nestaráš o něho, on se o tebe postará, abys tu nezahynul, ubezpečoval anděl. Jak bychom tu nezahynuli, když nemáme ani šat, ani prostředků, abychom se mohli zachránit, odpovídal pán. Jen nezoufej a vstaň. Dáme se nyní touhle cestičkou a já doufám, že přece někam se dostaneme, kde bychom našli dobré lidi. Stane-li se tak a vrátíme-li se domů, chci se ti dobře odplatit za tvé služby, řekl pán andělovi. Ale ten jen hlavou zavrtěl, že odměny nežádá. Tak šli stále tou cestičkou, až skutečně dostali se z lesa ven do malé vsi, kde bydleli sice chudí, ale dobří lidé, kteří měli jen na strminách kousek políčka, na němž dařilo se pouze trochu žita a ječmene. Tu dostali pocestní kousek černého chleba jako z popele a trochu nakyslého mléka. Ale co jim bylo dáno, toho dostalo se jim z upřímného srdce. Avšak pánovi nejdražší jídla, co jich na stole mýval, nikdy tak nechutnala jako tento černý chléb. A nejen o chléb se s nimi rozdělili tito dobří lidé. Nýbrž i šaty jim darovali, když slyšeli, že byli od zbojníků o vše připraveni. Pán vida, jak ti chudí lidé ochotně jim pomáhají, rozpomenul se, že ač oplýval bohatstvím, nikdy nuzným nepomohl. A proto nyní mu to bylo velice líto. I umínil si v duchu. Až se domů vrátí, že bude lépe činiti, než dříve dělával. Anděl, znaje tyto pánovi myšlenky, velice se z toho těšil. A když si byli odpočinuli, vedl svého pána dále zpět k domovu. Třetího dne přišli opět do jedné dědiny a tam zastavili u okénka nepatrné, do země zapadlé chaloupky, která stála už na pokraji lesa. Podívali se tím okénkem dovnitř a hle, tam v jizbičce právě se modlilo u nich 6 dětí za zemřelou mamičku, prosíce Pána Boha, aby jich neopouštěl. Vidíš, pane, ty malé děti, jak se vroucně modlí? A víš, kdo jsou? To jsou sirotci. Nemají ani matky, ani tatíčka. A jen onoho Otce nebeského, řekl anděl pánovi a šli dále. Když však byli až u města, kde bydlel boháč, pravil anděl. Jdi si nyní, pane, sám, však si už doma. Já stále s tebou být nemohu, neboť již 3 roky minuli, co ti sloužím, a proto musím zas vrátit se k Pánu Bohu. V toho-li budeš doufat, zle ti nikdy nebude, zvláště budeš-li též dobro konat a ujmeš-li se o něch sirotků. Pohnut odešel pán do oné dědiny a co si předsevzal, to i vykonal. Všecku nádheru opustil a stal se vlídným, milosrdným a otcem 6 sirotků.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: To už z vody nebylo tak hezky vidět na duby, které se sem kdysi přišli poklonit vodníku Vavřincovi aby dali rybníku Pardoubeky jméno a už tady zůstali, i když se Vavřinec odstěhoval k bratru Jarmilovi do ciziny. Kapřík Pepa neměl na práci dočista nic a neměl ani hlad. Ale to věděl, že přijde vždycky s podzimkem, protože už byl na světě třetí rok. Taky už ho byl pěkný kousek. A tak pomalu, aby začal myslet na ženění, jak mu tuhle připomenula maminka Hermína. Jak tak myslí na všechno a vlastně vůbec na nic, otřelo se mu bříško o tu trošku písku, co byla v levém koutě rybníka na dně místo bána.
3: Co to? Tady přece vždycky proplavu. A Sumec Horymír také. Někdo nám pije vodu.
5: Vypouští vodu. Jo, jo, už je to tak. Zase budou lovit.
3: To už je zase čas, Horymíre? Ten rok ale utíkal. No co? Zase mě pustí jako v loni, že prý nemám ještě správnou míru.
5: Tak si myslím, hochu, že tě letos už nepustí.
3: Schovám se, Horymíre.
5: Tak si myslím, hochu, že se neschováš. Mají metodu.
3: A co Štika Aneška?
5: Tak si myslím, hochu, že Štika Aneška půjde letos taky. Už její pěkný kousek pro slavnostní tabuli panskou.
3: A Okoun Felix, Lojzík a Línek Silvestr?
5: Tak si myslím, že tady letos na zimu zbudu sám. Ještě tak s těmi nedorostlými. Lojzíka by snad nemuseli, ale třeba ho budou zase stěhovat jinam.
3: A Bartoloměj?
6: O mě se neboj. Použij zase metodu leklá ryba. Nebo se zavrtám do dna, do bahna.
4: A zatím voda stále klesala a klesala, až jí byla jenom troška zhruba uprostřed. A tam se museli vejít všichni. Štíka Aneška, Okoun Felix, Lín Silvestr a dokonce i obrovitý bohatýr z Ruska Amur Boris se svojí partou. Druhý den, hned brzo z rána, začali vodou chodit černí lesklí páni a měli dlouhé tyče a provazy a sítě. Šli za sebou hned na jednu a potom na druhou stranu a volali na sebe a zase couvali a tak pořád dokola. Jenomže potom začali ti pánové nadzvedávat sítě a dávat všechno, co nabrali, do velikých sudů. A museli tam všichni, všicičci z rybníku Pardoubek, jenom ti malí ne, protože proklouzli oky v rybářské síti a schovali se v blátě.
7: Tak to máme za sebou. Jedeme do města na vánoční svátky. Už je to tady. No co? Pobyl jsem dlouho.
4: A jeli daleko, předaleko. A kapr Bartoloměj měl pravdu. Dali je do velikých kádí na ulici. U kádě, kde se tlačil kapřík Pepa s ostatními, které neznal, se zastavila malá holčička, které tatínek říkal Klárko. Chvíli se dívala na malé kapry a potom si vybrala právě Pepíka. Tak dal pán s červeným nosem i rukama milého Pepíka na váhu a tatínek potom zase zabalil Pepu do mokré útěrky a s tou ho dal Klárce do síťované tašky. A tak si ho ti dva, tatínek a holčička Klárka, odnesli domů. A potom přišel Štědrý den.

Maminka holčičky, které říkali Klárka, řekla tatínkovi, aby Pepíka klepnul paličkou. Ale Klárka začala plakat a tatínek, že tedy klepnout nemůže. Potom, že to udělá maminka, ale ta taky nemohla. A tak nakonec Pepu vzali do mokré utěrky a šli s ním k veliké řece. Tady tatínek pověděl Klárce, že udělají dobrý skutek a že kapříka na Štědrý den pustí. A tak dala Klárka kapříkovi ještě pusinku pro štěstí a tatínek ho pustil do vody. Pepík chtěl honem pryč, ale potom si to rozmyslel, protože měl holčičku Klárku vlastně docela rád. A tak se zase otočil na hladinu, vystrčil hlavičku a párkrát otevřel kapří tlamičku. Bylo to kapří děkuji. A Klárka to poznala. Zamávala Pepovi a ten se konečně potopil a šel si schánět nový domov. Hledal hlubokou vodu, až ji našel pod vysokou skálou, na které býval hrad. A tak kapr Pepa připlul pod Vyšehradskou skálu. Už je to hnedle 20 let, co kapříka Pepu odvezli z Pardoubku. A protože se ještě nikdo nechlubil a protože pořád někdo sundává rybářům z háčků žížaly rousnice, jak se to Pepík naučil od okouna Félixe, je to určitě on. Ten kapitální, přes metr dlouhý kapr pod Vyšehradskou skálou. Kapr Pepa z rybníka Pardoubek, kterému už nikdo neříká jejda, ani on sám. Tak to byly příběhy z rybníka Pardoubek, co se leskne mezi kopci Homolkou a Hůrkou, kousek za Rákosím se krčí vesnička Brtev, před Hrází městečko Bělohrad a dole pod Hrází se zase Bělá mlýn pana Kotika. Ptáte se, jak to všechno vím? Byl jsem přece skoro 50 let po rybným. Tak to se člověk něco dozví. A potom jmenuji se Šťovíček.

0: Škoda, že nejsem lidi.
1: Skleněný vrch. V jedné zemi byl kopec celý ze skla a na tom kopci žili čtyři pany, jedna hezčí než druhá, a měli šaty schované ve skořápkách z ořechů. O skleněném vrchu slyšel jeden šikovný mládenec a řekl si, že se na ten kopec bude podívat. A šel. Chodil dlouho, vyptával se lidí, ale o skleněném kopci nikdo nevěděl. Tak šel pořád dál a dál, až přišel ke slunci. A ptal se, milé sluníčko, svítíš vysoko na nebi, daleko dohlédneš, všechno vidíš. Jistě si zahlédlo i kopec celý ze skla. Pověz mi, kudy k němu vede cestička? Povídá na to slunce, milý mládenečku, svítím tak vysoko, že nade mnou už není nic. Ale o skleněném vrchu nevím. Poradím ti však. Kmotr vítr fouká po celém světě, možná bude o skleněném vrchu vědět on. Běž a optej se ho. Mládenec poslechl a přišel tam zrovna na noc. Lehl si pod pícku a čekal. Vítr foukal po světě, jenom větrová žena byla doma. Po půlnoci se vítr vrátil domů a hned povídá, čichám, čichám člověčinu. Mládenec vstal, povídá, milý větříčku, ty foukáš po celém světě, pověz mi, kde najdu skleněný vrch? Vítr na to, milý mládenče, vypravil ses na dalekou cestu, skleněný vrch je, ale nikdo na něj nedojde. I kdyby kočka měla 99 drápků, přece se na skleněný vrch nedodrápe. No, když ale jinak nedáš, já půjdu zítra ráno zas do světa foukat a zanesu tě tam. Celý příští den foukal vítr po světě a na noc zanesl mládence na skleněný vrch mezi čtyři krásné pany. Ty se hned mládence vyptávali, za kterou z nich přišel, kterou z nich si vezme za ženu. Mládenec si vybral tu nejmladší, protože byla ze všech nejkrásnější. Ale ty pany měly matku čarodějnici. Viděla mládence na skleněném vrchu nerada a zavřela ho do skleněného chlívku. Na tom skleněném vrchu bylo všechno ze skla. Večer mu přinesla nejmladší dcera večeři, pravila, mládenče, matka ti posílá večeři, ale ty ji nejes, v tom jídle je jedovaté koření. Mládenec poslechl, vyklopil večeři z misky do kouta na zem a poslal misku zpátky čarodějnici, že jako všechno snědl a bylo to moc dobré. Ráno za ním ta nejmladší pana přišla znovu a řekla, mládenče, matka ti uložila těžkou práci, půjdeš do lesa a celý les musíš skleněnou sekerou skácet a rozřezat skleněnou pilou a polena musí být narovnána do sáhů dřív, než přijde večer a sluníčko zajde za skleněný vrch. Mládenec vzal skleněnou sekeru a pilu a šel do skleněného lesa. Les byl veliký a konce neměl. Zaťal do prvního stromu a sekera se mu v ruce rozletěla. Začal řezat pilou a všechny zuby se vylámaly, protože byly skleněné. Sedl si pod skleněný vrch a zaplakal. Nejmladší pana mu přinesla do lesa svačinu, ale on byl tak zarmoucený, že neměl na jídlo ani pomyšlení. Pana pravila, netrap se a jez. Mládenec se najedl, položil jí hlavu do klína a usnul. Pana měla na ruce skleněný prstínek. Stáhla jej z prstu, obrátila na druhou stranu a znovu navlékla na prst. A rázem byl les pokácený. Mládenec spal a o ničem nevěděl. Pana ho vzbudila a řekla: vstávej, mládenče, ještě tě čeká moc práce. Mládenec otevřel oči, rozhledl se kolem dokola a srdce mu poskočilo radostí. A povídá paně: tak já teď půjdu s tebou domů. Pana mu to vymlouvala: ty pak počkej, až slunce zajde, jinak by tě matka a sestry zabili. Sotva slunce zapadlo za skleněný vrch, vydal se mládenec na cestu. Když přišel domů, čarodějnice se ho zeptala: už si tu práci vykonal? Mládenec se zasmál a řekl: už. Tak běž spát, řekla čarodějnice, ráno tě čeká ještě těžší práce. Ráno druhého dne přišla pana zase za ním a povídá: milý mládenče, půjdeš vylévat skleněné moře skleněným náprstkem. Do večera musí být moře prázdné, aby mohl sedlák orat na mořském dnu skleněným pluhem skleněnou zem. Mládenec šel, nabíral skleněné moře do skleněného náprstku a vyléval skleněnou vodu. Nabíral a nabíral, ale vody neubývalo. A nakonec mu spadl náprstek do moře. Sedl si na břeh skleněného moře a plakal. Nevěsta mu přinesla snídani, ale jemu do jídla nebylo. Nic se nestarej a jes, povídá mu ta krásná pana. Mládenec se najedl, položil paně hlavu do klína a usnul. Ona ho výskla ve vlasech a když se ujistila, že tvrdě spí, stáhla z prsteníku skleněný prsten, obrátila jej na druhou stranu a zase navlékla na prst. A moře bylo rázem bez vody. Vstávej, vstávej, mládeče, povídá zase ta pana ze čtyř nejkrásnější. Probuď se, ještě tě čeká spousta práce. Mládenec otevřel oči a vidí, moře je suché. Velice se zaradoval. A na suchém dnu leží náprstek, který mu vypadl z ruky. Mládenci spadl kámen ze srdce, povídá své vyvolené: tak já teď půjdu s tebou domů. Ale ona řekla, aby počkal, až slunce zajde za skleněný vrch. Sotva slunce zapadla, mládenec šel domů. Čarodějnice se optá: už si tam moře přelil? Mládenec řekl: už. Tak jdi spát, řekla čarodějnice. Na třetí den zasvítání přišla nevěsta za mládencem a povídá: dnes nás matka všechny čtyři přikryje závojem a ty musíš pod tím závojem uhodnout, která se vjá. Jestli to neuhádneš, budeš o hlavu kratší. Nic se ale neboj, přejď přes závoj rukou, já vystrčím jehlu a kde se o ní píchneš, tam budu já. Čarodějnice nabrousila sekeru a povídá mládenci: tady jsou moje čtyři dcerky zahalené závojem a teď uhádni, která je tvoje, pro kterou jsi přišel na skleněný vrch. Mládenec udělal, jak mu poradila nevěsta, přejel rukou po závoji a píchl se do prstu, až mu vyskočila kapička krve. Honem schoval ruku do kapsy a zvolal: tady je ta moje. Teď už čarodějnici nezbývalo nic jiného, než aby tomu mládenci dala svou krásnou dceru za ženu. A na skleněném vrchu byla svatba. Sluníčko na ní svítilo a vítr na ní foukal, až tu zlou čarodějnici ze skleněného vrchu odfoukl a dodnes nikdo neví, kam ji zanesl.

0: věří, že je všatech lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, rač teda látky je dost, rač teda.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
3: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
2: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
3: Co to je?
2: Vrať mi to.
3: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
2: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
3: Od maminky, od maminky, da.
2: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. Okrůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
3: Tak už dost raní,
2: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
3: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to. Jak jsi nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
2: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnilo celé tělo.
3: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
2: Hihlík zavrtěl hlavou.
3: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno. V Nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
2: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
3: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre. Kmotr všech kmotrů, Tulamor senior. Ha. Už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
2: Hihlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tulamor senior, tak ty ho znáš? Hihlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda? Otec dvou bratránku Ramsese a Tulamora juniora?
3: Tak co je?
2: Hihlík se zpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
3: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já. A ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
2: Ale já nechci, řekl Hýlík pevně.
3: Ale tohle chceš, ne?
2: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších, vzali Hýlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa. Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hýlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hýlík nedokázal zakrýt svůj strach a kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
3: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
2: Hýlík měl v mžiku šátek na očích. Tak to je konec, pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
3: A teď upaluj!
2: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
3: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
2: Kde? Zeptal se Hýlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
3: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho hochu potlouká. Dovedou tě až za mnou.
2: Víc už se Hýlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu.

Kafře stříbrňáku, podívej. A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.

Brumbál Harryho přesvědčil, aby už zrcadlo z Erisedu nehledal. A tak po zbytek vánočních prázdnin zůstal neviditelný plášť složený na dně jeho kufru. A Harry by byl nejraději, kdyby stejně snadno mohl zapomenout i na to, co v zrcadle spatřil, ale nedokázal to. Mýval teď těžké sny. Znovu a znovu se mu zdálo, jak jeho rodiče mizí ve výbuchu zeleného světla, zatímco jakýsi vysoký hlas se kdákavě směje. Aspoň vidíš, že Brumbál měl pravdu. To zrcadlo by tě dokázalo dohnat k šílenství, řekl Ron, když mu Harry o svých snech vypravoval. Hermiona, která se vrátila den před začátkem druhého pololetí, se na to dívala jinak. Napůl se hrozila při pomýšlení, že Harry 3 noci za sebou nebyl v posteli a potmě chodil po škole. Co kdyby tě Filch chytil? A napůl byla zklamaná, že přitom aspoň nezjistil, kdo je Nicholas Flamel. Málem se už vzdali naděje, že by kdy Flamela v některé knize v knihovně našel.

0: I když Harry si nepřestával být jistý, že to jméno už někde četl. Jakmile se opět začal učit, mohli do knih zase jen zběžně nahlížet vždycky 10 minut o přestávce. Harry měl ještě míň času než Ron a Hermiona, poněvadž začaly i fanfrpálové tréninky. Wood je proháněl víc než kdy dřív. Ani sichravé deště, které teď vystřídali sníh, neschladily jeho nadšení. Weasleyova dvojčata se stěžovala, že Wood začíná být úplně posedlý. Harry však stál na jeho straně. Pokud by vyhráli příští zápas proti Mrzimoru, poprvé za 7 let by ve školním přeboru předstihli Zmiozel. A kromě toho, že toužil zvítězit, Harry také zjistil, že nemývá tolik těžkých snů, když je po fanfrpálu unavený. Po jednom tréninku, kdy byli obzvlášť zmáčení a ublácení, však Wood sdělil mužstvu špatnou zprávu. Chvíli předtím se velice rozhorlili na Weasleyovi, kteří se střemhlav vrhali jeden na druhého a předstírali, že každou chvíli spadnou z košťat.
1: Nech to už konečně těch šeškáren,
0: osobil se na ně.
1: Právě kvůli takovým nesmyslům ještě prohrajeme. Rozhodčím tentokrát bude Snape a ten bude hledat každou záminku, aby nebyl vírus rážel body.
0: George Weasley při té novince doopravdy spadl z koštěte.
2: Rozhodčím bude Snape?
0: Vyprskl z ústy plnými bláta.
2: Co pak už někdy soucoval při fanfrpálu? Pokud bychom měli šanci Zmiozel předstihnout, nebude pískat spravedlivě.
0: Ostatní z mužstva se snesli na zem vedle George a začali brblat také.
1: Já jsem si to nevymyslel.
2: Musíme prostě dbát, abychom hráli úplně čistě a Snape, aby nás nemohl při ničem nachytat.
0: To jistě znělo velice dobře, říkal si Harry. On sám však měl ještě další důvod, proč nechtěl, aby Snape byl nablízku, až zase bude hrát fanfrpál. Ostatní členové družstva se po tréninku jako obvykle loudali k hradu a bavili se mezi sebou. Harry však zamířil přímo do nebelvilské společenské místnosti, kde našel Rona a Hermionu, jak hrají šachy. Šachy byly to jediné, v čem Hermiona kdy prohrávala, a Harry i Ron si říkali, že jí to velice prospívá.
2: Ještě chvilku na mě nemluv,
0: prohlásil Ron, když se Harry posadil vedle něj.
2: Potřebuji se soustředit.
0: V tu chvíli si všiml výrazu v Harryho tváři.
2: Co je s tebou? Vypadáš hrozně.
0: Harry mluvil tak tiše, aby to nikdo jiný neslyšel. A oba je spravil o Snapeově nenadálém a zlověstném přání soudcovat příští zápas ve Vanderpálu.
3: Nesmíš hrát,
0: prohlásila Hermiona okamžitě.
2: Řekni, že jsi nemocný,
0: radil mu Ron.
3: Říkej, že jsi zlomil nohu,
0: navrhla Hermiona.
2: Zlom si je doopravdy.
0: Nemůžu, namítal Harry. Náhradního chytače nemáme. Kdybych se z toho vymluvil, Nebelvír nemůže vůbec hrát. V tu chvíli do společenské místnosti přepadl Neville. Nikdo dost dobře nechápal, jak vůbec dokázal prolézt otvorem v podobizně, poněvadž měl obě nohy u sebe a všichni se dovtípili, že za to může svěrací kouzlo. Neville zřejmě musel celou cestu do nebelvírské věže s nožmo doskákat. Všichni se dali do smíchu až na Hermionu, která vyskočila a udělala protikouzlo. Nevillovi nohy mžiku odskočili jedna od druhé a chlapec roztřeseně vstál.
3: Jak se ti to stalo?
0: Zeptala se Hermiona a vedla ho k Harrymu a Ronovi, aby se mohl posadit.
4: To mi udělal Malfoy,
0: vysvětlil Neville třaslavým hlasem.
4: Potkal jsem ho venku před knihovnou a on říkal, že hledá někoho, na kom by si to vyzkoušel.
3: Běž za profesorkou McGonagallovou,
0: vybídla ho Hermiona.
3: Ohlazí, co ti udělal?
0: Neville zavrtil hlavou.
4: Nechci, aby mi provedl ještě něco.
2: Ty se mu musíš postavit, Neville,
0: namítl Ron.
2: Je zvyklý na to, že má nade všemi vrch, ale to není důvod, aby si to dal líbit a ještě mu to usnadňoval.
4: Nemusíte mi říkat, že nejsem dost odvážný, abych byl v Nebelvíru. To už udělal Malfoy.
0: Zajíkl se Neville. Harry sáhl do kapsy svého hábitu a vytáhl čokoládovou žabku. Úplně poslední z krabice, kterou dostal od Hermiony k Vánocům, a dal ji Nevillovi, který vypadal, že se každou chvíli rozpláče.
2: Stojíš za tucet takových, jako je Malfoy, řekl mu. Moudrý klobouk tě přece poslal do Nebelvíru, že? A kde je Malfoy? V prašivém Zmiozelu.
0: Nevillovi zacukal chabý úsměv na rtech, když žabku rozbaloval.
4: Děkuji ti, Harry. Myslím, že si půjdu lehnout. Chceš tu kartu? Je přece sbíráš, ne?
0: Zatímco Neville šel do ložnice, Harry se podíval na jednu z karet se slavnými kouzelníky.
2: Už zase brumbál, řekl.
0: To byla vůbec první karta, kterou jsem... V tom zalapal po dechu,
2: a upřeně se zahleděl na zadní stranu. Pak zalédl a podíval se na Rona a na Hermionu. Našel jsem Flamela. Já jsem vám říkal, že jsem to jméno už někde četl. Četl jsem ho ve vlaku, když jsme sem jeli. Poslechněte si tohle. Profesor Brumbál obzvlášť proslul svým vítězstvím nad zlým černokněžníkem Grindelwaldem v roce 1945 objevem 12 způsobů použití dračí krve a pracemi o alchymii, jež napsal spolu se svým společníkem Nikolasem Flamelem. Hermiona byla skokem na nohou. Tak vzrušeně se netvářila od chvíle, kdy dostali známky za svou úplně první domácí úlohu.
3: Zůstaňte tady,
2: křikla jenom a tryskem se řítila po schodech k dívčím ložnicím. Harry a Ron si sotva stačili vyměnit úžasné pohledy, když se přihnala zpátky s obrovskou starou knihou v náručí.
3: Nikdy mi nenapadlo hledat ho tady. Půjčila jsem si ji z knihovny už před kolika týdny, abych měla něco lehčího na čtení.
2: Lehčího? Podivil se Ron. Hermiona mu však řekla, ať je potichu, než něco najde. Začala v knize horečně listovat a přitom si něco mumlela pro sebe. Konečně našla to, co hledala.
5: Tak už smíme mluvit?
2: Zeptal se Ron nevrele. Hermiona si toho nevšímala.
3: Nikolas Flamel je jediný, kdo kdy vyrobil kámen mudrců.
2: Její slova však nezapůsobila tak, jak očekávala.
5: Cože vyrobil?
2: Zeptali se Harry i Ron.
3: Proboha, co pak vy dva vůbec nic nečtete? Podívejte, přečtěte si tohle.
2: Ostrčila knihu k ním a Harry i Ron četli. Alchymistické studie se už odpradávna zabývají vytvořením kamene mudrců, bájné látky s úžasnými schopnostmi. Kámen mudrců promění každý kov v ryzí zlato. Kromě toho vytváří elixír života a kdo se ho napije, stane se nesmrtelný. V průběhu staletí se o kameni mudrců vyskytuje mnoho zpráv, ovšem jediný, jenž v současné době existuje, patří panu Nikolasi Flamelovi, známému alchymistovi a milovníkovi opery. Pan Flamel, jenž loni oslavil 665. narozeniny, žije pokojným životem v Devonu se svou manželkou Perenelou, které je 658 let.
3: Vidíte?
2: Řekla Hermiona, když Harry a Ron dočetli.
3: Ten pes určitě hlídá Flamelův kámen mudrců. Vsadím se, že požádal Brumbála, aby mu ho opatroval, poněvadž věděl, že se ho někdo snaží zmocnit a proto chtěl, aby kámen zmizel z Gringotovy banky.
2: Kámen, který mění jiné kovy ve zlato a navždy uchrání před smrtí? Řekl Harry. Teď už se nedivím, že se ho Snape chce zmocnit. Ten by přece chtěl každý. A já se zase nedivím, že jsme Flamela nenašli ve studiu o současném vývoji kouzelnického umění, prohlásil Ron. Jestli mu je 665 let, není už zrovna nejsoučasnější, že? Na zítří při hodině obrany proti černé magii, zatímco si zapisovali různé sobě, jak léčit vlkodlačí kousnutí, Harry a Ron ještě pořád přecásali, co by si počali s kamenem mudrců, kdyby nějaký měli. Teprve, když Ron řekl, že by si pořídil své vlastní fanfarpálové mužstvo, rozpomněl se Harry na Snape a nastávající zápas. Budu hrát, oznámil Ronovi a Hermioně. Kdybych nehrál, všichni ze Zmiozelu by si mysleli, že mám strach se Snapeovi postavit. Já jim ukážu. Jestli vyhrajeme, zmizí jim úsměv z tváří, jako když ho seškrábne břitvou.
3: Hlavně, abychom nezeškrabovali tebe ze hřiště,
2: řekla Hermiona. Jak se však utkání blížilo, Harry byl čím dál nervoznější, ať už Ronovi a Hermioně tvrdil cokoliv. Ostatních mužstv byli také právě klidní. Představa, že by v kolejním mistrovství předstihli Zmiozel, byla úžasná. Vždyť se to nikomu nepovedlo bezmála 7 let. Pokud však zápas bude pískat, tak předpojatý rozhodčí připustí vůbec, aby vyhráli? Harry nevěděl, jestli se mu to jen zdá nebo ne, jako by však na Snape narážel všude, kam přišel. Občas si dokonce říkal, jestli ho Snape sám nesleduje a nepokouší se ho při něčem přistihnout. Hodina lektvarů se postupně měnila v jakási týdenní muka. Tak hrozně se Snape k Harrymu choval. Mohl snad tušit, že se dozvěděli o kameni mudrců? Harry neměl zdání, jak by se to mohlo stát. Někdy ovšem měl děsivý pocit, že Snape snad dokáže číst myšlenky. Když mu příštího odpoledne Ron a Hermiona předčatnou popřáli mnoho štěstí, Harry si uvědomoval, že přemítají, zda ho ještě kdy uvidí živého. Valná úleva to věru nebyla. jak si oblékal fanfrpálový hábit a zvedl svůj Nimbus 2000, z Woodových povzbudivých průpovídek nevnímal málem ani slovo. Ron a Hermiona se zatím usadili na tribuně vedle Nevilla, který nechápal, proč jsou tak zamračení a ustaraní a proč si oba přinesli na zápas hůlky. Ani Harry málem neměl tušení, že si Ron a Hermiona v předchozích dnech potají nacvičovali svědací kouzlo. Na ten nápad přišli, když ho Malfoy použil vůči Nevillovi a byli připraveni použít ho vůči Snapeovi, kdyby postřehli sebemenší známku, že chce Harrymu ublížit.
3: Hlavně nezapomeň, že formule zní Locomotor Mortis,
2: zamumlala Hermiona, když si Ron strkal hůlku do rukávu.
5: To vím, ocekl Ron, nech si toho.
2: Všetně si Wood mezi tím vzal Harryho stranou.
1: Nechci na tebe nějak naléhat, Potre, ale pokud jsme kdy potřebovali chytit Zlatonku co nejdřív, tak je to dneska. Musíme zápas ukončit dřív, než ho Snape samým nadržováním daruje Mrzimoru.
4: Je tam úplně celá škola,
2: ohlásil Fred Weasley, jenže vyhlédl ze dveří.
4: Dokonce přišel se podívat i Brumbál.
2: Harry mu poskočilo srdce. Brumbál, řekl a vrhl se ke dveřím, aby se sám přesvědčil. Fred měl pravdu. S tou stříbrnou bradou to nemohl být nikdo jiný. Harry by se nejraději hlasitě rozesmál, tak se mu ulevilo. Vůbec nic mu nehrozilo. Neexistoval prostě způsob, jak by se mu Snape pokusil ublížit, když se Brumbál díval. Možná to byl důvod, proč Snape vypadal tak rozlobeně, když obě družstva nastoupila na hřiště. Ron si toho všiml také.
5: Ještě nikdy jsem neviděl, že by se Snape tvářil tak podle,
2: řekl Hermioně.
5: Podívej, už jsou ve vzduchu. Au!
2: Někdo ho zezadu uhodil do hlavy, byl to Malfoy.
1: Promiň, Weasley, ale já jsem tě neviděl.
2: Malfoy vycenil zuby na Krabbeho a na Goyla.
1: Jsem zvědavý, jak dlouho se Potter tentokrát udrží na koštěti. Chcete se někdo vsadit? Co třeba ty, Weasley?
2: Ron mu neodpověděl, poněvadž Snape v tu chvíli přiznal Mrzimoru trestné střílení za to, že George Weasley na něj odpálil jeden potlouk. Hermiona seděla s rukama v klíně, držela Harrymu palce a s přemouřenýma očima upřeně sledovala, jak krouží nad hřištěm jako jestřáb a vyhlíží Zlatonku.
1: Víš, jak podle mého názoru vybírají hráče do družstva Nebelvíru?
2: Řekl Malfoy nahlas o několik minut později, když Snape přiznal Mrzimoru další trestné střílení, tentokrát bez jakéhokoliv důvodu.
1: Vybírají ty, kterých je jim líto. To máš Pottera, který nemá rodiče, pak jsou tam Weasleyovi, kteří nemají peníze. A ty bys měl být v družstvu taky, Longbottome, poněvadž nemáš mozek.
2: Neville zrudl jako krocan, obrátil se však na sedačce a podíval se Malfoyovi do tváře.
4: Stojím za tucet takových jako si ty, Malfoy,
2: řekl zajíkavě. Malfoy, Krab a Goyle úplně hýkali smíchy, ale Ron, který se stále neodvažoval spustit oči z hřiště, řekl.
5: Jen mu to dej, Neville.
1: Longbottome, kdyby lidské mozky byly ze zlata, byl bys ještě větší chudák než tady Weasley. A to už něco znamená.
2: Ron už takhle měl nervy napjaté k prasknutí samou úzkostí o Harryho.
5: Varuj tě, Malfoy, ještě slovo.
3: Rone!
2: Vykřikla najednou Hermiona.
3: Harry!
5: Cože? Kde?
2: Harry se naráz vrhl střema v dolů, což vyvolalo úžasné výkřiky a jásot obecenstva. Hermiona vstala a oba palce i z ukazováčky si strčila do úst, zatímco se Harry řítil k zemi jako kulka.
1: Máš štěstí, Weasley. Potter zřejmě zahlédl na zemi nějaké peníze,
2: prohlásil Malfoy. Ron po něm skočil. Dřív než Malfoy zjistil, co se vlastně děje, Ron už ležel na něm a tiskl ho k zemi. Neville okamžik váhal, potom však přilezl přes opěradlo sedačky a vrhl se Ronovi na pomoc.
3: Do toho, Harry!
2: Vykřikla Hermiona, vyskočila na sedadlo a dívala se, jak Harry letí jako blesk přímo na Snape. Vůbec si přitom nevšimla, že Malfoy a Ron se válejí na zemi pod její sedačkou ani v řavě a skřeků, jež doprovázeli smršť ran, jak spolu zápasili Neville, Krab a Goyle. Nahoře ve vzduchu Snape otočil své koště právě včas, aby zahlédl něco jasně červeného, co se myhlo kolem něj a minulo ho jen tak o několik palců. A v příští vteřině už Harry střemhlavý let vyrovnal a vítězoslavně zdvihl paži. V ruce držel Zlatonku. Tribuny vybuchly nadšením. Určitě to byl rekord. Nikdo se nepamatoval, že by nějaké družstvo chytilo Zlatou tak rychle.
3: Utkání skončilo, Harry vyhrál, vyhráli jsme a Nebelvír vede.
2: Ječila Hermiona, tančila na svém sedadle a objímala Parvati Patilovou v řadě před sebou. V stopu nad zemí Harry se skočil z koštěte. Ještě pořád tomu nemohl uvěřit. Dokázal to. Utkání skončilo, trvalo sotva 5 minut. Jak fanoušci Nebelvíru vtrhli na hřiště, viděl Snape, jak přistál nedaleko. Bledý v obličeji, rty sevřené, a potom ucítil na rameni něčí ruku a když zvedl hlavu, spatřil Brumbála, který se usmíval.
0: To se ti povedlo, pronesl Brumbál tiše, takže ho mohl slyšet jen Harry. Jsem rád, že už si nehloupal o tom zrcadle. Ani si na to neměl čas. Byl si výtečný.
2: Snape si trpce odplivl na zem. Nějakou chvíli na to odešel Harry sám ze šatny, aby svůj Nimbus 2000 odnesl zpátky do skladiště Košťat. Nepamatoval se, že by si kdy v životě připadal šťastnější. Tentokrát opravdu udělal něco, nač mohl být hrdý. Nikdo už nemohl tvrdit, že se jen honosí slavným jménem. Večerní vzduch mu ještě nikdy nevoněl tak sladce. Šel po vlhké trávě a v duchu znovu prožíval poslední hodinu, která mu splývala dohromady v jediné šťastné vzpomínce. Fanoušci Nebelvíru, kteří se k němu seběhli a zvedali ho na ramena. Ron a Hermiona, kteří na tribuně poskakovali radostí, a Ron jenž hlasitě jásal, i když mu z nosu proudem crčela krev. To už došel k přístřešku, kam se ukládala Košťata. Opřel se o dřevěné dveře a podíval se k hradu, jehož okna teď v paprscích zapadajícího slunce rudě zářila. Takže Nebelvír je první. Podařilo se mu to, dokázal Snapeovi, a když už o něm byla řeč, po předním schodišti hradu spěšně scházela jakási postava s kápí na hlavě. Zcela viditelně nestála o to, aby ji někdo zahlédl, a co nejrychleji se pustila k zapovězenému lesu. Harry při pohledu na ni v tu ránu přestal myslet na své vítězství. Tuhle plíživou chůzi dobře znal. To Snape se kradl do lesa, zatímco všichni ostatní seděli u večeře. Co to mělo znamenat? Harry se znovu vyhoupil na svůj Nimbus 2000 a vznesl se do vzduchu. Jak neslyšně klouzal nad hradem, viděl ještě Snape, jak vběhl do lesa a vydal se za ním. Stromy byly tak husté, že vůbec neviděl, kudy se Snape pustil. Kroužil proto níž a níž a už se dotýkal nejvyšších větví, když zaslechl hlasy. Klouzavým letem zamířil k ním a neslyšně přistál v koruně rozložitého buku. Opatrně se šplhal po jedné z větví, držel se pevně na koštěti a snažil se prohlédnout listím dolů. Snape stál na stinné mítině, ale ne sám. Spolu s ním tam byl i Quirrell. Harry nedokázal rozpoznat, jak se tváří, koktal však ještě hůř než obvykle. Harry napěl sluch, aby slyšel, co říkají.
5: Nevím, proč jste chtěl, abychom se sešli právě tady, Severusy?
4: Myslel jsem prostě, aby to zůstalo mezi námi,
0: odtušil Snape ledovým hlasem.
4: Konec konců studenti by se o kameni mudrců neměli dozvědět.
0: A Harry se naklonil dopředu. Quirrell něco mumlal, ale Snape ho přerušil.
4: Už jste zjistil, jak se dostat kolem té Hagridovy příšary?
5: Ale Severusy, já...
2: Musíte se rozhodnout, jestli budeme přátelé anebo nepřátelé, Quirrelle,
0: prohlásil Snape a pokročil k němu.
5: Já nevím, co máte.
0: Víte velice dobře, jak to myslím. Někde hlasitě zahoukala sova a Harry div nespadl ze stromu. Když se zas bezpečně usadil, stačil ještě zaslechnout, jak Snape říká.
4: Pár těch vašich kejklů, takže budu čekat.
5: Ale já nevím.
4: Dobrá. Brzo si zase popovídáme, abyste měl čas si to rozmyslet a rozhodnout se, na čí straně jste.
0: Přehodil si plášť přes hlavu a rázným krokem opustil mítinu. Byla už skoro tma, přesto však Harry viděl Quirrella, jak tam nehybně stojí, jako by skameněl.
3: Harry, kde jsi byl tak dlouho?
2: Zapištěla Hermiona.
1: Vyhráli jsme! Ty jsi to vyhrál! Vyhráli jsme!
2: Křičel Ron a bušil Harry mu dozad.
1: A já jsem udělal Malfoyovi monokl na oku a Neville se úplně sám pokusil přeprat Krabbeho a Goyla. Ještě pořád nepřišel k sobě, ale Madame Pomfrelová tvrdí, že bude v pořádku. Takže jsme z Miozelu ukázali,
5: Všichni na tebe čekají ve společenské místnosti. Udělali jsme si večírek a Fred s Georgem uzmuli z kuchyně nějaké jídlo a zákusky.
2: To teď půjď z hlavy, vyhrkl udýchaně Harry. Pojďte, najdeme si nějakou prázdnou místnost. Počkejte, až uslyšíte, co vám povím. Než za sebou zavřel dveře, ujistil se ještě, že uvnitř není protiva, a pak jim vylíčil, co viděl a slyšel. Takže jsme měli pravdu. Je to kámen mudrců a Snape se snaží přinutit Quirrella, aby mu pomohl se ho zmocnit. Ptal se ho, jestli už ví, jak se dostat kolem chloupka. A pak ještě něco říkal o Quirrellových okusech po kusech. Počítám, že kromě chloupka chrání ten kámen ještě další čáry. Nejspíš je jich celá spousta a Quirrell má najít nějaké zaklínadlo proti černé magii, aby Snape mohl vniknout dovnitř.
3: Ty tedy myslíš, že kámen bude v bezpečí jen tak dlouho, dokud Quirrell vydrží Snapeovi vzdorovat?
2: Zeptala se Hermiona vyděšeně.
5: Tak to máme příští úterý po kameni, řekl Ron.

0: Romsajsova jeskyně v lese Řáholci byla tak hluboko, že tam nikdy nebyla k spatření ani bába brusinkářka. Když chtěl Rumcajs uvidět člověka, musel si kleknout nad studánku. Rumcajsi, povídá jednou svému obrázku ve vodě, jednomu je smutno a dvěma je hej, musíš si najít panenku, aby ti dělala hospodyní. Potom Rumcajs došel tajnými cestičkami v houští až skoro na kraj Řáholce. Stojí tam na křižovatce dub. Rumcajs si vyhlídl větev, která se pnula rovnou ke sluníčku, vylezl na ní, sáhl rukou k nebi a ulomil slunci dva paprsky. Byly docela tenoučky. Ty paprsky Rumcajs všelijak proplítal, až z nich byl zářivý prstýnek. Jeho záře se rozsvěcovala se slunce východem a večer se sluníčkem hasla. Rumcajs počkal, až bude poledne, v pravé poledne pohodil sluneční prstýnek na lesní křižovatce, prstýnek se jen třpitil. Rumcajs si pročísl vousy hřebenem na borůvky a čekal. Najednou se od stromu ke stromu mihlo modré pírko a sojka zavolala, už jdou. Cestou ke křižovatce přicházejí dvě jičínské panenky. Obě jsou úhledné a přece je každá jiná. Jedna má vlasy černé a ruce běloučky, druhá zas ruce ožehlé od sluníčka a vlasy jako nedozrálá pšenice. Jedna je Anka a ta druhá Manka. Anka spatřila sluneční prstínek na křižovatce dřív, hned po něm skočila, hned si ho navlíkla na prst a hned si taky spočítala, že by za něj bylo nejmín 12 dukátů. Rumcajs vystoupil z křoví. Prstínek máš, povídá, a protože je to můj prstínek zásnubní, musíš mě k němu přibrat. Co bych nepřibrala, řekla Anka, k pěknému prstínku přiberu i loupežníka. Tak dobrá, kývl Rumcajs, hned ti ukážu hospodářství. Vede si Anku k loupežnické jeskyni. Ta druhá Manka jde dva krůčky za nimi, aby nepřekážela. Když došli k jeskyni, Rumcajs se zastavil. Tohle je můj hrad. Anka si posvítila do jeskyně slunečním prstínkem. Moc toho tu nevidím, povídá. Jen tamhle vzadu stojí nějaká jarmárka, snad v ní bude trochu jmění. Běhla do jeskyně a honem se dobývá do jarmárky. Leží tam jen hliněný talíř a dřevěná lžíce. Anka zlostně přirazila dvířka. Vzala jsem si loupežníka nebo žebráka. Hybaj, Rumcajsi, na loupežničinu, nebo tě nechci. Rumcajs nechtěl začínat s novou hospodyní hádku a proto šel. A sotva byl z dohledu, strčila Anka Mance do ruky březovou větev a poručila jí, aby v jeskyni pořádně poklidila. Rumcajs zatím došel k dubu na křižovatce, smutně nabil pistol žaludem, vystřelil jen tak do vzduchu a povídá, Anka je celá pěkňoučka, ale zlá jako čert. Co teď? Sluníčko na nebi zaslechlo tu smutnou ránu a řeklo, co pak tě trápí, Rumcajsi? Asi jsem sluneční prstínek nedal té pravé, povídá Rumcajs a nabíjí pistol, aby vystřelil druhou smutnou ránu.
1: Ty, řeklo sluníčko, nech toho, tím nic nespravíš.
0: A slunce se zamyslelo tak hluboce, až po krajině přešel stín, ale v tom se zas usmálo. Vždyť já mám taky své trápení. Ten dub, co pod ním stojíš, mě strašně dopaluje. Celé léto schovává žaludy pod listy a já mám pak k podzimu moc co dělat, aby to všecko pořádně uzrálo. Nemohl bys s tím něco provést?
2: Rumcajs přikročil k dubu a objal ho velikou rumcajsí silou. Kdo je to? Povídá dub. Rumcajs.
0: Dub si chvíli v duchu počítal.
2: Stojím tu 257 let, ale za celou tu dobu mě ještě nikdo takhle chlapácky nestiskl.
0: Jo, a co teprv, kdybych zatřás? Zasmál se Dovous Rumcajs. To by se žaludy jen sypali.
2: Snad bys jim to neudělal, polekal se dub. Vždyť je to všecko ještě zelený.
0: A ukázal všechny žaludy, co jich měl. A sluníčko po nich hned hodilo krapítkem zlata. Děkuju ti, Rumcajsi, za dobrou pomoc, řeklo. Teď se zase já postarám o tebe. Klidně se vrať do jeskyně.
2: Rumcajs udělal, co mu sluníčko poradilo, šel domů a posadil se na kámen u vchodu do jeskyně, ale pořád nevěděl, jak mu vlastně chce slunce pomoct. Nezdálo se, že by se něco mělo obrátit k lepšímu. Manka pilně zametala březovou větví a Anka si držela nos a všelijak Manku peskovala, aby prý neprášila, a zasi honila, aby vystlala podlahu v jeskyni pískem s bílými křemínky. Rumcaj se na to díval, byl celý nesvůj a najednou z něho vyjelo. Spletl jsem to, kde pak Anka, měla to být Manka.
0: Teď už je pozdě, ocekla mu na truc Anka. Jenže v tu chvíli se slunce začalo kutálet za horu a jak se tratilo, přestával zářit i sluneční prstýnek, co měla Anka na prstě. Záře od něho bylo pořád míň a míň, až nakonec docela uhasla.
2: Anka zadupala. Proto já se stala loupežnickou hospodyní. Ani 12 krejcarů nemá ten šancaj k cenu.
0: A mrzk ho uhodila prstínkem o zem a odešla cestou, co vede k Jičínu.
2: Žalost pro ní nebyla. Rumcajs chvíli přešlapoval v rozpacích jako v malých botách, ale nakonec pohaslý sluneční prstínek zvedl a
0: navlíkl ho na prst. Mance, on se ti ráno zase se sluníčkem rozsvítí. Manka na to, vždyť já bych ho vzala i tak. A Rumcajs zase, já nevím, jestli tě můžu chtít za loupežnickou hospodyňku. Ty jsi celá taková čistěnka. Manka si věděla rady. To se spraví, povídá. Vždyť já se ti, Rumcaj, si při loupežnickým hospodářství časem taky umažu.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě musely uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezněným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčků, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, Na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a uměně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy, slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království. Pod trestem smrti jim poručil do 3 dnů zhotovit princezně náhrdelník z nejkrásnějších kapek rosy. Zkroušení řemeslníci jen smutně svěsili hlavy a v duchu se už loučili se životem. Což by se někde ve světě našel mistr, který by dokázal takový zázrak. 3 dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovaryš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě orosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem o něm měl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný, krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovaryš sklonil hlavu a hořce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou plíštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stáli jeho druzy, hlavy svěšené a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím ji z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřily. Jakmile zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůpějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůpějí rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm stařičký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám stařičkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
5: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Hí, smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolem a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobil, foukal, ničeho se nedofoukal a padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil. Však ono se mlynáři ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty, jako od kalné vody. Na hlubině má Kebule 12 hrnečků a v každém podušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku. A já do něho vím, podušičce, přišeptl vítr vodníkovi. Byl by to mlynář z Červeného. Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku. A přikryl by ho mlynářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, no, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn. A až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tady, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při Valčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned zase z jiného kouta křikne. To je mlynář, to je viď. To tedy je, tluče pěstí do složení mlynář. Zkazil si mi mlýn na dosmrtí. Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla a málka a špitla. Honem mi půjč mlynáři čepici. Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici půjčil. A málka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl Kebule hrnečky. Prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník Kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem Kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na Kebuli. A byl 13. a těžký.

0: Korvínku, vzbuď se.
1: Už zase, co je?
0: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
1: Ale jo.
0: Jestli pak víš, co to znamená?
1: Že bude hezké počasí.
0: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
1: Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
0: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
1: Tak dobrou noc.
0: Horvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
1: Máni.
0: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
1: Ano, jo, viděl.
0: A co ty na to?
1: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
0: No teda.
1: Máni, to byl fór.
0: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
1: Všichni ne. Jenom ti, co tě znají.
0: Ty taky.
1: Co já taky?
0: Mě nemáš rád.
1: Nerozumíš humoru?
0: Tvému? Stejně. By mě, Horvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
1: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
0: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
1: A co by měli chtít?
0: No mě přeci. Za ženu.
1: Jo, tak.
0: No, Horvínku, řekni. Miluješ mě?
1: Miluješ mě?
0: Ale... Já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
1: Ani ne.
0: Tak se na mě podívej po druhé.
1: He? Máš zamlžený brejle.
0: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
1: Povídej.
0: A přece protože moudřejší ustoupí, ha.
1: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
0: Ach jo, ti muži.
1: Jo, Maničko.
0: Ano?
1: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil. Fakt ne. Páni, to až řeknu táťuldovi, ten bude koukat.
0: A proč bys mu to měl říkat?
1: Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
0: No tohle... Asi s tebou už zase nemluvím.
1: Platí. Konečně bude klid.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Excuse me, pojď sem. Kulaté melony, zahnuté banany.
2: Nem jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádné melony, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Sulimáne.
4: Pláče náš, slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
6: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
6: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
7: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ale hleďme, badatel, odkud přicházíš?
8: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
1: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
8: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
1: To nemohu vědět.
8: A hory?
1: To nemohu vědět.
8: A města? A řeky? A pouště?
1: To také nemohu vědět.
8: Vždyť jste zeměpisec.
1: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
8: Jak to?
1: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
8: Jak to?
1: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
8: A jde se tam někdo podívat?
1: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
8: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
1: My nezaznamenáváme květiny.
8: A proč? Jsou tak krásné.
1: Protože květiny jsou pomíjivé.
8: Co to je pomíjivé?
1: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
8: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
1: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
8: Ale co to znamená pomíjivé?
1: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
8: Mé květině hrozí blízký zánik?
1: Ovšem.
8: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, aby...

0: Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený, ale jinak hodnej kluk, učinlivý.
0: Sílu má jak bejk, ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát čeho?
0: No je to snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla, ale co vás nemá?
0: To ne. On se vůbec nebojí, on neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
0: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, vok

0: na to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že? Protože to každý úterek straší.
0: Zaskuhral hospodský. Vtáh Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo. A jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl. A taky, že v hospodě se nedržej ani myši. A že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Takhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
2: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady hned si viděl zbytečně.
0: Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamen. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, které mu smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je dozady a přitom si zpívá: v úterý, den zavírací, úmrlcí na rekreací, píjou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj, flek, re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci, bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři, při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách, někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka. Trá, prtíra, bůra, prvíra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lentali z piva, které natáčela neunavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal: jedno bahno jako ráno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamenu. A zasedli další, a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí zpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a váleli se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný,
2: půl litry jim olepky tříštil i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šaredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže. Aha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika léty, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František Nebojsa se bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.

0: Jo, dneska je fotbal. Tatínek už tam šel?
1: Jasně, už dávno.
0: Tak to já musím za ním.
2: Řekl Maxi Pes Fík a ostrým sportovním tempem doběhl až ke bráně stadionu. Před pokladnou se ale zastavil a hezkou chvíli tam nerozhodně přešlapoval, protože nevěděl, co má dělat. Byly tam napsané ceny vstupenek pro diváky, pro vojáky i pro děti, ale nikde nebylo napsáno, co stojí lístek pro psa.
0: No, to je potom těžký.
2: A ještě ke všemu tam byl nad pokladnou veliký plakát, kde bylo napsáno: Fandi, ale zůstaň člověkem.
0: Jo, to se jim snadno řekne. A co teďka já?
2: Řekl si Fík a potom se rozhodl, že si koupí člověčí lístek, protože na černo tam přece jenom vlézt nechtěl.
0: Nejdřív si ale musím vyzkoušet, jestli vůbec projdu tím kolovrátkem.
2: Tedy správně se tomu kolovrátku říká turniket, je to taky v metru a je to takové počítadlo na lidi. No jo, právě že jen na lidi. Pes by možná taky prošel, ale na Maxi psa to bylo moc malé. Jenom se mu podařilo pěkně ucpat vchod a už tu byl pořadatel a netrpělivě ho vyháněl. Člověče, nezdržujte tady provoz. V maskách se tam nesmí. Tady není žádnej maškarní bál, člověče. To víte, pořadatelům se dá těžko něco vyvracet nebo vysvětlovat. Takže Fík radši poslušně vycouval, dal si pořádný rozběh a přenesl se přes vchod parádním maxipsím skokem. Jak ten pořadatel pořád pozorně civil na turniket, ani si nevšiml, že mu nad hlavou letí pes. On taky málo kdo by počítal s tím, že by mu mohli nad hlavou lítat psi.
0: No, a jsem tady. Teďka ovšem, jak najdu v tom davu tatínka?
2: Ale nebylo to obtížné. Fík sice neviděl tatínka, za to tatínek hned na dálku bezpečně spatřil Fíka. On takový maxipes se taky dá sotva přehlídnout. Zapískal na něj a Fík se hned rozběhl správným směrem. Za to hráči na hřišti přestali běhat, protože si mysleli, že to zapískal rozhodčí.
3: Tak podívejte, pane, co jste tím pískáním způsobil za zmatek? Vidíte, co jste spískal?
2: Zlobil se pořadatel a chtěl tatínka dokonce vyvést. Jenže to už se přiřítil maxipes a pořadatel, když viděl, že to obrovské zvíře patří k napomínanému pánovi, radši toho napomínání hned nechal a spěšně se vzdálil. Ani se nepokusil zkontrolovat Fíkovi vstupenku.
0: Já stejně žádnou nemám,
2: přiznal Fík tatínkovi, když byl pořadatel z doslechu.
0: Býval bych si koupil, vážně, ale oni žádný vstupenky pro psy nemají.
2: Kdyby i měli, stejně by tí neprodali.
0: Proč pak?
2: To by museli mít teda vstupenky pro slony.
0: Náhodou, tak velký zase nejsem jako slon. No, a koupil by si ty psí lísky třeba tři, no.
2: Tohle už opravdu zapískal pan rozhodčí a na hřišti se zase začalo hrát.
0: Horký párky limonáda. A s houstičkama.
2: Je libo jeden páreček, prosím, nebo dva? Dejte to sem celé, ukázal tatínek na košík, který už byl stejně z poloviny vyprodaný. Ten zbyteček mi klidně sníme. Na půl, viď, Fíku?
0: Jasně, každej půl.
2: A taky, že to tak udělali. Tatínek snědl půl párku, Fík půl koše párku. Prodavač jen udiveně zamžikal očkama a nesměle se zeptal. Budete si přát taky limonádu?
0: Jasně.
2: Samozřejmě, asi tak 20. Že, prosím?
0: Kdepak,
2: ohradil se Fík.
0: To není zdravý moc se nalejvat. Kdepak 20, stačí 18.
2: Kopaná se sice hraje na hřišti, no ale někdy ovšem ten míč taky vletí až na tribunu. A zrovna těsně vedle Fíka.
0: Já si kopnu,
2: radoval se Fík. Tatínek ho chtěl včas varovat, ale už to nestihl. Dej pozor!
0: Fíku! To ses do toho musel zas tak opřít. Když já zapomněl.
2: Fík zkrátka zas jednou zapomněl, že má moc velkou sílu a dal takovou ránu, že to protrhlo síť.
0: Já nerad.
2: Křičel přes celé hřiště, ale nikdo ho neslyšel, protože davy ještě obdivně hučeli nad tou dělovkou.
0: Ještě, že jsem netrefil tyč. Brána je dražší než síť, že jo?
2: Vyděšený brankář se zaryl za tyčí do země jako krtek. A když ho vyhrabali, ještě se nějakou chvíli třásl strachy a pak teprve mohl rozhodčí písknout a zápas pokračoval. Diváci pěkně fandili, ale potom zas rozhodčí odpískal nějakou chybu a na protější straně se ozvala banda výrostků.
0: Copak, to se smí?
2: Samozřejmě, že se to nesmí urážet rozhodčího, jenže výrostkové si to pořád jaksi nechtějí nechat vysvětlit.
0: No, tak já jim to teda vysvětlím.
2: Rozhodl se Fík, třemi skoky tam skočil mezi ně a pořádně štěknul. Už jenom od toho štěknutí čtyři upadli, jaký to udělal vítr. A když k ním pak Maxipes silným hlasem promlouval, drželi se výrostci jeden druhého, aby to s nima moc necloumalo.
0: Tak, pánové, aby bylo jasno, já sice nejsem pořadatel, ale jestli budete na toho černýho pána hrubý, spořádám vás pořádně. Chce si to snad někdo se mnou rozdat?
2: Ale to samozřejmě nikdo nechtěl, protože až takovou odvahu zase neměli. Když potom opět rozhodčí jednou chybně zapískal, jenom se slušně hlásili jako žáci ve škole. A teprve, když jim dal Fík mávnutím tlapy svolení, zvolali sborem. Jenže teď zase ztratili rozum hráči na hřišti. Pár se jich tam začalo strkat a pošťuchovat, někteří se dohadovali s rozhodčím a dokonce do něj strkali. Fík už se na to nemohl dívat. Skočil tam mezi ně jako vítr a mocným hlasem křikl.
0: Co je to za způsoby?
2: Hráči strnuli na místě jak personál v šípkové růžence, rozhodčí strachy upustil píšťalu a úprkem se hnal pryč, jak je na to z některých hřišť zvyklí.
0: Vidíte, vy chytráci, teď vám utek rozhodčí,
2: řekl Fík a sebral pohozenou píšťalku.
0: Budu vám to muset pískat sám, ale žádný hlouposti, to vám povídám.
2: Znovu zahájil hru a byla to tedy hra. Všichni hráli tak vzorně slušně, že rozhodčí Fík ani moc pískat nemusel. Když konečně přece jen písknul, byl to omyl. Chtělo se mu jenom kýchnout, jak ho včelka pošimrala na nose.
0: Promiňte, já jsem se upísk,
2: řekl Fík a omluvně rozpřáhl tlapy.
1: Ale vždyť se nic nestalo, pane rozhodčí.
2: Řekli mu oba kapitáni a banda výrostků na pokyn toho nejstaršího hned zborově zvolala.
4: Rozhodčí je také člověk.
2: No, třeba si ani nevšimli, že rozhodčí je teďka zrovna pes. Třeba to nemysleli nijak zle. Potom už pískl Maxi pes jenom dvakrát a vždycky správně. Když písknul soudce Fík po třetí, byl to konec utkání.

0: Teda, to byl dneska fotbálek, co?
1: Libovali si fanouškové.
0: No, víte, rozhodčí byl sice, takhle bych řekl, byl sice pes, ale pořádek si udržet uměl, to teda jo.
1: No, ale to už Fík neslyšel, protože seděl doma v houpacím křesle, na šňůře se mu sušily dva páry kopaček a Maxi pes důležitě vykládal Áje.
2: To bys neřekla, Ájo, jak je to soucování namáhavý. Musím si trošku odpočinout.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Televizní zprávy. Jihlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Jihlík.
5: Asi šuang si nevařím, ohřívám.
4: Znělo to velmi pyšně. Tak promiň, asi ruším, urazil se Jihlík. Pan Vavřinec se otočil od plotny.
5: Představ si, co se stalo. Jdu si ke Karlíkovi koupit lečo s párkem, ale on mě ani nepustil k regálu. Už žádný konzerva, křičel. Pán je detektiv? Vypátral všechny moje ponožka. A Karlík vděčný, vděčný. Od teďka mám pro pána jenom samý zdravý čínská strava. Kong pao, šuang si, nebo šuej čužou.
4: Aha, řekl Jihlík. Vůně toho jídla byla tak pronikavá, že si musel zacpat nos.
5: Tak tobě to nevoní? No ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano.
4: Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Jihlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi.
5: Podívám se na zprávy, řekl.
4: Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici zchátralého domu, v němž býval rockový klub Kilimanjaro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu.
5: Co je to za cvoka? Poznamenal Egon.
4: To je profesorka Deřábek, zvolal Jihlík.
6: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
4: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy.
7: To jsou oni, Dederonova parta, vykřikl Jihlík překvapeně. Egone, vidíš to?
5: Co mám vidět? Divil se Egon.
4: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy. Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých skýnů.
7: Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit.
4: Poskakoval Jihlík před obrazovkou.
5: Přestaň, nic nevidím,
4: okřikl ho Egon. A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli. Vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v bejsbolové čepici.
5: Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to mělo takový jako chobot a v uších to mělo takový jako sichrájcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
4: Tak jste to slyšeli.
6: pravila ustaraně moderátorka. A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy. Děkuji, Ester, rozzářil obrazovku usměvavý moderátor. A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po 3 letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají... Helenko! Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo. Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry. Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik. Ego, ne, zašeptal pan Vavřinec. Vidíš to, Hylíku? Ona volá ego, ne. Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly 2 nezřetelné stíny, 2 bílé šmouhy.
8: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
6: Zažertoval pohotově moderátor. To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu, křičel Hýlík jako smyslu zbavený.
5: Hýlíku, neblázni, to je přece normální porucha,
6: mávl rukou pan Vavřinec. A ty jsi normální člověk, odsekl Hýlík naštvaně a vrátil se k dědovi.

0: Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. To je u nás skoro tak veselo jako o Štědrém večeru. Lasebose a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme upéci, co kdo chceme. Představte si, že když jsme teď posledně měli péci perníčky, tak na to Lase zapomněl a šel s tatínkem do lesa na dříví. Ale v lese si najednou vzpomněl, co je za den a letěl zas domů, že se kolem něho sníh jen prášil, jak říkal tatínek. Bose a já jsme se už dali do pečení. A bylo to jenom dobře, že Lase přišel o trochu později, protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. A když Lase peče s námi, je to skoro nemožné, abychom si já nebo Bose mohli tu formičku půjčit. Ale teď jsme si pospíšili a upekli jsme si každý 10 prasátek, než Lase celý uřícený přiběhl z lesa. Pánečku, ten měl hezky naspěch, aby nás s pečením dohonil. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perničky už vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bulerbin a všem jsme dali hádat, kolik je v láhvi hrášků. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lase nosil lahev a Bose perníkovou cenu a já měla zápisník, kam jsem si zapsala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že v lahvi je 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anata si zase myslela, že tam je 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme měli taky zábavu, protože to jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. Když řežeme vánoční stromky, jsou s námi všichni tatínkové z Bulerbinu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit. Chudinky. Vzali jsme si naše velké mlékařské saně, na kterých vozíme mléko z Bulerbinu. Lase, Bose a já, Brita a Anna a Ole, jsme se směli na nich vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si a my na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat, abychom se mohli podívat, jestli jsou hezké nebo ne. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky. Jeden pro Norgorden, jeden pro Melangorden a jeden pro Sergorden. A potom jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin do Levnesu. Večer před Štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Trochu jsem si kvůli tomu i zabrečela, než jsem šla spát. Na Štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a jak tam bylo krásně. Na podlaze byly nataženy nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny byl navinutý červený a zelený a bílý krepový papír a velký rozkládací stůl byl pokryt vánočním ubrusem a všechny měděné mísy byly nově vyleštěny. Měla jsem takovou radost, že jsem maminku musela obejmout. Lase a Bose se přihrnuli hned na to a Lase, když uviděl ty nové hadříkové koberce, řekl, že cítí vánoční náladu až v žaludku. Na Štědrý den dopoledne chodíme my děti z Bulerbinu vždycky ke Kristin do Levnesu s košíčkem plným dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale vždycky jdeme k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka. A popřejeme mu pěkné Vánoce a díváme se, jak Brita a Anna strojí jeho malý stromeček. Taky přitom trošku pomáháme, ačkoliv Brita a Anna to nejraději dělají sami. Dědeček už nevidí, co věšíme na stromeček, protože je skoro slepý. Ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Levnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má na Štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lase nesl košík a Bose a Ole smrček. Brita, Anna a já jsme nenesli nic.
1: Panečku, ta byla překvapená, Kristin, když jsme k ní přišli.
0: Ona to určitě jen tak dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok. Lase všechno z košíčku vybalil a vyložil to na stůl a Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, že tolik moc, že tolik moc. No já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo. Velký kus šunky a salám a vánoční sýr a zrnková káva a perníčky a svíčky, karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě. Svíčky jsme dali na stromeček a zatančili jsme trošku kolem něho, jen tak, abychom se pocvičili, až budeme tančit večer doma. Kristin měla takovou radost, že pak stála ve dveřích a mávala nám ještě na rozloučenou. Když jsme přišli domů, strojili jsme Lase, Bose a já náš vánoční stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si šetřili na stromeček. A pak jsme věšeli perníčky, které jsme si sami upekli. A do košíčku, které jsme si udělali u dědečka, jsme dali rozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mívala kdysi na stromečku maminka, když byla ještě malá, ty jsme taky rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali ještě spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl tak krásný stromeček, když byl hotový. Pomalu byl čas k obědu. Snědli jsme podle našeho vánočního zvyku chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného, než čekat. Lase řekl, že z těch hodin na Štědrý den odpoledne, kdy se už jenom čeká a čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a já jsem se občas šla podívat do zrcadla, jestli je to pravda, že z toho člověk zešediví. Ale ku podivu jsem měla vlasy stejné jako předtím, světle žluté jako len. Bose zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili. Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgorden a Sergorden. To se nemůže dělat, když je světlo, protože pak to není tak napínavé. Lase, Bose a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lase si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl večer dělat vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Tentokrát byl u nás totiž vánočním skřítkem Lase. Když jsem byla malá, věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je, ale už na to nevěřím. Potom jsme vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jen žije opravdovský skřítek, který co nejdřív vyjde ven a potáhne na saních hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské předsíni na Norgordenu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře a pak jsme otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. V tom už se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a syrupové bonbony. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a šli jsme všichni k Olovi na Sergorden. Ole seděl v kuchyni a taky čekal. Svip se hrůzostrašně rozštěkal, když uviděl 5 skřítků. Ole si nasadil taky skřítkovskou masku a pak jsme všichni vyběhli a hráli si po tmě. Hráli jsme si na opravdické skřítky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem. Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jen šunku. A pak samozřejmě kaši s mlékem, to abych v ní našla mandly. Ale nenašla jsem ji. Máme na Melangordenu čeledína, který se jmenuje Oskar. A tomu se moc líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. To jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my jsme přece za to nemohli, že mandle se rozpůlila. K té kaši jsme si taky udělali rýmovačku. Lase ji složil takhle. Mandlička je na dva kusy, Oskar Agdu dostat musí. To je prima zveršováno, co? Jenomže Agdě se to nelíbilo. Teprve později se rozveselila, když jsme jí všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdílení dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji. Stromek byl rozsvícen a na stole hořely také svíčky. Měla jsem husí kůži. Já ji mám vždycky, když se děje něco tak hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky ustrojen za skřítka s velkým pytlem na zádech.
2: Máte tady nějaké hodné děti?
0: Ptal se. Ano, dvě, řekl Bose. Ale máme taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ten je teď asi naštěstí někde venku.
2: O něm jsem už slyšel,
0: řekl skřítek.
2: Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní.
0: Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a tři knížky. A zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné, dostala jsem 15 dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem, měla z něho velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář, měl taky radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků. Je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a Bosovi jsem dala tří nové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgordenu i Sergordenu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit. Myslím, že jsme tančili Vánoce jsou tu zas a sekej sekej oves nejméně 20krát. Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Si malá, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš, to je...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejbl nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic, mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopí k tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smilo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líní povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek

0: a povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Vochomůrka.
2: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam z vesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosu kus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas. A slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, černá blata, sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry, prosekané v ledu, sedět zeleného ohyzu.

0: holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žabí koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem. Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzung k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat. Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalandě vypravovávali všichni hajní v úkol. Sem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fořti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně, řekl mu jenom, ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahenním bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička, nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích, a povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbra dosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si clnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, Ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Kněžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se máta. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci. Ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém čásku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské feldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí. Podhrází rak, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád. A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek, tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a umilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastřihnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julínko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích Bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u Sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho pro Boha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to Sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špécie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl upěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých túních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapání měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal Hastrmana pod sudem. Píte, otče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí. Dužiny sudu se rozkočily na vše strany a Hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že ji mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Uhádnout, proč se já, 11. měsíc roku, jmenuji listopad, je snadné. V mém čase padá ze stromů listí, aby se země měla čím přikrýt, než napadne sníh. Celá příroda se připravuje na zimu. Mnoho ptáků už odletělo do teplých krajin, lesní zvěř si hledá teplé pelíšky a na lukách se krčí už jenom sedmi krásky. Za to u rybníků je náramně živo. Rybáři se chystají sklízet rybí úrodu. Však se oni za celý rok něco nastarali. A já jsem vám z jednoho rybníka vylovil pohádku, jak přišla štika do kapřích rybníků. Tak poslouchejte.

0: Bošileckém rybníku nedaleko Třeboně žil starý kapr. Kdyby si kapři dávali přezdívky, určitě by se mu říkalo Hudrál. Hudrál na všechno, s ničím nebyl spokojený. Jednou, když ho už zase od rána mrzel celý svět, slyší odkudsi slaboučký hlásek. A pomoc, pomoc. Koukne a ona to zlatá rybka. Uvízla mezi kořeny. Kapr připlul blíž, povolil kořen a rybka byla volná.
1: Děkuji, strýčku kapře,
0: zvolala.
1: Zachránil jsi mi život a já ti za to splním, co si budeš přát.
0: Kapr se dlouho nerozmýšlel a hned vyslovil své přání.
2: Ať mám vždycky co jíst a nemusím se honit za každou muškou a každým červíkem.
1: Stane se,
0: kývla rybka a chystala se odplout.
2: Počkej,
0: zastavil jí kapr. Byl sice mrzout, ale srdce měl dobré a pomyslel i na kamarády.
2: Nemohlo by to platit pro všechny kapry v našem rybníku.
1: Dobrá,
0: řekla rybka a byla ta tam. Co kdyby si kapr vymyslel ještě nějaké další přání? Jenže to ho ani nenapadlo, protože nad hladinou začaly kroužit mušky a voda byla najednou plná červíků. Všude se kroutily zelené řasy. Kapr jen otvíral pusu a polikal ostatní kapři, jak by smet. Jenže ouvej. Brzy začali všichni tloustnout a tloustli a tloustli, až jim bylo zatěžko i jen plout vymávnout, natož aby se proháněli po rybníku. Už se ani nepohnuli, třeba že je voda nadnášela, seč mohla.
2: Takhle to dál nejde,
0: prohlásil kapr Hudrál.
2: S tímhle musí zlatá rybka něco udělat.
0: A z posledních sil se jí vydal hledat.
1: Nemohu zrušit, co jsem splnila,
0: krčila zlatá rybka ploutví. Jenže kapr se nenechal odbít. Byl sice líný, ale vymýšlet si uměl.
2: Tak se znovu zamotej do kořenů a já tě jako vysvobodím a budu si přát, abychom se měli dobře, ale netloustli.
1: Kdepak?
0: Trvala rybka na svém.
1: To by bylo švindlování.
2: Tak mi aspoň poraď, co máme dělat,
0: prosil kapr.
2: Vždyť takhle za pár dní všichni zahyneme, prosím, prosím, prosím.
0: Naříkal tak úpěnlivě, že se ho zlaté rybce zžalelo. Chvilku přemýšlela a pak povídá.
1: Víš co, vrať se zpátky, ale dávej dobrý pozor, aby tě něco nepřekvapilo.
0: Pak mávla zlatou ploutví a zmizela. Kapr se tedy vydal na zpáteční cestu, ale v jednom kuse Hudrál.
2: To je mi pomoc, to je mi rada.
0: V tom se nad ním myl tmavý stín a cosi se mu zahryzlo do ocasní ploutve. Jen tak, že se vyškubl a schoval se v bahně. Hrůzou tam ležel bez hnutí až do večera a nebyl sám. Jeden po druhém zavrtávali se šupináči do bahna před tím podivným stínem, který je proháněl po celém rybníku.
2: Co by to mohlo být?
0: Ptali se vyděšeně jeden druhého, ale nikdo nevěděl. Není divu, když se až dosud starali jen o tlusté mouchy a tučné červíky. Až nejstarší kapr si vzpomněl. Kdysi mu dědeček vyprávěl o strašném kaprožroutovi. Chytí a sežere každého kapra, který nestačí utéci. Proto také za dědečkova mládí museli všichni šupináči třikrát denně obeplout rybník závodním tempem, aby tomu kaprožroutovi nepadli za kořist. Kapři poslouchali a přikyvovali, že tak by to mohlo být. Ale kde se tu najednou ten kaprožrout vzal?
2: Tohle určitě spískala ta zlatá rybka,
0: pomyslil si náš kapr, sám ji přece žádal o pomoc. Jenže za takovou pomoc by mu asi kamarádi nepoděkovali, a tak raději mlčel. Nemýlil se. Zlatá rybka mu pomohla, jenomže jinak, než si představoval. Povolala do rybníka štiku, aby proháněla líné kapry, kteří by jen jedli a jedli, tloustli a tloustli, až by se tou tloušťkou zadusili. Od té doby dbají rybáři na to, aby v každém rybníce, a rozumí se, že i v řece, byla aspoň jedna pořádná štika. Vlastně takovou štiku by potřebovali i někteří lidé, když je popadne lenost. A co hůř, když si v té lenosti začínají libovat. Co říkáte?
3: Jak loupežník Černovous zůstal loupežníkem. Loupežník Černovous se povaloval na okraji paseky pod huňatou smrkovou větví a chrápal jako jezvec. Myši mu ohryzávali klobouk, přidrzlí ježci po něm špacírovali a dupali mu na břichu, nad lesem vřískala sojka a nedaleko troubil jelen jako k poslednímu soudu. Ale nezdálo se, že by to Černovousův spánek nějak moc rušilo. A když mu přímo pod hlavou z mechu vyrazil hřib a začal mu hlavu nadzvedávat, loupežník se probudil. Však už taky bylo na čase. Setmělo se a to je pro loupežničinu akorát ta nejlepší doba. Černovous zíval a v tu ránu kýchl tak silně, že se na pasece ohnula osaměle stojící borovice. A ve stejném okamžiku se ozval praskot lámaných větví, vřískot a sakrování. To nemůžete dát pozor, kam kýcháte, když kýcháte, ječel nějaký ženský hlas. Z křoví se hrabala rozedraná, oškubaná babice, v každé ruce půlku zlomeného koštěte. Loupežník Černovou stuhnul, neboť mu došlo, že svým neopatrným kýchnutím právě sestřelil čarodějnici. Samozřejmě, že vám uhradím veškeré výdaje spojené s opravou vašeho létajícího aparátu, milostivá. Vzletně se omlouval a ukazoval na ten zlomený smeták. Ježibaba chvíli ještě něco vykvakovala, ale když loupežník rychle rozemnul list babího hněvu proti nervozitě a dal jí přičichnout, pomalu se uklidňovala. Nesmíte se mi divit, že jsem tak věla, zahuhlala smířlivě. Vždyť my dva se přece známe. Ale to víte, lítám tady docela poklidně kolem borovice a najednou, bázo, ležím na hubě a smeták na dva kusy. Já vím, huhlal Černovous, já nerád, vždyť já to neudělal schválně. Řekl ještě několik šmajchlovacích zdvořilostí a potom uchlácholená čarodějnice na jedné půlce toho zlomeného pomedla klikatě odlétla. Toto dneska ale pěkně začíná, zavrčel loupežník rozmrzele. Narazil si na hlavu svůj odmýší okousaný klobouk, naládoval pistole a jazykem přelízl ostří nože. A šel loupežníkovat. Ale ještě neušel ani pár kroků, Když zakopl o kořen, nohy mu ujeli na zvlhlé mihličí, nebo co to tam leželo, a Černovou s sebou praštil jak dlouhý, tak široký rovnou do mraveniště. Rozespalí lesní mravenci na něj vztekle vyběhli, naskákali mu za košily, do kalhot, vlezli mu do bot a všude, kam se dalo, a nevynechali ani tu nejskrytější škvíru. Nekousat, nekousat, volal žadonivým hlasem loupežník Černovous. Vždyť to jsem přece já, náš přítel a pomocník. Co pak mě nepoznáváte, kamarádi moji malí, milí, šestinozí, mravenečci zlatí, roztomilí. Ale mravenci buď byli už moc rozespalí, nebo je Černovous opravdu hrozně namíchl, nic na to zoufalé volání nedbali, a zakousli se.
4: Já, jo,
3: zařval loupežník. Vyskočil, až se kloboukem dotknul těch nejvyšších špiček borovic, a když znovu dopadl na zem, pádil jako pominutý pryč. A ti narezlí mravenci se tím během ještě nějak víc rozzuřovali a hryzali jako zběsilí. A loupežník Černovou sprchal lesem, řval, vylejkal a spod kramfleků jeho vysokých loupežnických bot vylétávaly kameny, vyrvané kusy mechu a parzy. Najednou se před ním les rozestoupil a Černovou zahlédl nějaké jezírko. Měsíc postřibřoval jeho vlnky a odrážel se v hladině jako stříbrná lucerna.
4: Svatý kapucíne, patrone všech loupežníků, stůj při mě, zvolal s komírajícím hlasem.
3: Nabral dech, zavřel oči a zacpal si nos a skočil do vody. Dráhnou chvíli zůstal pod hladinou a když se vynořil, mravenci jako by nebyli. Zmizeli a on se doplácal ke břehu, naložil se tam do vyhřátého bahna a pomalu se vzpamatovával. A jak se tak tam v tom bahenním závalu převaloval a medil si, najednou ucítil, že ta voda je nějak nezvykle teplá. Přímo pod ním vyvěral nějaký horký léčivý pramen. Loupežník Černovou zachrochtal blahem a vychutnával tu příjemnost. Když tu náhle zaslechl, jak někde přes vodu klapla vrátka. A skutečně, na druhé straně jezírka stála chalupa a od ní teď zbíhala dolů k vodě nějaká dívka. Odložila šaty a vnořila se do vln. Obeplula ostrůvek leknínů a její dlouhé zlatoplavé vlasy se za ní táhly vodou jako svatební závoj. Vystoupila na břeh, usedla do trávy a začala si rozčesávat vlasy. A jak na ní dopadal měsíční svit, ty zlatoplavé vlasy se rozzářily a při tom pohledu se loupežník Černovou tak rozpálil, až se kolem něj začalo vařit bahno. A v tu chvíli se Černovou zamiloval. Když ráno vyšlo slunce a zvedl se mlhavý opar nad jezerem, osušil se, přeleštil si holínky o plavuň a vydal se na druhou stranu do té chalupy požádat o ruku zlatoplavé dívky. Zaklepal, vylezl hajný na zápraží, ano, to byla hajna, vidíš, a povídá, tebe už jsem několikrát zahlídl v lese, co chceš? Černovou se rozpačitě přešlápl a potom řekl, chtěl bych tvou dceru. A co pak máš za řemeslo? Chtěl vědět hajný. Já jsem, prosím, loupežník, řekl popravdě Černovous.
4: A tak to ne, to tedy ne. Loupežníkovi, že dceru nedá, zašprajcoval se hajný.
3: Holka sice pokukovala, kukadla jí rejdila na všechny strany a jiskřila, ale hajnej si postavila hlavu. Napřed řemeslo a potom svatba.
4: No tak dobře, no tak dobře, povídá loupežník Černovous. Mohl si vzít holku násilím, ale nechtěl se s tatíkem rozejít ve zlém.
3: Vrátil se k tomu jezeru a přemýšlel, jak to udělat. Řemeslo se mu učit nechtělo, ale tak to nějak zaonačit, jak se říká, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
4: A jak tak kouká na tu vodu, v tom ho to napadlo. Ten horký, léčivý pramen, ano, hned tam na břehu jezera stloukl boudu, vyvěsil ceduly, zázračný pramen mladosti, odpomůže od bolesti. A jak se začali trousit lidi, přivěsil ještě jednu ceduli, po naší vodě vlasy pěkně vypadají. Což se velice brzy potvrdilo, neboť v širokém okolí měli ti, co tu vodu použili, hlavu jako kolena. Když to tatík Hajný viděl, jenom spokojeně pomrukoval a slovo dalo slovo, nakonec tu svatbu povolil. A loupežník Černovou se snažil. Máčel lidi do bahna, masíroval rukou i vlídným slovem, natíral čertovým kořenem, babím hněvem léčil nervozitu, ocasníkem vřesou jim neplodnost a upejpavost čerstvě nakoseným laskavcem. A tak se z obávaného loupežníka stal takový nějaký bylinkář, nebo jak se tomu dneska říká, léčitel. To se ví, že se ty zázraky hned rozkřikly. Lidé se hrnuli, u jezera byla tlačenice a Černovou se svou zlatoplavou paní Černovousovou nestačili masírovat a prodávat. Jednou takhle v neděli odpoledne v tom největším návalu se tatík Hajný, celý naměko, jak ten obchod bují, protlačil k Černovousovi. Tak co, zeťáku, řekl dojatě, že jsem měl pravdu. Řemeslo je ten základ. Řemeslo má zlaté dno. Černovou se uchechtl, kouknul napřed do davu a potom na Hajnýho. Nechci vám brát iluze, tatíku, zašeptal, ale na mým loupežnickém řemesle se nic nezměnilo. Já jsem loupežník pořád, akorát to pořadí, že je trochu jinačejší.
2: Jaký pořadí? Věkl Hajný nechápavě.
4: A Černovou se zachechtal jako tisíc čertů, blejsknul očima a povídá. No, dříve jsem lidi napřed masíroval a házel do bahna a teprve potom mi dali peníze. Ale teď je to obráceně. Napřed peníze a do bahna už skáčou dobrovolně sami.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit. Ha,
2: já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět, ha, ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
1: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Hihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Hihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Hihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Hihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin.
2: Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili?
1: Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Hihlíka zeptá.
2: Ale kdy?
1: Teprve teď si Egon uvědomil, že Hihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že...
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Jelena je tráva, fotbal to je hra. Taťoldův večerníček.
4: Ber ho! Neber ho! Podrž ho! Ale ne, nedrž ho!
3: Brýden! Taťoldo! Ty se díváš na televizi.
4: No, asi, vidíš, ne?
3: A nedávají náhodou večerníček.
4: A nemáte náhodou psát domácí úkoly?
3: Ne, si my dneska žádné nemáme.
4: To je škoda. Kam to kopeš, ty nádhero?
3: A budeš se ještě koukat dlouho, taťuldo?
4: Pozor na něj.
3: Na Horvínka. Proč na mě?
4: Šmanko, to je moula.
3: Horvínek.
4: Co?
3: Že jestli Horvínek.
4: Co je s ním?
3: Jestli je moula.
4: Já? No jo, no.
3: Taky si to myslím. A co vy?
4: Co já?
3: Koukáte na fotbal, že jo?
4: Rád bych, Máni, rád bych, a pokud možno v klidu.
3: To se vám nedivím?
5: No baví tě to?
4: No jo, porad. Já, to je něco.
3: Jo, no ukažte, já se na tu televizi taky podívám, když je to tak napínavé, jo?
4: Máni, kam to lezeš? Prosím tě, stoupni si někam stranou.
3: Proč?
4: Stojíš mi před obrazovkou, nevidím.
3: Hned, já si jenom na chvilku kouknu, jo? To je teda, to jsou věci. To je, jestli teda tomu vašemu fotbalu dobře rozumím, tak ten pán, co stojí v té síčce mezi těma dvěma tyčkama, ten míček, co mu do ní ti jeho kamarádi kopají, nechce, že jo?
4: Prosím tě, jak to myslíš?
3: No, protože ho pořád odkopává ten balonek, že jo?
4: Ale no jo, pořád nechce ho, no.
3: Jsem si to myslela, jenomže proč mu ho tam teda pořád kopají, když ho nechce?
4: Prosím tě, uhni.
5: Máni, to neřeš, fotbal je hra, ve které vítězí to mužstvo, které pošle nejvíc míčů do soupeřovy branky, no.
3: Poštou?
5: No.
4: Máni, uhni.
3: Jo.
5: No.
3: Proč?
4: Děti, nemůžete si povídat někde stranou a ne před televizí. Já nic nevidím.
3: Hned, už to bude. Hele, Hurvínku, a kde asi mají ti hráči tolik těch míčů vzít, aby jich co nejvíc poslali do té branky, když na tom hřišti mají jenom jeden míč?
5: Máni, to neřeš.
4: Manko, teď nemůžete být chviličku sticha. Co? Co?
3: Co?
4: Máni, uhni. Stoupni si dál.
3: Už jdu, no.
4: No, konečně. A ty hurvajš taky uhni.
5: No jo, už jdu.
4: Jakže máš oči, ty nádhero?
3: Já.
4: A s tebou se nebavím, Máni.
3: Tada.
5: Ten ti to nandal, co?
3: No.
4: Jak to hraješ, ty bambulo?
5: Já nic nehraju.
4: S tebou se nebavím, hurvajš.
5: Tada.
3: Ten ti to nandal, co?
4: Já se na to nemůžu koukat.
3: Máte pravdu, pane Spejble. Kdo by se taky na takovou hloupost měl dívat? Já to vypnu, jo? Tak.
4: Ne! Máni, co to děláš? Zapni tu televizi honem. No tak, rychle.
3: A tak jo, no.
4: To je konec.
3: Konečně, já to zase vypnu. Tak.
4: Dali jsme vítězný gól. A já ho neviděl. Švanko, ty na to nepřežiju. Já to prostě nepřežiju.
3: Ale ano, nebojte se, pane Spejble. Tohle vám pomůže.
4: Co to má znamenat? Máni, ty jsi mě polila čajem?
3: Ano, prosím, ale studeným.
4: Cože?
3: To znám totiž z domova. Bábinka vždycky říká, že šok se má léčit šokem.
4: Já ti dám šokem.
3: No, ale měl byste se jít utřít, jste celý zmáchaný. Tak se nenastydnete, pane Spejble.
5: To určitě, taťulta, to určitě.
4: Co, já?
3: Jo.
4: Jo, no.
5: Tati, a až se utřeš, tak utři prosím i tu podlahu, jo?
3: Správně, vždyť tady to tak vypadá, samá voda.
4: Já tady nebudu, já

0: když chceme být v mumíním údolí dřív, než přiletí kometa. Mumínek se podíval na kompas. Má nějaké divné způsoby. Pořád se jenom točí. Co myslíš, nemá z komety strach? Je to možné, odpověděl Šňupálek. Musíme se řídit pouhým citem. Stejně jsem na kompasy nikdy nevěřil. Jenom ničí přirozený smysl pro světové strany.
1: Ve mně se teď probudil přirozený smysl pro jídlo, prohlásil čenich. Proč jsme už tak dlouho nejedli?
0: Protože nám jídlo došlo, řekl Šňupálek. Napij se šťávy a snaž se myslet na něco příjemného.
2: Zanedlouho přišli k jezírku. Vody mělo málo a spíše se podobalo mělké páchnoucí louži, na jejíž březích vadla mořská tráva, zelená a slizká. Nebylo to žádné pěkné jezírko na koupání.
1: Asi se mu proděravilo dno, řekl čenich. A teď všechna voda vyteče.
0: Bambulův potok měl taky míň vody, dodal mumínek.
2: Čenich se podíval do láhve s vodou.
1: Šťavy je taky míň.
0: Pcha, udělal mumínek. Když si ji vypil, nedělej ze sebe osla.
1: Osel si ty, vykřikl čenich,
2: zmořený únavou, strachem a hladem. V tom však uslyšeli, že někdo volá o pomoc. Někdo v hloubi lesa, byl to křik tak hlasitý a pronikavý, že se všem třem zježili na zátylku chlupy. Mumínek vyrazil jako dělová koule.
1: Počkej, zvolal čenich, nemůžu tak rychle, au!
2: Záchranné lano se mu utáhlo kolem bříška, upadl a když jej začalo táhnout po zemi, dál se do vřískání. Jeho společníci, rovněž spojení lanem, se však zastavili teprve poté, co oba doběhli k jednomu stromu, jenže každý z jiné strany, a svalili se na zem.
1: Táhni s tím zamoranovaným lanem, hulákal mumínek zlostně. Žádné klení, upozorňoval ho čenich.
0: A co má být, obořil se na něj mumínek.
1: Volá o pomoc slečna Ferka, vím, že je to ona.
0: Jen se oba uklidněte, pravil Šňupálek. Vytáhl svůj nůž a lano přeřízl.
2: Mumínek se dal po svých krátkých nohách co nejrychleji zase do běhu. Kousek odtud potkal Ferka, který byl modrý hrůzou a křičel: nějaký příšerný keř chce sníst mou sestru. A měl naprostou pravdu. Jedovatý keř nebezpečné čeledi Agnostura uchopil slečnu Ferku za ohánku a pomalu ji svými živými chapadly přitahoval k sobě. Ta byla pochopitelně fialová hrůzou a křičela způsobem, jakým žádná slečna z rodu Ferků dosud nekřičela.
1: Už jdu, volal mumínek.
0: Tohle si vezmi pro jistotu sebou, poznamenal Šňupálek a dal mu svůj nůž, ten s vývrtkou a šroubovákem. A snaž se tu ohavu rozvteklit. Agnostury jsou velice urážlivé.
1: Ty odporný plaze, ty dřezový kartáči, zahulákal mumínek.
0: Agnostury se to však nedotklo.
1: Ty kartáči na nočníky, pokračoval. Ty krysí more, ty zhrůdný přízraku po obědě z pošlého prasete.
2: Agnostura na něho obrátila své zelené oči a slečnu Ferku nechala být. Poté zvedla jedno ze svých dlouhých chapadel podobných hadovi a obtočila je mumínkovi kolem čenichu.
0: Pust se do ní, vykřikl Šňupálek.
1: Ty všiváku, zařval mumínek
2: a fik, usekl Agnostuře chapadlo. Diváci mu provolávali hurá. Mumínek skákal sem tam, mrskal vztekle oháňkou a co chvíli podnikl na Agnosturu výpad nebo ji častoval novými nadávkami.
1: Co ty všechno nemáš v malíčku, volal čenich s obdivem. Tolik škaredých slov.
2: Rvačka měla stále divočejší spád. Agnostura se třásla rozčílením a mumínek měl hněvem a vypětím úplně rudou tvář. Nakonec nebylo vidět nic než spleť chapadel, oháněk a nohou. slečna Ferka uchopila velký kámen a hodila jej

0: najedovatý keř. Protože se však příliš nevyznala v míření, trefila muminka do bříška.
1: O, hrůza, vykřikla, zabila jsem ho. To je slečnám podobné, poznamenal čenich.
0: Mumínek byl ale víc živý než kdy jindy a pokračoval ve své triumfální bitce tak dlouho, až z Agnostury zbyl jenom osekaný kmen. Nejmenší chapadla jí ponechal. Pak zavřel nůž a pravil. Jo, tak to by bylo.
1: Ty jsi ale odvážný,
0: zašeptala slečna Ferka. No, dělám to skoro každý den, odpověděl mumínek mimochodem.
1: Zvláštní, ozval se čenich, že jsem tě nikdy neviděl.
0: V zápětí však vykřikl, protože ho šňupálek kopl do holeně.
1: Co se děje?
0: Vyjekla slečna Ferka a trhla sebou, neboť stále byla trochu nesvá. Neboj se, řekl jí mumínek. Jsem teď tady a budu tě chránit. A teď dostaneš malý dárek. Pak jí dal zlatý kroužek na nohu.
1: O,
0: podivila se slečna Ferka a celá zežloutla radosti.
1: Já jsem se ho tolik nahledala. Mám velikou radost.
0: Hned si kroužek navlékla a točila se a obracela, aby viděla, jak je hezká. Fňukala po něm několik dní, poznamenal Ferko. Pokaždé, když jsem chtěl mluvit o kometě, hned spustila o svém kroužku na nohu. Vy se o kometu zajímáte? Ano, odpověděl šňupálek. Zaplať pábu, řekl Ferko s úlevou. Tak o tom hned uspořádáme schůzi, posaďte se.
1: Posadili se.
0: Ustanovují se předsedou a tajemníkem, pokračoval Ferko. Jsou nějaké jiné návrhy? Jiné návrhy nikdo neměl a proto Ferko klepl svou tuškou třikrát do země.
1: Nebyl to drnový mravenec, co štípe?
0: Zeptala se jeho sestra. Ticho rušíš schůzi, napomenul jí Ferko.
1: Kolik toho víme? Že sem dorazí v pátek 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer, možná o 4 vteřiny později.
0: Mravenec drnový, řekl mumínek nepřítomně, seděl s pohledem upřeným na Ofinu slečny Ferky. Maminka Ofinu neměla, dosud nic takového neviděl.
1: Proč nikdy nikoho nezajímá, co já říkám? Zeptal se Ferko zoufale. To nevím, odpověděl čenich. Bylo to tak vždycky?
0: Teď všichni držte pusy a poslouchejte, co Ferko říká, řekl šňupálek. Chce, abychom si popřemýšleli, zda se můžeme nějak zachránit. My jdeme domů, prohlásil mumínek. A vy jdete s námi, ne?
1: Tou otázkou se budeme podrobněji zabývat na příští schůzi, odpověděl Ferko.
0: A kde bydlíš? Zeptala se slečna Ferka.
1: Bydlím v překrásném údolí s tatínkem a maminkou, řekl mumínek. Náš dům postavil sám tatínek a natřel ho modře. Těsně, než jsme odešli z domova, jsem ti pověsil v zahradě houpací síť.
0: Ale jdi, vždyť si o své nynější přítelkyni tehdy neměl ani potuchy, vykřikl čenich.
2: Vypravuj radši o mé jeskyni. Poslyš, slečno Ferko, víš, že mám tajemství, co začíná písmenem K a končí na E a že je ke mně neuvěřitelně přítulné?
0: Nemohli byste se držet věci? Poprosil je snažně Ferko a zaklepal znovu svou tuškou předně.
1: Dá se předpokládat, že do onoho údolí dorazíme dřív, než přiletí kometa? A za druhé, máme tam větší možnost záchrany než někde jinde?
0: Zatím nebyly potíže, poznamenal čenich.
1: Maminka to určitě zařídí, řekl mumínek. Kdybys viděl, jakou máme hezkou jeskyni.
2: Tu mám já,
0: ozval se čenich. A v jeskyni je spousta perel, co jsem sám nalovil, pokračoval mumínek.
1: Perly? Vykřikla slečna Ferka. Dají se z nich udělat kroužky na nohu?
0: Aby ne, zvolal mumínek. Kroužky na nohu, náušnice, břišní pásy, čelenky.
1: To bude další otázka, řekl Ferko a klepal zběsile svou